0: Nohu je vyšší než já. Na stoličku bych musela vlézt, abych se mu mohla podívat do očí. Poraď, mocný pane, co počít, abych byla o kousek větší, než jsem teď.
1: Čaroděj se usmíval.
2: Inu, poradit dovedu. Ale prostředek k té radě si musíš opatřit sama a to je tuze těžká věc. Musela bys mít čarodějné zrnko čočky od čarodějnice Úpírky. To až budeš mít, stačí, když pevně budeš myslet na to, aby princ Víteček byl jen o půl hlavy větší než ty. A v tu chvíli, když zrnko přes hlavu přehodíš, stane se, čeho si žádáš.
1: Hebitě vytáhla z kapsičky poslední zrnko a myslela si pevně.
0: Kéž je princ Víteček jen o půl hlavy větší než já.
1: A v tu chvíli kouzlo působilo. Šášenka vroucně poděkovala a proběhla s hlasitým:
0: děkuji vám, děkuji!
1: Kolem psů i sov a Úprkem teď už druhou stranou uháněla domů. V tu chvíli princ Víteček se zmenšil. V tu chvíli byl už jen o půl hlavy větší než Šášenka.
2: Ruplo mu v žebrech, pod ledvinami, u srdce, ve vlasech, u uší, v zubech, na plicích, u jater a Víteček se hlasitě rozplakal, protože zrovna odpočíval po obědě na postýlce a na jednou nožičky ne a ne mu dosáhnout konec peřinky. Polštářek jak by mu ujel pod hlavičkou a on si jel pod peřinku. Na jeho nářek přiběhli jeho královští rodiče.
0: Kde pak si, Vítečku? Pro pána krále, on není v postýlce.
3: Ale jsem tu, jsem!
1: Hrabal se Víteček spod peřiny.
3: Ale jsem ještě menší než dřív. Ruplo a štiplo mne v celém tělíčku a teď jsem jako nic.
1: Naříkal Víteček. V tom se ozval telefon. Pan král chytil sluchátko a za chvíli řekl.
2: Nech pláče, Vítečku, můj královský synu. Pojedeme na tvou svatbu. Dobře, že jsi menší. Nemusí Šášenka nosit sebou stoličku, aby na tebe viděla.
1: A byla svatba. Veliká, slavná svatba. Trpaslíci měli svoje lesy a v nich svou zvěř. Zajíček nebyl o nic větší, nežli vlašský ořech. Koroptvička jako trnčička. Krocánek jako hruštička. Stříleli, zabíjeli, pekli, smažili, míchali a zadělávali a ulizovali se. 5 dní a 5 nocí trvalo svatební veselí. Král Víteček zasedl na královský trůn v říši trpaslíku Sakuličce, kterou dostala věnem princezna Šášenka. Hned 2. dne jejich příjezdu po ránu prohlédla všechny zásoby, špižírny, prádelníky, v kuchyni řekla, co se bude vařit a sama také hned začala zadělávat na knedlíky. Služebnictvo bylo hrozně udiveno. Královská kuchařinka se zle mračila. Poznávala, že už nebude moci pana krále šidit. Královna Šášenka nasypala do knedlíkového těsta usmažené kostičky žemličky, zamíchala, rozhlédla se kolem a řekla.
0: Co pak tady vlastně chcete? Proč nejdete něco dělat? Královské zahrady jsou zpustlé. Královský dvůr je nezametený. Popel je vysypaný u kunírny nahromadě. V prádelně jsou plné koše špinavého prádla. V hořejším poschodí ve všech pokojích jsou pavučiny a prachu až hrůza. Práce je tady nad hlavu a vy stojíte a zahálíte.
1: Vrchní kuchařinka Dorlinka dodala si odvahy a předstoupila před královnu.
0: Vaše královská milosti, řekla. Já,
1: jsem vrchní kuchařinka Dorlinka. Tuhle, ukázala prstem, je vrchní podkuchařík a vedle něho vedoucí kuchařík. Támhle vedoucí kuchařinka, ten vedle kuchařík na saláty. Támhle ten na cukroví a tamten na kompoty. Ta v červeném šátečku prostírá, ta v modrém nosí na stůl. A ten vedle je vrchní a...
0: Už dost, zavolala královna Šášenka.
1: To jsou samí zbyteční lidé v kuchyni. Tady si to obstarám sama s Dorlinkou a ostatní ven do práce, ven a hned.
2: Inu šli, ale tak pomalu, jak by jim při každém kroku podešvičky přimrzly. Královna zavařila knedlíky, poručila Dorlince, aby udělala do polévky noky a šla se podívat, jak daleko je král se svými královskými pracemi. Mezi dveřmi dodala.
1: Má plný psací stůl různých žádostí, musí mu říct, aby si pospíšil. Odpoledne je třeba podívat se a dohlídnout na práci do královských hvozdů, je tam plno souší a vývratů. A pospíchala do královy pracovny. Tam nebylo nikoho. Otevřela dveře ložnice a spráskla ruce. Pan král klidně spal. Hned ho vzbudila a řekla.
0: Takhle to nepůjde. To se musí ráno hezky vstát a také něco dělat. To by nám takhle zhnila krev, pane králi. A nebo by se na nás vyrazily potničky zelenosti.
1: Támhle leží kupa dopisů, musíte je podepsat a po obědě musíme do lesa podívat se na ty vývratě a souše. V královské kuchyni se topí mokrým dřívím a v lese leží a hníje suchého celé hromady. No tak honem, pane králi, já zavařím noky do polévky a poneseme na stůl.
2: Pan král zrovna než přišla, přemýšlel o tom, co asi tak dobrého bude k obědu.
1: Snad polévka ze slučích střívek, snad kuřátečko v rosolu, snad paštička z holubých jatýrek a potom šlehačka s červenými jahůdkami a třeba čokoládový a mandlový dortíček. A teď Šášenka povídala něco o nokách. Jej, noky přece vařily v kuchyni, pro čelátku, ale jede jí hubička jen, co je pravda. A do lesa, že půjdou, no, nic hezkého na něho dneska nečeká.
2: Honem vstává, obléká královský župan a sedá k listinám. Podepisuje pilně a má hlad. Ani snídaní mu žádný nepřinesl, no ovšem, když spal. Konečně byl hotov. A zrovna vcházela Šášenka s Dorlinkou. Nesli polévku a hned knedlíky s omáčkou a kouskem hovězího.
1: Tak z čerstva, pane králi, je všední den. S jídlem si dlouho hrát nesmíme. Komu se nelení, tomu se zelení, říkají u nás.
2: A ku podivu, panu králi náramně chutnalo. A už tu byla Šášenka s gumákem.
1: Ale co pak vás napadá, paní královno? Musím si přece vzít svůj královský háv.
2: Ale kde pak? Ten se nosí jen v neděli. Kam pak byste se s tou vlečkou do lesa táhl?
1: No tak honem. Musíme všude dohlížet a také pracovat. Jinak bychom královali od 5 ke 4.
2: Za chvíli byli v lese. Teď ukázala Šášenka, jak všemu rozumí. Nakázala.
1: Tohle musíte takhle a tohle tamhle a hezky čile.
2: Za hodinu sjížděly plné vozy suchého dříví do královského dvora, kde už čekali dřevaři a řezali a sekali.
1: Loučku stranou, poroučila Šášenka. Pan král nemá večer co dělat, může štípat, tříštičky.
2: Tak bylo ve všem. Za krátký čas
1: zvelebovala se celá říše. Zahrady byly upraveny, lesy vyčištěny, pole v pořádku. Každému šášenka hned ráno dala práci na celý den. Lidé zvyklí lenosti nejdřív po straně hubovali, ale když viděli, že mají na mzdě přidáno, začali pracovat s láskou. Za půl roku posílal pan král do Prahy do banky nastřádané peníze. Koupil si nové lakýrky a šášence hned dva kloboučky. Jednou za měsíc pořádala šášenka hostinu pro děti z celé říše. Vyslala pro ně tři velká nákladní auta a všechny sály v královském zámku byly plny stolů s vzácnými lahůdkami. Spustila všecky gramofony a to se to dětem jedlo. A tak byli všichni spokojeni od té doby, kdy se všichni naučili pracovat.

0: jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víš, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se mašil v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytraxlovat v okně pukrlát. Protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky.
1: Je, kde jste ty rybičky vzala?
0: Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá, a rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si toho všimla a křikla na koně, je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána.
1: Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy, spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17.
0: Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno.
2: Kymaler, povídá kníže pán.
1: A kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání?
0: Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko.
1: Prr!
0: Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas a už utíká s kloboukem vrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s 3x děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá, 16 zlatých a 1 douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen.
1: Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami.
0: Taky Humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lorňonek, přepočítala Humpálčiny rybky a křikla přes rýnk.
1: Ty, jen 10 rybiček! Ale zlatých, chtěla jí fleknout Humpálka. Jenže kněžna na ní rovnou ré. Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce. A kněžna,
1: no jo, a moje až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla, kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte, kněžno, tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí sezení. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. Tou se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemiklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže Humpálka si sahla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce.
1: No, teď se vám, kněžno, strhal mlejn. Co?
0: Křikla Humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Chenská, vždyť ty vaše rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rýnk na Humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelkfler?
0: Starostka Humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovečkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcaj rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Rumcaj z první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Volšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí s křelemi a tajným slovem se přemiklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžniných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných.
2: Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů.
0: V tu dobu se Cipísek zeptal Rumcajse.
1: Už se můžu pustit rostlé skály?
3: Můžeš, povídá Rumcajs. A běž se zeptat Veverky, jak se brousí ouška. To, abys podruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

0: pokud vůz mého dědečka, toho mlynáře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co sedá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž to oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vycásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle sprašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně a aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem, jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekučíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli, aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Ničko už tedy opravdu běží dědečkův vůz do vesnice. Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku. A najednou, hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci, sakra, to jsme to sjeli, já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sem císař jel. Ba, jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk napravo, že tamhle husy samým mlekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na žaltmanu, neskudy až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihal radostí, když tohle natropil. Inu, měl nač být pyšný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holínky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů a že byla noc a že mu bylo veselo a snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. A co ji tak hledá? Slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chuděra čekala dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu? Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podíval se dědeček, ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně. A tuhle i prach kujone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak nechal rozum, vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá, ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal ji cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříšek jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou, kde pak nechal rozum, kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdež dědeček tomu něco namítat? Sebral štěně a rovnou s ním dostáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme? Já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou, inuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový, jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové, zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby neušlápl to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není mačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Bá, je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška velký pes, veselý a zubatý jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička. Co pak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi. Co pak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi kočímu. Co pak, že náš vozíšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava i zavolal hospodského a tahal z kapsy 4 za outratu. Počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Hinu Šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Vozíšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Namoutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu vozíšek nezná, Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak vozíšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k vozíškovi a učil ho štěkat. Hav, hav, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív tady hele, v krku a pak to najednou pustíš z huby. Hav, hav, hav, hav, hav, hav. Vozíšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné, kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je trochu těžký, však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale Voříšek měl k štěkání náramný talent, učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se Voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kučírovat, to nebylo to jediné, co měl Voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na svém místě. Usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci, jen už jdi spat, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček to tedy pochválil a šel spat v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledaco z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák. A tehdy běžel Voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál, a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždyť to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou. Tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jitrnice. I sedl si Voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. A zatímco čekal, zastavil před hospodou vůz dědečkova souseda, jak pak se ho jmenoval, no třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo a už se oba sousedé hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli A dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel tamhle tam a ukazoval rukou. Tohle to voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tudyhle přes kopec si nadeběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne. Ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a to bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichonce, jako by nárfě rál. Teď běžel voříšek lesem jako černo-černou chodbou, ale najednou se před ním udělalo stříbrné světlo, harfy jako by hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehínci, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu, psí rusalky to byli, to poznal voříšek hned, protože jim chyběl ten jistý zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi neohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začneli se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu. Pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nepodrbala, ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedli rusalky hlavy a začali jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím a byl by zpíval s sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy pán Bůh psů, proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my, psi, máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my. že jsi ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám, psům, tu ze schází. Pročež, o pane, splně naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl. Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat. Jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. Byla pak těch kostí velká hromada a z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému se může čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně, jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi do nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev páně. Když přijal krev páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu, a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat, běhat, běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrcají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a veliký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných kdepak. Je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam uzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic, a na těch střívkách je prejtu na prst lustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal, hav, hav, hav, kde je ten poklad? Hav, hav, hav, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizeli rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči.
1: Nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuzivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtan, vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
1: Má ty dobroto, je to možný, vy jste Čochtan?
0: How do you do?
1: Já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je, co já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, jen abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam, jak honila taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Ten mě tam látil rybičky. Já jsem je prodával do hotelu. Vždycky jsem dával mandel, celý mandel rybiček za frťana. Já rád frťana. Taky ráda frťana?
1: Mm-mm.
0: Já rád frťana. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte? Jak se tam ta voda točila.
1: No.
0: Vy jste tam chodívala jako malá holčička, jste tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou jste tam byla, pamatujete, pršelo? Bylo to v úterý, já vím, protože já jsem vždycky v úterý pronásledoval šneky. A zrovna jsem pronásledoval šneka a vy jste tam přišla, pršelo, jak tam byly ty lopuchy tam u toho velikého oblásku, tak vy jste nějak klouzla a vlítla jste do vody a bylo vám tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Jste mě stála na hlavě. A pozdějc, když už jste mutovala, tak jste tam chodila s tím Zemlejne, jak on se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karfiol.
1: To byl Mládek.
0: No, Mládek.
1: Já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. Mě házeli Jíšku, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku.
1: Moc ne.
0: Já rád frťana. A totiž Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli. To je 510 let. Počkejte. Jo, 510. Loni to bylo 509. Jo. To letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská. To vám byla hezká ženská, co jí sázela. A když šla, to něco šlo. Tedy asi to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
1: A proč?
0: No, ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla. Hasiči na ní chrst. Jeden si přitom spálil prst a přitom pracičel ho, ho, ho, ho, ho, ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
1: Ne.
0: To mě naučil jeden komik. Ten se sem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
1: O té paní.
0: O který?
1: Jak měla ty nohy.
0: Jako
1: O.
0: Jako O, já vím. Když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se sem dívala. Tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad. Oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte. No vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tuhle seslita, nemá nohu, semle, a ty jsi slouz, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak jsi byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali Přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát. Ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouřilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On Třeba to, když byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale ten, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodila. Ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej. A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten vám měl brnění, takový to vám bylo brnění, no. Že on když byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: No, ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plávali v brnění. To jste tak málo zatáhla a to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimo kolegovi na Labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Jo, jo, tam pod tou vrbou se scházeli. Celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob přece, to už musíte pamatovat. Tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
1: Která?
0: No, jak bydlela tam na náměstí, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku. Před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě.

0: Pěkný holínky, pamatujete se na ně?
1: Pamatujete se na ně, ještě je mám skovaný.
0: Jak to?
1: No, on v nich jednou plaval štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
0: Ano, toho krátkozrakého.
1: No, on špatně viděl. No,
0: skoro vůbec ne.
1: No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýr, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do buštu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat.
0: On s tím měl velký potíže.
1: Veliký. A on potom dostal cvikr, krásnej. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melouch. On byl někde v lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásný cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu ho udělal. Krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
0: Tolik?
1: Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
0: Prosím vás.
1: No, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
0: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
1: Máte dobrou paměť.
0: Jak pak to bylo?
1: No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přece lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to mu nic nevyhodil. On všecko sněd. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso viselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a pádloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím také nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo, a ten opasek s tou přeskou, buď připraven, tak jsem ho překlopil. A on nebyl připravený. No nemá to inzerovat, když to není pravda, já to nevěděl.
0: Ale chudák, víte, že ho nemohli dlouho najít?
1: Já vím, 3 dny. Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Měl ohromný dech. Víte, jak on porážil telata?
0: To nevím.
1: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou nějak měl rýmu nebo co? A on vám kejch a padnul zvěrolékař. No. To byla šlamastika. Zvěrolékař byl vlastně poražený na černo, ne? A on neměl bumáčku. No tak pak to nějak spatlali a on jako řekl, že měl červinku, tak to prošlo. Ale měl krásný pohřeb ten řezník, krásný.
0: Kdy pak to vlastně bylo?
1: No to bylo ten den, jak hořelo v Třeboni. Jak chytil pivovár. Pamatujete?
0: Jo, máte pravdu.
1: No.
0: To byla ta veliká katastrofa v Třeboni, víte?
1: No. No to tak přeci od pivováru chytla sákristie a od sákristie chytla Sáložna a pak to skočilo na hotel u Bílýho koníčka a hotelier Havlíček vyběhl ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelilová Havlíčková nádlesní mu strašně děkovala.
0: No, takovou katastrofu Třeboně nepamatuje.
1: No a mohla být daleko větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až radotí.
0: A co jich přijelo? No? Jenže to nemohli uhasit.
1: Ale mohli. Ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka a já jsem jimi zacpal. A víte, že mě to mohlo vcucnout?
0: Ne.
1: Jo. Oni měli tak mocnou stříkačku a tak mocnou pumpu tuzemské značky, že mě to mohlo vcucnout, ale nevcucla. Kam padete teď?
0: Domů, dělat jíšku.
1: Jíšku na polívku?
0: Mhm.
1: Vy ráda jíšku?
0: Mhm.
1: Já rád jíšku. Totiž frťana.
2: Kdybyste děti viděli tu roztrhanou chalupu, co se to v ní stalo,

0: To byste se asi smáli. Okna nemá, střecha je děravá, prší do ní, vítr fouká a k tomu všemu všude zaschlá kaše. Ale o tom vám chci vyprávět. Kdysi, a je to už dávno, žila v té chaloupce chudá vdova s dcerou. Tenkrát ale byla chalupa ještě celá, alespoň do ní nepršelo, ale stejně se tam říkalo u roztrhané chalupy. Matka s dcerou pracovali na poli i v lese, pomáhali při žních, měli také nějaké slepice a tak se jakž takž živili. Někdy ale nemývali co dát do hrnce. Jednou v létě se stará roznemohla a mladá šla do lesa na jahody, aby měli alespoň něco k jídlu. Vzala si džbán a kus chleba a šla. Jahod bylo, že měla džbán brzo plný až po okraj, a tak už jen chodila a hledala houby. A pomalu došla k lesní studánce, sedla si, bylo právě poledne, a bere si chleba. Ale tu se najednou před ní octla nějaká stará žena, kde se vzala, tu se vzala. Vypadala skoro jako žebračka, v ruce držela hrnec, ani veliký, ani malý, ale prázdný, a povídá.
1: Ach, má zlatá panenko, to bych jedla. Už dávno jsem neměla chleba v ústech. Nedala bys mi kousek?
2: I proč pak ne? Třeba celý, však já domů dojdu. Jen aby pro vás nebyl moc tvrdý.
1: I nebude, panenko, ale jak pak já ti jen poděkuju, když jsi tak hodná? Počkej, já ti dám tenhle hrneček.
2: Ale babičko, do čeho byste trhala jahody? Jen si ho nechte.
1: Ne, ne, panenko, jen si ho vezmi za své dobré srdce. To není jen tak obyčejný hrnec. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš, hrnečku, vař, navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když uvidíš, že už máš kaše dost, řekneš, hrnečku, dost. A hned přestane vařit. Jen si dobře pamatuj, co máš říct.
0: A podala děvčeti hrnec, tak chce poděkovat, ale nemá už komu. Babička jako by se jí rozplynula před očima. Snad je za těmi smrčky, nebo támhle v tom doubí? Ne, ne, je pryč. Zmizela. No co, hrnec je tu? Tak ať ukáže, co dovede. A děvče jde lesem, v jedné ruce džbán plný jahod, v druhé podivný hrnec, a už stromy řídnou a tady je pěšinka domů. Když přišla do chalupy, povídá matce, co se jí v lese přihodilo.
3: No tohle, no to musíme, holka moje, hned vyzkoušet. Ukaž, dáme ho na plotnu. Tak, a jak se to říká?
2: Ne na plotnu, maminko, na stůl. A teď se řekne, hrnečku, vař.
0: A hrneček poslouchal. Hned se začala ode dna kaše vařit, jen to bublalo, a bylo jí pořád víc, a než by někdo napočítal do deseti, už byl plný a přetékal.
2: Hrnečku, dost
3: je. Už přestal. No tohle, holka, pojď jíst. To jsem ještě neviděla. To ti dala jistě nějaká lesní žínka. Je. A jak je ta kaše dobrá?
2: Takovou jsem, maminko, ještě nejedla.
0: No, najedli se a teď už nikdy nebudou mít nouzy. A všem dětem ve vsi dají a každému, kdo bude mít hlad. A tak si povídají a mladá najednou, že půjde do města na trh prodat vajíčka. Vzala si košíček a šla. Do města bylo dost daleko a na trhu vejce nešla zrovna rychle na odbyt, a tak se mladá dost spozdila. Stará se jí nemohla dočkat a už se jí chtělo také jíst. No co, hrneček je tady, ať vaří. A hrneček začal vařit. A už je plný vonavé kaše s máslem a s medem.
1: Tak, hrnečku, jen vař. Ale kde pak má misku a lžici, že ta holka uklidila nádobí do komory?
0: A jde si pro misku a lžici, ale než se vrátí, už teče kaše po stole a hrneček vaří a vaří. Ale hrníček vařil a nic nedbal, že stará se křižuje a pokřikuje, že už nechce. No, to byla spoušť. Matka zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Už nevěděla, co dělat. Popadla po klici, chtěla hrnek přikrýt, ale šlápla do kaše, uklouzla, vykřikla.
2: A, to pálí!
0: No, Kaše byla horká a hrneček vařila, vařil a kaše tekla proudem. Už jí bylo v sednici tolik, že stará musela utéct, vylezla na půdu a naříkala, co to ta nešťastná holka přinese. A zatím se horká kaše valila už ze sednice a z chalupy dveřmi a oknem na náves, kouřilo se z ní a ve vsi mysleli, že snad v chalupě hoří. Ale to se mladá konečně vracela a když viděla horu kaše, už z dálky vykřikla:
2: Hrnečku, dost!
0: A hrneček poslechl. Ale chalupa už byla celá v kaši a na návsi byl takový kopec, že lidi ze vsi museli projíždět cestu traktorem. Ale kde je hrneček, to už dneska nikdo neví. Snad si ho ta babička z lesa odnesla zase do pohádky. Ano, tak to asi bude.

Nejstarší české pohádky, část pátá. O věcech mezi nebem a zemí. Oklíčni si blaženě. V jednom klášteře žila velice krásná řeholní sestra jménem Blažena, která obzvláště uctívala panu Marii. Pro tu její krásu se do ní zamiloval jeden žák. Ale i ona k němu zahořela tak, že položila klíče od kláštera, jehož byla vrátnou, na oltář před obraz Panny Marie a řekla: tak se mi srdce roznítilo láskou, že nemohu zůstat v klášteře. A odešla pryč s tím žákem. Ale nehodný žák ji připravil o panenství a po nemnoha dnech ji opustil. V bídě zůstavená Blažena nevěděla, čím by se živila, a protože se styděla vrátit se do kláštera, stala se nevěstkou. A v tom hříchu žila po celých 15 let. Potom ji ale omrzel život, který vedla, i přišla v světských šatech k brance toho kláštera, v němž kdysi přebývala, a zeptala se fortnýřky: znalas sestru Blaženu, která tu bývala klíčnicí? Vrátná odpověděla: jak bych ji neznala? Vždyť tu žije svatě, poctivě a zachovale ve svém panenství. Těm slovům se Blažena velice podivila, ale nemohla pochopit, co mají znamenat, i chtěla odejít. Ale v tom si povšimla, že má vrátná její tvář. A hned potom se jí místo ní zjevila sama Matka Boží ve své vlastní podobě a řekla: to jsem já tu 15 let sloužila za tebe. Vrať se zase na své místo a čiň pokání za své hříchy, protože nikdo neví, co jsi učinila. I vešla sestra Blažena bez meškání do kláštera a děkovala Bohu a Panně Marii. A žila napotom dobře až do smrti v ustavičné službě Pánu. Tajné úradky Boží. Žil kdysi svatý poustevník a ten jednoho dne seděl ve své poustevně i uviděl, jak poblíž usnul pastýř u svého stáda. Zatímco pastýř spal, přikradl se zloděj a odvedl mu všechny ovce. Potom přišel pán, jemuž ty ovce patřily, aby se podíval, jak prospívají, ale když je nenašel, obvinil pastýře, že je ukradl, a na místě ho zabil. Když to poustevník uviděl, řekl si: co stojí psáno o Bohu? Že je soudce spravedlivý, mocný a schovývavý. Ale spravedlivý přece není ten, kdo dopustí, aby byl zabit nevinný, a viník, aby unikl trestu. Nač bych se tedy dále kál ve své poustce? A hned se rozhodl, že se vydá do nejbližšího města, aby v něm nadále přebýval. Myslel si totiž: svou duši přece mohu zachránit stejně jako obyvatelé toho města. Ale Bůh ho nechtěl zatratit i poslal k němu anděla v lidské podobě, aby ho doprovázel. Anděl ho pozdravil a řekl: jsem tvůj anděl, poslaný ti z nebe, abych tě provázel světem. Půjdeme spolu. Poustevník na to: dobrá, nemám nic proti tomu. A šli, až přišli na večer k jednomu rytíři, kterého poprosili pro lásku Boží o pohostinství. Rytíř je mile přijal a posadil vedle sebe do čela stolu. Měl pak ten rytíř jediného synka ve stáří 3 let a nadmíru ho miloval. Jeho největší radostí a potěšením bylo, když se na něj díval. Po skončené večeři byla ustlána lůžka, jedno pro anděla, druhé pro poustevníka. O půlnoci anděl vstal, pospíšil do ložnice, kde odpočíval ten chlapec, a zeškrtil ho.
Když to poustevník uviděl, řekl si, to není anděl, spíš ďábel v lidské podobě a ďábelský je čin, jehož se tu právě dopustil. Domácí pán nám dal pro lásku boží všecko, co jsme potřebovali, a on mu za to zabil nevinného synka. Ale nic z toho se neodvážil říci nahlas. Příštího dne se anděl a poustevník vydali na další cestu a přišli k jinému rytíři. Také jeho požádali o pohostinství a on je uctivě přivítal a bohatě vyčastoval. Ten rytíř měl zlatý pohár, jehož si velice cenil, a píval z něho po každém jídle. Po večeři se příchozí uložili na připravená lůžka, ale o půlnoci anděl zase vstal, ukradl ten pohár a ukryl ho ve svém vaku. Když to poustevník uviděl, nad pomyšlení se podivil a pomyslel si, bože, bože, mám to ale čistého společníka. Ten hodný člověk nám snesl, co mohl, a on mu za to ukradl jeho pohár. Ale zase se andělovi neodvážil nic říci. Ráno potom vstali a pokračovali v cestě, až přišli k mostu, který vedl přes hlubokou vodu. Na tom mostě se potkali s nějakým chuďasem. Anděl mu řekl, buď tak dobrý a pověs nám, jak se dostaneme do toho a toho města. Chuďas se obrátil, aby jim ukázal, kudy mají jít, a stál přitom zády k andělovi. I popadl ho anděl v tu chvíli za ramena a smíkl jim do vody, kde se ten nebožák utopil. Když to poustevník uviděl, požehnal se znamením kříže a řekl si, jistě je to ďábel. Ten chuďas nám ukázal cestu do města a on ho za to zabil. Ale ani tentokrát se neodvážil promluvit. Potom přešli most a na večer přišli k jednomu boháči. Poprosili ho pro lásku boží o pohostinství, ale on je zkrátka odbil. Anděl se však nedal. Hledáme jenom přístřeší před dravou zvěří. Na to boháč, tamhle pod tou střechou líhají moje prasata, tam si pro mě za mě můžete odpočinout. I uložili se v tom vepřinci a v noci strádali zimou a nepohodlím. Když potom ráno vstali, vyhledali boháče a anděl mu řekl, příteli, prokázal s nám dobrodění. Vezmi za to tuhle drahocenou číši, a vyňal pohár, který potají uzmul rytíři, a dal mu ho. Když to poustevník uviděl, řekl si, už je to tak, je to ďábel a já už s ním déle nechci být. Rytíř, kterému patřil ten pohár, nás ochotně pohostil a on mu ho za to ukradl. Ale ten tady nám sotva dovolil, abychom přespali s prasaty, a přece dostal číši. I neudržel se a řekl, Pánu Bohu poručeno, už se nevydržím dívat na to, co tropíš. Anděl odpověděl, napřed mě vyslechni, všechno ti vysvětlím. Když si uviděl ze své poustevny, jak byl zabit pastýř, z pohoršení nad tím si ji opustil. Ten pastýř spáchal hřích, nekál se z něho, ale aspoň se nad ním rmoutil. Proto na něho seslal Bůh za pokání smrt a jeho duše kraluje v nebi. Potom jsme přišli do domu prvního rytíře, který nás vlídně pohostil. Já mu o půlnoci zabil synka. Věz, můj milý, že ten rytíř býval nadmíru dobročinný a kdykoliv se mu sešly nějaké peníze, vždycky je rozdal pro lásku boží. Ale když se mu narodil syn, tak si ho zamiloval, že přestal udílet almužny a konat dobré skutky a jenom schraboval, aby chlapci po své smrti zůstavil co největší bohatství. Uvážil jsem to, hocha zabil a jeho duši poslal do nebe. A ejhle, jeho otec je už zase tak štědrý, jak býval. Pak jsem srazil z mostu toho chuďasa, aby zvěděl. Měl právě tehdy duši bez jakékoliv poskvrny. Ale kdyby byl šel dál, byl by zabil člověka ve stavu smrtelného hříchu.
Tím by byl přivodil jeho věčné zatracení a sám by se byl ocitl v nebezpečí života. I zabil jsem ho radši, jeho duši odevzdal Bohu a spolu zachránil život tomu hříšníku, aby se mohl kát. Pak jsem ukradl pohár druhému rytíři. Věz, že býval střízlivý a dobrý, než si ho dal zhotovit. Ale co ho měl, denodenně se opíjel. Když jsem to viděl, číši se mu vzal a on už je zase tak střízlivý, jako býval. Pohár jsem potom daroval boháči, že nám dovolil přenocovat u prasat. I to má svůj důvod. Bůh je totiž tak spravedlivý, že nenechává žádné dobro bez odměny a žádné zlo bez trestu. Proto se mu dal číši za pohostinství, ale jeho duše přijde po smrti do pekla. Když to poustevník vyslechl, padl andělovi k nohám a prosil o smilování. I řekl mu anděl, smilování se ti dostane, ale vrať se do své poustevny a napříště se nevměšuj do božích úradků. Na to poustevník vzdal Bohu díky a pospíšil do své poustevny, kde zbytek života prožil svatě a spravedlivě a nakonec odevzdal duši Bohu.

0: mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
1: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
0: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
1: A jak to dopadlo?
0: Myška stonala a já byl na všechno sám.
1: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
0: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
1: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak Krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku Šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To by se radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, Matricaria chamomilla. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou Matricaria chamomilla?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány.

0: a krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak by mi moje vzácná květina v tom dusnu zvadla.
2: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
0: Smáli se krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
2: Omylem naložili i krtka,
0: ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby Krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se Krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako do mechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro Krtka rázem nastala honička na život a na smrt. Ještě ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu čachvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno, i kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
1: Za to já ne.
0: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
1: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukouslat lapku.
0: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že ji tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdeláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, Krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali Krtkovi klokaní taxi.

0: Klokan tu byl, co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem. Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně. A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude? Na severní pól, řekl bílý medvěd. Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Na velrybím hřbetě se cestovalo se vší parádou. Byla tu pohodlná křesílka i televizor a Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady ze mě hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kře bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: Jsem stará a mám revma, broukla Neverle. A ty se brzy, milej zlatý, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával tlapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek? Nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá. A pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu.
1: Co to tady provádíš? Lekla se sova.
2: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou.
1: A to jí hledáš v povětří?
2: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
1: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
2: Tohle přece obyčejný heřmánek.
1: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
2: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

0: Křivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl, rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro, že bych si popletl kalendář. Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal, a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si pomezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku, krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla, rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
1: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
0: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
2: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý Šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí.
0: Všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím, letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho.
2: Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka.
3: Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
0: Prosím tě, odkdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem, chechtal se krkavec svým hrdelním hlasem.
2: Zkusit by se to mohlo, řekl malý Šoupálek.
3: Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla.
2: Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela.
3: Má ho jezevec.
2: Aby ho vzbudil ze zimního spánku,
3: třeba by ho půjčil.
2: Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro.
3: Ptáci odlétli s budíkem doprostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natáhli péro a budík zvonil na jaro.
2: Čekali a nic.
3: Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na Hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč.
4: Já jsem nevrznul.
3: A lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá.
4: Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl, a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro. Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni. Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo jaro.
5: Vyprávění osmé, v němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupily. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo. Má nohy jako Čáp, vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech. Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese. Unesl by nás všechny? Zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu co možná nejblíž. To se ví, odpověděl pilot a smál se. I Pepička? Ptala se Aneška. Pepička taky. I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo. Kociánka taky, řekl pilot Hejduk. A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta. Zaštěkl haf

0: co je to? Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl. Proč tam stojíš? Zeptal se pilot. Můžeš jít přece k nám? Pepíček se bojí, šeptala Aneška a chichotala se. A proč se bojí? Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Aneška, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla. Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat.
1: Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem.
0: Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo. Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr. Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli. Ta se asi točí. Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Aneška. Pochyboval Pepíček, copak letadlo může letat rychleji než vítr? Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů. Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven. Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil Krtka a nechtěl ho pustit. A teď ho dokonce přinesl dětem. Krtek! Zasmál se pilot. To bude mít děda Kozelka radost. Už ho tu honí aspoň 14 dní. Kociánku, řekl Vojta a pohladil psa po hlavě. Dones ho dědovi. Kociánek běžel ke starému Kozelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo. Pes přinesl Krtka a položil ho dědovi k nohám. Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich Krtek nezakousl.
1: Ba sama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jedeš s tím pryč.
0: Kociánek se tak lekl, že Krtka pustil. Kociánek i Krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, Krtek vběhl do nejbližší díry a Kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčeli po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: Jednoho dne pravil pan učitel Pěnička k stichlé třídě. Kopito a Mňouk za mnou přišli, abych jim povolil založit Big Beatovou skupinu. Zprvu jsem tomu nebyl nakloněn, neboť jsem toho názoru, že žáci ve vašem věku mají spíše recitovat nebo zpívat písně lidové. Ale po naléhavých prosbách obou žáků jsem se však rozhodl, že založení skupiny nebudu stát v cestě. Tak se alespoň přesvědčím, jak jste pokročili s vaší výchovou. Doufám, že se nebudete chovat jako zvěř, neboť to bych musel zakročit.
1: Třída přijala učitelovo sdělení s nadšením a hned o první přestávce se všichni nahrnuli kolem Kopita a Mňouka, aby se

0: dozvěděli z Brusu nové informace. Kapelník a současně kytarista bude mňouk, oznámil jim Kopito. Protože má nejlepší sluch a zná noty. Na další kytary budu hrát já a Rudolf Maštalíř. Bicí nástroje dosud nemáme obsazeny.
1: Já bych to vzal, jestli mě mňouku přijmeš, tak ti dám dlouhohrající desku Beatles, vykřikl žák Lívanec. No, o přijetí by nebylo, Lívanec. Horší je, že nemáme soupravu bicích nástrojů a ty ji taky nemáš. Tak vy nemáte bubny. No tak jak chcete potom dělat kapelu? Ale přijmeme ze bubeníka toho, kdo si bubny sám sežene. Jo, a jinak konkurs na místo solové zpěvačky udělala Jindra Benecká. Bude zpívat česky i anglicky.
0: Proti tomu nikdo nic nenamítal, neboť Jindra ve zpěvu skutečně vynikala a do budoucna si naplánovala kariéru zpěvačky. Dostane-li školu Kopita a Mňouka, nemůže být pochyb o tom, že ji všude přivítají s otevřenou náručí.
1: Tak tedy nezapomeňte, kdo si sežene bubny, stane se členem naší skupiny.
0: Žáci se zvolna rozcházeli na svá místa, když se ke Kopitovi a Mňoukovi přitočil Bohuža Luňák. Kluci, kluci, kluci, pan Vondráček má bubny a už na ně nebubnuje. Možná by je půjčil nebo Lacino prodal.
2: No to je nápad!
1: Vydechli současně Kopito s Mňoukem. Jestli se to povede, budeš bubeníkem, Božo. Hned po vyučování tam zajdem. Vyučování se toho dne táhlo neuvěřitelně dlouho, ale přece jen se žáci dočkali.
0: Pak se Kopito, Mňouk, Maštalíř a Luňák vydali k bývalému bubeníkovi Vondráčkovi. Přijal je dost nevlíně a jejich žádost vyslechl se zamračenou tváří.
1: Už to vypadalo, že žáci odejdou s nepořízenou,
0: ale náhle se tvář pana Vondráčka počala jasnit.
3: Poslyšte, kluci, vy už jste ledacos vypátrali a máte v tom směru nejlepší pověst. Mě dnes v noci nějaký syčák ukradl největšího a nejtučnějšího krocana, jakýho jsem kdy choval. Jestli vypátráte, kdo to udělal, tak vám dám ty bubny docela zadarmo.
0: A hlásil jste to kapitánu Ošmerovi, zeptal se Kopito.
3: To bych si dal. Nic by nezjistil, jenom by se mě ptal, na koho mám podezření. A já bych potom nevydržel ze sousedy. Ošmerovi to ohlásím, až budu mít 100% jistotu.
0: No tak my se tedy o to pokusíme. A zatím můžete nachystat ty bubny.
1: Krátce na to se konala důležitá porada čtyř detektivů.
0: Tedy kluci, já jsem s rozumem v koncích. Jak chcete najít zloděje, to na mou duši nevím, soukal ze sebe Luňák.
4: Snad by bylo nejlepší začít si na ty bubny střádat, pronesl pesimistický Maštalíř.
0: Avšak Kopito byl jiného názoru. Krocana neukradl žádný génius, ale člověk, který chce mít v neděli dobrý oběd. Dá se předpokládat, že ptáka zprovodil ze světa a chce si na něm pochutnat.
4: No jo, ale kdo to je? Jak to chceš zjistit? Namítl Maštalíř.
0: Přece nemůžeme lézt do všech domků v městečku, přidal se Luňák.
1: To taky nemá nikdo v úmyslu. Kopito chtěl zřejmě naznačit, že krocance nejí se vším všudy. Obvykle se oškubá, vykuchá a odříznou se pařáty.
0: Tyto zbytky se vyhodí, pokračoval Kopito. A my se pokusíme je najít. Geniální zločinec by je zakopal do země nebo spálil v kotli ústředního topení. Ale náš zloděj tolik důmyslu určitě nemá. Vsadím se, že je vyhodil na kompost, nebo ještě spíš...
1: Do popelnice! A jestli to udělal, musíme sebou pohnout. Dnes odpoledne budou popeláři odvážet popel.
0: Tak tedy rychle. Každý si vezmeme jednu ulici. A to vám říkám, nic nepřehlédnout. Když nenajdeme nic v popelnicích, podíváme se na komposty a skládky.
1: Žáci se rozběhli za svými úkoly jako zkušení detektivové. Pro případ, že by se někdo pozastavil nad jejich činností, měli připravenou výmluvu, že hledají barevné kovy do sběru.
0: Hledali sotva půl hodiny, když se ozvalo trojnásobné zapísknutí, což byl smluvený signál. Žáci se kvapně seběhli a vykulili oči na to, co jim Mňouk předložil. V novinovém papíře byla zabalena krocaní hlava, pařáty, letky a vnitřnosti.
1: Bylo to v popelnici u Bondálku. Zdá se mi to úplně jasný.
0: Nesmíme se ukvapit. Za prvé je tu možnost, že tyto zbytky hodil Bundělkovům do popelnice někdo jiný. Bylo by potřeba zjistit, jestli použitelná část krocana je u Bundělků ve Spíži.
1: To si vezmu na starosti já. Když jsem s tím začal, tak to taky dokončím.
0: Dobrá. A já tyto zbytky zanesu k panu Vondráčkovi, aby se vyjádřil, je-li to opravdu jeho krocan. Musíme mít 100% jistotu, protože nám jde o bubny.
3: Tak se také stalo. Pan Vondráček prohlásil. Ano, bezpečně poznávám svého krocana, na to bych mohl přísahat.
1: Mňouk se za chvíli vrátil z dobrodružné výpravy od Bundělků a plně potvrdil předchozí podezření. Krocan je ve Spíži na dvou pekáčích.
0: Teď už to byla práce pro kapitána Ošmeru. Krocan putoval zpátky k původnímu majiteli
1: a žáci si od pana Vondráčka odnesli slíbené bubny.
0: Luňák poskakoval nadšením a tvrdil: já budu cvičit třeba 7 hodin denně.
4: Ale jak se budeme jmenovat? Každá pořádná skupina se nějak jmenuje?
1: Zeptal se maštalíř. Mohli bychom si říkat krocani, na památku našeho úspěšného pátrání, navrhl Mňouk.
0: To není špatné, ale jako beatová skupina bychom měli mít anglický název, řekl Luňák. Neví někdo, jak se řeknou krocani anglicky? Zeptal se Kopito. Možná, že by to znělo pěkně.
1: Zeptám se Jindry Benecké, ta chodí na angličtinu, řekl Mňouk. Jindra Benecká zjistila, že krocani se řeknou anglicky The Turkey Cocks a to se všem náramně líbilo.
0: Nová Big Beatová skupina byla se slávou pokřtěna a mohla zahájit činnost.
1: Pan učitel Pěnička přidělil krocanům ke zkouškám šatnu u školní tělocvičny, pochopitelně v době, kdy je mimo provoz.
0: Zdálo se, že vše bude báječně klapat.
1: Ale nebylo to tak jednoduché. První zkouška skupiny The Darky Cocks trvala přesně 9 minut.
0: Pak vnikla do studia paní Školníková a prohlásila, že takovou chuligánštinu tady trpět nemíní a že dokud ve škole bude ona, tak se tady žádný Big Beat pěstovat nebude.
1: A nepovolila, ani když přivedli učitele Pěničku, který, jak známo, hudební produkce povolil.
0: Pane učiteli, já mám za to uklízení pár mizerných stovek a já nejsem povinna ke všem ústrkům poslouchat ještě nějaké divošské skřeky. Vy se musíte rozhodnout, buď budete mít školnici, anebo Big Beat. Já proti mládeži nic nemám a její kulturní snahy já jedině vítám. Když si mládenci zaspívají dvojhlasně a já jsem synek z Polanky nebo nešťastný šafářův dvoriček, tak já proti tomu neřeknu ani slovo. Ale s Big Beatem já souhlasit nebudu. Jestli je s těma kytarama nevykážete ze školy, tak já zítra neuklízím a můžete si hledat novou školnici.
1: Pan učitel se pokoušel vyjednávat, avšak neuspěl.
0: Školnice si vedla svou.
1: A protože to byla osoba pro školu nepostradatelná,
0: zvítězila na celé čáře.
1: Skupina The Turkey Cocks se ocitla na dlažbě. Pojďte k nám, na dvorku máme dřevěnou kolnu a když nebudeme mít velké nároky na akustiku, tak to třeba půjde, řekl Mňouk odhodlaně.
0: Ale nešlo to. Do kolny se sice vtěsnali, ale sotva začali hrát, byly tu další problémy.
1: Husy se zděšeně rozkejhali, kachny rozkvákali a slepice rozkdákali.
0: Vepř pašík se začal zoufale dobývat ven z chlívka.
1: A vedle u Beneckých se splašila koza.
0: Kromě toho byli psi v celé ulici.
1: A kočky koulejíce očima skákaly ze střechy na střechu. Za této situace paní Mňouková hudby milovné žáky vyhodila a vyjádřila se o Big Beatu stejně neúctivě jako paní Školníková.
0: Maštalíř a Luňák počali klesat na mysli.
4: Takhle nás vyhodí všude. Nejrozumnější bude, když skupinu rozpustíme.
0: Ale Kopito s Mňoukem se tak lehce nevzdali. Zajdu znovu za učitelem Pěničkou a požádám ho o pomoc. Oženil se s Kastelánovou dcerou a tudíž má vliv na Kastelána Štětku. Už chápete?
1: No jasně, mohli bychom zkoušet v podzemí. Tam by to přece nikomu nevadilo a kdyby se splašilo stádo krys, bylo by to jenom na prospěch.
0: Kopito se vydal za učitelem Pěničkou a plně ho získal pro svou myšlenku.
5: Také kastelán Štětka kladl menší odpor, než se původně dalo očekávat. Zavedl žáky do odlehlé podzemní chodby a pravil.
6: No tak tady si můžete hálekat, jak chcete, jo? Je mi sice trochu líto těch zazděných jeptišek, které to budou muset poslouchat, ale nebudeme na to brát ohledy. Kdyby se byli chovali slušně a vedli řádný mravný život, tak by je tu určitě nezazděli. Ten váš Big Beat bude součástí jejich trestu.
0: A tak dostali žáci svou první opravdickou zkušebnu. The Tárky Cox se pustili do práce.
5: Mňouk jakožto kapelník se skvěle osvědčil a vedl ostatní s jistotou, elánem i elegancí. Brzy to chlapcům znělo tak, že se jim horuč nadýmala pýchou. Do Beatles máme ještě daleko, ale takové flamengo nebo olympik doženeme co nevidět.
0: Chyběla jim pouze solová zpěvačka, poněvadž paní Benecká nechtěla ani slyšet, aby Jindra šla do hradního podzemí v doprovodu 4 kluků.
5: Když jí Mňouk hodně dlouho přesvědčoval, uvolila se sice, že dceři bude dělat garde, aby nevznikly nemístné řeči, avšak zkouška za mnoho nestála.
0: Sotva paní Benecká spatřila první krysu, začala ječet, jako když jí berou na nože, a zoufale pobíhala z rohu do rohu.
5: Přitom prokopla Luňákovi buben a Maštalířovi šlápla na kytaru.
0: Další škody nespůsobila pouze proto, že pozbyla vědomí a procitla až v Kastelánově domku, kam ji žáci donesli.
5: Tento nepatrný incident však nemohl skupinu Tárky Cox zarazit na cestě k vytčenému cíli.
0: Brzy se začalo zkoušet znovu a ještě svědomitěji. Repertoár se stále rozšiřoval a tak bylo možno plánovat první vystoupení.
1: Já jsem proto, abychom si křest před obecenstvem odbyli mimo naše městečko. I když hrajeme, že je nás radost poslouchat, mělo by se to vyzkoušet někde, kde nejsme tak populární, řekl Mňouk.
0: Ale druhé vystoupení ovšem bude v městečku, doplnil ho Kopito.
1: No jasně, druhé a třetí bude v městečku, čtvrté v Kutné Hoře nebo v Čáslavi a pak už se rozjedeme do Prahy.
0: No jo, ale kde vystoupíme prvně? Ptal se Luňák.
4: Já bych navrhoval Kozloduby. Mám tam bratrance a on by to snad nějak zařídil, ozval se Maštalíř.
5: Nechali to tedy na Maštalířovi a bratranec skutečně překonal všechna očekávání. První vystoupení skupiny The Tárky Cox bylo naplánováno na sobotu odpoledne v sále osvětové besedy.
0: Tím však nastaly další starosti, především s oblečením. Po dlouhých dohadech to vyhrály červené kalhoty a bílé košile. Červené kalhoty si každý opatří tím způsobem, že si obarví plátěňáky.
4: Kopito, nebude to moc výstřední?
0: Výstřední. My přece musíme být výstřední. Čím výstřednější, tím lepší. To přece patří k povaze naší hudby. Ještě kdyby tak byly dlouhé vlasy a nějaké omamné drogy. Kdyby se sehnaly omamné drogy, to nevím, řekl Luňák. Ale s těmi vlasy by se to dalo zařídit. Můj strejda Karpíšek je holič a má doma spoustu dámských paruk ještě z té doby, kdy u nás ochotníci hrávali divadlo.
4: Přece si nevezmeme dámské paruky?
1: A proč ne, Maštalíř? Viděl jsi na fotkách Rolling Stones? Čím budou vlasy delší, tím budeme mít větší úspěch.
0: Okamžitě zašli k holiči Karpíškovi a ten jim s nevšední ochotou paruky půjčil. Chlapci si je vyzkoušeli. Prohlédli se v zrcadle a i Maštalíř musel uznat,
4: že jim sluší znamenitě.
5: Úspěšné produkci Big Beatové skupiny The Tárky Cox již nic nestálo v cestě. V Kozlodubech visela spousta pestrobarevných plakátů vyrobených Maštalířovým bratrancem a bylo zřejmé, že návštěva bude dobrá.
0: V sobotu, krátce po obědě, se chlapci sešli a pěšky vyrazili do Kozlodub. Opět jim chyběla Jindra Benecká, neboť její maminka prohlásila, že na to, aby chodila se 4 kluky lesem, má dost času.
1: Hned za městečkem řekl Mňouk. Bude nejlepší, když se hned převlékneme. Kdo ví, jestli je v těch Kozlodubech nějaká šatna a tamhle je prázdná bouda, kterou v létě používá sadař Joula.
0: Ostatní hoši souhlasili. V boudě si navlékli červené kalhoty, nasadili paruky a v tu ránu se každý z nich cítil jako úplně jiný člověk.
5: náležitě vymustrovaní, vykročili na další cestu.
0: Vypadáme báječně. S tímhle bychom museli mít úspěch i v Londýně. Jásal kopyto.
1: Co v Londýně? V Liverpoolu, v rodném městě samotných Beatles, křičel Mňouk.
0: No, musíme být skromní. Zatím stačí, když obrátíme z hůru nohama kozloduby.
1: A kozloduby srovnáme se zemí, to pro nás není žádná úroveň.
0: Rozjařeně spěchali dál za vidinou slávy. Právě došli k tabuli Kozloduby 2 kilometry,
5: když za nimi prudce zastavil zelený Anton a z něho vyskočili dva policisté, poručík a strážmistr.
7: To jsou oni. Tak holky, hezky rychle nastupovat. Už jste docestovali.
5: Chlapci se sice pokoušeli protestovat, ale nikdo je neposlouchal.
7: To nám povíte na stanici. A teď hybaj do auta. Nebudu s vámi diskutovat na silnici. To teda ne.
5: Skupině The Tarky Cox nezbylo nic jiného, než nastoupit do auta, které se v zápětí rozjelo.
1: No nazdar. Takhle prošvihneme představení.
0: Tohle nám policie dělá za to, že jsme jí tolikrát pomohli.
5: Maštalíř s Luňákem se dali do tichého pláče, neboť byli přesvědčeni, že budou zavřeni pro výstřední oblékání.
0: Anton se to zatím frčel k městu, vzdálenému asi 20 kilometrů. Zdálo se, že cesta nebude mít konce.
5: Ale měla. Auto zastavilo před policejní stanicí
0: a chlapci byli předvedeni před nevrlého plešatého kapitána.
3: No, tak co, slečny? Přiznáváte se, že jste minulé noci utekli z domova mládeže v Jechoutě? Co? Přiznáváte se dále, že jste násilím vnikli do chaty občana Doutlíka, kde jste zcizili potraviny, oděvy a hudební nástroje? Co? Přiznáváte se a stydíte se aspoň trochu?
0: Nepřiznáváme se! Vykřikl kopyto, kterému stejně jako ostatním došlo, že jde o omyl. My nejsme slečny, ale kluci! A na důkaz z toho si strhl paruku. Ostatní chlapci ho následovali a kapitán údivem otevřel ústa.
3: Co má ta maškaráda znamenat?
1: Jsme Big Beatová skupina The Tarky Cox a právě v této chvíli nám začíná koncert v Kozlodubech.
0: Kapitán se obrátil k poručíkovi.
3: Rychle ty chlapce odveste do Kozlodub, nebo nám tamnější Big Beatové obecenstvo zdemoluje sál a my budeme mít na krku třeba další případ.
0: Chlapci rychle naskákali zpátky do Antonu a ten se rozjel do Kozlodub přímo závratnou rychlostí.
5: Vystoupení bylo zachráněno.

O tom, že skupina The Turkey Cocks měla zcela mimořádný a zasloužený úspěch, snad není třeba ztrácet slova.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: Člověče, šibestruhá, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: Já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadrnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: Kdybyste dovolila, paní Kadrnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadrnošková zavrtěla hlavou. Pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadrnošková viděla, řekla: To víte, takový pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: Aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadrnošková kývla hlavou. To vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala. Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem a jistý pan Kamenec se napil a řekl. Tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi. Člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl. Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla, to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještěže Mach rychle vrátil Jonatán do původní podoby, jinak to skončil určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec se na Jonatána rozkřikl. Tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce, co jako si to vlastně představuješ, za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi, prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl. Člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla, no jo, to je pravda, jenomže kde vemeš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl, prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadrnoškové. A ze sluchátka se ozvalo. No, prosím, jak si přejete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který se aspoň týden neholil a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl, člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadrnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl,
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zapalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloděje tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nače zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bysme to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl. Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem. Jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela. Zloději, pomoc, zamkli se v koupelně! A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcují klikou buší na dveře a volají. Otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla. Machu, co budeme dělat? Co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem? A Mach řekl. Tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová, byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany. Co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B, a potom spali až do rána.

příští den, kdy šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: Tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katernošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: Proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katernošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

Osudové kolo. V Balsoře vládl svého času ukrutný sultán. Celé město se před ním třáslo a ze vsí v okolí utíkali lidé hrůzou, když spatřili přijíždět jeho družinu. Bral každému, co chtěl, loupil, vraždil, pálil, jak mu napadlo. Ochrany proti němu nebylo. Nikdo nevěděl, kdy a kam vyjede ze svého mocného hradu. Všudy měl své špehouny. A jak se lidé opovážili zareptat, objevil se náhle a zahubil všechno živé. Blízko městských hradeb stála chalupa slepená z hlíny a z rákosí. Vedle ní přístřešek a stáj. Za ní zahrádka. V té chalupě bydlil chudý sedlák. Oral jednou kravkou své políčko a pletl z proutí košíky. Tak se živil dost bídně, ale byl se svým osudem spokojen a nereptal. Jednou z rána, ještě za tmy, otevřel kdosi dveře. V přítmí se objevil mladý člověk, rozedraný a zakrvácený, a prosil, aby ho sedlák schoval, že mu jde o život. Sedlák vstal, dal mladíkovi napít a pravil: kam tě schovám tu, pod městskými hradbami? Tebe i sebe zahubím, ale víš co? Tu vedle u řeky je stará cihelna, jdi tam a dělej cihly. Řeknu, že si chci stavět pořádnou chalupu a že si můj cihlář. Cihláři chodí v cárech a jsou celý umazaní hlínou. A když se hodně zamažeš, nikdo tě nepozná. A cihláře si nikdo ani nevšimne. To je bezcenný lid. Mladík poděkoval, dostal kus chleba a běžel do lomu. Po ránu se přihnali jestci. Křičeli na sedláka, jestli neviděl běžet kolem mladíka v drahém roztrhaném šatě. Sedlák řekl, že neviděl, ale prý snad můj cihlář ho viděl. Jezdci zajeli na kraj hliniště, volali dolů na cihláře. Cihlář měl vlasy ovázané hadrem, tvář, nohy i ruce plné hlíny, prý také neviděl. Jezdci odjeli. V městě vyvolávali hlasatelé, že princ chtěl zradit sultána. Kdo ho stihne živého neb mrtvého, dostane 1000 zlatých peněz a hedvábné šaty. Když cihlář přišel večer přespat do stáje, dal mu sedlák mléka a nezmínil se ani slovem, co věděl. A tak žili spolu nějaký čas. Sedlák oral, syl, žal, jakoby nebylo sultána na světě, sultán zuřil, že nemohl vzdorného syna najít, nikdo už si nebyl jist životem. Jednou se sultán vracel z krvavé výpravy. Jede kolem hradeb, spatří sedláka a klidně oře u hradebního příkopu. Pohnal k němu koně a křikl: kdo jsi? Sedlák zastavil kravku a řekl: jsem sedlák, ořu pole, abych měl potravu na zimu. Nemáš strach, když mluvíš s pánem celého světa, otroku? Ptal se sultán. Nemám, můj pane, řekl sedlák. Osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Jsi dnes pánem celého světa. Můžeš mi vzít všecko, co mám, i život, ale nemůžeš mne přinutit, abych se tě bál. Sultán se zasmál a řekl: uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je střed světa? Kolik je na nebi hvězd? A co si myslím? Pozítří v tuto dobu přijedu a ty mi odpovíš. Uznám-li, že jsi uhodl, budeš svoboden. Když neuhodneš, zemřeš v mukách, o jakých se ti nesnilo. S tím sultán odjel. Sedlák zavedl kravku do chléva a šel k cihláři. Cihlář se ryl hluboko v dolíku v hlíně. Sedlák k němu slezel a pravil: princi, nadešla tvoje hodina. Konečně víme určitě, kam sultán pozítří vyjede a v kterou hodinu. Obejdi všechny přátelé a sezvi je,
aby se sešli pozítří k večeru v tvé cihelně. Princ se podivil, jak ho sedlák zná, ale poslechl. Vzal na hlavu koš hlíny a rozběhl se po vsích mluvit se svými přáteli. Pozítří večer sedlák opět oral na svém políčku a sultán přijel a s ním stráž, kat a jeho pomocníci. Povídej, řekl sedlákovi, a měj se na pozoru. Jsem připraven, můj pane, odpověděl sedlák. Ptáš se, kde je střed světa? Tam, kde ty stojíš, o pane celého světa. Řekl zpravdu, přisvědčil sultán, lichotilo mu to. A dál? Chceš, abych ti řekl, kolik je hvězd na nebi? Tolik, kolik démantů svítí v tvé koruně a na tvém šatu, když sedíš na trůně, z něhož vládneš celému světu. Nemýlíš se, řekl sultán, ale teď řekni, co si myslím. Myslíš si, pane, že jsi pánem celého světa. Ale mýlíš se. Tvůj syn výjíždí právě do městské brány v průvodu svých přátel. Všechen lid mu jásá vstříc a tebe proklínají. Sultán tasil, ale na okraji cihelny vstala řada lučištníků, tětivy zabzučeli, šípy zasvištěli, sultánovi průvodci padli z koní mrtví. A sultán sám ležel pod zabitým koněm. Sedlák mu pomohl vstát a pravil, zuříš marně, už tě hledají po celé říši, na tvoji hlavu je vypsána cena. Hleď, tu vedle je cihelna, potřebuji cihly na novou chalupu. Jdi dělat cihly. Cihlář je celý den zamazán hlínou a nikdo si ho nevšimne. Lučištníci zmizeli, cihelna byla opuštěna, sultán viděl, že mu nic jiného nezbývá, svezl se po hlíně dolů, schodil šat a počal se rýt vílu. Po chvíli vyjela z města četa skvělých jezdců, sultánův syn je vedl. Dojel k sedlákovi, seskočil, objal ho přede všemi a pravil, aby si vyžádal nějakou milost. Sedlák řekl, nepotřebuju milosti, můj pane. Moje role mne živí, mám, co potřebuji, nemám, o koho bych se staral. Nový sultán pravil, jedu vyhledat svého otce a neustanu, dokud ho nezahubím za vše, co spáchal na mě a na mých poddaných. Pak se vrátím a zahrnu tě svou milostí. Starý sedlák se podíval mladému panovníkovi do očí a řekl, osud točí divně svým kolem. Nikdo neví, kdy ho vynese, kdy ho poníží. Tu v cihelně pracuje starý cihlář. Dělá mi cihly na novou chalupu. Zeptej se ho. Snad viděl, kam se skryl tvůj otec. Princ pochopil. Stiskl sedlákovi ruku a odjel. A vládl moudře a spravedlivě. Starý sedlák obdělával dál svoje políčko, a večer se dávali se starým cihlářem a rozjímali, jak divně osud točí svým kolem.

0: Ve stráně na Petříně, u dolejší brány, zařinčel sadový hlídač velikánským zvoncem. Z laviček vstalo několik posledních návštěvníků a sešlo dolů do města. Potom zarachotil kdesi klíč a zaskřípěl zavíraný zámek železných vrat. A pak už bylo ticho. Ticho a tma. Ale přece jen tu v sadě ještě někdo jistě byl. Na paloučku pod cestou bylo koho si slyšet, jak pobíhá a skáče kolem. Ať to byl, kdo to byl, zřejmě ho nijak neděsila samota a noční temnota. Nevázaně poskakoval a pobrukoval si veselou písničku. Vítr rozehnal mraky a na oblohu vyplul veliký měsíc. A tu, jak při měsíčku přeběhl ten nebojácný chlapík přes palouk, bylo vidět, že je to medvídek. No ano, medvídek Míša Kulička. A nebyl sám. Na palouku ležel ještě jiný medvěd, velikánský, dlouhatánský, huňatý. Ale ten velký medvěd si nespíval. Jen ležel s hlavou na přední levé tlapě. Malý medvídek si přisedl do trávy před velkého medvěda a zakňoural.
1: Mami, já mám hlad.
0: Tak tedy ten velký medvěd byla vlastně medvědice, medvídkova maminka Barbora. Na medvídkovu prosbu neodpověděla. Jen něco pro sebe zabručela. Přeložila hlavu z levé tlapy na pravou a ležela tiše dál. Ale odpověděl kdosi třetí, člověk, který seděl nad paloukem na lavičce. Podivný člověk, s červenými vlasy, bez čepice a bez klobouku, v kvítkované kazajce a v širokých kalhotách, dole podvázaných, jaké u nás nikdo nenosí. Ten po medvídkovi jako ozvěnou zavrčel. Já mám hlad, já mám hlad. Ty, Míšo, nic jiného neumíš, než trápit s hladem. Maminka má taky hlad, já mám taky hlad a přece nikoho nevytrapujeme.
1: No ano, stričku Vasile. Ale vy jste velcí a já jsem malý.
0: No, najednou jsi malý. Na uličnictví se vždycky velký dost. Na všecko máš svou vlastní hlavu. Poraď si teď taky sám. Medvídek na to neřekl nic. Zatočil se na patě a vyběhl na cestičku, přiskočil k nádobě na odpadky, jediným hrábnutím vyhodil její obsah. A při měsíčku v něm hledal, není-li tam něco dobrého k snědku. Nebylo tu nic, do čeho by se dalo zakousnout. Pak ve strouze, nedaleko dětského hřiště, zakopl o zakutálený míč. Sebral jej a vyhodil.
1: Haj, hop!
0: Vyhodil míč podruhé, ještě výš.
1: Haj, bum! Přes náš dům
0: a vyhodil po třetí.
1: Hej sa hopla,
2: aby tě husa kopla.
0: Ozvalo se mu z listí živého plotu, kam mu míč tentokrát zapadl. Míša chvíli udiveně civil na křoví, pak se odvážil blíže, ale honem uskočil, jak mu z plotu přímo proti nosu vyletěl jakýsi střapatý divousek. Míšovi se podle prvního dojmu zdálo, že to rozcuchané klubíčko je na všech stranách poseto ostrými kolovci a drápky. Byl to jen vrabec, avšak rozlobený jako dva krocani.
2: Čím, čím, čím? Čím si mě to praštil, čím? Štělíp, štělíp, hned bych ti ji přilíp.
0: Skoro současně se ve vzduchu objevili holub a netopír. Holub přistál klouzavým letem a přisedl nedaleko vrabce. Netopír se zachytil drápky na větvičku a zavěsil se hlavou dolů. A hned za ním těžkým, neohrabaným letem přiletěl ještě jakýsi jiný pták. Veliký, pestrých barev. Pokročil na volný trávník do měsíčního světla. Objevilo se, že je to papoušek. A medvědice se strýčkem Vasilem vzkřikli jedním dechem. Je, maestro Sarasány! Papoušek hleděl z medvědice na strýčka a ze strýčka na Míšu.
1: Barbaro, Vasile, Míšo, kde se tu berete?
3: Hledáme živobytí.
0: Medvědice musela křičet papouškovi přímo do ucha, aby ji polohluchý staroušek slyšel.
3: Ale kde vy se tu, maestro, tak najednou berete? Což pak tady v Praze žijí papoušci jen tak v sadech?
1: E když, já tu žiju v zoologické zahradě. Předvádím se tam dětem, aby na vlastní oči viděli, jak vypadá pravý brazilský papoušek. A taky cvičím medvědy a opice. A za to mě tam lidé živí. V noci nemohu chrápat, tak se z dlouhé chvíle proháním po Praze.
3: A proč už nejste v cirkuse? Cirkus vás už omrzel.
1: Co tě napadá? Ale můj 77. cirkus.
0: A papoušek se div nerozplakal.
1: Byl asi už můj poslední cirkus. Když vy jste z něho odešli, neměli jsme nikde štěstí. Nakonec ředitel cirkus rozpustil a zvířata rozprodal. Mne prodal jsem do zoologické zahrady. Ale počkej, co jsi to vyprávěla? Že hledáte živobytí? No to jste měli říci už dávno. To je nápad. Prosím, račte.
3: A kam?
1: Nic se nestarejte a kráčejte.
0: A papoušek vykročil pravou nohou napřed. Medvědi a strýček za ním. Malý průvod brzy zmizel ve stínu Petřínských hradeb.
4: Z názorů kočky. Tohle je můj člověk. Nebojím se ho. Je velmi mocný, neboť jí velmi mnoho. Je všežeroucí. Co žereš? Dej mi. Není krásný, neboť nemá srsti. Nemá je dosti slin, musí se umývat vodou. Mňouká drsně a zbytečně mnoho. Někdy ze spánku přede. Otevři mi dveře. Nevím, proč se stal pánem. Snad sežral něco vznešeného. V mých pokojích zachovává čistotu. Bere do tlapky černý ostrý dráb a ryje jím do bílých listů. Jinak si neumí hrát. Spí v noci místo ve dne, nevidí po tmě, nemá žádných rozkoší. Nikdy nemyslí na krev, nikdy nesní olovu a boji, nikdy nespívá láskou. Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápkem do bílých listů. Nemysli si, že se o tebe starám. Slyším jen tiché šustění tvého spáru. Někdy šustění umlkne, ubohá tupá hlava už neví, jak si hrát, a tu mi ho přijde líto. I ráčím se přiblížit a tiše mňouknu v sladkém a trýznivém rozladění. Tu tedy můj člověk mne pozvedne a ponoří do mé srsti svůj teplý obličej. V tu chvíli v něm na okamžik procitne záblesk vyššího života. I vzdychne blahem a přede něco, čemu je skoro rozumět. Nemysli si však, že se o tebe starám. Ohřál si mne a teď zas půjdu naslouchat černým hlasům.

3 oříšky pro Popelku. V jedné docela pěkné chalupě, na dohled od královského zámku, žila vdova se 3 dcerami. 2 starší byly tlusté a líné a matka je rozmazlovala až běda. Ta 3, nevlastní, jim byla za služku. O rodiče přišla holčička už jako malá a vdova spřízně se jí ujala. Nic dobrého jí však nepřála. Měla pro ní jen práci a zlá slova. Nemohla jí přijít ani na jméno a tak jí začali říkat Popelka. Spávala totiž za pecí, ruce i tvář měla umouněné a šaty šedivé jak myška. Šedivé a neveselé byly i její dny. Od slunka do slunka samý schon a místo vděku jen ústrky. A v těch se sestry s macechou věru předháněly. Týden však končí nedělí a ta byla pro Popelku radostí. Macecha s dcerami jezdila po návštěvách a Popelka si mohla chvilinku vydechnout. Svůj koutek měla v podkroví na půdě. Tam za trámem spávala sova Rozárka. Popelka se s ní spřátelila, povídala si s ní a někdy si i poplakala. Rozárka jakoby těm stezkům rozuměla. Trpělivě poslouchala, pokyvovala hlavou a občas souhlasně zamžourala kulatýma, moudrýma očima. Svět se pak zdál Popelce růžovější. Škoda jen, že po neděli bývají zas všední dny. A tak čas běžel, jako voda v potoce za chalupou, a Popelce šlo na 16. rok. Tu si macecha všimla, že její nevlastní dcera vyrostla do krásy. Když si omyla svou zapopelenou tvář, i kytky na zahrádce bledly závistí nad jejím půvabem. To macechu popouzelo a ještě víc její 2 nepovedené dcery. Co jim byly platné drahé šaty a blýskavé cetky, když jim zloba už dávno poznamenala tvář. A tak si na Popelce vylévali svou závist a zlost. Volali na ní, ty Popelu cholíná, ty darmojetko nevděčná, ty na nic žijící sůvo, jen aby ji ponížili. Popelčiny dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček. Činy dny byly k uzoufání a v nedělních chvilkách s Rozárkou bylo stýskání a slziček víc než dřív.

Oby Inu, měl to být ples, jaký dosud svět neviděl. V přípravách na bál žila i Macecha a její dcery. Co kdyby si princ vybral některou z nich? Až se jim z toho zatočila hlava. A tak se chystali plesové šaty, zkoušeli střevíce a na dně truhlic hledali schované šperky. Chalupu naplnili vády a křik. Sestry se přeli o každou tretku, přetahovali se o zrcadlo a o to, které z nich dá princ přednost, se div nepoprali. A Popelka nevěděla, chudák, kam dřív skočit. Co podržet a podat, přišít a sestehovat, co odnést a přinést, co uklidit a co schovat. V den plesu ten kolotoč konečně skončil. Dříve, než nasedli do kočáru, nasypala Macecha na jednu hromadu čočku a hrách a Popelce řekla, aby ses nenudila, Popelucho, nebo snad nechtěla dokonce na bál, ať je to přebráno, než se vrátíme domů, jinak tě stihne trest. A odjeli. Popelka usedla k hrachu a na podlahu ukápla slzička. Ach, jak je smutný ten svět. Tu vlétl do světnice bílý holoubek. V zobáčku nesl oříšek a když jej upustil na zem, promluvil lidským hlasem. Nic se nestarej o hrách a čočku. Vezmi oříšek a to, co v něm najdeš, si oblékni na sebe. Pod starým dubem u potoka čeká na tebe bílý kůň. Na nic se neptej a nasedni, on ví, kam tě má zavést. Pospěš si a nezapomeň, musíš se vrátit dřív, než ponocný odtroubí půlnoc. To řekl holoubek a pustil se do přebírání hrachu, jen mu zobáček kmital. Když Popelka otevřela oříšek, našla v něm šaty tak lehounké a blankitné, jak zářijové nebe. A střevíčky, ach bože, o takových se jí ani nezdálo. Rychle se oblékla a spěchala k dubu. Tam stál bílý kůň se stříbrně zdobeným sedlem a řekl, nic se neboj, Popelko, a vyskoč si na mne. Ale pamatuj, před půlnocí tě budu čekat pod první jabloní u zdi zámecké zahrady. Než se Popelka nadála, byli na zámku. V oknech svítily křišťálové lustry a zněla z nich hudba. Tak vstřícně, že se Popelce zatočila hlava. Když vešla dovnitř, všechno hned stichlo, jako by vstoupila opravdová královna. Muzikanti se zarazili uprostřed taktu a bubeník držel paličky ve vzduchu a ne jimi pohnout. Princ nechal svou tanečnici uprostřed kola a spěchal uvítat novou příchozí. Uklonil se a úžaslý nad její krásou vyzval ji k tanci. Muzikanti se vzpamatovali a začali opět hrát. Princ tančil jako očarovaný. Zdálo se, že Popelku už nepustí z náručí. Ale síní nezněla jen hudba. Ze všech stran bylo slyšet i vzrušený šepot. Kdože a odkud je ta princezna? Jistě je cizí, když ji tu nikdo nezná a princ má oči jen pro ní. Princ nic z toho neslyšel. Naslouchal jen své tanečnici. A Popelka plula sálem jako opojená. Když tu si všimla, že ručičky na hodinách se blíží k půlnoci, rychle se vytrhla princi z náruče a než se kdo nadál, zmizela. Běloušek už netrpělivě podupával kopity a za pár chvil byli doma. Popelka se rychle převlékla, schovala šaty a střevíčky v podkroví, ve spěchu pozdravila sovu Rozárku a vrátila se do světnice. Tam stály dva pytle, v jednom byl hrách, a ve druhém čočka, to holoubek, napadlo jí radostně. Ale v zápětí jí přišlo čehosi líto. Vždyť prince už možná nikdy neuvidí.
ale to už se do chalupy vhrnula matka.

Cecha s dcerami a jedna přes druhou vyprávěli o cizí princezně a o kouzleném princi. To jsi měla vidět, Popelucho, to byl pane Ples. Na takovém ty si nikdy nezatančíš, i kdybys tu byla 1000 roků. Popelka sklonila hlavu a po tváři jí přelétl lehounký smích. Princ zatím v zámku chodil jak bez duše. Dívka v blankitných šatech mu nedala spát. Kde ji ale hledat? Koho se ptát? Darmo štvali královští zvědové koně. Poté s níž princ protančil noc, jako by se slehla zem. A tak uprosil otce, aby se pořádal další královský ples. Den už byl stanoven a hosté se nemohli dočkat. Také v chalupě přípravy nebrali konce. Zas samý schon a samý spěch a Popelka si ani nevydechla. Když ale za macechou a sestrami zaklapli dveře a na zemi v hromadě zůstala čočka a hrách, spěchala Popelka otevřít okno. Napětím se jí až zatajil dech, ale holoubek už na ní čekal. A co bylo v oříšku? Šaty a střevíčky tak stříbřitě lesklé, že z toho Popelce přecházel zrak. Jakoby je pavoučci tkali a skrápěli raní rosou. A pak bylo všechno jak prve. Princ pro Popelku zapomněl na celý svět, vzal ji do náruče a tančili spolu, až jim nestačil sál. Když táhlo na půlnoc a ze zahrad zahoukal síček, princ rázem procitl, ale Popelka už byla pryč. Když se macecha s dcerami vrátila domů, čekal je Popelčin úsměv a přebraný hrách. Sestřičky byly zlostí jak němé a šly i s matkou hned spát. A Popelka? Únavou jí už padala víčka, ale než usnula, tak ještě jednou, alespoň v duchu, v princově náručí prolétla sál. A princ? Tomu se na zítří nechtělo žít. Proč mu ta neznámá prchá jak laň? Což zkusit po třetí královský ples? Což na ní nastražit past? Na radu báby natřeli ptáčníci schodiště lepem. Popelka přišla ve zlatých šatech. Zářili, jako by jim slunce dalo svůj lesk. Zářil i princ a z Popelky nespustil oči. Po třetím tanci ji představil králi a herold vyhlásil, že dědic trůnu už nevěstu má. V sále propukl jásot. Když se pak blížila půlnoc, byl to jen mžik. Než se princ nadál a než zasáhli stráže, zmizela Popelka ve tmě. Na schodech zůstal jen zlatý střevíček. Ale princ si hned věděl rady. Jen s tou, která střevíček obuje, bude mít svatbu. Pak začal s přáteli objíždět kraj. Takovou malou nožku však hledali marně. Nakonec zbyly jen vdoviny dcery. Princ už si zoufal. Tu vyšla na dvůr dívka ve zlatých šatech. Popelka! Vydechla macecha s dcerami nevěřícně. Ale Popelka střevíček nazula lehce a přidala k němu i druhý. A co bylo potom? No přece královská svatba trvala dlouho a byla slavná. Tak slavná, že ještě po létech o ní šla zvěst. A tady naše pohádka končí a začíná jiná. O šťastné Popelce a moudrém králi.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi.
1: Salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu, právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Jak si zaližovali? Byla zima. Všude leželo po kolena sněhu a Josef s Václavem stavěli sněhuláka. První koule místo nohou, druhá doprostřed, třetí koule jako hlava. A když na tu nejhořejší kouli nasazovali děravý klobouk, najednou to kolem nich zafičelo. Veverka na lyžích. A za chviličku zase havran na lyžích. A potom ještě jednou. A to už si ani nestačili všimnout, kdo to byl?
1: Kdybychom tak měli lyže, to bychom jim ukázali, viď, Josefe?
2: Co pak o to? O lyžích bych věděl. Chalupník Tříska tamhle pod strání, ten má dvoje ve dřevníku, ale zadarmo je nedá.
0: Pak seděli doma a mudrovali, jak by lyže získali. V nejlepším mudrování se ozvaly hodiny s kukačkou. Otevřela se dvířka a kukačka místo kukání zaštěkala jako pes.
3: Hop, hop!
2: Zase jí přeskočilo.
0: Josef zvedl oči k hodinám a za hodinu znovu
4: kokokodák, kokokodák.
0: Kukačka teď pro změnu zagdákala jako slepice.
1: Poslechni, Josefe, co kdybychom ty hodiny vyměnili za lyže? Stejně k ničemu nejsou.
0: Sundali hodiny a už si to s nimi pelášili za chalupníkem Třískou. Ten se na kosy zpočátku díval poněkud skrz prsty a hodiny ty si prohlížel ze předu i ze zadu, ze spoda i ze zhor. Byly právě 3 hodiny a kukačka je jako zázrakem odkukala úplně správně. A tím bylo všechno jasné. Chalupník pověsil hodiny na stěnu a kosové dostali, co za ně chtěli. I když lyže byly pro ně poněkud delší, už si to s nimi šlapali k vršku.
1: To bude jízda!
2: My jim to předvedeme, čem?
0: Když si lyže navlékli, viděli, že to nebude tak lehké, jak si představovali.
1: Jeď první!
2: Ne, až po tobě.
1: Ale jen jeď.
2: No tak já jedu.
0: Na to se lyže s Josefem sami od sebe rozjeli a Josef se na nich kymácel ze strany na stranu, dopředu i dozadu jako smrček ve vichřici. Lyže ho neposlouchali a jeli si kam chtěli. A za okamžik tu byl kotrmelec a Josef se kutálel dolů strání. Za chvilku bylo to stejné i s Václavem. Po stráně se teď koulily 2 obrovské koule. Chalupník Tříska zrovna vyšel ze dřevníku s vrchovatým košem polínek.
4: Babičko! Babičko, 2 koule jako země koule a řídí se rovnou na naši chalupu!
0: Když spatřil pohromu na stráně, vypadla mu fajfka z pusy. Dřív než babička v kuchyni zaslechla jeho zoufalé volání, žuchlo to 2x za sebou do dřevníku. Chalupa se otřásla, hrnce na plotně poskočily a sněhové koule se rozsypaly každá na 1000 kusů. A před chalupníkem Třískou leželi, jak širocí, tak dlouzí, 2 slavní lyžaři.
4: Ah, to jste vy! Málem jste nám rozbořili chalupu a s hodinami jste mě taky hezky napálili, kdo to jak živ slyšel, aby kukačka štěkala a kdákala,
0: lamentoval chalupník a Josef s Václavem se vymlouvali.
2: Asi se cestou nastydla.
4: Tady máte ty svoje povedené hodiny a už mi nechoďte na oči.
0: Doma sotva si je pověsili, v hodinách to zaskřípalo, zavrčelo, zachrčelo. Otevřela se dvířka, kukačka vystrčila hlavu a spustila.
5: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A vypadalo to, jako by se kozům posmívalo.
6: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucoukl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, oháňky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla beze mne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř, ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
4: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
4: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
4: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
6: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
4: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
6: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
4: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
4: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
5: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
4: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
4: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
4: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
4: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do třev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
4: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi honem nějakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
4: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a na nos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
4: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
5: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Foky tluče do babuče a pár s očkou na konec.
4: Čert zatím běhal a kmitral. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. My dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
4: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
4: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble, mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší, lepší.
4: A dál už nemohl promluvit ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
4: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
6: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
4: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
4: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen Švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti. Lepší,
6: svatá pravda.
4: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
1: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
4: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
6: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, to by šlo.
4: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel Švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
4: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný Švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale Švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Nač by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble.
1: Nelíbilo. Kde pak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
4: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
4: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
6: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
4: Zoufala si Ševcová.
3: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
6: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
4: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
3: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
4: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
4: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
3: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
4: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
3: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
6: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
3: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
3: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
4: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
4: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: Jak sněhulák neroztál, napsal Filip Krejčí. Vítr za oknem roztáčel sněhový kolotoč a malá Jana pozorovala, jak vločky dělají ve vzduchu kotrmelce a přemety. Co to čteš? Zeptala se Filipa, který ležel na posteli zabraný do knížky. Lovce mamutů, odpověděl Filip, ani nezvedl oči od čtení. Lovce mamutů? Zeptala se Jana. Zabručel Filip a četl dál. Co je to mamut? Chtěla vědět Jana. Odpověděl Filip. Jana přišla k Filipovi a zatřásla mu ramenem. Filipe, jak vypadá mamut? Filip tentokrát oči zvedl a posadil se na postel. No, mamut vypadá jako slon ze zoologické zahrady, jenže má všude chlupy, podívej. Nalistoval v knížce obrázek. Aha, a bydlí taky v Africe? Ptala se Jana dál. Mamuti už dávno vyhynuli, žili v době ledové před mnoha tisíci lety, řekl Filip a chtěl se dát znovu do čtení. Době ledové? Přemýšlela Jana nahlas. Odpověděl Filip. A proč zrovna ledové? Protože byl všude sníh a led, ale už je to hodně dávno. Jak to? Vždyť dneska je taky venku sníh a led, divila se Jana. No jo, jenže předtím byl pořád, celý rok. I v létě? I v létě, zabručel Filip a otočil se na bok. Jana se vrátila k oknu, vůbec jí to nešlo do hlavy. Vločky se pořád točily dokola a Jana se začínala nudit. Filipe, pojď si hrát ven, otočila se na Filipa. Je tam zima, otřásl se Filip. Můžeme si hrát na lovce mamutů, řekla Jana zamyšleně. Filip zpozorněl a posadil se na posteli. Dobře, já budu lovec a ty mamut. Děti se teple oblékly a vyšly na plácek za domem. A co vlastně dělají lovci mamutů, chtěla vědět Jana. No, přece kopou pasti na mamuty a pak je do nich zaženou, zasmál se Filip a začal hloubit past na mamuta. Jana se na něj podívala a pak se zeptala, a co dělají mamuti? No, mamuti nedělají nic, jenom pobíhají a chytají se do pastí. Aha, řekla mamut Jana a začala běhat dokola. Filip vylezl z jámy a vytáhl z plotu uvolněnou plaňku. Na co to máš? Vykulila oči Jana celá zadýchaná. Na mamuta potřebuju aspoň oštěp, řekl důležitě Filip a začal Janu honit kolem pasti. Filipe, já už nemůžu, volala nešťastně Jana. Mamuti nemluví a navíc já nejsem Filip, ale lovec zlomený kel, zamával Filip plaňkou nad hlavou a mazej do pasti, dodal a skutálel nešťastnou Janu do sněhové jámy. Zlomený kele, mě už to nebaví, zaprosila mamut Jana z pasti, zatímco jí zlomený kel dál pošťuchoval oštěpem. Co to vyvádíš, ozvalo se najednou z okna. Zlomený kel zapíchl oštěp do sněhu. Hrajeme si na lovce mamutů, mami, odpověděl mamince do okna kuchyně. Vytáhni Janu z té díry a pojď sem, zavolala maminka na Filipa. Pomohl Janě z pasti a přiběhl k oknu. Kdo tu hru vymyslel? Ptala se maminka podezíravě. Jana? Jana, odpověděl Filip popravdě. Vážně? Maminka se tvářila nedůvěřivě. A ty nemáš rozum. Vždyť si tím klackem mohl něco udělat, pokračovala. Zabručel Filip. Jsi starší, tak bys už mohl trochu přemýšlet, řekla maminka ustaraně Filipovi. Tak jo, přikývl Filip. Hrajte si na něco jiného. A nebo víš co? Postavte sněhuláka. Podala Filipovi velikou mrkev a modrý hrnec. Filip vzal mlčky mrkev i hrnec a vrátil se k Janě. Co ti maminka říkala, chtěla vědět Jana.
1: Filip zvedl nad hlavu hrnec s mrkví. Máme postavit Sněhuláka, odpověděl rozmrzele a posadil Janě hrnec na hlavu.
0: Prýma, vykřikla Jana, strčila mrkev do kapsy u bundy a začala válet sněhovou kouli.
1: Tak já dojdu na dvorek pro uhlí, zabručil Filip.
0: Když se vrátil, pomohl Janě doválet první kouli a začali s druhou. Za chvíli měli i třetí a společně je naskládali na sebe. Ještě oči, pusu a knoflíky, řekla Jana a vzala ze země donesené uhlíky.
1: Filip nasadil Sněhulákovi na hlavu hrnec a měl se k odchodu.
0: A nos, vzpomněla si Jana, vytáhla mrkev z bundy a zasadila ji Sněhulákovi mezi uhlíkové oči. Ten je hezký. Dobrý den, pane Sněhulák, pozdravila Jana Sněhuláka, který se usmíval uhlíkovým úsměvem.
1: Dobrý den, ozvalo se za Filipovými zády.
0: Filip se otočil a uviděl Janu, jak stojí kousek dál s pusou do kořán. Po sněhu se k ní batolil Sněhulák s napřaženou rukou.
1: Dobrý den, Jano, řekl Sněhulák ještě jednou.
0: Filip vytáhl ze sněhu svůj oštěp a postavil se mezi Sněhuláka a Janu.
1: Jak to, že mluvíš, dloubl Sněhuláka do prostřední koule.
2: Hehehe, to lechtá, volal Sněhulák, protože jste mi udělali pusu ze 7 uhlíků pravého antracitu, haha.
0: Antracitu? Divila se Jana.
2: Antracit je nejlepší černé uhlí, řekl Sněhulák a uhnul dalšímu výpadu Filipova oštěpu.
0: Neho, zavolala Jana na Filipa a odtáhla ho za ruku kousek dál, aby je Sněhulák neslyšel. Budeme si s ním hrát, jo? Zašeptala Jana Filipovi do ucha.
1: Řekl Filip zamyšleně.
0: Tak se ho zeptej, dodala žadonivě.
2: Pane Sněhuláku, chtěl byste si s námi hrát? Zavolal Filip.
1: Hoho, zakřičel Sněhulák. Hraní, to je vůbec nejlepší zábava na světě.
0: A zatočil hlavou 3x kolem dokola. Měli bychom mu dát jméno, řekla Jana.
1: Třeba se nějak jmenuje, přemýšlel Filip nahlas.
2: Pane Sněhulák, máte jméno? Zeptal se Filip.
1: Jméno? Podivil se Sněhulák.
0: Potom začal prohledávat prostřední a spodní kouly a prohlásil.
1: Jméno bohužel nemám.
0: To nevadí, my vám nějaké vymyslíme.
2: To by bylo něco, zatleskal Sněhulák, až se mu od rukou zachumelilo.
0: Děti chvíli přemýšleli, pak si něco šeptali a nakonec řekli, budeme ti říkat Martin.
2: To je jméno, Sněhulák se rozesmál a znovu zatočil hlavou 3x dokola.
0: Na co si budeme hrát, zeptala se Jana.
2: Co třeba na koulenou, navrhl Martin.
0: A jak se to hraje na koulenou, chtěli vědět děti.
2: To se vyleze na nejbližší kopeček, řekne se teď a kdo se nejrychleji skutálí dolů, vyhrál.
0: Tak hrajem, rozběhli se na nejbližší kopec. Martin se obdivuhodně rychle batolil za nimi. Když byli nahoře, lehli si do řady a Martin zavolal
2: připravit ke startu, pozor, teď.
0: Začali válet sudy. Nejrychleji byl dole Filip. V tu chvíli ale vypadali všichni jako sněhuláci. Gratuluju, Martine, blahopřála Jana Filipovi.
2: Já jsem Filip, zavolal Filip a začal ze sebe oklepávat sníh.
0: To byla legrace, volala Jana na Martina, který si rovnal hrnec na hlavě. A na co si budeme hrát teď? Chtěla hned vědět. Když ze sebe setřásli všechen sníh, řekl Martin.
2: Kdybychom měli sáňky, mohli bychom si hrát na sobí spřežení.
3: Ale ty přece máme, zavolal Filip a rozběhl se ke dveřím kůlny.
0: Martin se otočil ke staré višni a ulomil dvě uschlé větve. Nasadil si je na hlavu jako parohy. Potom rozepnul uhlíkové knoflíky na prostřední kouli a vytáhl z ní řetěz rolniček. Když se Filip vrátil se sáňkami přední kouli a vytáhl z ní řetěz rolniček. Když se Filip vrátil se sáňkami, Martin se zapřál

0: kamaráda? A jak se jmenuje, chtěla vědět maminka. Martin. A je to sněhulák, vyhrkl vzrušeně Filip. Hrál si s náma na sobí spřežení, skočila mu do řeči Jana. Na sobí spřežení? Tatínek se podíval na maminku se zdviženým obočím. Děti dojedli večeři a běželi se dívat na večerníček. Ty naše děti mají ale fantazii, viď, Maruško? Tatínek vstal od stolu. To jo, řekla maminka zamyšleně u dřezu. Tatínek dal mamince pusu na tvář. Za co to bylo? Zeptala se maminka s úsměvem.
1: No, já nevím, jen tak, řekl tatínek.
0: To bylo asi tou svíčkovou, byla totiž začarovaná, řekla maminka lišácky.
1: Sněhulák Martin, začarovaná svíčková, podivoval se zase tatínek. Ta byla ale moc dobře začarovaná a dal mamince pusu na druhou tvář.
0: Jana stála s Filipem u okna vedle postýlek a mávali ven a volali: Dobrou noc, Martine!
1: Dobrou noc,
0: usmál se sněhulák a uvelebil se pod starou višní. Děti zalehly do postýlek a Martin si stáhl hrnec do čela, aby mu měsíc nesvítil do očí. Dobrou noc, Filipe, řekla Jana, když se zachumlávala do peřin. Dobrou noc, odpověděl Filip. Jana se snažila usnout, ale vůbec jí to nešlo. Filipe, spíš? Zeptala se do tmy pokuje. Ještě ne, ozval se ze tmy Filipův hlas. Za týden bude jaro, viď, Filipe? Zeptala se starostlivě.
1: Ano, řekl Filip.
0: A co bude s Martinem? Zeptala se Jana ještě ustaraněji.
1: Asi roztaje, když je ze sněhu, řekl Filip rozpačitě.
0: Roztaje? Polekala se Jana.
1: A třeba ne, utěšoval jí Filip. Zítra se ho na to zeptáme. Dobrou, slíbil jí.
2: Škoda, že není doba ledová,
0: zašeptala ještě Jana a zavřela oči. Ranní sluníčko začalo šimrat Martina na špičce mrkve. Zívl, posunul si hrnec do týla a promnul si uhlíkové oči. Dobré ráno, Martine, volali už z dálky Jana s Filipem.
1: Dobré ráno, odpověděl sněhulák.
0: Neseme ti něco k snídani. Podali Martinovi zmrzlinu a studený čaj.
1: Je, vanilková, tu mám nejradši, zajásal Martin a dal se do jídla.
0: Děti se dívali smutně na sněhuláka, jak si pochutnává.
1: Co se vám stalo?
0: Zeptal se Martin a napil se trochu čaje.
2: Co s tebou bude na jaře?
0: Vyhrkla Jana.
1: Martin pohladil Janu po hlavě. Co myslíš? Usmál se.
2: No přece si ze sněhu a sníh na jaře,
0: řekla Jana a v očích se jí objevily dvě velké slzy.
1: Nebuď smutná, těšil jí Martin a otřel slzy, které se na jeho ruce proměnily ve dvě ledové perličky. Prostě roztaju a vypařím se jako každý sněhulák, dodal.
0: To ale není vůbec spravedlivé, řekl Filip.
1: Na to nemyslete, řekl Martin zvesela. A dojděte si domů pro brusle.
0: Pro brusle? Divili se děti. Pak ale vzali prázdný hrnek od čaje a vykročili k domku. Martin se roztočil kolem dokola a umetl na plácku za domem kluziště. Potom utrhl z okapu dva rampouchy a nabrousil je o hranu hrnce. Když se děti vrátili, dělal už na ledových bruslích piruety jako krasobruslař. Děti na něj koukali zpoza sněhového mantinelu a tleskali při každé nové figuře. Filip si rychle nasadil brusle a už byl na ledě u Martina.
1: Copak, Jano,
0: zavolal Martin na Janu, které se na led moc nechtělo.
1: Ona to ještě moc neumí, vysvětloval Filip a rozjel se s Martinem k Janě. Neumí, řekl Martin.

0: s tajemným úsměvem. To se ještě uvidí. A cvrnkl Janě sněhovým prstem do bruslí. Jana se rozjela po ledu, jako by se narodila s bruslemi na nohou. Martin zatleskal, potom cvrnkl do bruslí Filipovi, vzal ho za ruku a znovu zamířili k Janě. Martine, to je nádhera, volala Jana nadšeně. A teď si dáme slalom, vykřikl Martin a rozestavil na kluzišti sněhové kužely. Kdo projede nejrychleji, vyhrává. A tak závodili. Hurá, volala nadšeně Jana, která prokmitala mezi kužely nejrychleji. A co lyžovat? Lyžovat bys mě taky naučil? Otočila se k Martinovi. Ano, Jano, završoval Martin. Zítra si vemte lyže, připomněl dětem, když se večer loučili pod starou višní. Filipe, musíme vymyslet něco, aby Martin neroztál, řekla Jana Filipovi, když si čistili zuby. Neblázni, jak bys to chtěla udělat, zarazil se Filip. To nevím, vzdychla Jana. Co dát ho na jaře do mrazáku, uvažovala Jana nahlas. To nám maminka určitě nedovolí, řekl rozhodně Filip. Musíme vymyslet něco jiného. Škoda, že není doba ledová, posteskla si znovu Jana. Doba ledová, to je nápad, zajásal Filip a poplácal Janu po rameni. Jana se na něj nechápavě podívala. My přece nepotřebujeme dobu ledovou, ale jenom zimu, pořádnou zimu, usmál se na Janu. Ale jak chceš tu zimu sehnat? Přijde jaro, sluníčko, divila se Jana. Ne jak, ale kde, zvedl Filip ukazováček. Musíme Martina poslat tam, kde je pořád zima. Kam? Ptala se Jana nechápavě. Na severní pól, dodal Filip vítězoslavně, zastrčil kartáček do poličky a šli spát. Ahoj, zdravil Martin Janu s Filipem, kteří nesli lyže. Ahoj, Martine, volali děti zvesela. Martine, už jsme na to přišli, řekla Jana Sněhulákovi. A na co pak, ptal se Martin se zájmem. Jak to uděláme, abys neroztál, vyhrkl Filip. Martin se na ně překvapeně podíval. Pošleme tě na severní pól. Martin se rozesmál na celé kolo. No to je ale nápad. A pak zaraženě dodal, ale jak to chcete udělat? Děti odvedli Sněhuláka do kůlny a ukázali na velkou krabici od nové pračky, kterou dostala maminka k Vánocům. Do té krabice by ses snad vešel, podíval se Filip tázavě na Sněhuláka. Vyjevený Martin mlčky přikyvoval. Je v ní polystyrén jako v chladicí tašce, ve které vozí maminka v létě k vodě zmrzlinu a limonády, vysvětloval Filip. Martin se usmál a pak se zeptal, a kdy mě zabalíte? Co nejdřív, dokud je venku ještě zima, odpověděla Jana a Filip dodal, nejpozději pozítří. V předpovědi hlásili oblevu už na příští týden. Dobře, souhlasil Martin, ale teď se vrhneme na to lyžování. Popadl staré žehlicí prkno, které bylo v kůlně opřené o zeď a vyšel ven. Filip vzal Janu za ruku a vyšli za Martinem. Společně vylezli na kopec za domkem a Martin vzal do ruky Janiny červené lyže. Nepodkluzovat, domlouval lyžím a pak je pohladil po skluznicích. Potom naskočil na žehlicí prkno a začal sjíždět z kopečka. Po každém obloučku zastavil a načechral sněhovou peřinu, aby byla co nejměkčí. Filip si nasadil lyže a za chvíli byl dole u Martina. Neboj se, pojeď, volal Martin na Janu, která pořád ještě stála nahoře. Jana se rozjela a bác upadla ani nedotočila první oblouček. sníh ji ale jako trampolína znovu postavil na lyže. Ha, musíme ještě domluvit hůlkám, zavolal Martin a dobatolil se nahoru k Janě spolu s Filipem, který hned zase sjel dolů. Co to vyvádíte, že se nestydíte, řekl Martin hůlkám, které byly najednou ještě červenější než obvykle. Tak alou, dodal Martin a poslal Janu z kopečka. Janě se povedly tři krásné obloučky a tak s jásotem zastavila uprostřed kopce. Filipe, viděl jsi to? Volala na Filipa, který funěl s lyžemi na rameni kolem ní nahoru. Bájo, řekl uznale, ale chtělo by to vlek. Uf, zabručel a nadhodil si lyže na rameni. Vlek? To nebude problém, zavolal Martin a sjel na prkně až dolů ke stromům, kde měla maminka prádelní šňůry. Pak se vybatolil na kopec, zarazil žehlicí prkno hluboko do sněhu a pohodlně se o ně opřel spodní koulí. Zahákl šňůru za uhlíkový knoflík na prostřední kouli a druhý konec spustil dolů Filipovi. Filip se ho chytil a Martin začal točit prostřední koulí. Jak navíjel šňůru, vytahoval Filipa nahoru. Jana se zaradovala a sjela až dolů pod kopec. Lyžovali až do večera. Druhý den ráno začali děti s přípravou na cestu. Filip napsal cedulku s adresou Severní pól, okres Severní Točna, Arktida. Potom s Janou rozbili prasátka a běželi do obchodu nakoupit zmrzlinu, aby se měl Martin čím po cestě chladit. Zmrzlinu dali do tašky, kterou maminka vozí v létě k vodě, a všechno strčili do krabice od nové pračky. Martin se zkusil poskládat do krabice a když posunul mrkev na stranu, vešel se tam celý i s taškou. Děti ho na zkoušku v krabici zavřeli a měli radost, když víko krabice přesně dolehlo. Martin vylezl z krabice nadšený. Ha, ha, budu první český sněhulák, který na jaře neroztaje, volal vesele a točil dokola hlavou. Pojďme ven, postavíme si iglů jako eskimáci na Severní Točně. Co je to iglů? Chtěla hned vědět Jana. Iglů je dům ze sněhu, odpověděl jí Filip a vyšel z kůlny za Martinem s lopatkou na uhlí. Začali stavět. Filip vykrajoval lopatkou velké sněhové cihly a Jana s Martinem z nich postavili krásné iglů jako praví eskimáci. Potom se sesedli uvnitř a upřesňovali plány na další den. Večer pod starou višní usínal Martin s úsměvem, hrnec stažený do čela. Jana s Filipem se probudili, rychle se oblékli a běželi za Martinem. Dobré ráno, zdravil je vesele Martin. Dobré ráno, Martine, volali děti a vytáhli z kůlny sáňky a krabici od nové pračky. Šťastnou cestu, Martine, loučila se s ním Jana s úsměvem. Do očí jí ale vstoupily dvě velké slzy. Martin jí pohladil bílou rukou a proměnil slzy ve dvě ledové perličky. Šťastnou cestu, bude se nám stýskat, řekl Filip a podal sněhulákovi ruku. Hoho, usmál se Martin, nebuďte smutní, za 3/4 roku jsem tu zpátky, dodal, když zavíral víko krabice. Děti naložili krabici na sáňky a odvezli ji na poštu. Najednou bylo jaro. Maminka zrovna čarovala v kuchyni. Tatínku, kde je ten modrý hrnec na špagety? Zazvonil zvonek u dveří.
1: Co pak já vím, řekl udiveně tatínek a šel otevřít.
0: Filipe, nevíš, kde je ten modrý hrnec na špagety? Otočila se maminka na Filipa.
1: Ne, mami, řekl Filip, který ležel na posteli a četl.
0: Na nebi svítilo sluníčko a u branky stála pošťačka.
1: Dobrý den, mám tu pro vás jedno rekomando a pohled z ciziny pro Janu a Filipa, volala na tatínka.
0: Ukažte, řekl tatínek a podíval se na pohled. Byl na něm sněhulák s modrým hrncem na hlavě a velkou oranžovou mrkví místo nosu. Vedle známky s tuleněm bylo napsáno černým hůlkovým písmem. Pozdrav ze severu posílá Martin. A pod tím ještě velkými písmeny. Ho, ho! Ho, ho!

0: Když se chystalo na cestu hajadlo, které připravovalo zimní sen pro hlemíždě, bylo na rozpacích, jaké písmenko si vyšít na služební létací plášť.
1: A musí se vůbec nějaké písmeno vyšívat, dumalo nad svým pláštěm.
0: Bylo mladé, neskušené a služební plášť dostalo, protože právě složilo hajadlovské zkoušky. Písmenko tam musí být, aby se vidělo zdaleka, jakému zvířátku neseš sen. Musíš se postarat o zimní sen pro hlemíždě, tak musíš mít na pláštíku i na čepičce H, jako hlemíšť.
1: Jaký pak hlemíšť, když mu děti říkají taky šnek, váhalo hlemíždí hajadlo. Dokonce se tak jmenuje i v básni.
0: Hajadlo se uklonilo, jak se to dělá ve škole, když se má přednášet básnička, a spustilo. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcar na tva růžky a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček.
1: Tak si pro jistotu vyší obě písmena H i Eš, radila starší hajadla.
0: Třeba se tvé zvířátko jmenuje hlemíšť Šnek, tak jako se jedna holčička jmenuje Verunka Šolarová. Ta má na kapesníčku, na pytlíčku pro cvičky a na všech školních věcech taky dvě písmena V a Eš.
1: A musíš mít sebou taky stéblo trávy nebo slámku, radilo jedno zkušenější hajadlo. Vyšívat dvě písmena a ještě se tahat se stéblem trávy, brumlalo mladé hajadlo a vrčelo jako staré dudy. Nač pak stéblo?
0: Inu, to patří taky k básničce. Hlemíšť bývá zalezlý ve svém domečku a kdo s ním chce mluvit, musí si ho vzbudit. Stéblo je na šimrání a buzení.
1: Páni, já jsem vyhrálo povedeného spáče, vzdychalo hlemíždí hajadlo a vyšívalo H a Eš na pláštík, na čepičku a hledalo stéblo trávy, které by bylo správně střapaté a správně dlouhé a taky, aby se dobře neslo.
0: Konečně se vypravilo a vzlétlo ze skladiště snů pro zimní spáče na svou první služební cestu za hlemížděm k zahradám. Bá bylo na čase. Vždyť člověk zahradník už dávno sklidil se záhonů salát, zelí i kapustu, inu všechno, co slouží hlemíždi k snědku. V mokré hlíně zbylo jen pár košťálů a i ty už přikrylo hnědé spadané listí. A v tom spadaném listí uvidělo hajadlo hlemíždí domeček. Až se leklo. Vždyť domeček už byl spola schovaný, jako by se propadal někam dolů, kde země nepromrzne.
1: Je, minánku, z domečku kouká jenom střecha. Kde pak je můj spáč? Nespí ještě?
0: Hlemíšť byl schovaný uvnitř. Hajadlo bylo rádo, že má sebou to stéblo na buzení. Zašermovalo stéblem proti hlemíždímu domečku, zavrtalo pod listím, kde mohly být asi dveře, a zašimralo vousatou trávou uvnitř, kam až dosáhlo.
1: Z domečku něco zabublalo, zaslintalo, jako by tam někdo v předsíni pouštěl mýdlové bublinky. Sláva! Jsou doma? Zaradovalo se hajadlo.
0: Zašimralo ještě hlouběji a když to uvnitř znovu zaslintalo, hajadlo se uklonilo a začalo na pozdrav hlemíždi Šnekovi odříkávat báseň. Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tva růžky.
1: Z domečku to znovu zabublalo a Šnek opravdu vystrčil růžky. Na nich seděli oči a zahlíželi zle. Já ti dám skřítku uličnický, strkat mi do domečku nějaké koště.
0: Ale já jsem vás chtěl hlemíždi Šneku travičkou jenom pošimrat, omlouvalo se hajadlo, protože je ve škole vedli ke zdvořilosti.
1: Podle přírodopisu se jmenují hlemíšť, zabublal ten z domečku.
2: Nejsem žádný hejsem pocem, abys mi nadával do šneku. Jsem pan domácí, protože mám dům. Sám jsem si dům udělal a nepotřebuju, aby mi někdo dával krejcar na tvarůžek jako nějakému hajdaláčkovi.
1: Ale v té básničce je krejcar na tvarůžky. Taky je tam troníček na tabáček, kochtalo mladé hajadlo, které ještě nevědělo, jak se zachovat, když se zákazník zlobí.
2: Krejcar, troníček, s takovým penízem by ti určitě dneska prodali tvarůžek nebo tabák, zabublal Hlemíšť, až to vypadalo, jako by zlostí plival. Tuze stará básnička, starší než já, a můžeš spočítat na mém domečku, kolikrát jsem přežil zimu.
1: Hajadlo jen zaprosilo, prosím vás, pane Hlemíždi, neslintejte tolik, uklouznu a...
2: Slintám, protože si dělám maltu na zimní vrátka k domečku, řekl Hlemíšť. Už zavírám, protože hodlám v zimě spát a ty jsi mi sem strčil do mé malty koště, skřítku nevycválaný. Na zimu se v domečku zavřu, na jaře otevřu vrátka. Zbudou po nich jen panty na domečku. No, jen si spočítej, kolik už jsem měl zimních dveří.
1: Opravdu? Hlemíšť musel být tuze starý, protože na jeho domečku bylo znát, jak mnohokrát zasazoval zimní vrátka. Pane Hlemíšti, prosím vás, ještě nezavírejte, nesu vám na zimní spánek sen, aby se vám až do jara dobře spalo, řeklo mladé hajadlo.
2: Inu, to jsou mi novoty, zabublal Hlemíšť. Vždycky se mi zdálo o salátu nebo o kapustě. Teď ke mně posílají mladíka, kdo ví proč.
1: Mám se zeptat, jaký sen byste měl rád. Zima bude dlouhá a líp se vám bude spát, když vám ze skladiště snů pošlou sen, který byste měl rád.
2: Cože? Starý Hlemíšť povytáhl růžky. Oni teď posílají sny podle přání? To za mých mladých let nebylo. Sen podle přání se posílal jen zvlášť užitečným spáčům, mladíku. Nám, obyčejným spáčům, se zdávalo jen o jídle, protože nás ze sna budil hlad.
1: Starému Hlemíždi se tohle nezdálo rozumné zařízení.
2: K čemu to povede, když se každému spáči pošle sen podle přání? Nikomu se nebude na jaře chtít z pelechu a svět bude plný líných tvorů.
1: Zatahoval pomalu růžky a řekl,
2: jdu se zavrtat do země a zavíčkovat. Nerozumím tomu.
1: Mladé hajadlo nevědělo, co si s tím mrzutým Hlemíždem počít. Marně vzpomínalo, jestli se něco o takových případech učili v hajadlovské škole. Zašimralo Hlemíždě znovu stéblem trávy. Pane Hlemíždi, nespěte ještě. Mám vyrobit sen pro Hlemíždě a musíte mi říct, co mám dělat.
2: Nejsem užitečný, žeru salát a dělám v záhoně neplechu, řekl Hlemíšť.
1: Nejste užitečný, ale užitkový. Dáváte užitek. Lidé si vás dokonce pěstují. V ceníku je napsáno, že kilo Hlemíždů stojí moc člověčích peněz.
2: Hlemíšť tomu nerozuměl. Byl starý a z jiných časů. Nemám rád lidi, řekl. Mám rád jen člověka zahradníka, protože umí udělat salát. Taky umí udělat mokro v záhoně, když dlouho neprší déšť. Z člověčích věcí mám rád jednu věc. Jmenuje se konev.
1: Mladé hajadlo si to všechno zapsalo do zápisníku, řeklo děkuji za rozhovor, jak se to učili ve škole, a letělo vyrábět sen pro Hlemíště, aby byl sen hotov dřív, než Hlemíždi zavřou svá zimní vrátka. A v těch snech bylo pak vidět moc a moc salátů, jak je zalévá moc a moc konví.
3: Ty, Verdo, poslych, jestli pak víš, co mám.
4: Co pak?
3: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň, na to stačí mi lázo, i rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
4: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka, luční nějaký divoký kůň?
3: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj, pytlík, hola, houá, pif, pap, puf.
4: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
3: Ze všeho nejdůležitější je na lázu šmitka.
4: Smyčka, pytlíku.
3: Ale já vím, no šmitka.
4: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
3: Smyčka se nám jaksi zadrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčec. Švicha! Divoký koni, kde pak jsi?
4: Vždyť už dávno utekl.
3: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
4: No ne, lidičkové. Co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
3: Pardon!
4: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
5: Tak takhle se tedy chytá lázem.
4: A hele, kobylka. Poslíš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: kamarádi, tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte. Skrotit lázem divokého koně to dokáže kde kdo? Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, no, no, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heď?
0: Povozí? Mm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, že ho nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čím? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: je jízda, kamaráde. Je, hola, ho, ho, ho.
1: Čehy.
0: Je.
2: Já mohl být karambol.
0: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Hevy, kani Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
0: Pardon, pardon, vašnosti šneku.
3: Kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a hlemíš?
2: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdy jaký obejde nadával do šneku. To se dělá, nadává.
2: Ale vždyť mi přece...
3: Ale vyskakej mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
2: Ale já přece...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
0: Pardon, pardon, podoučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje, hamba.
4: Neposlušný králíček. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o malém králíčkovi, který nechtěl chodit do školy, a to až do chvíle, kdy se mu dostalo velmi důležité lekce. Co myslíte, že to asi bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, na čarokrásné louce na úpatí hor se zasněženými vrcholky žilo několik chundlatých králíků. Hlavní králík byl už tak starý, že jeho srst byla stříbrošedá a všichni mu říkali starý stříbrňák. Každý ho měl rád a vážil si jej. Jednoho mlhavého podzimního rána vyhlížel ze své nory na louku, když k němu přišlo několik mladých králíků a požádali ho, zda by jim nepředal něco ze své moudrosti. Starý stříbrňák zaškubal nosem. Proč ne, řekl, začneme zítra. Buďte tady přesně v jednu hodinu a já vás naučím všemu, co znám, hlavně tomu, jak se nenechat chytit. No, není nic důležitějšího, přijďte včas. Druhého dne, na vteřinu přesně v jednu hodinu, se tedy králíci začali učit. Všichni, až na jednoho nezbedného králíka jménem Felix, který si nemyslel, že by nějaké moudrosti mohly být natolik důležité, aby si kvůli nim přestal hrát. Chtěl se jen bavit. Proto každý den chodil dolů k rybníčku a hrál si s kachnami. Vyskakoval, jak jen uměl nejvýš, aby upoutal pozornost poletujících motýlů. Šel do lesa, poskakoval mezi podzimním listím a snažil se, aby mu pod tlapkami melodicky šustilo. Jednoho dne, zrovna když si hrál a tancoval, hopsnul do sítě natažené na zemi a dovedně zakryté větvemi a listím, byla to past. Síť se kolem něho stáhla a zbalila ho do klubíčka. Pomoc, pomoc, chytil jsem se, naříkal. Když se večer Felix nevrátil domů, byla jeho maminka velmi vystrašená a požádala starého stříbrňáka, aby zorganizoval pátrání. Ten poslal králíky podívat se tam, kde si Felix obvykle hrál, zatímco sám se vydal do míst, o kterých věděl, že tam lovci často kladou pasti. Nehledal dlouho, když zaslechl lidské kroky. Přicházel člověk. Zdálo se, že lovec. Polekaný stříbrňák to vzal úprkem k nejbližší pasti a v ní našel zamotaného malého Felixe. Moudrý starý králík svými dlouhými ostrými zuby začal přehryzávat provazy. Právě ve chvíli, kdy se kroky ozvaly téměř nad nimi, stříbrňák překousl poslední z nich a Felix byl volný. Pelášili pryč na svých krátkých nohách, jak jen nejrychleji dovedli. Felixova maminka plakala radostí, když viděla, že se jejímu synovi nic nestalo. Jsem tak ráda, že jsi v pořádku, volala. Tolik jsi mě vyděsil.
5: Je mi to moc líto, mami, řekl Felix a tiskl se k ní.
4: To je v pořádku, synku, odpověděla. Teď už víš, proč je tak důležité najít si čas na to, abys poslouchal ostatní a učil se od nich? V životě jsou některé věci, které se skutečně musíš naučit.
5: Ano, maminko, teď už to vím,
4: odpověděl Felix.
5: Je mi to moc líto, starý stříbrňáku. Slibuji ti, že už se nikdy nebudu vyhýbat vyučování.
4: Všem může být prospěšné naslouchat moudrostem, které druzí získali svými zkušenostmi a laskavě nás je učí. Moudrý člověk ví, že je čas na hraní i čas na učení.
6: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svaté Tereze mráz po střechách poleze. Je říjen, den se pomalu krátí a zimice se plíží po střechách.
7: Tamhle rostou jeřabiny.
8: Já natrhám šípky.
7: A Pulinko, poběž, ještě nazbíráme žaludy.
9: Hele, holky, co tady děláte?
8: Sbíráme žaludy na korále.
10: My vám pomůžeme.
8: Martine, já tě viděla.
10: Jo, já mířil do košíku.
6: U Vojtů se ženské scházejí drát peří na peřiny pro Mařenku Tomšovou do výbavy.

0: Honzíku. Je, děťa.
1: Pozdrav pámbu.
2: To bude jiná zábava.
1: Jdu vás zvizitírovat.
3: Václave, zavři, nebo nám uletí celá peřina.
1: To je štráchů pro pár peříček.
4: Mňau, mňau.
1: To bude ale pořádná peřina. A který pak v ní bude spávat, Mařenko?
3: Mařenko, zaspívej nám něco.

0: Hádejte, co je to? Sletěl pták bezpirák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bezubátko, sežralo to bezpeřátko.
1: To ví každej, mráz a slunce. Dědečku, vyprávějte nám pohádku.
2: Dobře, budu vám vyprávět o Frantovi Nebojsovi. To žil jednou chasník Franta a ten se vůbec nikoho nebál. Jednou za ním přišli, že ve starým mlejně straší. A jestli by se na to nepodíval. Takže jo, Franta přišel ke mlejnu, bylo takhle před půlnocí. Usadil se u stolu a čekal, co bude. Hodiny odbyly půlnoc a v tom... Buh! Stropem prolítli dva čerti a vrhli se na něj. Kde Franta se nelek? Ne, nadarmo mu říkali Nebojsa. Popad ty čerty za flígr a nese je ven. Tam je hodil do strouhy, jen to žduňklo. Čerti se chytili mlýnskýho kola a vyjeli z vody a prosili, ať je Franta zachrání. Franta se jim chechtal, ale pak se nad nimi slitoval. Sundali je z kola, ale museli slíbit, že už nikdy ve mlejně strašit nebudou.
3: Boje,
2: ty mu to slíbili a rádi. Vzali nohy na ramena a byli fuč. A Frantovi zůstal mlej. Mlel obilí sedlákům ze široka daleka. A taky se oženil a měl se dobře. To proto, že se nebál ani čertů.
0: To my bychom se vůbec nebáli.
1: Nebáli.
0: A klidně bychom šli v noci třeba
1: na hřbitov.
2: O dušičkách?
0: Třeba o dušičkách.
2: Ale o dušičkové noci vystupují duchové mrtvých z hrobů.
3: Václave, nestraš je. Žádní duchové nejsou.
2: No, ty jsi pěkná tykvička. Ty se mi přesně hodíš.
0: My se nebojíme, jako Franta Nebojsa.
1: Duch, tam je duch.
4: Pojďte ke mně, duchové, vy jste zděrsi slové.
5: Počkejte.
2: Safraporte, kdo to sem dal?
0: Ten duch mluví jako děda Koudelka.
1: Dědo, my jsme se vůbec nebáli. Hned jsme poznali, že nejste opravdovej duch.
2: No jo, naštěstí jsem ještě živej.
0: To je ale strašidlácký strašidlo.
2: Svátek dušiček. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy oznamuje.
3: Jo, jo, a stromy už zežloutly. Co jsi to, Václave, v noci prováděl?
2: Libuško, hádej, co je to. Sletěl pták bez listák?
3: Ale dity, to byl pták bez perák.
2: A dít, já vím. Tak ten pták sletěl a...
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dědo, potřebovali bysme nějakou tykvi.
1: Tykev, takhle velikou.
3: Na co tykev a takhle velikou?
2: To je tajemství. Musíte ty tykve pořádně vydlabat, aby se neskazily.
0: Pořádně postrašíme. To jsou malý strašidla.
1: Ale taky krásný.
6: Kluci složili zkoušku odvahy. Teď už ví, že strašidla jsou jen pověra. Kdo ji uvěří, ten ducha uvidí.

0: jak nejdřív nebyli a potom zase byli porcinkulem. A potom se léto překulilo akorát do prostředka. Rozpustilé sluníčko tancovalo tak nizoučko při zemi, že si vždycky po ránu a zastmívání rousalo zlaté lokničky ve stříbrné rose. Přes den se kutálelo rovnou po vrškách borovic a protože hoborové jehličky šimrali na bosých patičkách, smálo se ze vší sluneční srdečnosti a pálilo ještě víc, než mělo. Jenomže z toho slunečního mazlení a smíchu rozpustilého bylo takové sucho, suchoucí a suché, že všechny kytičky smutně skláněly povadlé hlavičky k zemi dolů a lístečkové sukínky měly pomačkané a nehezké. Hamba se jenom podívat. Potůček rokyťák byl tenký jako myší ocásek v běhu a siveni i pstruzy měli také po veselosti. Jenom lesík Hůrka dostal ještě kapínek vody ke kořínkům od lesního mechu, který si vláhu nastřádal do zásoby za velkých dešťových kropení z hora na jaře, kdyby bylo přece jenom někdy ouvej. Bůby seděl u potoka a čekal, kdy už bude konečně víc vody na koupání letní a chladivé. A protože měl dlouhou a ještě delší chvíli, přišel mu zajíc Kryšpín z polí povědět, jak v kláskových zrníčkách v žitě a pšenici rychle dozrává chleba proti hladu.
1: To je teda nadělení. Takové sucho, suché a bez vody nepamatuju, co jsem.
2: Myslíš, že bude žízeň pro vodu, Klído?
1: Žízní by snad nemuselo být hned tak až moc zle. Jestliže ovšem, tak do 7 slunečních přeběhnutí zaprší z nebe. Ale se k nimi, buby. Jakéže to letos budou porcinkule letní, když není voda, kde má víc?
3: Kde pak porcinkule, milej, zlatý a vysušenej? Na porcinkule musí být voda, nejmíň ze 3 dešťových mraků.
0: Rozčiloval se zajíc Kryšpín z polí.
2: Já poslouchám jenom chvilinku malou, ale ani trošinku vám nevím, co to ta porcinkule je.
3: Aha, to teda asi nevíš. Protože když bylo léto v lese Hůrce minule a naposledy, tak to tě ještě vymýšleli do pohádky. Jak bych ti to jenom vysvětlil krásně jasně. Porcinkule, to je taková sláva na vodě. Ptačí hlásková kapela vyhrává pro radost a potěchu pěkně na vodě, vášky tancují svůj baletní taneček všechny na vodě stejně, pstruzy, siveni i běličky mají svůj taneček secvičený pěkně na vodě spolu a nad tím vším svítí svatojánkové v řadě hezky do řetízku, aby bylo plesově krásně. A my z polí i lesa na to všechno koukáme a radujeme se z léta převelice náramně. Jíme dobroty a tak.
0: Dráčec si zaječí vysvětlování ještě chvilinku přerovnávalo ve střepaté hlavičce, ale vědělo už o moc víc, nežli ještě před chviličkou prve. Ale zvědavé bylo na porcinkule jako dvě malé sojky.
2: Já bych hrozně rád porcinkule, Kryšpíne. Ty ne?
3: Kdo by je nechtěl? Jenomže slyšel si sám na obě uši. Porcinkule bez vody nejdou. To je jasná věc, jako petržel v trávě křížem.
1: A já se z rovinka letos tolik staral, aby měl bůby porcinkule, jako ještě nikdy nebyly, když je má mít prvně. Zavolal jsem všechny ptáčky zpěváčky. Pstruzy a siveni mají takový taneček rejdovací a secvičený, až by si bůby udělal na krčku uzel na zadrmo i s kličkou. Čmelák Bruno slíbil 50 žejdlíků kvítečkového nektaru pro sladkou chvíli. A sisel Augustín si chtěl řídit krámek se sladkými bobulemi po jednom lesním penízku. A teď nic. Dočista vůbec nic a zase nic.
2: Ach, jo.
4: Co pak je to tady za besedu? Že se nikdo nepozve, aby přišel také Řícový? To samozřejmě ne, to teda opravdu.
2: Cyrile, prosím tě, poraď nám rychle, jak dát Rokyťáku vodu, aby byly porcinkule na vodě správně.
4: Kdybych věděl na první vzpomenutí, tak to bych pověděl přece. To ale nejde jen tak z hurta a na první zeptání.
2: Já vím, Cyrile, jako tenkrát s medvědím buzením mokře. Když jsme zavedli potůček Rokyťák rovnou do medvědího pelechu Medardího. To byl přece také nápad postavit hrázku potůčku do cesty. Že ano, Cyrile?
4: Tak tomu říkám nápad v pravou chvíli. My to uděláme z Rovinka jako tenkrát nad medvědí skálou.
2: Ale rybičky dole na potoce budou zase bez vody, jako při medvědím buzení minule. A budou mít na mále, Cyrile.
1: Tak se jim pěkně krásně oznámí, že nebude voda tak do zítřka. Tak, aby se na tu chvíli přestěhovali nahoru na potok a od náhodu až sem, že nesmí být ani jediná. Jinak bude na suchu. No a je to. A se zprávou pošleme pstruha služebního, protože je tady ze všech ryb ten nejrychlejší. Jo. Jenom, že bych chtěl ještě vědět, promiňte mi laskavě, a to velmi, jak tu hrázku chcete hlavně udělat?
4: No jak? Jak? Docela jednoduše. Prostě a krásně. Krišpín bude nosit z trávníků drny, strály i s hlínou ve spod a Bubi bude dávat na sebe řádkou od břehu ke břehu. Přece, to je toho.
5: Vysvětlil Cyril z jedné vody načisto a hned. I když vlastně ani sám pořádně a dohromady nevěděl, ale už vyměřoval, odkud hrázka až kam. To už ale kolem plavala rybička Bělička a volala, že je odtud až k Mlýnskému náhnu ta poslední, protože jí služební pstruh Rýša vyřídil žabí poselství správně. A tak se dali do práce všichni. Krišpín nosil drny, Tráče je dával řádkem od břehu ke břehu a Cyril radil, poučoval, zase radil a pletl se všem. Vyšlo to akorát na 5 drnových řad a potůček Rokyťák byl docela jako dřív, když měl ještě vody dost a už také začalo zatékat do tůňky. Ale na to, aby bylo po okraj, to zase jenom trošičku chybělo. To tedy ano, na to bylo hrázky ještě málo.
6: A tak to zase ne, to teda vůbec ne.
5: Ozvalo se najednou z té strany hrázky, co nebyla voda. A on to bobr Oskar, zamračený jako bouřkové nebe v létě k večeru. Žabák Kvído se honem schoval za kámen placatec, protože si najednou vzpomněl, že všem vzkázal, jenom Oskarovi do vrbiček zapomněl. A právě ve vrbičkách měl bobr Oskar svoji stavební parcelu vodní a všechno své bydlení i práci.
6: Co je to tady za nezdobu vodní a zbláta?
2: My tady děláme hrázku proti vodě, Oskare, aby bylo dost pro porcinkule.
6: Tak tomuhle vy říkáte hrázka proti vodě, jo? No to tedy děkuji pěkně a uctivě se poroučím. To teda jo. Já dole na suchu a oni tady hrázku proti vodě. A ještě k tomu zbláta. Tak to si teda počkám, skutečně. Každý přece ví dobře, že na dělání hrází, můstků a vodních stavebnic všeho druhu mám na dolním potoce řemeslo já, bobr Oskar. A ještě tak parta bobra Oskara.
5: A potom se skutečně vidělo a jak. Když se první šplouchavé vlnky roztočené zvedly až k poslední drnové řadě úplně nahoře, převalili se na druhou stranu a padali s plávkem pod hrázku, aby mohli k Mlýnskému náhonu jako prvé. A všechna ta síla vodní a těžká, co jí vlnky vždycky nosí sebou, se nazbírala před hráskou zpředu. A potom se všechny kudrnaté vlnky chytily za ručičky, opřeli se do hrázky společně a ze vší vodní síly prudce a drny se pohnuly v řádce všechny a najednou. Hrázka se převalila celá a všechna ta vodní síla letí dolů potokem jako jedna jediná velikánská vlna plná vody.
6: A co se říkalo? Ha? A co se vědělo? Ha? A co se vědělo, že se stane? Aha.
2: A zase nebudou porcinkule.
6: A co by nebyly? Proč by nebyly? Porcinkule budou. I s tribunkami budou. Vory a gondolky budou. Ono se totiž nějak pozapomnělo, že jsem tady ještě já. Bobr Oskar. Bobr Oskar a jeho parta.
5: Bobr Oskar nečekal na nic a marně písknul tencem. Potom víc nahlas a vysoko. A už je tady taky Bobr Pankrác, Bobr Servác a Bobr Bonifác. Celá parta Bobra Oskara pěkně pohromadě. A kácejí se suché habříky podél vody a kácejí se polámané borovičky, co tu zbyly po jarním povětří. A sbírá se vrbové proutí a napadané větvičky od poslední fukejře. A taky se proměřuje a skládá a zkracuje a přitesává ostrými bobřími zuby pro dřevěnou práci, až je na břehu zásoba na 3 vatry velikého ohně. Oskar chodí, proměřuje, ukazuje co a jak, potom zase opravuje a kreslí. Sluníčko se ještě nestačilo překulit od půl do celé a už je tady hráska i s vodním vypouštěním. To kdyby bylo hodně přesplávek. Také tribunka pro velectěné obecenstvo se dělá a také vodní pódium pro zpěváčky. Taneční parkýtek pro baletní prima balerinky a také čunky, gondolky, lodičky a vory. Nakonec ještě Servác k tomu všemu postavil znamení, na které napsal Parta Bobra Oskara. To, aby se vědělo, kdo pracoval a kdo se přičinil. A bylo hotovo. Na Jasan ještě pověsili konipáskové velikánské znamení, že dnes večer před slunečním usínáním budou na Tůňce a na Potůčku hned vedle u kamene placáku kousíček pod Doubravkou opravdické letošní porcinkule lesní, jak se sluší a patří. A vstupné, že je 2 lesní penízky, malý a mláďátka z lesa, polí, luk i okolí, že platí jenom polovičku. A když se sluníčko už napůl schovávalo za lesí hůrku, když se stíny stromů natáhly do té nejdelší délky za celý den, sešla se u potoka všechna zvířátka ze Širokánska, Dalekánska a tvářila se slavnostně a šťastně převelice v skutku. Vzadu potom vykukovaly obrovské parohy jelena Huberta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom teprve přicupital na poslední chvilku udýchaný Bůby a posadil se k ostatním hned do první řady, která byla pro ty, co se zasloužili nejvíc. To už se ale na pódiu uklání v bílých rukavičkách a šosatém fráčku principál Žabák Kvído.
7: Vážení velevážení, z lesa, luk i polí, přátelé, pěkně vítám ve spolek a přeju hezké pobavení i pohodlné posezení, neboť právě začínáme.

A hned potom začala taková krása nesmírná a milá, až se dráče mohlo utleskat. Vášky tančily baletní taneček těsně nad vodou, pstruzy a siveni dělali kola a salto mortále nebezpečné jenom tak spolu, až voda šplouchala vysoko, vysokánsko. Ptáčkové zpívali ty nejkrásnější lesní písničky a dokonce i včelky přišly zabzučet tu svoji medovou notu. Rybičky, běličky dělali vodní akvabelky, až se tajil dech skutečně nad tou nádherou ryzí a opravdickou. Nahoře nad Tůňkou svítili broučkové svatojánkové svými maličkými lucerničkami a točili kroužky a kolečka, řetízky a spirálky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabáky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabák Kvído

0: přesně jeden rok, viď, Teresko? Podívej, sluníčko dneska usnulo na půl venku. To se mu zítra nebude chtít vstávat.
1: Bude vstávat díl a dřív bude chodit spát. Den se začne krátit a noci přibude. Tak to chodí od nepaměti, když se sluníčko vrátí dál od nás v letním slunovratu.
2: A opravdu, sluníčko se bylo alespoň z dálky podívat na porcinkule a když se unavilo tou překrásnou podívanou nesmírnou, zavřelo svá zlatá očka pod zlatými víčky a usnulo stočené v červánkových peřinkách na půl venku. A zdálo se mu krásně.
3: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškých, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám budeme vyprávět o tom, jak se čert vyučil na poctivé řemeslo a o tom řemesle vám budeme vyprávět.
4: To bylo za onoho času, kdy žil v Harachově Pitermon, bednář chválné pověsti. Pro zdejší pivovar hotovil sudy a pro lidi dělal maslnice, škopky a necky. Zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Jednoho dne u nich zachlepal na dveře jakýsi cizí panáček. Byl oblečen po myslivecku. Bednář pustil z ruky hoblík, otřepal hobliny a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho novýho, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Ba, bude odjinut. Mládanec nedal křesťanské pozdravení, nesmekl kloboučiště, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoly lejstrů. Ode dne svržení neposlušných andělů z nebe do pekel došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Merklova a od Štěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohleto si musel mistr Bednář nasadit brýle. Otřel z nich piliny, přeleštil facalíkem a četl. Bože nebeský, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít jeho duši. Zrovna tam skládali u hospody sudy, plnej vůz hříšného pití, a ty sudy dělal nějakej Pitermon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás rovnou sebrat jako lovec hříšných duší, ale usoudili v naší pekelné kanceláři, že pro nás děláte tady na světě dobrou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi nakonec poperou a hříchů, tedy vaši zásluhou a vašich pivních sudů, pěkně přibývá. Dali na to lejstrum v naší kanceláři zatím poznámku prověřit, no a tak jsem tady. Pitermon byl taky účetních knih znalý, vždyť odváděl císař pánu daně. Zeptal se tedy jako věci znalý, jak mnoho času máte, pane adjunkte, na tu služební cestu. Jak bude potřeba?

0: A řekl čert. Prověřit, jak se dělá sud, to není na počkání. Práci neošidím. Vezmeme to poznávání od háje, bednář na to. Čert kývl a tak zamířili spolu ti dva k dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedinka na herinky. A dřevo, že se musí vybírat na stojatě. Petermon vybíral cestou duby, prohlížel, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal povoz a kam pak dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Sbíral cestou oka, co tam pytláci políčili na zajíce, a zapisoval tetky, která si co odnáší z hraběcího háje v nůši na zátop. Když Petermon viděl tu ouřední horlivost, usoudil, že bude čert asi nové koště, co dobře mete. A radši ho vedl z háje, aby v čertím zápisníku těch lidských hříchů nepřibývalo. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal, ukazoval čertu všechny ty bednářské práce a koukal natáhnout řeč, aby mu to dalo ještě nějaký den navíc na tom božím světě. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole prokázat, a Petermonka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Bude to nejspíš revize od něčeho vejš, usoudila. A tak strojila lepší jídlo a čert s prověřováním bednářovy práce nepospíchal. Jídla splachovali harachovským pivištěm a čert si liboval. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se dělá dno. Zbývalo pak sud vysmolit. Přivalili sud na požah, roztopili smůlu. Čert u takové práce začenichal po známém smradu. U ohně a smůlky byl jako doma v pekle. Mistr bednář mu dal podržet hřeblo a prý, jak naliju do sudu smůlu, strčíš tam tyč a šlehne plamen. To už spolu byli ty a ty. Plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocný. Petermon rychle přirazil na sud dno, jak ho měl na tyči, a pak spolu sud kouleli, aby byl vysmolený ze všech stran. Ty, Petermone, povídá po chvíli čert, děláš dobře, ale tuze pomalu. Měl bych nápad, jak by to šlo rychlejc a zařídíme si spolu velkovýrobu. A vykládal, jak to vidí. Nač pak roztápět kotel a rozehřívat smůlu? Vyblíznu sud čertím ohnivým jazykem a máš sud vysmolený ani cvaj draj? Petermon byl cti svého cechu dbalý. Prý, co když sud chytí špatnou chuť? Ale že byl zvyklý z tovarišského vandru zkusit všelijakou novou praktiku, uvolil se, že zkusí smolit sud podle čerta. Čert nabral do huby smůly, zalil drobek kořálkou, kterou ho tu jako revizi častovali, škrtl sirkou, foukl do sudu a sud byl vysmolený. Zkusili nalít pivo z takového sudu a vida, chutnalo jako pravé harachovské. Pak vzali každý papír a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu jako tovaryše a čert podal peklu hlášení o té své metodě, jak teď bude v dílně přibývat dvakrát tolik sudů a co tím přibude peklu hříšníků. Tak by jim to bylo vydrželo k spokojenosti, kdyby se zas ty tetky a matičky neobrátili se stížnosti k nebesům. Milej pane Bože, pivních sudů přibývá a pranic v hospodách taky. Něco se s tím musí udělat. Naštěstí už došla čertu doba a čas složit u cechmistra tovarišskou zkoušku. Složil s pochvalou. Teď prý si musí povandrovat světem, aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A kde se nakonec jako mistr bednářského řemesla usadil? Pán Bůh ví. Nejspíš tam, kde se rádi perou a po pivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem je do pranice chuť. Dobrou noc.
1: O černé princezně.

V jedné zemi bydlel na mořském břehu chudý rybář. Malá chaloupka, loďka, několik sítí, to bylo celé jeho jmění. Ale navzdory své chudobě žil se svou ženou spokojeně a svorně. Jejich jediné přání bylo, aby jim Bůh popřál aspoň jedno dítě. Ale to se jim zatím nesplnilo. Rybář měl povinnost zásobovat rybami královskou kuchyni. Jednou mu král poručil, aby co nejrychleji nalovil hodně velkých ryb, protože bude mít v zámku mnoho hostů. Jestli je přinese, čeká ho dobrý výdělek, jestli ne, tak přísný trest. Rybář věděl, že král vždycky dodrží své slovo, a proto vesele skočil do loďky a pustil se na moře.

0: Plul už několik hodin, ale všecko, co nalovil, bylo něco málo drobných rybek. Hodil je mrzutě zpátky do moře. Už se schylovalo k večeru a on neměl ani jedinou velkou rybu. A přece se jich okolo něj hemžila celá hejna. Jakmile vytáhl síť, byli ty tam a vyplavali vždycky na druhé straně loďky. Aj, vy jste snad očarované, vykřikl zoufale, když vytáhl znova prázdnou síť. Lovím už hezkých pár let, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Doufal jsem, že něco vydělám, ale jak vidím, spíš na mě čeká trest. Aj. Ale snadná pomoc, příteli, řekl někdo za ním a když se poděšeně ohlídl, viděl za sebou stát černého muže, jako by spadl z nebe. Mráz rybáři přeběhl po těle, když se na něj podíval. Proč pak se mě bojíš, řekl neznámý tajemně. Přišel jsem, abych ti pomohl, ale jen pod tou podmínkou, že i ty vyplníš mé přání. Když rybář viděl, že černý muž je v dobrém rozmaru, přislíbil, že udělá všecko, jenom když mu pomůže s rybami. Dobře, odpověděl černý. Budeš mít ty nejchutnější a největší ryby, co se ti jich do loďky jen vejde, když mi dáš něco, o čem doma nevíš. To vám dám rád, řekl rybář bez dlouhého přemýšlení. Měl v chatce tak málo nářadí, že snadno věděl o všem. Platí. Já si tedy za 2x7 let proto přijdu. Na to vzal černý muž síť, spustil ji do moře a vytáhl ji plnou těch nejlepších ryb. Rybář se radoval, že tak lehko vyvázl z nesnází, těšil se na dobrý výdělek a pospíchal k domovu. Když rybář přirazil ke břehu, žena už ho netrpělivě očekávala a pomáhala mu vyndavat ryby. Ach, muži, však jsem měla dost strachu. Jak pochodíš? Král už jsem 2x poslal sluhy. Kdy přijedeš? Ba, milá ženo, ba, bylo mi krušno. Ale myslím, že král bude spokojen. Doma se navečeřil a hned si šel lehnout, protože chtěl jít časně ráno ke dvoru s rybami. Pan král už se vskutku obával, že mu k hostině bude chybět nejlepší jídlo, a proto se potěšil, když se rybář přihnal s tak pěknými rybami a bohatě ho odměnil. Rybář chtěl udělat své ženě taky radost a proto jí koupil pěknou sukni. Žena potěšeně prohlížela sukni a řekla: Ach, muži, že jsi na mě pamatoval, musím tě taky něčím potěšit. Na to rybáři svěřila, že se jejich společné toužebné přání konečně splnilo. Ale rybář se nad tím nezaradoval, vzpomněl si na včerejší den a teprve teď poznal, co na něm černý muž vymámil. Aby ženu však nezarmoutil, nechtěl se o tom zmínit ani slovem. Přemohl se a smutek ukryl v srdci. Rychle uběhl určený čas a rybářka porodila syna. Protože ho rodiče rádi viděli, dali mu jméno Radovid. Klučík byl tak roztomilý, že se rozveselil i rybář a poněkud zapomněl na svůj smutek. Netrvalo dlouho a chlapec už chodil s otcem k moři a sbírával mušle, které ležely na břehu. Když byl větší, pomáhal plést sítě a lovil matce drobné ryby k večeři. Tak uběhlo 2x7 let a rybář to ani nespozoroval. V samé radosti nad čiperným synem pozapomněl na černého hosta. Jednou ráno volala rybářka syna k snídani.
1: Radovide, Radovide!
0: Ale nadarmo. Myslila, že se asi pustil na moře lovit ryby. Ptala se otce, ale ten o něm taky nevěděl. Vyběhla tedy ven, aby se po něm podívala, ale nikde nikdo. Tu si teprve otec vzpomněl na černého muže.
1: Ojajajajaj!
0: Obviňoval sám sebe, že nedal na hocha lepší pozor a s bolestí vypravoval ženě tu smutnou příhodu. Ubozí rodiče naříkali, ale syna se už nedovolali. Místo něho jim položil černý muž do chaloupky pytel zlata. Nepohrdli zlatem, i když věděli, že je to špatná náhrada za jejich milované dítě. Daleko, daleko od rybářovy chaloupky byl pod zemí zlatý zámek a v tom bydlela zakletá princezna. Byla nadmíru krásná, ale černá jako uhel. Kdysi ji totiž spatřil mocný čaroděj a hned se do ní zamiloval. Princezna ho ale rázně odbila a za to ji v hněvu zaklel do černé podoby. A v té podobě, aby zůstala tak dlouho, dokud si ji nezamiluje mládenec, který by z lásky k ní opustil domov a podstoupil všelijaká nebezpečí. Co si však sama v podzemí měla počít? Kdo ji mohl odtud vysvobodit? Jednoho dne se nešťastná princezna opět procházela po zahradě a tuze plakala. Tu se před ní objeví trpaslík a ptá se, proč pláče. Princezna se podívala důvěřivě na přívětivého mužíčka a všecko mu o sobě vypověděla. Jenom tak nenaříkej, řekl.
1: Jde-li jen o mládence, o toho se ti postarám sám.
2: Co však, jestli se mu nebudeš líbit? Jsi černá.
1: A on tu nebude chtít s tebou zůstat.
2: No? Ptal se pátravě.
1: Ach bože, pak mi už opravdu nebude pomoci.
2: Zana říkala. A vezmeš si potom za muže mě?
1: Cože, tebe?
0: Princezna pohrdlivě pohlédla na divného mužíka.
2: Proč se na mě tak díváš, No?
0: Princezna se bála, aby si trpaslíka nerozněvala a tím neodstrčila jedinkou naději na své vysvobození a proto mu hned vlídně odpověděla.
1: Nehněvej se, ale jestli sem mládence opravdu přivedeš, tak slibuji, že když tu se mnou nebude chtít zůstat, tak si tě potom za muže vezmu.
0: Řekla v zoufalství. Tím si ho však udobřila. Pak se trpaslík proměnil v černého muže, odebral se na svět a tam na moři vymámil z rybáře ten nepředložený slib. Proto musela princezna tak dlouho čekat. Pod zemí však ubíhají roky rychleji a ona zůstávala pořád stejně mladá a stejně krásná. Jednoho dne se trpaslík zase objevil a ne sám, přivedl spanilého mládence. Byl to Radovid. Lákal ho tak dlouho, až s ním hoch odešel dobrovolně. V podzemním kraji se mu moc líbilo. Bylo tu všecko tak jako na zemi, jenom moře mu chybělo. I sluníčko tam vycházelo, jenže když byla na zemi noc, byl tam den a naopak. Zámek byl z ryzího zlata, krásně vyzdobený. Kolem zámku byla zahrada a v ní se tiše kývaly vonné květiny, jaké Radovid nikdy nikde neviděl. Ptáci s pestrobarevným peřím poletovali po stromech. Kam se podíval, všude samá krása. Když si něco přál, hned se mu to splnilo. Nebyl tedy žádný div, že po domově nezatoužil. Často si ovšem vzpomněl na matku i na otce. Ale princezna, když to spozorovala, hned se přičinila, aby ho potěšila. Zpívala mu líbezné písně a vypravovala mu všelijaké příběhy. Ani matka se o něj nemohla lépe starat a víc ho milovat. Ale i Radovid princeznu miloval, i když byla černá. Tak mu v samých Radovánkách ubíhaly roky, že ani nevěděl, kam se poděli. Jedno ale cítil jistě, že princeznu miluje pořád víc a víc a že bez ní nemůže žít. Jednou princezna spozorovala na mládencově tváři temné mráčky a ptala se ho, cože to znamená. Radovid řekl, ty víš, jak tě mám rád a proto mě jistě odpustíš mou prosbu. Rodiče mě milovali nade všecko, byl jsem jejich jediný syn. Nikdy jsem nepomyslil na to, jaká to pro ně musela být bolest, když jsem zmizel. Ale teď mě trápí, že jsem o ně tak málo dbal. Proto dovol, abych se k ním podíval. Potom se k tobě zase vrátím. Princezna to neslyšela ráda, ale nesměla jeho prosbu odmítnout. Souhlasím, pravila smutně. Musíš mi však slíbit něco, na čem bude záležet tvoje i moje štěstí. Radovid svolil. Na tomu princezna řekla. Nesmíš se nikomu, ať je to kdokoliv, ani slovem zmínit, kde si celý ten čas pobýval. Nesmíš říci o mně ani slůvko, ale taky žádné jiné dívce slíbit svou lásku. Když to nedodržíš, budeš nešťastný a mě už nikdy neuvidíš, protože tím ztratím všechnu naději na vysvobození. Na to udeřila do stříbrného zvonu a před nimi se objevil trpaslík. Doprovoď Radovida tam, odkud si ho přivedl, nařídila princezna. Potom Radovida políbila, dala mu stříbrnou trubku a řekla. Pamatuj si má slova, Radovide. Až se ti bude stýskat, zatrub na tuhle trubku a trpaslík tě ke mně přivede. Pak nešťastná odešla do svých komnat. Cestou byl Radovid tak zamyšlený, že ani neviděl, kudy ho trpaslík vede. Než se probral z myšlenek, byli už u moře, kde kdysi býval jeho domov. A tam ho jeho průvodce opustil. Radovid vešel do chaloupky a když tam rodiče nenašel, ptal se po nich.
2: Milý mládenče, rybář je už kolik let odsud pryč, bydlí ve městě v krásném domě a má mnoho peněz, ale nikdo neví, jak k ním přišel. řekli mu v chaloupce. Radovid se tedy vydal k městu a tam mu ukázali skvostný dům, který patřil bývalému rybáři. Radovid vešel do otcova domu a prosil o nocleh. Starý rybář, teď bohatý pán, ho vlídně přijal a pozval ke stolu. Když vešel do síně, spatřil tam u stolu svou matku s dívkou, s kterou jednala jako s vlastní dcerou. Družně si povídali a jedli. Přivítal se s nimi a usedl k nim. To je vaše dcera? Ptal se Radovid matky a ukázal na děvče.
1: Ano, ale není vlastní. My jsme měli jen jediného syna. Toho jsme však ztratili, když mu bylo 14 let.
2: A jak se to stalo?
1: Ani to nechtějte vědět, pane. To je tuze smutné.
2: A jestli pak byste ho poznali, kdyby k vám přišel?
1: Nevím, nevím. Musí být už hezky velký. Asi tak jako vy.
2: Uhodla si to,
1: matičko. Matičko, otče, já jsem váš syn.
2: Rodiče vykřikli a padli mu okolo krku. Schovanka to radostně hned roznesla po celém domě a tak v okamžiku, kde kdo byl, všichni chtěli vidět syna svých dobrých pánů. Radost nebrala konce. Když se všecko utišilo, ptali se rodiče syna, kde byl a co se s ním dělo. Ale Radovid měl dobře v paměti slova své milé. Nic rodičům nevyzradil a jen je prosil, aby se spokojili s tím, že se k ním vrátil. Dokud pokládala stará matka svého synka za ztraceného, byla klidnější. Sotva se ukázalo, že krásný mládenec je jejím synem, už se jí honilo hlavou, jak by ho nejlíp oženila. Nakonec se rozhodla, že mu dá za ženu Schovanku.
1: Byla si jista, že se mu zalíbí. Vždyť to bylo děvče jako jabloňový květ.
2: Radovid uznal její spanilost, ale proto nezapomněl na svou černou krasavici. Jednoho dne se starý rybář rozhodl oslavit návrat svého syna a proto sezval mnoho hostů k hlučným radovánkám. Každý s radostí přijal jeho pozvání. Hostů byl plný dům. Jedli, pili a tancovali celý boží den. Radovid byl veselý, k ženám se choval dvorně, ale nejvíc se však bavil s krásnou Schovankou. K večeru s ní vyšel do zahrady a tam, rozehřátý vínem, slíbil víc, než slíbit měl. Sotva však neuvážené slovo vypustil z úst, opustili ho smysly a on upadl na zem. Před ním stála černá princezna. V její tváři ležel hluboký smutek. Planoucí černé oči byly zakaleny slzami.
1: Ach, bože, bože, co si to udělal, Radovide?
2: Naříkala.
1: Teď už ke mně nesmíš. Leda by ses sám odvážil na cestu zpět. Musel bys ale obout tyhle železné boty. A jestli mě máš tolikrát, že to podstoupíš, tak mě vysvobodíš. Jinak zůstaneš už navždycky žebrákem. A já, zakletá černá princezna.
2: Radovid se probudil a byl by to měl všecko za sen, kdyby vedle sebe neviděl železné boty a neměl na sobě otrhané šaty. Nedávno ctěný a vážený těšil se s rodiči a s krásným děvčetem a teď ležel daleko za městem a musel podstoupit pro těch několik slovíček
1: tak přísný trest. Od té doby, co viděl ve snu milovanou princeznu, vzpomínal na všecky ty blažené chvíle, které s ní prožil, a pevně si umínil, že ji najde, i kdyby byla světa kraj. Ohlížel se i hned po stříbrné trubce, ale marně. Zmizela. Sebral se tedy, obul si železné boty a pustil se do světa. Ubozí rodiče nevěděli, co se s Radovídem stalo. Schovanka však nezatajila, jak v zahradě od ní najednou zmizel. Všichni čekali, že se snad vrátí, ale nevrátil se druhý ani třetí den. Utrápený Radovid zatím chodil v železných botách od města k městu, od vesnice k vesnici, přes hory a doly, až přišel k Černému moři. Cestou se ptal převozníka, jestli neslyšel o zlatém zámku.
2: Nikdy, nikdy, odpověděl převozník. Ale nedaleko je ostrov, kde žije obr a ten mnoho ví. Možná, že ten vám to poví.
0: Loďka přistála u ostrova a Radovid hledal obra, až ho opravdu našel. Ptá se ho tedy, jestli ví o zlatém zámku.
2: Hoho, nevím, človíčku, nevím, ale když půjdeš 7x7 dní a nocí, přijdeš k jedné hoře. Tam bydlí můj bratr a ten ti to snad poví. Tak hodně štěstí.
0: S nářkem v duši kráčel Radovid dál. Touha po černé princezně ho však poháněla a nedopřávala mu oddechu. Když šel 7x7 dní a nocí, přišel konečně k hoře, kde sídlil obr, mocný král země. Radovid ho našel a zeptal se ho pokorně, jestli on neví o zlatém zámku.
2: No, nevím, nevím,
0: odpověděl mu obr.
2: Ale nejlíp ti to snad poví můj bratr, který je králem ptactva a rozesílá své posly daleko široko. Možná, že některý z nich ti dá o tom zámku zprávu. Až půjdeš ještě 7x7 dní a nocí, přijdeš k Zelenému moři, za ním je veliký černý les a to je bratrovo království.
0: Radovid obrovi poděkoval a vydal se na cestu. Za 7x7 dní a nocí opravdu přišel k Zelenému moři, přes které se dal přeplavit. Potom spěchal k Černému lesu a vyhledal v něm obra, krále ptactva. Když ho našel, vyřídil mu pozdrav od jeho bratra a prosil, aby mu pověděl o zlatém zámku. Král hned svolal všecky své poddané operence a ptal se jich,
2: jestli někdo o takovém zámku neví.
0: Z hejna vylítla jedna vlaštovička, přiletěla ke králi a zašveholila.
3: Videvit, králi, já o něm vím. Videvit, videvit, vid, vid, vid.
1: A kudy si tam letěla, vlaštovičko?
3: Videvit, v 7 řekách jsem se koupala. Videvit, v 7 lesích se houpala. Videvit. Za 7 hor jsem létala, vit, vit, vit, a potom jsem přiletěla ke zlatému zámku, kde přebývá černá, krásná, ale smutná princeznička. Vit, vit, vit, vit, vit, vit.
0: Když to Radovid uslyšel, poděkoval králi i vlaštovičce a vydal se zase na cestu.
2: Co nesnází zkusil, to se nedá ani vypsat.
0: A přece mu to všecko nebylo za těžko. V železných botách se ubíral cestou, necestou dál. Když konečně všechno přetrpěl, uviděl jednoho dne v dálce zlatý zámek. Děkoval Bohu, že je konečně u cíle své trpké cesty. unavený, zemdlelý hladem a žízní, ale šťastný, přišel až do zahrady, tam si sedl pod strom a usnul vyčerpáním. V tu dobu se po zahradě procházela černá princezna a s údivem se zastavila u stromu, kde Radovit spal.
1: Radovit, můj Radovit přišel.
0: Jak se zaradovala, když ho poznala. Viděla na jeho tváři, že musel mnoho přetrpět. Nemohla se udržet a probudila ho.
1: Radovide, drahý Radovide.
0: Když Radovit spatřil u sebe svou milovanou princeznu, hned ji s pláčem prosil za odpuštění. Ráda mu odpustila. Na usmířenou se vroucně políbili. Ale sotva se jejich rty dotkly, začala černá tvář princezny bělet a v malém okamžiku stála před Radovidem ta nejkrásnější bílá paní s černýma očima. Ale on by ji stejně miloval, i kdyby zůstala černá. V tom se před nimi zablesklo, objevil se trpaslík, proměnil se v černého muže a hromovým hlasem zvolal.
4: Já jsem ten čarodějník, princezno, který tě zaklel. Byl bych tě rád dostal za manželku, ale Radovit splnil všechny podmínky a já už na tebe nemám žádné právo. Teď se tedy můžeš svobodně rozhodnout, jestli zůstaneš, anebo se vrátíš na zem.

Ale princezně se od té chvíle, co se jí vrátil Radovit, podzemí tak zalíbilo, že se rozhodla zůstat. I Radovidovi se svět tím prožitým utrpením zošklivil a oba, odloučeni od marnivého světa, žili svorně ve zlatém zámku a po světských radovánkách se jim až do smrti nezastesklo.

ve škole. Nazítří se Honzík do školy skutečně vypravil. Celý se pečlivě vymydlil a vzal si čistou košili. Babička ho chtěla doprovodit, ale Honzík to nepřipustil. Škola přece byla na návsi jen jedna. Honzík do ní trefí docela dobře. Punťa chtěl jít taky, ale Honzík mu vysvětlil, že škola je jenom pro děti a že by si Punťa neměl kam sednout. Žádná psí lavice tam není. Po návsi šel Honzík vesele, bez rozmýšlení otevřel školní dveře a vkročil do tmavé chodby. Teprve tam mu začalo bouchat srdce. Rozmýšlel se, má-li jít dál. Co se stane, jestli na něj ředitel stolař už zapomněl? Nevyžene ho? Nakonec si přece jen dodal odvahy a stiskl kliku. Ale ředitel stolař na Honzíka nezapomněl. Když se otevřely dveře a mezi nimi se objevil Honzíkův vyplašený obličej, šel mu naproti, vzal ho za ruku a vedl ho do první lavice. Honzík uviděl houf dětských obličejů. Všechny se usmívali, ale Honzík nemohl rozeznat, který obličej komu patří. Posaď se, řekl vlídně ředitel stolař, a poslouchej, co budu vyprávět. Honzík si sedl a zadíval se dopředu. Uviděl stolek, za ním dvě tabule. Na jedné z nich visel obraz velké kočky. Byla šedobílá, u nosu měla silné vousy a dívala se rovnou na Honzíka. Vypadalo to, jako když chce z obrázku seskočit a jít k němu. Honzíku, ozval se tichý hlas. Honzík nevěděl, jestli může otočit hlavu a podívat se, kdo to šeptá. To přece nejde pohybovat ve škole hlavou sem a tam. Honzíku, ozvalo se znovu blízko u Honzíkova ucha. Co měl Honzík dělat? Spustil oči z kočky a pomalu jimi jel po tabuli, aby to nebylo znát. Potom po oknech s červenými květinami a najednou hop. A už se díval na tvář svého souseda. Honzík strnul, vedle byl Ferda. Ferda se nedíval na Honzíka nijak zle. Oči mu svítily a pihovatá tvář se smála. Já chodím do školy už dávno, zašeptal Ferda. Chodil tam teprve týden, ale Ferdovi se to zdálo nesmírně dlouho. Honzík už otvíral ústa. Chtěl říci, že ve městě taky chodí do školy, ale u tabule se ozvala hůlka. Klepla na stůl a to znamenalo, že všichni mají poslouchat, co říká ředitel stolař. Hůlce porozuměl i Honzík a znovu se zadíval k tabuli. Ředitel stolař vypravoval o šedobílé kočce na školní tabuli. Jaká je chytrá, že vidí i všeru a že si umí zatahovat drápky do packy. Honzíkovi se to líbilo. Pan ředitel se pak ptal dětí na kočku, kterou mají doma, a děti brebentily jedno přes druhé. Všechny měli kočku a všechny si s ní někdy hráli. To je toho, myslel si Honzík, my máme doma kocoura, je celý černý a oči mu svítí jako lampičky. Škoda, že máme kočku jen tak na obrázku, řekl nakonec ředitel stolař. Živá by byla lepší. Já ji přinesu, já pro ní dojdu, naše je pěkná, volali děti. Stáli přitom a ruce se jim třepetaly ve vzduchu. Každý chtěl domů pro kočku. Honzík zapomněl, že je prvně ve škole a že se trochu ostýchá. Stoupl si na špičky, vytáhl ruku vysoko nad hlavu a řekl nahlas: my máme doma černého kocoura. Pan ředitel to slyšel. Usmál se do bělavých vousů, udělal několik kroků k Honzíkovi a pohladil ho. Dojdi pro toho kocoura. Honzík vyskočil z lavice a běžel domů. Ani nemusel do světnice. Kocour ležel na zápraží a spal. Honzík ho chytil a už ho nepustil. Přitiskl si ho k boku a upaloval s ním do školy. Kocour se rozhlížel na všechny strany a nohy mu visely dolů. Chtěl utéct, ale Honzík ho držel velmi pevně.
všechny děti ve třídě vstali a chtěli vidět kocoura. Představte si, živý kocour ve třídě. Taková zvláštnost. Byla ve třídě kočka, byl tam i pes, dokonce kráva, ale všechno jenom na obrázku. Dívali se na děti ze stěn dolů, ani se přitom nepohnuli. A najednou stál na stupínku černý kocour. Čichl si ke dřevu, kýchl a pak se rozběhl sem tam. Ocas mu vlál jako babí léto. Honzíku, kolik má noh? Zeptal se pan ředitel a ukazoval na kocoura. Honzík vstal a chtěl říci, že má 4. To bylo na Honzíka jako nic, vždyť věděl, že každý kocour má 4 nohy. Ale Ferda mu pošeptal, že jich má 5. Honzík se zarazil a chvíli nevěděl, jak má odpovědět. Snad tenhle černý kocour má opravdu 5 noh? Možná, že to Ferda ví, když chodí tak dlouho do školy. Má jich 5, řekl Honzík nahlas, aby to všichni slyšeli. 5, vykřikli děti a zasmáli se všechny najednou. Bylo to, jako když padá střecha. Kocour se lekl, skočil na otevřené okno a hajdy ven. Honzík už jenom oknem zahlédl, jak leze přes plot a mizí v řepě. Jak si to myslel, zeptal se ředitel stolař, když třída opět utichla. 5 noh? Než mohl Honzík odpovědět, vstal Ferda a rychle řekl, Honzík počítal taky ocas. Děti se zasmáli znovu. Honzíkovi to bylo líto a sedl si do lavice. Mimo to mu začalo být smutno po kocourovi. Napadlo ho, že kocour zabloudí a netrefí domů. Jen to ne. Honzík měl kocoura rád a nemohl zadržet slzy. Vybíhali mu z očí, koulely se po tváři a padali dolů. Honzík vzlikal. Co pak? Zeptal se pan ředitel. Když on netrefí domů, pomalu vyrazil Honzík. No, řekl ředitel stolař a znovu pohladil Honzíka po vlasech. Jdi se po něm podívat a ty, Ferdo, běž s ním. Oba chlapci vyběhli z lavice a hnali se ke dveřím. Honzíku, ozval se z lavic dívčí hlásek. Honzík se obrátil a uviděl Teresku. Bylo jí v lavici sotva vidět, ale její drobný obličej na něj jasně svítil. Nechoď daleko, volala Tereska. My jdeme za kocourem, odpovídal za Honzíka Ferda a strkal ho do dveří. Celá třída za nimi hleděla a záviděla jim. Budou venku honit živého kocoura a oni musí sedět s neživou kočkou ve třídě. S dětmi pak už opravdu mnoho nebylo. Seděli sice v lavicích dál, ale v duchu pronásledovali v polích černého kocoura. Ani Tereska nedávala pozor. Je pravda, že se dívala na ředitele stolaře, ale myslela na něco jiného. Kam asi Honzík s Ferdou šli? Kocour se přece nedá chytit jen tak. Už aby byl konec vyučování, Tereska se musí po nich podívat.

0: Na kraji rozkvetlého makového pole seděl motýl s malým černým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá: proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není? Sotva dořekl, z makového pole někdo zavolal: vždyť už jdu. A z máků jako z lesa vyšla panenka. Měla makokvítkovou sukni do zvonu a usmívala se. Jsem maková panenka. Motýl smekl malý černý cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel. Líbíš se mi, panenko. A udělal bych ti i dvě poklony, ale bojím se, aby mě nese zob kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Já mám tak červenou sukničku, že zažene každého kosa. A poskočila si a zatancovala dokola. Motýl Emanuel smekl černý cylindr a klaněl se na všechny strany. Přiletěl tam černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr. Motýl Emanuel tiše řekl: byl tu kos a sezob mi cylindr. Maková panenka se přestala točit dokola. To přece není možné. Mám tak červenou sukni, že se jí musí leknout každý kos. Motýl Emanuel sklonil hlavu. Sáhni si. Panenka si sáhla a Emanuel měl na hlavě opravdu jen tykadla. Posadili se na krajíček makového pole a panenka povídá: asi jsem ti lhala, ale ani o tom nevím. A teď mi řekni, jestli bys mě unes, kdybych si ti sedla mezi křídla. Usadila se tam a vznášeli se spolu nad rozkvetlým mákem. To je dobře, že mě uneseš, Emanueli, řekla panenka. Leď až do prostřed pole, já se tam musím s někým poradit. Doletěli do prostřed pole a tam uprostřed kvetoucích máků stála zralá makovice. Ta je z celého pole nejchytřejší, řekla maková panenka Emanuelovi a hned se začala ptát. Nemohla bys mi, makovice, povědět?
1: I mohla. Kdyby se zbyla točila ke sluníčku, byla by tvá sukýnka ještě červenější a kos by byl uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka a tak kos sezobl Emanuelovi cylindr. Je to všecko, co jsi chtěla vědět?
0: Děkuju, řekla maková panenka. Jen bych se ještě ráda dověděla, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zas vrátil.
2: Makovice se otřásla ve větru a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň. Maková panenka to udělala, makovice se otřásla a panence do dlaně napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla ještě makovice. A dál už si panenky a Emanuela nevšímala. Maková panenka se posadila Emanuelovi mezi křídla a letěli tak dlouho, až uviděli kosa. Seděl na plotě a slunce na něj svítilo. Na hlavě měl cylindr a zpíval.
0: To je Emanuelův cylindr, hned mu ho vrať, zavolala panenka.
2: Kos se tvářil, že prospěv makovou panenku vůbec neslyší. Panenka se k němu přitočila a upustila mu makové zrnko rovnou pod zobák. Kos se po něm ani nepodíval a povídá:
3: kdepak, tím mě neuspíte. Mák já nezobám.
2: Postrčil si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
0: Nic se Emanueli nedá dělat, musíš nahoru ke sluníčku, řekla maková panenka.
2: Každý motýl se už od malička učí lítat ke sluníčku. Emanuel si dal do kapsy tři maková zrnka, zamhouřil oči a letěl rovnou nahoru. Nejdřív měl za zavřenými víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. to už byl u samého sluníčka. Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce. Ale tady 3 zrnka máku, řekl motýl Emanuel. Na setí, diví se slunce. Ne, pro spaní, povídá Emanuel. Až sluníčko usneš, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr. Ona nosí cylindr? Divilo se slunce. Ne, to je můj, řekl Emanuel. A podal slunci 3 zrnka máku. Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo je a usnulo. Když spí slunce, musí kos taky. Usnul zrovna v polovině písničky a cylindr se mu skutálel z hlavy do trávy. Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Za chvíli se vrátil motýl Emanuel od slunce. Sáhl na větvičku pro cylindr, 3krát si ho posadil na hlavu a 3krát smekl. Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a do třetice jen tak sám sobě pro radost.

0: V jedné malé vesničce žili dva chudí lidé, kteří neměli děti a velmi si přáli mít alespoň malého chlapečka. Jednou, když odjel hospodář na pole orat, narodil se mu zatím doma synáček a protože byl tak malinký jako prstíček, začala mu maminka říkat Paleček.
1: Paleček byl čiperný a hned po narození běhal, skotačil a bylo ho všude plno.
0: Selka uvařila oběd a chtěla ho odnést muži na pole.
1: Ale Paleček volal, maminko, dejte oběd do košíku, odnesu ho na pole tatínkovi sám.
0: Maminka nevěřila, že by mohl někdo tak malinký unést košík s obědem, ale nakonec přece oběd vložila do košíku. Velice se podivila, když Paleček zvedl košík nad hlavu

0: Lidé, kteří viděli košík, nemohli pochopit, jak je možné, že košík sám utíká po cestě.
1: Paleček přišel k potoku a protože to byl chytrý chlapeček, i hned si poradil, jak potok přeplavat. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, sedl si na ní jako do lodičky, košík táhl za sebou a tak se lehce přeplavil na druhý břeh. Přišel k políčku, kde tatínek oral a začal volat. Tatínku, tatínku, nesu vám oběd.
2: Že však byl daleko, tatínek ho neslyšel. Až když se Paleček přiblížil těsně k tatínkovi a ten uviděl košík s jídlem, velmi se podivil, kde se tady košík vzal. Začal ho prohlížet a teprve teď si všiml malinkého chlapečka.
0: A ten mu s radostí pověděl, že je jeho synáček, který se mu ráno narodil.
2: Tatínek měl velikou radost, ale velmi se divil, že tak malý, teprve ráno narozený, už mu nese oběd. Sedl si na mes a obědval.
1: Paleček se nabídl, že zatím bude za tatínka pole orat.
2: Jak bys mohl synáčku voli pohánět, když ani bič neuneseš?
1: Nepotřebují bič.
0: Paleček skočil jednomu volovi do ucha a začal hlasitě volat. Hola, hola, hej! Hola, hej!
1: Voli se rozběhli a orali takovou rychlostí, že než se tatínek naobědval, bylo celé pole zoráno.
2: Právě šel okolo bohatý sedlák a když uviděl, jak voli sami rychle ořou, velice se podivil. Přistoupil blíž a uslyšel tenký hlásek. Marně hledal, odkud ten hlas vychází.
1: Jsem tady, ve volově uchu.
2: Sedlák se podíval do ucha a uviděl tam chlapečka malinkého jako... Inu, jako Paleček. I viděl tam chlapečka malinkého jako... Inu, jako Paleček. I hned zatoužil mít takový...

0: ale nakonec se přece jen dohodli. Tatínkovi sedlák dobře zaplatil, vzal palečka, strčil ho do torby a šel domů. Tatínek, který na radu palečka šel za nimi, stále nacházel na cestě dukáty, které padaly ze sedlákovy torby. Ten sedlák byl totiž velký lakomec a vydřiduch a všecky dukáty, o které ošidil chudé lidi, nosil pořád při sobě.
1: Paleček po cestě prokousal do torby díru, dukáty vyhazoval ven a když byla torba prázdná, také sám tou dírou proklouzl a za tatínkem přiběhl.
0: Když přišel sedlák domů, volal už zdaleka na ženu. Ženo, ženo, pojď se podívat, jakého jsem ti přinesl pomocníka. Je malinký jako paleček, ale orat umí jako dospělý chlap.
2: No to jsem zvědavá. Ukáž.
0: Sáhl do torby, aby palečka vytáhl, ale... Co to? V torbě nebyl ani paleček, ani peníze.
2: Selka se mu vysmála, když hledal oráče v tašce a myslela si, že se sedlák pomátl.
1: A zatím paleček už se sbíral drobečky, které mamince upadly na stůl, když krájela chleba, vypil 5 kapiček mléka, protože víc se mu do bříška nevešlo.
0: A pak ho tatínek posadil na lžíci a vozil ho po stole.
1: A paleček se smál a smál, až z toho smíchu usnul.
3: A tak ho maminka položila do košíčku mezi klubíčka vlny. To se to palečkovi spalo.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal ji všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc

0: oprášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí.
1: No, tak řekněme třeba doleva.
0: Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vil, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: To jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk. Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili. Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo.
3: Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet.
0: Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au, zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už,
0: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
2: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
0: přiznal se Fík.
2: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
2: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.
4: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka tři lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Chaloupka z jahodiny červenou jahůdku, chaloupka z borůvčí zase modrou borůvku. Obě mají i své nájemníky. Borůvková chaloupka žabáčka, jahodová rosničku. Jen ostružinová chaloupka s černou ostružinou nemá žádného nájemníka. Proč? Inu, protože to je chaloupka tuze nevlídná. Píchá, šidí, hubuje, zkrátka ostružina.

0: slyší žížabáčku, ostružina už se zase vytahuje.
1: Nech ji, radši se jí zdaleka vyhneme.
0: Vzpomene si rozpínat se zrovna u naší studánky.
1: Má strach ze sluníčka. Co pak už si zapomněla, jaký sluníčko hnalo, když tě věznila za svými pichlatými záclonkami v jahodové chaloupce?
0: Ta uháněla do stínu.
1: Ticho, ať nás neslyší, že se jí smějeme. Je, ta by nám dala.
0: Se mi zdá, žabáčku, že po nás loupla svým černým okem.

0: asi roste, ale ne u naší studánky. Chtěla bych si zaplavat.
1: Já bych se taky rád ochladil. Je léto.
0: A což teprve zajíčci, veverky a naše srnka Černoočka. Všem dávala studánka napít.
1: A teď se k ní nikdo ani nedostane. Zarostla ostružiním.
2: A ještě víš. A ještě dál. A šíř.
0: Ona se snad zbláznila. Proč nepřestane bujet? Aspoň na chvilku.
1: Pojď se podívat zblízka. Co tam u naší studánky vyvádí?
0: Bojím se, žabáčku. Chytí mě jako pytlák zajíčka do oka. Má provazy, které nikdo nepřetrhne.
1: Tak se ke studánce vypravím sám. Však já jí ty její kejkle prokouknu.
0: Ale opatrně, žabáčku. Musíš se plížit v ostřici. Ta tě schová.
1: Neboj se, rosničko. Vezmu to mechem.
3: Ty skoky přes potoky po mechovém kožíšku.
2: Stůj, žabáku, dál ani krok, nebo uvidíš.
1: Ty máš ale oči, ostružino. Ty snad vidíš i za roh.
2: Oči mě slouží, neměj starost. Jako mladici.
1: Pravda, pravda. Máš je černé jako noc a lesklé. No, málem bys jednoho uhranula. No,
2: to je řečí okolo. Co tu vlastně chceš?
1: Jen tak se kolem studánky porozhlídnout.
2: Tady nemáš co dělat. Studánku jsem zabrala já.
1: No to vidím, a k čemu jako?
2: Stavím.
1: Ostružinovou chaloupku?
2: Dům stavím, abys věděl, co s chaloupkou.
1: Co? Dům?
2: A ne leda jaký. Bude to dům, jaký ještě nikdo neviděl. Široký a vysoký. Nejméně 10 pater.
1: I pro pána. Takový mrakodráp. Ty si ale troufáš.
2: Až dům dostavím, uvidíš, jak se ke mně pohrnou nájemníci. Ze všech hloupých malých chaloupek se ke mně přistěhují.
1: Nevím, nevím. Já pořád ještě nechápu, nač potřebuješ naši studánku.
2: Hloupý žabáku, v každém pořádném patrovém domě je přece co?
1: Co?
2: Tekoucí voda.
1: Aha.
2: Budu stavět koupelny. Každý byt bude mít vanu a umyvadlo. A abys věděl, ze studánky udělám v přízemí plavecký bazén.
1: Yeah.
2: Ale pozor, jen pro toho, kdo bude můj host. Cizím vstup zakázán.
1: Bazén? Tak to nám ještě scházelo.
4: A tak seděli žabáček s rosničkou v chaloupkách z borůvčí a z jahodiní, nekvákali, neskákali, protože měli převelikou žízeň. I veverce z dubu se náramně chtělo pít, i zajíčkovi z trnkového houští, ale cestička ke studánce byla přehrazená ostružinovým plotem jako ostnatým drátem a nad studánkou se klenulo pichlaté houští. Ostružina právě dokončila 10. patro.
0: Studánku si zabere, mechovou cestičku zabere.
1: Vůli jejímu mrakodrapu už nesmíme ani na kraj lesa. Podívej, rosničko, na první smrk připíchla vyhlášku.
0: Pozor, tady se staví dům. Nepovolaným vstup na staveniště pod pokutou přísně zakázán.
1: No, co si počneme, rosničko? Snad, abychom se nakonec ostružiny doprošovali a nastěhovali se k ní? Jinak se už v naší studánce nevyrácháme, nikdy ani neuvidíme.
0: Opustit naše chaloupky? Co tě napadlo, žabáčku? Já tu svou jahodovou neopustím, i kdybych měla žízní a horkem třeba umřít.
1: A já borůvkovou taky ne. To ať si ostružina nemyslí, že nás nachytá na bazén.
0: A co kdybychom zase zavolali na pomoc, sluníčko? Pálilo by a pálilo a ostružinu by vysušilo na popel.
1: A studánku taky. Bane, bane, rosničko, tentokrát nám sluníčko nepomůže.
0: A kdo tedy?
1: Nikdo. Ach jo.
0: Ach jo.
2: Nevzdýchej, Rosničko. Poslouchej.
0: Jakoby kopítko o kámen zazvonilo.
2: To srnka černoočka jde pít.
0: Srnečko, stůj. Už není naše studánka. Ostružina tam staví dům s bazénem. Každého popíchá, kdo se jen zdaleka přiblíží.
4: Ale srnka černoočka se jen tak někoho nezalekne. Nožky má sice hubené, ale za to dlouhé a mrštné. Kopítkem hrábne, zadupe a hop a skok. A než se ostružina vzpamatovala, rozbořila její honosný dům od sklepa až po půl. Zmizel i z kořeny. Všechny je srnečka kopítkem ze země vytrhala.
0: Je, to byla rána.
1: Ostružinový dům se sesypal.
0: A naše studánka zase prohlídla svým modrým okem. Žabáčku, už zase máme kde plavat a dovádět.
2: Ale napřed musíme srnečce černoočce, jak se patří, poděkovat. Vytrhnout ostružinu i z kořeny ze země, to každý jen tak nedokáže.
0: Ona vždycky si nás od ní osvobodila. Děkujeme, srnečko.
2: Proč nic neříkáš?
0: Leží a vzdycha.
2: Co pak tě bolí, černoočko?
0: Pro pána, podívej se na ní, žabáčku. Chudinka srnečka, jak bojovala s ostruženou o naši studánku, nožky si o její provazy rozedřela.
2: Kopítka do krve rozpíchala i na nosíku má červenou kapičku. Co s ní budeme dělat, Rosničko?
0: Musíme jí vylečit.
2: No, to se ti lehce řekne, ale jak?
4: Dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak srnečku vyléčit. Srnečka leží v mlází, nožky bolavé, čumáček i ouška rozpíchaná. A žabáček s Rosničkou lístky do hojivé studánky namáčejí, obklátky na bolístku přikládají, sluníčko černoočku hladí po čele, ale nic nepomáhá.
0: Musíme vymyslet ještě nějakou silnější medicínu, žabáčku. Jinak se nám udatná srnečka nikdy neuzdraví.
2: Cítíš, Rosničko, jako by pentlíčka vůně mě zašimrala pod nosem.
0: Léčivá vůně? A ještě jedna. Dejme se za nimi, žabáčku. Uvidíme, kam nás vonavé pentlíčky dovedou.

0: Podívej, Hrsničko. No podívej, kam nás vůně zavedla.
1: Přece domů.
0: Že nás to hned nenapadlo. Tak pěkně můžou vonět jen naše chaloupky.
1: Borůvčí a jahodiní. To bude ta pravá medicína na rány srnky černoočky. Poprosíme naše chaloupky, snad nám dají každá po jednom zázračném lístku.
0: Aby se srnečka uzdravila.

0: Slyšíš, Rosničko? Moje borůvková chaloupka cinká modrým zvonkem. Jen si natrhejte lístků, kolik chcete, říká.
1: I moje chaloupka z jahodní nám posílá lísteček. Panečku, uděláme z nich černoočce obklady a uvidíš, jak hned vyskočí.
2: A víte, že Rosnička měla pravdu? Sebrali léčivé lístečky borůvčí a jahodiní, srnečce je dali na rány a to byste koukali, jak byla hned zdravá a veselá. Inu, chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní nejsou jen na bydlení. Odteď už Žabáček a Rosnička vědí, že jejich chaloupky mají i kouzelnou moc. Dovedou léčit a uzdravovat. A studánka už zase patří všem. Zajícům, veverkám i srnkám. A po její hladině se prohání Žabáček a Rosnička. Jinak se vydovádějí, usmívají se chaloupka z borůvčí i z jahodiní.

0: Byl krásný slunný zimní den. Sníh svítil bíle a čistě jako vyprané prostěradlo. Malá čarodějnice seděla s havranem Abraxasem na kraji lesa a slunila se. Najednou zaslechli poblíž dětské hlasy a veselý ruch. Malá čarodějnice vyslala havrana, aby se podíval, co se tam děje.
1: Ale je to jen pár dětí, takový 6-7letí špunti a stavějí si sněhuláka.
2: Je, to se musím na ně podívat, řekla malá čarodějnice.
0: Děti sněhuláka právě dodělali. Měl nos z veliké mrkve a oči z uhlíků, za klobouk starý promáčklý hrnec a v pravé ruce pyšně držel koště. Děti se držely za ruce a tancovali kolem sněhuláka. Poskakovali z nohy na nohu a zpívali si.
2: Sněhuláčku, náš dobráčku, v čistém sněžném bílém fráčku, klobouček máš z hrníčku, oči ze dvou uhlíčků, místo nosu mrkvičku, nezábne tě trošičku.
0: Malá čarodějnice by si byla nejraději zatancovala s nimi. Ale najednou se z blízkého lesa přihnal houf velikých kluků. 7 jich bylo. S křikem se vrhli na sněhuláka a překotili ho. Hrnec rošlapali a koště zlomili vejpůl.
2: Hej!
0: Zlostně křikla na uličníky malá čarodějnice.
2: Necháte ty děti na pokoji? Jestli nepřestanete, zmydlím vás koštětem.
0: A velcí kluci utekli. Jenomže po krásném sněhulákovi byla veta. Děti z toho byly velice smutné a malá čarodějnice je chtěla utěšit.
2: Tak si postavte nového sněhuláka. Co tomu říkáte?
1: Děti však namítly. No, když se postavíme nového, velcí kluci nám ho zase povalí. A taky už nemáme koště, přece je zlomili vejpůl.
2: No, myslím, že to jen tak vypadalo,
0: řekla malá čarodějnice a sklonila se nad zlomeným koštětem.
2: Podívejte se.
0: A ukázala dětem koště. Bylo celé.
2: A z velkých kluků vůbec nemusíte mít strach. Jestli přijdou ještě jednou, čeká je výplata. Na to se spolehněte.
0: Děti se nechali přemluvit a postavili nového sněhuláka. Byl ještě mnohem krásnější a důstojnější než ten první, protože jim pomáhala taky malá čarodějnice. Ale sotva byl hotový, v tu ránu se z lesa zase hnalo s velkým křikem 7 uličníků. Děti se jich polekali a chtěli utíkat.
2: Halo, buďte tady,
0: zvolala malá čarodějnice.
2: Podívejte, co se stane.
0: Nový sněhulák se najednou pohnul, popadl koště, obrátil se proti klukům a nametl na ty uličníky vysokou hromadu sněhu. No to nečekali, chtěli volat o pomoc, ale jenom se pořádně napolikali sněhu. Když se konečně s velkým úsilím vyhrabali ven, vyděšeně vzali nohy na ramena. Sněhulák se úplně klidně vrátil na své místo a opět strnul. No děti jásali a malá čarodějnice se tomu povedenému kousku moc nasmála.

0: Celý sál vířil a šuměl. Zdálo se, že i vyzdobená jedle poskakuje jako živá. Její větve se třásly a kývaly, rajské ovoce na nich se houpalo a se stříbrným cinkotem o sebe naráželo. Ale strom nebyl živý. To všechno dělali oživlé dřevěné veverky. Provozovali v koruně stromu pravé divy tělocviku a cirkusové akrobacie. Ozdobám na stromě se obratně vyhýbali, ale tu a tam se přece pod jejich nárazem rozhoupala některá lucernička nebo křapla teničká stěna barové koule. Hadrová panenka spozorovala, že kachnička je už silně unavena. Štrochala se chudák z posledních sil, aby udržela krok s ostatními. Panenka se naklonila a pošeptala jí: "Víš co, pojď si trochu odpočinout." Kachnička se po panence vděčně ohlédla, ale přece jen se bránila, to že nic, ona že to ještě vydrží, a zatím chuděra už sotva dechu popadala. Musela panenku poslechnout. Odkolébala se z řady a klesla u jedné slavobrány, div, že ji nepovalila. Ale i ostatní měli už dost rejdění a jeden po druhém se vytráceli z řady. Hadrová panenka zvolala: "Víte co, pojďte si hrát na vánoční nadílku." Udiveně se otočili po hadrové panence. "Co je to?" ptali se. Také Míša nastražil uši. "Teď se snad doví, co to jsou ty Vánoce." Hadrová panenka všechny pozvala. "Pojďte si sednout pod strom a já vám to povím." A když se kolem ní sesedli, vysvětlovala: "Vánoce jsou, když si lidé doma vystrojí vánoční stromky, jako je tenhle náš, ale menší, to se rozumí. A pak na nich rozsvítí svíčičky a je vám to veliká krása. Viď, Fuku?"
1: Opičák Fuk, který tu také zbyl od loňska a byl, stejně jako hadrová panenka, starým pamětníkem, horlivě přikyvoval.
0: "No, a potom nás dají pod stromeček a to je ta vánoční nadílka."
1: Hadrová panenka se zamyšleně odmlčela a krokodýl se zeptal:
2: "Ale co se s námi stane dál?"
0: "Dostanou nás děti na hraní. Když nás ovšem pro ně tatínkové a maminky koupí,"
1: dodala smutně hadrová panenka.
2: "Jamina!"
1: vykřikla nadšeně kachnička. Ostatní se ohlédli a spatřili opičáka, jak zapalovačem rozžíhá svíčky na vánočním stromě nad nimi. Všichni vyskočili, obklopili v kruhu strom a bez dechu přihlíželi, jak ve větvích jedle přibývá ohníčků. Ani krásná panenka se teď už pohrdlivě neusmívala, také ona hleděla s pusou pootevřenou. Veveřičky v koruně jedle byly poplašeny a kroužily v uctivé vzdálenosti kolem rozžatých svíček. Jenom jedna si objevila zajímavou hru. Mávala chlupatým ohonem blízko plamene svíčky a plamínek vesele poskakoval, krčil se a zase vyšlehl do výšky a třepotavě plápolal. Najednou veveřice zapištěla a začala jako pominutá skákat z větve na větev, přitom zuřivě mrskala ocasem. Chtěla setřepat bolestivý plamínek, který ze svíčky přeskočil na ohon. Dřevění a plyšoví diváci nevěděli ani, co to oheň je, a měli z té podívané švandu, ale Míša věděl, že je s veveřičkou zle. Honem vyšplhal do větví, chytil veverku a plamínek packou uhasil. Přiškvařil si kůži a bolelo to, ale Míša nedbal, hlavně když veverka vyvázla jen s ohořelým ocáskem. V tom zůstal jako skamenělý, spatřil, že veverka při svém pobíhání zapálila na stromě jehličí. Rychle seskočil, popadl z hromady dětského nářadí dva největší kbelíčky, u vodovodu natočil vodu a honem chrst na větev k šířícímu se plameni. Ale plamen byl vysoko, tam Míša nedošplíchl. Znovu naplnil věderka a vylezl nahoru do větví, ale přitom zas vyšplíchl skoro všechnu vodu a jejím zbytečkem ohni neublížil a plamen rostl. Tu se z police ozval zoufalý křik. Z hořícího stromu padla jiskřička krásné panence na tylové šatečky a i na nich vyskočil plamínek. Krásná panenka jenom bezmocně roztáhla ručky a ječela. Za to hadrová panenka hned pobídla na fukovací žirafu a po jejím krku hbitě vyšplhala na příhradu a šatečky uhasila. Krásná panenka jí padla kolem krku a z očí se jí vyhrnuly slzy. To z leknutí i z radosti a vděčnosti. Ale hadrová panenka ji tiskla, hladila a těšila. To nic, nepláč, jen když ty si celá šatečky dostaneš nové. Zvířátka a panáčkové a panenky v kruhu kolem hořícího stromu dupali a tleskali nadšením, jaká je to krása, ten šlehající plamen. Jen Míša stál jako zařezaný a zuřivě hledal nápad, jak oheň uhasit.

Strýček Vasil seděl v té chvíli vedle svého vozíku na zemi a opíral ustaranou hlavu do dlaní. Myslel na ztraceného Míšu a na Barboru. Bez Míši se domů vrátit nemůže, to je jasné. Z myšlenek ho vyburcovalo prudké zatroubení. Tichou nocí se rozlehl hasičský signál. Hoří! A ještě jednou. Vasilovi se zdálo, že to troubí kdesi hned za jeho zády. Ale tam stál jenom osel, doširoka rozkročen. Teď napjal krk a mocně zahýkal. Jíha! Tak to tedy není hasičský signál, to jen osel jíká. Tu Vasil spozoroval jakési hemžení v domě s hračkami. A teď tam spatřil ve výšce šlehat plamen. Osel tedy netroubil na poplach nadarmo, chytrý osel. Vasil přiběhl blíže a nevěřil svým očím. Kolem hořícího stromku poskakovaly hračky jako živé a tamhle je mináčku. Vasil si protřel oči. Zdálo se mu to jen, nebo se mu to nezdá? Opravdu, je to on, Míša. Medvídek držel v ruce nějaký červený válec a před ním poskakoval maličký plyšový opičák. Opičák ukazoval na špičku válce a druhou rukou mrskal k zemi. Vasil se rozběhl ke dveřím, ale jejich mříž byla zamčena. Zabušil pěstí na sklo. V tom v sále zavířilo, zmateně se zahemžilo a rázem byly všechny hračky na svých místech v krabicích a příhradách nehybné bez jiskry života. Jenom Míša zůstal živý, strýčkovo zabušení ani neslyšel, obracel válec v rukou ze všech stran, podíval se po opičákovi a udeřil špičkou válce o zem. Z válce vytryskl šumivý proud a Míša jim zamířil do hořících větví. Těžký válec s tryskajícím proudem Míšou zle cloumal, kde pak by ho byl mohl udržet maličký opičák, ale Míša nepopustil a plameny na větvích v pěnivém proudu jako kouzlem naráz uléhaly a mizely. Zarachotila mříž a do obchodu se hrnuli lidé přivolaní oslíkovým troubením. Vasil vešel s nimi. Sál byl plný dusivého kouře. Ten dým a ohořelé větve stromu byly teď už jedinou stopou po ohni. Míša tu stál v kouři, v jedné ruce držel prázdný červený válec, druhou rukou si utíral spocenou hlavu. Vasil k němu skočil a sevřel ho do své hromské náruče.

0: štaflík a špagetka. Vánoce byly pro Pavlu a Petra ty nejlepší dny v roce. Už od prázdnin se na ně těšili. Každý rok měli jedno velké přání. Konečně to vyšlo. Pod vánočním stromkem se batolila dvě štěňátka. Pavla a její bráška jim dali veselá jména. Vyššímu štěněti Štaflík a tomu delšímu s krátkýma nohama Špagetka. Všichni se kolem roztomilých pejsků točili. Stále je někdo krmil, hladil, drbal, utíral po nich loužičky. Štaflík a Špagetka se měli čile k světu. Rostli jako z vody. Ven směli jen na chvíli. Když si chtěli hrát s cizími psíky, bylo zle. Rychle k noze, ještě chytíte blechy, volala na ně maminka. A tatínek se přidával. Kdo pak vás bude hledat, až se ztratíte? Nejhorší pro štěňata bylo, když přišla návštěva. Rodina se s nimi chtěla pochlubit. Štaflík a Špagetka se museli chovat jako vzorní pejsci. Nesměli štěkat, nesměli se honit, nesměli loudit jídlo. Museli dávat pac, nechat se muchlat. Už z nich byli velcí psi, ale děti, maminka i tatínek, se k ním stále chovali jako k hloupým štěňatům. Jednoho dne si Štaflík a Špagetka řekli, že už toho mají dost a že půjdou do světa na zkušenou. Chtěli zažít nějaké opravdové psí dobrodružství.
1: Nejdříve prozkoumáme smetiště, navrhl Štaflík. Uf, tam to tak hezky voní.
2: A taky se zbavíme té drze sousedovi skočky a toho zlého kluka. Uf, co po nás házel kamení,
0: přidal se Špagetka. Oba psíci už se na cestu moc těšili. Chtěli totiž všem dokázat, že už jsou opravdu dospělí.
3: Příběh osmý. Jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. Smetákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal. Neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl, pevně se drž. Maminka řekla, drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala, cha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda. Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan. Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec z hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se Klapečkovi naklonila a špitla. Bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl. Je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl. Měl jsem tě nechat doma, loudavče, loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá, táto, nesnídal. Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývil hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch. To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě, že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev, volají a znamená to kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců kupte si cibulí! Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému. Ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3 koč a napsal 2 koč. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela, a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi.
4: Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně.
3: Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jako že mu nechutná, a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan.
4: Stejně to všechno povezete zpátky,
3: odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček.
4: To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan,
3: protože právě dostal další nápad, v pořadí už 3. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal:
4: tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě.
3: Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku. Radovan usadil holčičku na spodní konec dvoukoláku, přikázal jí, aby se pevně držela, a opatrně ji houpal. Přitom vykřikoval trhovecky:
4: zelenina a u toho zábava!
3: Maminka té holčičky zatím nakupovala 2 kila cibule a 1 pažitku. Na tatínku v talířek cinkly první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem přepisuje 2 koč na 4 koč a říká:
4: ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost.
3: Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá:
4: ha, tomu říkáš houpání, Hošánku, dávej pozor.
3: Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se výlomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na dvoukolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami.
4: Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý.
3: Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil.
4: Tak co, prodali?
3: Ptala se doma na zápraží maminka.
4: Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl.
3: Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí s choulem do klubíčka.
4: Toho já bych nikomu neprodala,
3: řekla maminka a opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Viděli jste už auto, které lyžuje? Na horách za městem napadlo víc než metr sněhu. A tak pan Honza pozval kluky, aby s ním jeli v sobotu golfem vyzkoušet nové lyže a boty, co dostali k Vánocům. Golfík se moc těšil. A hned se Honzi ptal, jestli si také může zalyžovat. Kdes to kdy viděl, že by auta lyžovala, říkal mu Honza. A kromě toho, jestli to náhodou nevíš, tak ty bys potřeboval lyže 4, na každé kolo jednu. Golfík byl trochu smutný, ale nic nenamítal. Když přijeli k lyžařskému vleku na parkoviště, jen smutně koukal, jak si Honza s klukama nandávají lyže a hurá na lanovku.
1: Nebuď smutnej, my se na tebe přijedeme občas podívat,
0: volal Patrik. Ale na parkovišti byla pěkná zima a golfík najednou cítil, že asi dostane rýmu. Normální auto rýmu dostat nemůže, ale Honzův golf byl ve všem trochu jiné auto a tak, bohužel, mohl chytit i některé nemoci, co mají kluci a děvčata. Kluci, mě nějak bolí v motoru, stěžoval si, když ho přišli Patrik a Filip navštívit na parkoviště a vyprávěli mu, jak Kája upadl na veliké bouli a málem zlomil nové lyže. Tak to mi řekneme panu Honzovi, aby se jelo dřív domů a v garáži ti dáme kolem motoru teplej obklad, aby ti bylo dobře. No jo, ale než kluci s Honzou dorazili z posledního sjezdu k autu, měl už golfík takovou rýmu, že se po něm při jízdě všichni otáčeli, když jel, protože spod kapoty se ozývalo až se panu Honzovi někdy zatřásl volant a policista, ten, co už golfíka znal, za ním volal:
1: Ozdrav pánbu, myslím, že patříš do garáže a ne na silnici.
0: A taky jo. Když přijel pan Honza domů, ukazoval teploměr na přístrojové desce už 120 stupňů a golfík měl motor tak horký, že se ho pan Honza ani nemohl dotknout. Kluci přinesli velikou deku, položili ji na kapotu. Honza mu nakapal do motoru 3 citrony, dal mu tam ještě 2 aspiriny a řekl, že bude golfík muset zůstat 2 dny v garáži, aby se vykurýroval. Vždycky, když golfík v noci kýchl, otřásla se s ním celá garáž. Ale otřásla se i postel s panem Honzou, který se pěkně lekl, protože myslel, že je malé zemětřesení. Jak ti je? Ptal se pan Honza golfíka, když přišel druhý den do garáže.
1: Už je mi trochu líp, ale jsem takovej slabej. Ani bych žádnej kopec nevyjel.
0: No ale koncem týdne už byl golfík zase fit. Pan Honza mu řekl, víš co, mám pro tebe překvapení. Udělal jsem ti ze starých lyží 4 speciální lyže, jen pro tebe. A můžeš to na tom sněhu zítra zkusit.
1: No to byla legrace.
0: Pán s vlekem vytáhl golfíka kus nahoru a ten pak svištěl dolů a snažil se to řídit předníma kolama, protože brzdit to nešlo. Když se ocitl dole, tak byl z toho celý rozčilený, že ani nevnímal, jak si ho tam turisté fotografují, a jenom prosil Honzu:
1: prosím tě, sundej mi ty lyže, ono je mě na té silnici opravdu lépe a čekat na vás na parkovišti mě taky vlastně nevadí.
0: Bál se totiž říct, že na těch lyžích má přeci jen trochu strach.

Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka. Ale oni si mysleli, že to dojde.

Houbičky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli stukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho, vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ti ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prýma tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat. A pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Co pak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček, zrovna ten, na kterém seděl ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl. A začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kavínek. Ouvej, ouvej, toto tlačí, naříkal ťuk. Bzuk se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, ťuk vřískal, pozor, hlava. Bzuk bezradně nad ťukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět kopretina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí ťuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen jitrocel a pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva

ním přidali. Byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrestalo dost, zase souhlasili trocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni Ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal Ťuk. Byli v koncích.

0: Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška třepetalka, pak motýlek bělásek a přiběhla kobylka hopsalka. Po ní žabka kuňkalka a myška hrabálka a nakonec brouk brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretinu. Tam zvířátka ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.
1: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
2: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá. Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
3: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
2: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se z nich vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
3: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? Hm? Ovesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl? Jakube?
1: Měl.
3: Aha, A snědl jsi všechno?
1: Snědl.
3: Nelže, babičko.
2: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku. Uh-huh. Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
3: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakouku? No, protože koně rádi oves. Proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti by asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím. A hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
1: Ty holky nebo ty kočky?
3: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
1: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči. Budu pěkně poslouchat.
3: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mrsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
1: A koláče? Dědo koláče měl rád.
3: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne? Kun na pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
1: A co se do něj nevešlo?
3: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň. A jaký celý z marcipánu. Očím dal z mandlí, opratě z pendreku, sedlo z čokolády. Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí. A že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král Cukrkandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí, prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády na vaření, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusků a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
1: Jo, to já bych si dal.
3: No, také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
1: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
3: No, o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky. Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
1: U doktora Sladoráda.
3: Aha.
1: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
3: No, výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
1: Mám zavřenou hlavu, dědo.
3: Ale,
1: sáhni si na ní.
3: Ale no, tak dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo Kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale z mlsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
1: Boule za ušima?
3: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo z chutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš, co kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
1: Vlk? A nesežral ho?
3: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
1: Jak si teď, dědo, říkal?
3: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu před ní. To bylo radosti. To bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
1: Nebo čaj.
3: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
1: Jako já.
3: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou si mi ji zpíval, pamatuješ?
1: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
3: Potom už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh. A padal a padal.

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom hrachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říkal?
3: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, na pyžamu je ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Mm-hmm. Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
3: Aha, tak tedy. Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Tahle teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bombónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bombóny. Pak si sladce vzdychla a řekla, dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla, křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáši pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie držíše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr. Není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a té říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
2: Dědo, pověs mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověs. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Jakoubku? Tiše Bleška spí, kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: Samá chodba, samý dveře, ale žádný východ.
1: Jo.
0: To se tu má vyznat.
1: Jo.
0: Hele, brácho, to je ona.
1: Jo.
0: No ta sucha, popadní a fofrem vypadne.
1: Jo.
0: No to víš, že jo, jdem.
2: To by vám neradil, ten klamaní. Chytěte se z troubu, nebo to spustí.
0: Nedělej hlouposti, chlapečku, nebo.
2: No jo, vás, chlapeček, mladíku. A položte tu suchu, povídám. Nebo, nebo. Ono to střílí.
0: Pozor!
2: Máme vás. Jste v pasti, to je hotovka.
0: Tak, a jsme v rejži.
1: Jo.
3: Urvinku, Urvinku, co se to tady děje? Co se to děje?
2: Jen se na ně podívejte. Chtěli sebrat tu sochu, ale poplašné zařízení tady na hradě funguje bezva. Už jsou za mřížemi. Je. Paní učitelko?
4: Ano.
2: Jak to vypadáte?
4: A co, no, ty šaty? No to mělo být překvapení. A zatím překvapili mě.
2: Kdo vás překvapil?
5: Ale někdo. Nic neříkej, Urvinku.
2: Co nemám říkat?
5: Bábinka myslí, že jí zavřeli lupiči. A zatím, no však víš.
2: Jo? No to se tedy báječně povedlo.
5: No,
4: a co je zase tohle?
2: Paní učitelko, to je úplně v pořádku. To už si pro tyhle dva jedete.

0: velikosti. Málem rozsypat.
1: Tak tady je to, tady je to.
0: A tímhle okénkem se sem dostali, pane kapitáne.
2: Ano.
0: Teď víte všecko a my se konečně dostaneme domů.
3: Jsi chlapík. Poplašné zařízení fungovalo dokonale, ale že se nic nestratilo, to je hlavně vaše zásluha. A oba ptáčky máme v hrsti.
0: To bude ta Džola koukat.
4: A to tady bude, ale kde je vlastně pan Spejbel?
3: Někdo vám schází.
0: Cože, no jo, kde je? Kde je ta Džulda?
2: Snad se nám nestratil.
4: Naposledy jsem ho viděla, když se převlékl za toho mušketýra. A...
0: Cože? Mušketýra? No tě prst.
2: Mušketýra, jo.
3: Sopa, pejsku, co pak tam máš?
0: Pozor, pozor, pane kapitáne. To je propadlo. Ukrutánská díra.
3: Že by ještě jeden? No. Patrně se tam schová.
2: Babinko, hurvinku, já, víš, já jsem nevěděla. A tak, když jsem, víš, já...
3: Co pak, tak povídej.
2: No, když já jsem se tak strašně bála.
0: Ježkovi oči, to ti to trvá, tak o co vlastně jde?
2: No, ano, tak, hele, já to zase otevřu. Já to zase otevřu.
0: Pozor na tu díru, ať tam nespadnete.
3: Co je to tam dole?
0: Hladomorná!
3: Kdo je to tam? Já! Jménem zákona! Okamžitě vylezte!
5: Po ničem jiným taky netoužím.
6: Je, pan Spejbl!
0: Je ta Džuldo, co ty tu děláš a jak to vypadáš?
5: Že se ptáš. Sedím tady v díře, zmučený a opuštěný, ohladu a ve tmě celou věčnost.
3: Vím, že se znáte. Co tu děláte v tomhle oděvu?
5: Tohle? To já jen jaksi na zkoušku. Že ano, aby děti byly překvapení.
0: No to překvapení se ti tady dokonale vydařilo.
3: Jak jste se tam dostal, prosím vás?
5: Rovnou po hlavě, když to chcete vědět. Snad, abyste se radši zeptal tuhle máničky.
2: No víte, pane Spejbl, já nerada. Já jsem přece nechtěla, no.
5: Ano, měla to být legrace, no. Co pak si mohl vědět, že se hned tak splašíš a pošleš mě expres rekomandu do hlubin? Sexem sebou do té díry jako pytel hrachu.
4: Máničko, no tohle, ještě, že se vám nic nestalo, drahý příteli.
0: A jaký to tam bylo, táťuldo, v té hladomorně?
5: Jaký hladomorně? Tam mají složenou limonádu a párky a zima tam je.
0: Tak vidíš, tati, to máš z toho, že jsi nás chtěl vystrašit.
5: Cože? Já? Já chtěl přece jenom...
0: Jen se nevymlouvej.
5: Kdo se vymlouvá? A vůbec, kdo je tady nejvíc poškozený? Já. Kdo je pokousanej od tý železný mašiny? Já. Kdo sletěl do tmavý smrdutý díry a docela nevinně? Zase já. A ty mě budeš povídat...
3: Jen klid, pane Spejble.
5: Promiňte.
3: Ty děti... To jistě nemysleli zle. No. A váš chlapec docela sám zneškodnil lupiče, kteří se sem vloupali. Totiž s tímto psíkem.
5: Vážně?
2: No ano.
3: Můžete být právem na svého syna hrdý.
5: No, a říkám snad něco jiného? To se ví, že jsem na něho hrdej, ale to nemá jen tak ze sebe. To je přece otázka výchovy.
4: Ano.
5: Že ano, jak je vedenej a vůbec.
4: No, jdete mu zkrátka dobrým příkladem, že?
5: Cože? Ano, paní Kateřino, to se samo sebou rozumí.
0: Hlavně, když jde o to, jak do něčeho vletět rovnou po hlavě. Víte, že ano? Ha!

0: Bob a Bobek, králíci z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl děti velice podivné jméno. Jmenoval se totiž Pokuston. Když dorazil na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče nebo houpaček svůj stan a vyvolával:
1: Vstupte, přátelé, vstupte, prosím vás, vstupte do mého stanu. To, co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivovali Sarasány i celý harem Paši Bublejchána. Já budu polikat před vašimi zraky meče, já budu polikat oheň. Já nechám před vašimi zraky zmizet vše živé i neživé na železné tyči. Přátelé, udělám uzel. A na závěr, světe div se, vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka.
0: No a tak se také stalo. Vzal kouzelnou hůlku, zaklepal na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem, hezky se uklonili publiku. Panečku, to byla sláva, to byl aplaus, to byl křik. Lidé vstávali a volali: bravo, úžasné, bravo. A nikdo neuhodl, jak to ten kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přijížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, což je velice vzácná ves na jihu Čech, nemohl za živého boha najít kouzelnickou hůlku. Kam jsem jí mohl založit? Kam já jsem jí kouzelník mohl založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. No tak se rozhodl, že udělá v Maringotce pořádek. Prostě tady bude dokonalej ordung. Zastavil se na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větvičky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. Hledal a jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? Konečně ji našel. Byla mezi špagetami, no to bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém zhonu si ani nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem.
2: Vyprávění 11. o Vojtově opětovném shledání s Aneškou, Pepíčkem Slámou i se psem Kociánkem. Pepíček Slámů zatím ležel na trávě uprostřed letiště. Také Aneška se tam povalovala a pes Kociánek měl na nose nový kopeček hlíny. Znovu očichával všechny krtčí díry v blízkém okolí. Ocas si nesl krásně svinutý jako kominickou štětku a na Vojtu, který zmizel i s letadelkem kdesi za lesem, úplně zapomněl. Ne tak Pepíček s Aneškou. Ti hleděli k nebi a čekali, až se letadelko Káně opět objeví. To je prima, řekl Pepíček, že se nám nemůže nic stát. Měl radost, že není s Kánětem ve vzduchu. Ale neradoval se příliš dlouho. Přihnal se dědeček Kozelka i s černým kastrůlkem. Kastrůlek už byl prázdný. Všechny škubánky se přestěhovaly do dědečkova žaludku. Basama Heligon, vykřikl dědeček, když spatřil děti. Tady máš kastrůlek, podával ho Anešce. A kde je ten váš štětinatý kluk? Aneška místo odpovědi ukázala vzhůru k obloze.
3: Podívejme se, zlobil se dědeček nahlas. Ztratil se, uletěl, rozplynul se. Tak už se zase začínáte ztrácet, jako tehdy v hangáru?
2: Ne, odpověděl Pepíček důstojně. Jsme tady přece všichni i s Kociánkem, jen Vojta odletěl s panem Hejdukem. Aneška vzala do ruky kastrůlek a Kociánek si k němu honem čichl. Bohužel ucítil jenom obyčejný plech a ten psům nevoní.
3: Dědeček Kozelka Pepička neslyšel.
2: Pepíček měl zakázáno křičet, aby neochraptil, a děda navíc stejně nejraději poslouchal sám sebe.
3: Tak se seberte i s tím vaším psem, povykoval dědeček, a koukejte zmizet. Nemám rád, když mi tady někdo cizí dupe po trávě.
4: Já to řeknu panu Hejdukovi, vykřikla Aneška.
2: Začínala se zlobit.
3: Dědeček už zase začíná. Kociánek zlostně zahafal.
2: A tohle všechno dědeček slyšel. Aneška měla pronikavý hlas a Kociánek šeptat neuměl.
3: Pan Hejduk si lítá po všech čertech, křičel děda Kozelka, a hlídač jsem tady já.
2: Co tedy měli děti dělat? Sebrali se a loudali se z letiště. Vzali sebou černý kastrůlek i Kociánka. Měli zlost na všechno. Nejen na dědu Kozelku, ale i na letadelko Káně, i na pilota Hejduka, i na samotného Vojtu. Lítají si někde v povětří a oni mají tady dole poslouchat dědečkův křik? Obě děti kráčely vzhůru do pekelského kopce. Mračili se jako noční sovy. Nad jejich hlavami se náhle objevilo letadelko Káně. Chvíli poletovalo sem a tam, ale potom, jako když je po šňůře spustí, usedlo na zem. Z letadelka vyběhl Vojta. Tváře měl červené a země se mu chvíli kolebala pod nohama. Pak se přece jen zastavila a Vojta povídá. Mně už teď nebude bavit chodit. Lítat je lepší. Abys nepraskl, řekl Pepíček a mračil se ještě víc než prve.
4: Jak jsi nás uviděl, ptala se Aneška. Její hlas se chvěl zlostí.
3: Nejdřív jsem uviděl černý kastrůlek a teprve potom tebe, odpovídal Vojta a šklebil se. Tohle bylo slovo do pranice. Aneška postavila kastrůlek na zem a vrhla se na Vojtu. Pepíček se k ní přidal. A i když to měl zakázané, Kociánek si občas kousl do některé nohy, nevěděl, či je, ale tomu nevadilo.
2: Pilot Hejduk se zatím odlepil od země a letadelko Káně se s tichým vrčením neslo jasným vzduchem zpátky na letiště.

O kočičím bále. Když se ještě u muzik dudalo a o tvrdohlavcích šla řeč, že by dokázali být povolní leda za zlaté dudy, tedy za oněch časů, proti nímž jsou ty dnešní nebe a dudy, býval v Předslavicích dudák, náramně proslavený muzikant. Znali ho všude jak falešnou pětku a každý mu říkal jen dudák Jíra. Kdo by se staral, jak se vlastně jmenuje? Šlo přece o to, jak umí s dudami, a ne o to, co má zapsáno na faře. Přiženil se do Předslavic, ale hospodaření moc nedal, pokud nehospodařil v hospodě. Vydělával si raději dudami. A popravdě pověděno, neslo mu to víc než těch pár strychů žita a brambor. O chalupu a pole dbala jeho žena. A Jíra jí byl kruce na nejvýš, když potřebovala pohlídat, jestli se už nevaří voda v hrnci. Nenaříkali si však. Stačilo, aby Jíra po muzice vyklopil kapsy na stůl a hned bylo na pečínku i na parádu. Jednou se ten dudák vracel od někud od Kojetína a tu se mu do cesty namanulo černé kotě. Žalostivě mňoukalo, ometalo se mu kolem nohou a táhlo se za ním jak špatné svědomí. Komu asi patříš, ty vandráku, oslovil dudák kotě. A že měl povahu, která by byla kuřeti neublížila, pohladil to černé kotě po hřbetě a zakrojil kus uzeného, co mu kdesi přidali za vyhrávání. Kotě udělalo se soustem krátký proces, zamňoukalo a šlo za dudákem jak věrný pes. Tak spolu došli až do Předslavic. A když už byl dudák jednou doma, nechtělo se mu vodit kotě zpátky a hledat po vsích, komu vlastně mourek patří. Však bude také k užitku, řekla dudákova žena. Strčila kotěti misku mléka a pak ho měla k chytání myší. Kotě se však vybarvilo dočista jinak, než mínila. Raději se povalovalo za kamny, chtělo si hrát a když na ně neměl dudák čas, anebo když odešel někam k muzice, sebralo se a hajdy za ním. Dudák se smával, že by měl kotěti opatřit také dudy, když ho tak věrně provází, ale kotě nebylo k ničemu dobré. Doprovodilo dudáka kousek za ves a pak zmizelo v polích. Je to tulák, zlobila se dudákova žena. Měli bychom ho dát pryč, než ho odstřelí v polích jako škodnou. Ale jen ho nech, přimlouval se Jíra. Já se také musím tlouci s dudami po všech peklech. Každý máme svoje. Tak to šlo nějaký čas. Když zmizel z domu dudák, zmizelo i kotě. Když se vrátil, vrátilo se i kotě z vandru. Jednou šel dudák Jíra z posvícení v Bavorově, hlavu měl těžší než kapsu, jež tomu tam platili spíš pivem a kořálkou než penězi, a v duchu přemítal, co odpoví, až začne žena láteřit, že přinesl málo a že jí nezbyde na živůtek rybými šupinami pošívaný, aby každému oči přecházely. Nedaleko Helfenburka došel nějakého pocestného. Takový obyčejný chodec to byl. Měl černý plášť, svítil si na cestu lucernou a nabídl dudákovi, aby šel s ním, aspoň prý někde nespadne do taluty. Zašklebil se přitom, ale dudák na to neřekl nic. Ani si nevšiml, že lucerna svítí podivným, jakoby rudým světlem. Obíral se dál svými myšlenkami a když se ho pocestný zeptal, cože je takový splihlý, začal žehrat, že málo vydělal. Mohl bys vydělat víc, řekl mu pocestný. Žena by měla na živůtek i na sukni. To bych rád věděl, uchechtl se Jíra, kde bych si v téhle tmě mohl něco vydělat. Na Helfenburku, opáčil pocestný. Je tam dnes slavnost a já tam také jdu. Chceš-li, pojď se mnou. Budou rádi, když přivedu dudáka. Jestli mi dobře zaplatí, budu jim hrát třeba do rána, řekl dudák Jíra a už se měl k tomu, že půjde. Počkej, zarazil ho ten cizí pán, je tady podmínka. Budeš hrát tam, kde tě postavím a žádné rozhlížení po hostech, jinak ti nikdo nezaplatí.
takovou podmínku mohu snadno splnit, usmál se Dudák a hned ho napadlo. Aha, loupežníci se chtějí poveselit na pustém místě. Co by ne? Chtějí-li platit, zahraju. Bez tak se na penězích nepozná, odkud pocházejí, zda z ruky poctivé nebo lotrovské. Když došli na nádvoří zříceniny hradu Helfenburka, pověsil ten černý pán rudou lucernu na pustou zeď a řekl: tady se postav a hraj. Šlo by to i bez lucerny, uchechtl se Jíra. Hraju z paměti a nepotřebuju si vidět na prsty. Nadmul měch, spustil a už slyšel za sebou šramot a ruch. Hodnou chvíli mu na téhle muzice nepřipadalo nic zvláštního. Hrál zády k tanečníkům a čas od času kývl hlavou, jakože děkuje, když mu do čepice u nohou nebo vedle ní přiletěl zlaťák. Ruchu i zlaťáků za chvíli přibylo. Jíra už nestačil počítat. A také se mu zdálo, že za jeho zády netančí loupežníci. Odkdy pak se hrabou loupežníci na bál v Bačkorách? Měli lehký krok, jako by tančili bosy. Domlouvali se mručením, kňouráním, nikoli však lidskými hlasy. A když si Jíra podupával nohou, aby nevypadl ze skočné do rejdováka, nebylo tanečníky slyšet vůbec. Zlaťáky však házeli vytrvale dál. Jíra tedy trošku pootočil hlavu, aby aspoň koutkem oka zahlédl, komu to hude. A v té chvíli málem zapomněl hrát. Za jeho zády se konal kočičí bál. Kocouři zrovna tančili na nádvoří kalamajku, nakrucovali se na zadních, ukláněli se na všechny strany a hopsali, jako by chtěli napodobit tanec lidí. Dokola vcházel už i černý kocour, který stál zřejmě opodál, anebo se snad opozdil, v drápech držel zlaťák a nesl se jako velký pán. Pro pána, že tohle je náš kocour, vyhrkl Dudák spíše pro sebe. Bylo mu najednou hamba, že hraje k tanci kocourům, neboť se měl za muzikanta, který dovede kápnout do noty každému, ale z lidského rodu a ne z kočičího. V té chvíli si tanečníci všimli, že po nich Dudák pokukuje a jeden z nich zamňoukal, až Dudákovi přeběhl mráz po zádech. Rudé světlo na nádvoří rázem zhaslo, kocouři prchali do všech stran a Dudák se honem schýbl, aby si pozbíral zlaťáky rozházené kolem čepice. Kdo si mu ale dal takovou ťavku, až se Jíra skácel na zem. Když se vzpamatoval a zašmátral po čepici, málem ji nezdvihl. Byla plná kamení. Vysypal tedy čepici, narazil si ji na uši a už byl pod Helfenburkem. Cestou hromoval, že má za to vyhrávání 4 kapsy prázdné a 5 vysypanou a strojil se na kocoura. Počkej ty neřáde, až se vrátíš domů. Dostaneš takový výprask, že tě navždycky přejde chuť dělat si blázny z poctivého člověka. Já ti dám kocoura, ty čerte pekelný. Doma honem pověděl, že něco ho potkalo, a než se nadál, kocour už škrábal na dveře. Dudák tedy popadl jednou rukou pytel, druhou kocoura za hřbet, hodil pekelníka do pytle a honem pospíchal k pohodnému, aby kocoura utratil. Kocour v pytli skákal a vyváděl jako vtělený ďábel. Raz ani nechtěl věřit, že mu Dudák nese kocoura. A tak se stalo, že otevřel pytel s malou obezřelostí. Kocour toho využil, vyrazil z pytle, jako by ho někdo z ručnice vystřelil a už byl v tahu. Pohodný i Dudák koukali, kde je mu konec. Zahlédli však jen, jak kocour pádí k Helfenburku a jak už má svou pravou ďábelskou podobu, aby se mu lépe utíkalo. Od těch dob se Dudák Jíra vyhýbal kocourům i Helfenburku. Ne proto, aby ho tam zase nepozvali na kocouří bál. A
ale aby se mu čerti nesvezli po kůži za to, že chtěl dát kůži jednoho z nich pohodnému.

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
1: Jemenáčku, tady něco nádherně voní. No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
2: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýl pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
3: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
2: A sokulojdo, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
3: Opravdu? Houbový dědeček?
2: No.
3: A kde pak je ten stoleček?
2: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Krýle pána, na mou duši a psí uši, ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to. Vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.

0: daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No.
1: No, jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionkrát.
2: No, to není možné.
1: No, to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
1: No, konečně.
0: Zde prosím. Zde prosím je balíček. A v něm pět jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velectěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
2: Ano,
1: ukažte se,
2: já
1: nechci
2: pořádku.
0: Tak pozor! Stolečku prostři se. Tak povídám. Stolečku prostři se.
3: To nefunguje.
4: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám, stolečku prostři se.
4: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
2: Je to
0: obelhá.
4: Nedávujeme. Slovila.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku. Včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordie klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrníčky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.

0: jak Rumcaj schytal ryby. Jednoho dne seděl loupežník Rumcajs na kameni u vchodu do jeskyně, pucoval pistol a najednou se zakuckal slinou. Co je? Starala se Manka, co s ním v jeskyni hospodařila. Ale dostal jsem chuť na rybu. No, taky bych si dala říct, polkla Manka. Pak já pro ní dojdu. Byl s tím Rumcajs hned hotový. No ale to, aby si s Rumcajsi pospíšil, už pomalu táhne na poledne, řekla Manka. Rumcajs si odskočil do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k lesnímu rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Rumcajs už se zvedal, aby došel Mance do Jičína aspoň pro slanečka. A v tom se splávek zakejklal a sjel do černé hlubiny. Rumcajs zasekl takovou silou, až zahučelo v bucích. Když se ale Rumcajs scháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Pořádný špunt vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Rumcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se voda v rybníčku začala otáčet dokola a točila se pořád rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Rumcajsovi povídá. Tak ti na 100krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytrhl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Rumcajs ho chtěl potěšit. No snad nebude tak zlé, vždyť já tam špunt hned vrátím. Ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Vasrmánek Volšoveček zatím balem osychal, bylo ho pořád míň a stěžoval si. Rumcajsi, kdybys cítil tu horkost, co cítím já, jestli v tu chvíli, Rumcajsi, nedáš špunt, kam patří, já uschnu na mázdru. Volšoveček vysychal a tratil. Nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Rumcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Rumcajsovi znova. Je mi tu těsno. Copak Hastrman může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl, ti v škopík nezvrhl. Tady Rumcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Rumcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi.
1: Co by si rád, Rumcajsi, povídá mu bednář.
0: Rumcajs ukázal stéblo. Ale takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. A já, ale nic takového tu nemám. Rumcajs šel dál, táhl se teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici. A v každém sudu vězí špunt.
1: Runcajs se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se mu ten z nejspodnějšího sudu.
0: No, to je ten pravý, povídá si Runcajs.
1: Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozeběhly rovnou za Runcajsem. Vpředu Runcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlostí jako pivoňka a křičel za Runcajsem.
0: Všech těch tvých kousků už bylo dost. Už se proslýchá, že si na tě kníže pán bude stěžovat ve Vídni u samýho císařpána.
1: Ale sudy rachotili a Runcajs řeč vinárníka Kastla ani nedoslechl. Upaloval před sudy po silnici až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou branou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: Halt! Nebo střelím! Sudy to notně vylekalo a zarazili se před branou. Runcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanon a do něho je zaražený špun z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Runcajs přeměřil špun rákosem a spokojeně povídá: No, jako by z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka, a páčí špun z kanónu. Jenže z okna se díval jeden oficír.
2: Co to tam hledáš? Křikl na Runcajse.
0: Špunt pro Volšovečka, povídá Runcajs a nepřestává dloubat špunt, vězel hluboko a nebylo ho zač chytit.
2: Jdi od toho, když je to nabitý, křikl z okna oficír.
0: Když je to nabitý, tak kudy se s tím střílí na rybníček v Žáholci? Zeptal se ho do okna Runcajs.
1: Oficír hodil rukou, že tudy. Runcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl po věcí.
0: Runcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír. Sám se vykejkloval z kasáren a pěkně rovnou domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už z dálky volala.
3: Runcajsi, tebe tak poslat pro smrt. Neseš ten špunt?
0: No, já ho jsem přece poslal nejrychlejší cestou. Vždyť už tu dávno musí být, bránil se Runcajs.
1: Ale řečmi rybník nenaplnil.
0: A Manka zas. No tak, když tu má být, tak proč tu není?
1: Zákryš, že mi ten oficír špatně ukázal, vylekal se Runcajs.
0: Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu.
3: No, to je se mnou amen.
1: Povzdychl si Hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek.
0: Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína.
1: No, to se ale oficír pořádně splet, povídá Runcajs.
0: Proto ono to tak dlouho trvalo.
1: Špunt zapadl do díry ve dně a ucpalý. Do rybníčku se hned začala zbíhat voda. Když byl rybníček plný, vylil do něho Runcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Pastrmánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil Runcajsovi prázdnou škebličku.
3: Za to, že jsi takový nešika s udicí, ti dávám taky nešikovnou věc.
1: Ale za to,
3: žes tak z gruntu napravil, co si zkazil, Rumcajsi. Dostaneš ještě něco pro manku. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka. Upekli si ho na dříví, co jim z buku naštípal blest.
4: Příkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc pták letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítal. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k nim ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch nebo co, Koňadra najednou vyhrkl, velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl Koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadra. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. Jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla síkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla síkorka. Budeme mít přece rodinu a jak bychom se tam všichni vešli. Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla síkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a síkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce Kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora.
5: Pojď sem, honem, je náš, volal.
4: Jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekl, šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se s chválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida? Noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi. Ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

A tak přišel slavný den, kdy nejvyšší pan železničář chtěl vyzkoušet největší mašinku na světě, kterou mu postavil kouzelník Zababa. Stál pyšně v boudičce pro strojvůdce ve své nejlepší uniformě a zdravil a ukláněl se na všechny strany. Pak vlastní rukou zatáhl za píšťalu a veliká mašinka zapískala tak silně, že to znělo jako ječení všech píšťal celého světa. A pak už se pohnula a zasupěla a jejich 674 kol se otočilo jednou a po druhé a po desáté a velká lokomotiva vyrazila z nádraží jako blesk.

Obrovská mašinka jela a jela a jela. V boudičce stál vpředu nejvyšší pan železničář a sám řídil a za ním stáli nejlepší strojvůdci a jen přihlíželi. A všichni topiči jen a jen přikládali, protože obrovská mašinka spotřebovala velikou spoustu uhlí. Jeli, až přijeli za chuchly, kde byla docela maličká zatáčka, ale kola obrovské mašinky zaskřípěla a lokomotiva se zapotácela. Nejvyšší pan železničář se tomu jen smál, otočil se ke svým strojvůdcům a řekl: to jedeme, panečku. A první strojvůdce řekl: ano, pane nejvyšší železničáři. A usmíval se také. Jen druhý strojvůdce se trochu zamračil, protože jemu se to kymácení vůbec nelíbilo. Najednou kola strašlivě zaskřípala a veliká mašinka všecka poskočila. Ozvalo se rachocení a praskání a mašinka se začala naklánět a velice drcat. Všichni, i nejvyšší pan železničář, se strašně polekali, jenom pan Barák se nepolekal a stiskl hlavní řídící páku a druhou rukou vší silou brzdu. Mašinka se naklonila a všechno uhlí z uhláku se vysypalo do boudičky na pana nejvyššího železničáře. Pak se mašinka zastavila a pan Barák rychle vyskočil ven a viděl, že ze 337 párů kol už 228 vyjelo z kolejí. A to už se nejvyšší pan železničář vyhrabal z uhlí a tuze naříkal, že má rozbitý nos. Pan Barák ho ani nelitoval, jen mu řekl: běžte tady dolů k řece a ten nos si tam umýte. Nejvyšší pan železničář byl polekaný a tak si ani nepovšiml, že pan Barák mu neřekl: nejvyšší pane železničáři, a že mu poroučí. A pak přijeli lokomotivy, aby vytáhli obrovskou mašinku na koleje, ale nestačili na to a přijížděli stále nové a nové, až jich bylo 34. Z toho bylo 11 rychlíkových, 5 tendrasek, co tahají ostatní vlaky, a 15 velikých nákladních a ještě 3 staré posunovací lokomotivy. Všechny se spojily a na písknutí začaly táhnout. Byla to ale pro všechny náramně těžká práce. Když konečně veliká mašinka stála na kolejích, naskákali všichni do boudiček a chtěli jet domů. Tu se objevil nejvyšší pan železničář a volal: nenechte mě tady, vezměte mě sebou. Když přijeli na své nádraží, nejvyšší pan železničář řekl huhňavým hlasem: já už ji nechci ani vidět. Odvrhte ji někam do chůlničky, aby tady nepřecházela. I když tak špatně mluvil, všichni mu rozuměli a řekli si, že konečně dnes řekl něco rozumného. A když ji vytáhli, přišel pan Blahoš z Výtopny a řekl: já to věděl, že to špatně dopadne, protože nejvyššímu panu železničáři nezáleželo na tom, aby ta veliká mašinka sloužila lidem, ale dal si ji udělat jenom proto, aby se chlubil. A z píchy nikdy nic dobrého nemůže vzejít.

0: Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí.
1: Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka.
0: Tak si, panenko, umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Jak šel Paleček na vandr? Za těch starých časů, kdy ještě chodili krávy bez ocasů, žil na dílech Švec a ten neměl žádné děti. Jeho ženu to tuze mrzelo, protože všude, v každé chalupě, běhalo dětí jako smetí. Jenom u Ševců bylo ve dne v noci ticho jako v kostele. Děťátko tam nezaplakalo, ani se nezasmálo, nebylo s kým se vadit, ani těšit. No, bylo tam smutno. A tak Ševcová, jednou, když zas viděla na jaře malé děti běhat na sluníčku a hrát si, dala se do pláče a vykřikla. Všechny mámy mají nějakou radost na světě, jenom já nemám žádnou. Kdybychom měli tak nějakého chlapečka, třeba jenom malého jako Paleček, byla bych spokojená. A opravdu, za krátký čas se jim narodil chlapeček, zdravý, hezký, ale malý jako Paleček. Ševcová teď měla, co chtěla, a opatrovala chlapečka jako oko v hlavě. Naučila ho pít, jíst, mluvit, běhat, takže byl chytrý a veselý jako veverka. Každý, kdo ho jen zahlíd, musel ho mít rád. Všude ho zvali na návštěvy, jak se na Chocku říká, na hejty. A protože málo rostl a zůstával pořád maličký, říkali mu všichni doma i po vsi Paleček. U Ševců, to se ví, když měli syna, měli taky pro koho hospodařit a přičiňovali se, jak se patří. Táta ševcoval, ale protože u nás chodí každý pořádný člověk v létě bos, v zimě v dřevákách a boty obuje jenom když jde v neděli k Pánu Bohu do kostela, ševce tu řemeslo neuživí. Každý musí mít taky kousek políčka, loučku, kravku a pár slepiček, aby neumřel hladem. Paleček tátovi pomáhal ševcovat i sedlačit a protože ho máma krmila vtipnou kaší, brzy se všecko naučil. Tak jednou, na zimu, když už byly vykopané brambory, jel Švec přeorávat brambořiště. Políčko leželo až u klenčí pod lesem, proto řekl ženě, že tam zůstane přes poledne, aby mu Paleček přinesl na pole oběd. Ševcová vařila povidlovou omáčku a vdolky z černé mouky, rozpíčky. Pospíšila si a když hodiny ukazovaly na 11, dala jídlo Palečkovi do košíčku a poslala ho za tátou. Budete mít oba dost, můžete jíst spolu, dá jsem vám tam dvě lžíce, povídala chlapci ještě ve dveřích a dívala se za ním, jak upaluje z kopce dolů. Když přiběhl Paleček na pole, vidí tátu táhnout brázdu zrovna k druhému konci. Sedl si na mes a čekal, až táta obrátí a přijede k němu zpátky. Odkryl zatím košíček, vytáhl rozpíčky, sundal z hrnce poklici, omáčka zavonila, až měl plnou pusu slin, a protože byl tuze zvědavý, chtěl se podívat, z čeho asi ta omáčka je a kolik je jí v hrnci, jestli bude pro oba dost. Proto se chytil hrnce, vylezl po uchu až nahoru na okraj, nahnul se, v tom mu uklouzla nožička a tu máš. Po hlavě spadl do omáčky. Zatím táta dojel až k mezi, vidí košík s jídlem, ale Paleček jako by se do země propadl. To on si jistě odběhl do lesa, pomyslil si Švec. Vypřáhl kravku, hodil jí o týpku sena a sám se taky pustil s chutí do jídla. To se ví, že mu žaludek na poli bral líp, než když seděl doma na verpánku. Lámal rozpíčky, máčel do omáčky a když drobet ujedl, vidí, že se v hrnci něco hýbá. Pro pána, co mi to tam spadlo? Myslí si, hned zaloví lžící a vyloví palečka. Chlapče nešťastná, lekl se táta, nedat pozor, mohl jsem tě s rozpíčkem překousnout a sníst. Copak si to jenom dělal, jak ses tam dostal, vždyť ses mohl utopit. Káral ho, ale z čerstva milého palečka celého olízal, aby nic nepřišlo na zmar, rozestřel na zem kazajku, chlapce do ní zabalil a přikázal mu. Teď tu lež a nehýbej se, aby zdrobet oschnul a máma, aby se s námi nevadila, až přijdeme domů. Já si pospíším. Honem zapřáhnul znova kravku do pluhu, popoháněl ji, políčko nebylo velké, a tak nezvonili v klenčí ani 3 hodiny a už byl hotov. Naložil pluh na vozík, postavil k němu košík s hrncem a mísou, jde si oblít z kazajku a podívat se na palečka. Kde pak ten kluk asi zase bude? Rozněval se švec, když kazajku vytřásal, obrátil ji na ruby a chlapec z ní nevypadl.
1: Tady jsem, táto, tady, ale mně je ještě zima, ozval se paleček. Zalezl jsem si do kapsy, abych se zahřál.
0: Táta ho hned vytáhl, prohlídnul a vidí, že se ještě zimou celý třese a suchý, že taky ještě není. Počkej, povídá, v kapse bys chudáčku neuschnul, dám si tě za čepici, tam budeš v teple jako na peci. Měl na hlavě beranici, milého palečka strčil za okraj, čepici si posadil na hlavu a jel s pánem Bohem domů. Doma máma hned poznala, co se stalo, protože táta palečka špatně olízal, omáčka mu zaschla ve vlasech a za ušima. Museli s barvou ven. Máma ho hubovala, proč je takový zvědavý, že chce vidět a slyšet, kde se co šustne, a lamentovala, že žádné takové dítě se nedochová, že musí brzy umřít. Paleček dlouho mlčel a poslouchal. Když to nebralo konce, začal mámu těšit a povídá.
1: Nic o mě, mámo, nebojte, jen mě pusťte do světa na vandr. Uvidíte, že tam tu zvědavost nechám, že třeba dokážu i něco, o čem bude mluvit celá vesnice.
0: Ty můj malý chudáčku, ty toho moc nedokážeš, myslí si máma a nechce o vandru ani slyšet. Ale tu se ozval švec a povídá. No, když si pořád vedeš svou a poukazuješ na druhé, řemeslo umíš, tak ti nesmíme bránit. Seber se a jdi, aspoň se ti bude potom doma víc líbit.
1: Paleček si radostí zavísknul. Hned si zbalil raneček a máma mu upekla buchtu, do kapsy si vzal šídlo a dratve, rozloučil se a pustil se vesele do světa. Šel a šel ode vsi ke vsi, od města k městu. Všude se malému chasničkovi smáli. Až už měl buchtu snědenou a bodky roztrhané, dostal se do náramně velkého a černého lesa, jaký jak těživ neviděl. Venku začalo pršet, taky ho bolely nohy, měl hlad a tak si řekl. Tady si teď odpočinu a spravím si střevíce. Aby nezmokl, sedl si pod dubový hříbek, opřel se o jeho nohu a začal ševcovat. Ještě nebyl, jak se patří, hotov, slyší za sebou kroky a už taky vidí 3 chlapy a slyší, jak si povídají. Lehnem si a počkáme, až se setmí, a potom se pustíme do mlýna. Tam mají dneska posvícení, všeho tam bude dost. Chasa bude u muziky, tak mlín snadno vykradem. Aha. I vy, bando, po čertech mazaná, tak vy tak. No počkejte, to jste se spletli, myslí si Paleček pod hříbkem a pospíchá, aby měl střevíček v pořádku. Zloději si sedli jako doma. Každý vytáhl z kapsy kus uzeného masa, jedli, až se hladovému Palečkovi zbíhali v puse sliny. Když se jeden z těch zlodějů najednou zvedne, kousek popojde a sedá si zrovna vedle podubáku, pod kterým sedí náš chlapeček. To se ví, Paleček dostal strach a leknutím vykřikl. Nahej tě sem, nesedej sem. Zloděj vyskočil, dívá se na všechny strany, nahoru dolů, pranic nevidí a tak si myslí, to jsem se přeslechl. A znova si sedá. Paleček dostal ještě větší strach a rozkřikl se, co měl síly. Povídám, nahej tě sem, nesedej sem. Zloděj zase vyskočil leknutím do výšky, zase se ohlíží, hledá, poslouchá a když se nikde nehne ani myš, povídá si. To se mi něco zdálo a z čerstva si sedá po třetí. Paleček vidí, že už je zle, křičet, že není nic platné a tak, jak držel v ruce šídlo, píchnul zloděje do sténa, až bolestí zaječel, vylétl na sách do výšky a klel a láteřil, až se všecko třáslo. Hned přiběhli druzí dva, slyší, co se tu děje a řekli si, tohle nebude nic dobrého a pustili se do hledání. Dívají se za kameny, koukají po stromech, nadzvedávají větvičky, přehrabujou mech, až jeden kopl do podubáku, ten se vyvrátil a teď zloději vidí Palečka sedět tu se šídlem a botičkou v ruce. Všichni se dali do smíchu, zdvihli ho, prohlíželi a ten největší zloděj, co byl jejich kápo, povídá.
2: I ty kluku milionská, ty se nám ohromně šikuješ, ty se protáhneš všude, i tím nejmenším okýnkem, teď už nebudeme muset nic bourat, ani pilovat, ani vylamovat, ty nám všecko otevřeš do kořán, ty musíš hned s námi.
1: Sebrali milého Palečka a hajdy do mlýna. Došli tam za tmy tmoucí, ale znali tam každý kámen, jako doma. Mlýn stál, dveře byly zavřené, všude tma a ticho jako v hrobě. A zloději se pustili rovnou ke komoře, chytili Palečka a šup s ním dovnitř.
2: Podávej nám okýnkem všecko, nač přijdeš, poroučeli mu.
1: Postavili se k okýnku a čekali. Jsou tu prkna plná koláčů, hlásí za chvilku Paleček a nahlase mu bylo znát, že se do nich už sám pustil. Chutnali mu, jak se patří, hlad měl a taky byly dobré, jen se rozsýpali, to se ví, že ve mlejně špatné nepečou.
3: Tak podávej koláče, máme na ně chuť,
1: šeptají do okýnka zloději. Jaké chcete, mazané nebo sypané?
2: Ber to, jak to leží a běží, ať jsou, jaké jsou, přikazujou zloději.
1: Ale Paleček si myslí, až budu hloupý, a jí sám div se neudusí.
2: No tak, dočkáme se přece, zlobí se už ti venku.
1: Když já nevím, které chcete, jestli tvarohové, nebo perníkové, nebo švestkové, dělá Paleček dál hloupého.
2: Zloději už skřípali zuby, plivali zlostí, ale na Palečka se muselo po dobrém. Palečku, náš hodný chlapečku, podej přece nějaký ten koláč.
1: Hrome, teď jsem našel prkno jitrnic, Panečku, ty jsou, libuje si paleček a zlodějům až tekly sliny, jaké měly laskominy.
3: Tak honem, vyhoď jich, co pobereš, volá už nahlas jeden zloděj přes druhého.
4: Ej, huhu, zalísknul v komoře paleček, soudek piva a načatý.
1: A okýnkem už je slyšet, jak pivo hrčí do džbánu.
3: Chlapečku zlatá, jdi a odšoupni na dveřích závoru, prosí už zloději.
4: Vy, prašivci, to byste chtěli okrádat poctivé lidi, jo? A já bych vám měl pomáhat? No, počkejte. Hej, mlináři, vstávejte, jsou tu zloději!
1: Dal se paleček do křiku. Tloukl na dveře, dupal, dělal rámus, psi začali štěkat, mlinář se probudil, vyběhl s flintou. Zloději nečekali, vzali nohy na ramena a utíkali, div se nepřerazili.
0: Ale paleček měl v komoře taky malou dušičku. Dobře se najedl i napil. Slyší kroky, mlinář už otvírá dveře.
4: Jestli mě tu najde, palečkovi naskakuje husí kůže.
1: Hledá, kam by se mohl šikovně schovat. V tom nahmátl díšku s otrubami a jedna dvě už v ní sedí zahrabaný. Jenom nosánek mu vykukoval. Mlinář všecko prohlídnul, ani nepoznal, že je něco ujedeno a upito, spokojeně odešel a paleček v otrubách usnul jako v peřinách. Najedený, napitý a uondaný, spal jako dub, ani nevěděl, co se s ním děje. A pane, dálo se.
0: Ráno, když se Chasa vrátila od muziky do mlýna, začala hned poklízet v dobytek. Děvečka popadla díšku s otrubami, vysypala ji kravám klízání a než se paleček spamatoval, už ho měla kráva v tlamně. Slízla ho jako rozinku.
1: Teď holt už věděl, že je zle. Zalezl si v kravském žaludku a čekal, co se stane. Kráva ještě sežrala náruč sena, koš řezanky, zapila ho, lehla a začala přežvikovat. Tu popadl palečka strach, co se stane, jestli ho kráva dostane zpátky do tlamy, že ho rozžvíká na kaši. Vyskočil a mermo mocí se dobýval z krávy ven. Škrábal, kopal, skákal, oháněl se šídlem. Kráva hned přestala přežvikovat, nadmula se, funěla a hekala, poulila oči. Přiběhl mlinář, pomáhal krávě, dělal, co mohl, a když se to nelepšilo, poslal k poledni prořezníka, aby krávu koupil. Řezník přijel, krávu prohlídnul a povídá.
5: Ta kráva musela sežrat něco moc špatného, něco jedovatého, ta chcípne, tu bych ani nedovedl domů, musím ji zabít na místě a hned.
1: Vytáhl nůž, milou krávu zaříznul, vyvrhl a držky naházel děvečce do díšky, aby je šla na řeku vyprat. Paleček seděl v žaludku jako oukropeček, pěkně sticha a v teple, a čekal, až se mu to hodí, aby mohl utéci. Ale děvečka, než se k tomu dostal, popadla držky a začala je máchat v řece.
3: To se ví, na podzim už voda studí jako led.
1: Paleček se ve studené vodě třásl jako osika a spustil nářek.
4: Děvečko, děvečko, to mě to studí!
1: Děvečku obešla hrůza, vykřikla,
4: Ježišmarja!
1: Praštila držťkami o zem a metla domů, jako by jí paty zapálil.
0: V křoví na louce u samé řeky se krčil a dřímal hladový vlk.
1: číhal tam, až přižene ovčák stádo ovcí, aby si jednu odnesl k snídani. Když děvečka vzala ta svatá slova nadarmo, pozdvihl hlavu, vidí na dva kroky před sebou kravské držťky, hlad měl, tak skočil a spolknul je i s palečkem.
4: Sakva lente, to mám pěkný vandr, vzdychl si paleček v novém příbytku a hleděl se tam u velebit.
1: Vlk si zase lehl do křoví na číhanou. Sám už měl dost, ale chtěl přinést domů taky mladým vlčatům něco na zub.
0: Opravdu, po chvilce žene ovčák na louku stádo ovec. Páslo se už volně, protože otavy měly dávno pod střechou, a tak ani ovčák, ani psi se o milé ovce tůze nestarali.
1: Vlk už vstává, prohlíží si ovce skrz křoví, už si vyhlídnul hodně tlustého z kopce, už cení zuby, už se krčí, jenom skočit.
4: To všecko paleček ví a myslí si, ty lumpe lumpácká, ty zloděj zlodějská, jen počkej.
0: A hned se dá do křiku.
4: Ovčáku, ovčáku, uháněj, vlk ti chce vzít ovci.
1: Psi hned začali štěkat, ovce utíkat, pastýř s obrácenou holí se rozběl, vlk vyrazil z křoví a kalupem se pustil k lesu.
0: Hned na kraji se zastavil a řekl si,
1: je zle, paleček mi všechno zkazí. Nebudu moct ani ukrást, ani zadávit. Paleček musí ze mě ven. Po dobrém nebo po zlém.
0: Napřed začal s dobrým.
1: Palečku, povídá. Vylez ven, neboj se, nic se ti nestane. Já jsem tě spolknul nerád, ani jsem o tobě nevěděl.
4: Kdybych ti směl věřit, brání se paleček, ale ty jsi zloděj, ty nechceš nic dělat a dobře se mít, ty bys mě jistě sežral.
1: Povídám, vylez po dobrém, rozkřiknul se vlk a zlostí se celý třásl.
4: Vylezu, ale až doma musíš mě odnést k nám do vsi a posadit mě na práh naší chalupy, sliboval paleček, protože se už vandru nabažil, stýskalo se mu po domově, nevěděl ani kde je, ani jak daleko od domova, a Bůh milý ví, co by ho zas cestou potkalo.
1: Vylez hned, poroučil znova vlk.
4: Až budu chtít,
1: rozněval se paleček, když s ním vlk tak krobiánsky mluvil. Uvidíme. Zabručel vlk a praštil sebou o zem, válel se v kamení mezi pařezy, kroutil se, vyhazoval zadkem, dělal, co mohl.
0: Palečka to samo sebou bolelo, ale moc ne.
1: Vytáhl rychle šídlo, píchnul ho vlkovi do břicha a držel se ho jako klíště.
0: Vlk brzy povolil a začal zase s prosíkem.
1: Palečku, pěkně tě prosím, polez ven.
4: Nepolezu, dokud mě neodneseš až domů a neposadíš mě na práh naší chalupy.
0: Stojí na svém paleček, ale přestal píchat, když se vlk přestal válet.
1: Však ty ještě rád vylezeš, rozpálil se zase vlk. Potom tě roztrhám na kousky a rozkousám na kaši.
0: Hrozil mu a přitom, jako by přišel o rozum, třískal zadkem o stromy, tloukl sebou o zem, vyskakoval do výšky. Paleček dostal ran nepočítaných, ale taky nepovolil. Chytil šídlo a píchal, kam jenom mohl, až vlk řval bolestí a pěna mu kapala z huby.
1: Palečku, polez ven,
0: prosil už s pláčem.
4: Nepolezu, dokud mě neodneseš k nám a neposadíš mě na práh naší chalupy.
0: Zpívá paleček.
4: Nepolezu, dokud mě neodneseš k nám a neposadíš mě na práh naší chalupy.
0: Zpívá paleček pořád stejnou písničku.

0: Člověk měl za ušima. Nevylezu, povídá, dokud mě neposadíš na práh naší chalupy. Ta třetí chalupa od kraje je naše.
1: Zatracepený kluku, zaklel vlk, ale aby už měl jednou pokoj, vyskočil z lesa a zamířil k chalupě.
2: Táto, mámo, pojďte ven, vlk vám krade krávu!
0: Dal se do křiku Paleček, který se bál, aby ho vlk nakonec přece jen nezakoustul. Švec zrovna sekal na dvorečku dříví, vyběhl se sekerou v ruce, objevili se i sousedi, vidí vlka a hned klacky do rukou a po něm.
3: Ten, když viděl, že by s ním byl ámen, nechal Palečka vyskočit živého a zdravého, otočil se a upaloval k lesu. Všichni nechali vlka vlkem a seběhli se kolem Palečka. To bylo nějaké radosti, že Palečka zase mají, protože všem po celé vsi se po něm tůze stýskalo a nejvíc, to se ví, tátovi a mámě. Paleček od té doby už nebyl tak zvědavý, taky už nechtěl na vandr, ale prováděl ještě jinačí kousky a o těch vám budu povídat až jindy. Dneska mi už od samého povídání bolí pusa a taky mám vyschlo v krku.

0: o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřeháním, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. To léto, kdy se odehrála naše pohádka, bylo ukrutánské vedro. Takové vedro, že ptáčci ani nelétali vysoko, aby si nespálili křidélka. I užovka Bětka, která má jinak teplo moc ráda, se smotala do klubíčka ve stínu kapradí, co rostlo na kraji lesa. Dokonce ani lidi raději nevycházeli z domu, pokud doopravdy nemuseli. Co vám mám povídat? I čerti v pekle stlumili ohně pod kotly, protože jim bylo moc horko.
2: Pudlíky, pudlíky, kozí pšouky, to je horko, to je vedro. Měl bych letět na zem a pokoušet a škádlit lidi, ale zůstanu radši tady. V takovémhle vedru se nedá dělat nic, ani zlobit. To, co bych na zemi dělal, ne, zůstanu raději v pekle. Pudlíky, pudlíky.
1: Slyšeli jste? Ani čertovi se nechtělo ven.

0: Ano, děti, ten, co mu ho urazil princ Jan, který jel chránit princeznu Janu. Mysleli si tenkrát všichni, že drak chtěl princeznu sežrat, ale to byla jenom taková malá draková lest, aby přilákal statečného prince. Bolel ho totiž jeden obrovský zub. No a co měl chudák drak dělat? Jak si měl pomoct? Doktoři tenkrát ještě nebyli.
1: To je horko, že ani mouchy nelétají. Ještě pár kroků a vrátím se k sobě do sluje. Tam je přece jenom chládek. Dneska jsem si tu zdravotní procházku měl odpustit.
0: Drak totiž byl veliký kamarád s dětmi prince a princezny. Totiž, co to povídám, přece krále Jana a královny Jany. Princové a princezny byly teď všechny jejich děti. A že jich král s královnou měli, víc jak tucet. A drak si s nimi hrál, ale aby jim neublížil, byl přece obrovský a měl velikou sílu, tak pro jistotu jenom ležel a děti po něm lezly jako po ohromné prolézačce. A tím, že se drak málo pohyboval, tak stloustnul. A proto začal chodit na procházky.
1: Vezmu to ještě kolem sovího vrchu a kolem louky, co je rybníček, a pak... Oj!
0: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo. Dokonce i zvířátka se široko daleko polekala. To dělal vždycky, když ho něco napadlo.
1: A v rybníčku

0: a drak se vydal na cestu hodně rychlejším krokem. Profuněl kolem sovího vrchu a už si to mířil po louce k rybníčku. Vodník Kapička v té době seděl na dně před svým domkem, na placatém kameni, co měl místo křesla. Žmoulal mezi zuby fajfku a liboval si.
1: Brekekekeke, to je pohodinka, to je blátičko, to je vodinka, teplá jako kafíčko, brekekeke, jenom aby to tak vydrželo co nejdéle. Je, ale co to je? Co se to děje? Kam mi mizí moje vodinka?
0: Nejenom Hastrmánek se vyděsil. Úhoři, cejni, ale i líní kapři vypluli ode dna, kde si v bahýnku spokojeně podřimovali. A taky veliký sumec, který jenom ležel zavrtaný na dně do bahna a spal, se polekal. Kapička se vylekal docela oprávněně. Žíznivý drak doběhl k rybníku, naklonil obrovskou hlavu k hladině a jak chlemtal, tak chlemtal. Veliký drak má velikánskou žízeň a ta se nedá jen tak uhasit. K tomu je zapotřebí spousty vody. Pro draka právě tolik, co bylo v rybníčku. Prostě a jednoduše, drak celý rybník vypil.
1: Brekekeke, sumčí vousy, potvoro břichatá, co jsi mi to udělala? No podívej se, co jsi provedla!
0: Drak se díval udiveně na malého zeleného mužíčka, jak vztekle poskakuje na dně vypitého rybníčka v blátě a láteří a nadává. Drak totiž nikdy opravdového vodníka neviděl. A protože se mu hned napoprvé zalíbil, díval se na něho se zalíbením.
2: Kdo jsi, zelený pindourku?
1: Já? Já jsem Hastrman Kapička a kdo jsi ty?
2: Já jsem drak.
1: Tyže jsi drak? Žíznivý břichatec jsi, zlý a zlý břichatec.
2: No to teda moment. Břichatec možná jsem, ale zlý to nejsem. To zase prr.
1: Že ne? Tak se podívej, co jsi mi udělal.
2: A co?
1: No jen se podívej pořádně.
0: Drak se podíval do rybníčka pozorněji a opravdu. Na pomalu vysychajícím dně se bezmocně plácaly nejrůznější ryby, žáby a pulci a vodní rostliny ležely schlíple na blátě. I Hastrmánkův domeček pomalu, ale jistě osychal. Drak to viděl a přišlo mu to líto.
2: Je.

0: Líto.
1: A drak byl celý nešťastný, že malému vodníčkovi a jeho rybám ublížil. Kapička rozčíleně pobíhal po dně rybníka.
2: Nebreč mi tady a radši něco honem rychle vymyslí, než mi domek uschne a rozdrobí se na prach.
1: To měl vodník pravdu. Tady žádné naříkání nepomohlo. To chtělo nápad. Vodník vylezl drakovi na nohu a schoval se mu pod veliké křídlo, kde byl alespoň stín. Přehodil si nohu přes nohu a pomáhal drakovi přemýšlet. Ale nevymysleli nic. Vůbec nic. A horko bylo čím dál větší. Když v tom šli kolem Lojzík s Pepíkem.
3: Kde je voda? V rybníce není voda. Kde se teď budeme koupat a osvěžovat, co, Pepíku?
4: Kde je voda?
1: Kluci se přišli vykoupat a překvapil je prázdný rybník. Až pak si teprve všimli ohromného draka.
3: Hele, drak, co tu děláš?
2: Vypil mi vodu z rybníku a teď neví, jak to napravit.
1: Postěžoval si Hastrmánek. Kluci si přisedli k noze draka do stínu a zamysleli se. Ale ani je nic nenapadlo. Pak si Lojzík posteskl.
3: Ach jo, to je vedro. Kdyby tak chtělo zapršet, to by aspoň ochladilo vzduch.
4: No jo.
1: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo a vyskočil. Jen tak, že kapička nespadnul na zem.
4: Přece musí zapršet a pořádně zapršet.

0: Hned.
1: To všechno byla pravda pravdoucí. Kde ale najít tolik mraků teď, když byla obloha modrá jako len?
2: Čekat nemůžu. Ještě pár hodin a vyschne mi dno rybníčka a leknou všechny ryby. Už teď lapají po vodě, jak člověk po vzduchu. A do zítřka mi vyschne domeček a pak vyschnu já. A to nemůžu připustit, v žádném případě.
1: Všichni zesmutněli. A všem bylo horko čím dál nesnesitelnější. Pepík si mával dlaní před obličejem, drak se na něho díval a pak ho zase něco napadlo. Plácnul se do čela.

0: Poskočil si drak radostí, až vodník Kapička, který seděl na jeho noze schovaný ve stínu křídla, spadnul na zem.
1: Dá mi přece pozor, ty baňobaňata, ještě ani neuschnu a ty už mě zašlápneš.
0: Drak už ale neposlouchal. Vyletěl do vzduchu a zamával křídly, až vodníka s Pepíkem a Lojzíkem málem odfoukl. A než se stačili pozbírat se země, už byli pryč. Drak letěl hodinu, dvě, až našel na nebi první mraky a mráčky. Obletěl je, máváním křídel je sehnal dohromady a až jich bylo na pořádný, ale pořádný bouřkový mrak, tak ho mocným fouknutím zahnal nad vyschlý rybník vodníka Kapičky. Potom drak ještě jednou mocně fouknul. Z tlamy mu vyšlehl plamen podobný blesku a dalo se do deště. A do jakého deště? Z nebe padaly proudy vody. Lojzík s Pepíkem z toho měli radost kvůli Kapičkovi, který radostně poskakoval mezi kapkami deště a nadšeně juchal. Pak ale zjistili, že jsou zmoklí na kost, a tak se sebrali a šli se domů usušit. A než přišli domů, déšť docela zaplnil Kapičkův rybníček. Ryby plavaly ve vodě a vodník se zase posadil před svou hastrmanskou chaloupku a spokojeně bafal ze své fajfky pěnovky. Pak si na něco vzpomněl. Odrazil se ode dna a vyplaval na hladinu.
1: Děkuji ti, draku! Děkuji ti, kamaráde!
2: Není zač!
0: Drak vodníkovi ze vzduchu zamával a letěl k zámku, kde už na něj netrpělivě čekali královské děti. A drak se na ně taky těšil a těšil se i na to, jak jim bude vyprávět o svém dnešním dobrodružství.

Kočka. Vysvětlí mi někdo, proč se kočka podivným způsobem rozčílí, hvízdáte-li hodně tenince a vysoko? Zkoušel jsem to i s anglickými, italskými a německými kočkami. Není v tom žádný zeměpisný rozdíl. Slyší-li kočka vaše pohvizdování, zejména pískáte-li jí tak vysoko, jak jen umíte, krásná noc je lásky čas, vše dýše touhou žhavou. Počne se o vás fascinována otírat, skočí vám na klín, očichá udiveně vaše rty a konečně vás v jakémsi milostném podráždění počne vášnivě hryzat do úst nebo do nosu s výrazem rozkošnicky skaženým. Načež vy ovšem přestanete a ona se rozpřede chraptivě a pilně jako malý motorek. Přemýšlel jsem o tom mnohokrát a nevím podnes, z jakého prastarého pudu kočka zbožňuje hvízdání. Nemyslím, že by někdy v pravěku byly doby, kdy kocouři tenince hvízdali, místo aby volali kovovým a drsným altem, jako činí právě teď. Snad žili v dávných dobách nějací kočičí bohové, kteří k svým věřícím kočkám mluvili magickým hvízdáním, ale to je jen hypotéza a řečené muzikální okouzlení je jednou ze záhad kočičí duše. Člověk si myslí, že zná kočky, jako si myslí, že zná lidi. Kočka je věc, která spí stočena v lenožce, někdy se toulá za svými kočičími zájmy, někdy schodí popelníček a většinu svého času tráví náruživým požíváním tepla. Ale tajemnou kočičí podstatu jsem poznal teprve v Římě, a to proto, že jsem se tam nedíval na jednu kočku, nýbrž na 50 koček, na celé stádo koček, na veliký kočičí bazén kolem Trajánova sloupu. Tam je vykopáno staré fórum jako nádrž uprostřed náměstí a na dně té suché nádrže mezi přeraženými sloupy a sochami žije nezávislý kočičí národ. Živí se rybými hlavami, jež jim z hůry házejí dobromyslní Taliáni, pěstuje jakýsi kult měsíce a jinak nedělá zřejmě nic. Nuže, tam se mi zjevilo, že kočka není prostě kočka. Nýbrž něco záhadného a neproniknutelného. Že kočka je divoké zvíře. Vidíte-li kráčet dva tucty koček, překvapí vás náhlé poznání, že kočka vůbec nekráčí. Nýbrž, že se plíží. Kočka mezi lidmi je jenom kočka. Kočka mezi kočkami je plíživý stín v džungli. Kočka zřejmě důvěřuje člověku, ale kočce nedůvěřuje, protože ji zná lépe než my. Říká se pes a kočka jako typ společenské nedůvěry. Avšak viděl jsem často velmi intimní přátelství psa a kočky. Ale nikdy jsem nepozoroval intimní přátelství dvou koček, nemluvíme-li ovšem o kočičích láskách. Kočky na Trajánově fóru se navzájem ignorují co nejokázaleji. Sedí-li na témže sloupu, sedí zády k sobě a nervózně potrhávají ocasy, aby dali najevo, že nesou nelibě přítomnost té coury vzadu. Podívá-li se kočka na kočku, zasyčí. Potkají-li se, neohlédnou se po sobě, nikdy nemají společný záměr, nikdy si nemají co říci. V nejlepším případě se snášejí s pohrdavým a odmítavým mlčením. Ale s tebou, člověče, kočka mluví, zavrká na tebe, podívá se ti do očí a řekne: otevři mi, člověče, tady ty dveře. Dej mi mnoho žeroucí z toho, co požíváš. Pohlaď mě, povídej něco, pust mě na mou lenošku. Vůči tobě není divokým samotářským stínem. Pro tebe je prostě domácí číčou, protože ti důvěřuje.
Divoké zvíře je zvíře, jež nedůvěřuje. Domestikace je prostě stav důvěry. A člověče, vždyť i my lidé jen potud nejsme divocí, pokud si důvěřujeme. Kdybych, dejme tomu, vycházeje z domu, nedůvěřoval prvnímu pantátovi, kterého potkám, ryčel bych temně blíže se k němu a napínal bych v chůzi stehna, abych mu při prvním mrknutí skočil na krk. Kdybych nedůvěřoval lidem, s nimiž jedu v tramvaji, musel bych se přitočit zády ke stěně a prskat, abych je zastrašil. Místo toho visím pokojně na držadle a čtu noviny, nastavuje jim svá nekrytá záda. Jdu-li po ulici, myslím na svou práci nebo na nic, aniž bych bral v úvahu, co mi mohou udělat mimojdoucí. Bylo by hrozné, kdybych je musel úkosem pozorovat, zda se nechystají mne sežrat. Stav nedůvěry je prvotní stav divokosti. Nedůvěra je zákon džungle. Politika, která žije z pěstování nedůvěry, je politika divočiny. Kočka, která nedůvěřuje člověku, nevidí v něm člověka, nýbrž divoké zvíře. Člověk, který nedůvěřuje člověku, vidí v něm také divoké zvíře. Svazek vzájemné důvěry je starší než všechna civilizace a lidstvo zůstane lidstvem. Ale zrušíte-li stav důvěry, stane se lidský svět zemí šelem. Abyste věděli, jdu teď pohladit svou Číču. Poskytuje mi velkou útěchu, neboť mi důvěřuje, třeba že je to jen malé šedivé zvíře, které se ke mně Bůh ví odkud zatoulalo z neznámých divočin pražských dvorků. Přede a dívá se na mne. Člověče, povídá, podrbej mne mezi ušima.

0: Smrtelná hodina. Za starých časů bylo lidem na světě líp než dnes. Každý věděl na den, kdy přijde jeho smrtelná hodina. Mohl se na ní v klidu připravit. Tehdy chodíval ještě Kristus Pán se svatým Petrem po světě, zkoumal, jak lidé žijí. Jednou na podzim jdou tak zvolna pomezi, až dojdou k pěknému statku. U statku byla velká zahrada plná starých štěpů. Ale všechny ty třešně, hrušky, jabloně i slívy byly zarostlé mechem, plné hluchých odnoží, sotvaže sem tam bylo vidět zakrnělé jablíčko nebo několik slív. Na lavici u zápraží seděl starý hospodář, kouřil, díval se lhostejně do kraje, sotva odpověděl, když mu poutníci dali pozdravení. Kristus Pán se zastavil, povídá. Hospodáři, to býval krásný sad, ale už zestárl. Proč pak nevysazuješ nové štěpy? Vždyť ty staré stromy už nerodí. Ach, co bych se s tím plahočil, povídá sedlák. Život ne už dávno netěší, rakev je připravena, i košile, i rubáš. Na svatého Štěpána nadejde moje smrtelná hodina. Tak co je mi potom? Ať se po mé smrti starají děti, jako jsem se já staral, dokud mne život těšil. Kristus Pán odpověděl. Abys věděl, že nepatří tobě rozhodovat o životě, tedy budeš ještě žít tak dlouho, dokud nebudou tady nové štěpy kvést. S tím ti poutníci odešli. A když odcházeli, pravil Kristus Pán Petrovi. Není dobře, vědí-li lidé, kdy mají umřít. Člověk potřebuje naději života do poslední hodiny, aby se staral nejen o sebe, ale o život budoucích. A od té chvíle ztratili lidé vědomí, kdy nadejde konec života. Pracují nejen každý pro sebe, ale všichni pro všechny lidi i pro ty, kteří přijdou po nich, aby bylo jednou všem lidem dobře na světě.
1: Svatební šaty. Vsí kolem podolského zámku je jako obrázků v podolském kostele. Jak kruhů na vodě, jak houfů v povětří. A všechny dávno spí a žádná netuší, že v bílé vrapici, skoro až u lesa, je jedno okýnko, co ještě rozžaté. A že v něm dokola dvojnásob bílá zář, až od ní bolí oči. Tatínku, vždyť vy už nad tím spíte, ukažte. Krejčího dcera naklání se nad otcem a bere do rukou šaty, jak padlý sníh. A tichou světnicí nese je jako svátost. Jak pak by taky ne? Podolská hraběnka chystá svou novou svatbu a kdyby se té křehoulinké kráse mělo teď na poslední chvíli ještě něco stát, Krejčí i Anička by sotva zadřímali hrůzou. Pojďte a lehněte si, šeptá Anička. A starý Krejčí mžiká ospalýma očima a přes moc usmívá se. S posledním stehem, jak by zalehla mě noc, ráno mě probuď, musím za vrchností. Krejčí už zavřel oči, však tichá jizba pořád ještě vzhůru. Anička stojí nad krajkovou nádherou a chudák sotva dýchá. Můj bože, to je zázrak. Takové šaty já mít nikdy nebudu. Hladí je po kanýrku, po rukávech, po bocích. Oči jí chytají úctou a blaženstvím. Obrátí teskně hlavu tam, kde slyšet dech. Tatínku, co kdybych si je zkusila? Alespoň jednou na chviličku. Otec si ze spánku jen nahlas povzdychne. A dcera samá tíseň. Vždyť tím nic neudělám. Však je hned zase svlíknu. Bere ten hebonký hábitek z ramínka a kousek po kousku táhne ho přes hlavu, kasá ho přes boky a spíná u prsou, až kousek zrcátka na starém kredenci zamží se bílou krásou. Tatínku, že mi padnou? Usmívá se Anička. Však otec, co si mručí spokojného sna, a kde si v povzdálí ozve se za lesy dunivé zadrnčení hromu. Co je to? Vystraší se dívka. Jak by šla bouřka? A už sahá si rukama k výstřihu. A už rozpíná knoflíčky na prsou, jak by se ulekla, že to zlé znamení, když náhle zadupe pár kroků na záspí a kdo si klepe na venkovní dveře. Anička jíkne strachy. Tatínku, slyšíte? Někdo tady je? Otec se obrátí na druhé rameno. A venku zas ten hrom, už blíž, už za kopcem, a za ním slyšet divě pomatený vítr. Dívka se pošept mu přitiskne ke dveřím. Kdo je to? To jsem já, Lukáš. Odpusťte, trochu jsem zabloudil. Anička odstrkuje po ždibíčkách závoru a strach ji roztřásá, až je jí z toho zima. Nekřič, tatínek spí. Mládenec za dveřmi ucukne leknutím. A pak i radostí a sladkou slepotou. Pro pána, ty jsi krásná. Po celém království nejhezčí nevěsta. Ne, šeptá Anička. Ne, tak to není. To já jen na zkoušku. Nesmíš to nikde říct. Já? Komu bych co říkal? Vždyť jdu zdaleka. Tady prej na zámku hledají kočího, takže se tam jdu zeptat. Na zámek? Anička chytne ho z úzkostí za ruce. Pro boha, tam se ani nezmiň, že jsi mě takhle uviděl. Ty šaty, ty jsou paní hraběnky a ta je přísná. Kde kdo má z ní strach? Lukáš se šťastně směje, oči přimhouřené do světla. Ale ti sluší. Jsi jak princezna. Prosím tě, co to mluvíš? Rdí se Anička. To myslím vážně. Kdybych měl tu moc, dal bych tě vymalovat jako princeznu. A chlapec zdvihá ruku skoro k přísaze, a kde si nablízku za jeho zády zaburácí hrom a modrým bleskem rozcuká se nebe. Slyšíš? I hrom to na nebi slavnostně potvrdil. Směje se bláznivě do bouřky mládenec a dívka couvá do prostředka domu. Musíš tam dolů k lesu a pak do kopce. Tam uvidíš už zámek. Děkuju. A tobě, ať to věčně sluší jako teď. Ať se ti oči smějí jako pod tím závojem. Budou mi svítit na mou šťastnou cestu. Zaklaply dveře, brzy oslepl i dům. A ten, co dlouho otáčel se za ním, divže nenarážel do stromů. Hvízdal si na cestu a zostra rázoval, jako by neslyšel hromy a povětří, jako by neviděl tisící blejskání, co křížem krážem znamenalo nebe. A s koňmi umíš? Zámecká paní hledí ledově až strach. Oči má skoro černé, bledé úzké rty a hlas jak nožejček, palčivý, řezavý, div od něj nebolí v uších. Jsem ze selského, paní. Máme malý grunt, jenže nás neuživí všecky. Na to se neptám. Hraběnka škupne rukou, jak by odháněla psa. Jsi na podolském panství. Zde se kočíruje v kočáře. V čistotném munduru a na hraběcí způsob. Vzduch na nádvoří voní. Čisto po bouřce. A Lukáš mlčky kývá, že vše rozumí. A paní hledí přes dvůr, k bráně pod věží, odkud se blíží malý sivý sluha. Uvidíme, křikne hraběnka. Hlupáky nechci, těch mám dost. A jak se mrzutě obrací k portálku, sluha se rozutíká přes obšírný dvůr, až se mu paručka na hlavě bíle třese. Jasnosti, jasnosti, je tu krejčí ze vsi. Nese ty šaty pro svatební den. No však je na čase. Paní si vzdychne, otáčí se za hlasem a rukou nařizuje pootevřít bránu. Lukáš, jak je tu cizí, neví, kam má jít. A tak jen stojí, hledí zaraženě po paní, jak zlostně přechází po rovném dláždění, jak škube rameny a věčně mračí se, jak by jí hanba na chvilku se usmát. Jdeš pozdě, krejčíku, řekla jsem za svítání. Muž útle uklání se, hlavu přitištěnou na prsa. Ano, paní, odpusťte, ale stala se mi... Hraběnka ožene se rukou jako před chvílí. Je mi jedno, co se ti stalo. A bere z jeho rukou sněhobílý šat a oči jí snad prvně hebce blesknou. Ukáž? Ano. Ano, vypadají dobře. Co říkáš, chasníku? Mládenec probuzen z dlouhého mlčení a z náhlé rozpomínky na včerejší noc věkne obdivem, snad aby křikem zatajil, že už ty šaty spatřil. Nádherné jasnosti! Já lepší neviděl! Bodejť bys viděl. Tam u vás u husí a u špinavých prasat. Směje se skrz zuby paninka hraběnka. Však v tom se znova zamračí a co si spěšně hledá. A kde je závoj? Nikde ho tu nevidím. Krejčí je náhle strašně malinký a stár. Já, ano právě, paní, chci se přes dvořile omluvit. Stala se hrozná věc. Včera v noci, právě o půlnoci, jak řádila ta bouřka. Co to meleš? Jaká bouřka? Hraběnka zpříma rozkročí se jako generál. Já nevím přesně, víte, zadřímal jsem nad prací a náhle probudil mě hrozitánský hrom a blesk pak rozsvítil celou mou světnici a moje dcera, Anička, najednou nikde nebyla. A ten váš závoj, samý kvítek, ten byl taky pryč. Všecko tak najednou, jak by se slehla země. Krejčí už skoro pláče. Co? Paní křičí, až se rozechvěje dvůr. A Lukáš, ruku z nenadání u krku, jak by ho škrtil rozepnutý límec. Takže tvá holka mi ten závoj sebrala. Takže ta zlodějka vzala tu krásnou věc a utekla s ní z domu. To ne, paní, volá krejčí, však bledý úzkostí už sotva hledá slova. Už jí nový, paní, ještě krásnější. Ano. Hraběnka zvedá ruku nad hlavu a němně volá od portálku strážné. Už ješ. Však u mě ve sklepích, kde budeš do chvíle, dokud ten závoj nedostanu zpátky. Darmo si krejčí kleká. Darmo se zaříká velikým neštěstím. Strážní už zvedli ho, vážou mu želízka a strkají ho do prostředku dvora. Jasnosti odpusťte, vyhrkne celý vyděšený Lukáš a skokem poklekne před paní hraběnku. Když dovolíte, rád vám pomůžu. Půjdu ten závoj hledat a určitě ho nakonec i přinesu. Snad by mohl tady krejčí zatím zůstat na svobodě. Hraběnka už jde po nádvoří k portálu. Už stojí na schůdku, už vchází do dveří a tam... Až na prahu se zvolna obrátí. Jdi, aspoň poznáš kraj. Já strojím svatbu ode dneška za týden. A když tu holku najdeš a závoj přineseš, nežli se obléknu, ať si ten krejčí jde. Však do té doby bude čekat v chládku. Za týden, paní. Lukáš má tichý, posmutnělý hlas. To pěšky nestihnu. I kdybych pořád běžel. Dám ti koně, řekne hraběnka. Však když to nestihneš, můžeš si sednout k tomu jehličkovi do sklepa. Tam místa prosto hostí. A pak už nikde nikdo. Dvůr je náhle prázdný. Ptáci, kde se ve věži tísní, se uzvonů a koně v maštalích bubnujou kopejtkem a stráže v pozoru jdou řízným krokem podle oken sklepa. Lukáš se ohlídne po mřížích v tlusté zdi a myslí na dívku krásnou jak princezna, která mu v čtverci dveří ukázala do noci, kudy sem správná cesta. Když zhasnou lustry v patrech, zámek jakoby ve tmě ještě vyrostl. Zdi z kamene se tratí skoro v nebi. A všude ticho, jen sem tam vrzne strom a stráž se sem tam pohne v klembách brány. Lukáš se krčí u sklepního okna, oči přimhouřené do šera. Řekni mi pravdu, ta tvoje Anička se někde schovala? Hlas Krejčího zní z hloubky jako uskřípnutý v kameni. Ach bože, kéž by, co pak bych ti lhal? Chudinka, Bůh ví, co ji stihlo, Bůh ví, kam se v tom hromobití poděla. Od někud z výšky letí platanový list. Křehce to chrastí, až dvůr se zachvěje lítostným vanutím. Muselo to být zrovna, co jsem odešel, šeptá Lukáš. Co? Ty jsi v noci viděl? Jak pak by ne? Byla v tom bílém jako anděl na nebi. Ještě i Níčko má jí plné oči. Proboha, ona zkoušela ty šaty. Krejčí div nevzliká zoufalým zděšením. Nešťastná holka, to je tedy trest. Lukáš se přimkne k mříži, oči zamračené nevolí. Prosím tě, kvůli šatům, zač by kdo trestal? Však v tom se ohlídne do temnot nádvoří a kousek od maštalí spatří napřímený stín. Lukáš se skloní níže k zemi, dá se potichonku na útěk. Počkej, já nekoušu. Myslel jsem, že jsi zloděj. Lukáš se narovná. Schrbený stájný stojí na krok od něho a ohlíží se k bráně. Pojď, musím s tebou mluvit. A bere mládence polehku za rukáv a míří k vratům stájí. Praská tu seno, voní koňská srst. A drobné tupé zvuky kopyt, řemení a dřev, jak by si v teple brebentili cosi o větru a o spanilých jízdách. Viděl jsi toho koně, co ti jemnost paní půjčila? Viděl. Sotva, že stojí na nohou. Měl by ses za to stydět. Já? Ležel jsem měsíc jako má toha. Ta jízda v bouři a v tom liáku nás vyřídila oba. Tak co z hodoní štval? Co pak to kočí může? Sedni si a chvilku poslouchej. Neznáš mou paní. Je jak posedlá, co vidí, to chce mít. A co si umane, to se jí vyplní, i kdyby ženilo se peklo. Mám pro strach uděláno. Lukáš se mračí, mžourá po hřívách a po seně. Byli jsme na trhu. Skoupila, co kde bylo. Vrchovatý vůz, celý už šejdrem. Kůň to sotva vezl. A paní, abych ještě našel bábu ze ztracený vsi. Bílou bábu, co cíchy prodává a látky na šaty. Dělej, chci ráno brzy vyjet. Nemám na to čas. Lukáš jde ke vratům a hledí po nebi. Hvězd je tam sotva za hrst, mraky jako peřiny. Tak jsem ji našel a paní od ní chtěla látku na svatební parádu. Co? Mládenec jakoby se probral. Tu na ty šaty, co tak vytrestali Krejčího? Bába jí snášela všecko, co na skladě. Hedvábí, brokát, krajky z Venécie. A paní pořád, že je to jen šunt, jen cajk a chabrus materiál. Brzy byl kolem samej křik a schon. Lidi se zbíhali, koně se plašili. Až paní šťouchla do stařeny, divta nespadla. A když jí vysypala celý furberk na dlažbu, vytáhla od spodu nějaký sviteček. Bílej, jak padlý sníh. A smíchy křičela, že je to krásný kus a že si ho hned bere. V tu chvíli, divná věc, začala bouřka, jak by pominul se svět. Hromy a blesky, liák, lidi utíkali k podloubí, krámky se kácely a bába křičela, to paní nesmíte, ta látka, ta je z prokletého domu. Lukáš je na krok od stajného, rukou přitiská ho za klopu. A co hraběnka? Vzala si ten svitek? Jak by ne? hodila jí peníze a strašlivě se smála, když bílá bába volala, že je to látka z domu Matyáše zloděje, co kradl po kostelích. Do jeho domu, že pak uhodilo, hořel 4 dny. To je dobře, volala jemnost paní. Přežila požárek, přežije veselku. A co? Mládenec třese stajným. Jak to bylo dál? Už nic. Lidi se rozutekli, paní si se smíchem ustlala v kočáře. Stajný si sedá zpříma na špalek a hladí v šeru lesklý zadek koně. Jenom ta bouřka. Strašně hřímalo a mně se zdálo, jako by v té číně někdo zdaleka temného co si křičel. Křičel? Jo, něco jako, aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne. No, a dál? Mládenec klečí u stajného a ruce svírá mu, že skoro bez krve. Ten, kdo ty šaty oblíkne, a jak to bylo dál? Dál už nic. Jak by to zhltal vítr? Stajný se vyprostí z chlapcova sevření a svěsí hlavu k zemi. Však znělo to jak kladba. Stáj celá stichla. Koně jak z bledého, chladného mramoru. A to ta bílá bába takhle křičela? Kdo ví? Však mohl bych odpřísáhnout, že to takhle bylo. Lukáš se stěžka zvedne. Mezerou ve dveřích dívá se do noci. Je černá jako úhel, všechny hvězdy pryč. Mračná jak těžké vrchovaté vozy zvolna kodrcají k západu. Lukáš se ohlídne po stáji, po koních. Ta bílá bába, ta je ze ztracený vsi? Pod koní kývá. Kde to je? V horách. Tyhle ty ženské, ty jsou všecky z hor. Ztracená ves je pod Jelením bradlem. A Lukáš taky kývá. A potom pohladí po lokti stájného a mlčky vyjde na nádvoří zámku. Je temné, prázdné. Svět kolem dokola holý a mrazivý. Jen nízko u sklepů smíkne se povětří a v šeru jíkne to žalostným výkřikem, jako když pláče člověk. To sotva svítalo. A kde kdo ještě spal, když Lukáš na grošáku kolíbal se ze zámeckých vrat, loudavě, pozne náhlu, neboť kůň sotva šel a cesta k vrškům vedla mírně vzhůru. Chasník ho chvíli hladil, chvíli pobízel ho nohama. Leč jak se přiblížily hory a cesta strmněji šplhala k nebesům, přišlo ho Lukášovi líto. Začal se chudák schýbat níž a níž, frkal a potil se, až chlapec sesedl, aby mu ulevil, a táhl ho mlčky k jelenímu bradlu. Den byl jak malovaný křídou, sivý a trochu rozmazaný v zamlžených roklinách. Však tu a tam už krčily se domky, řídce rozházené po svazích, a tu a tam už ovce táhly za pastýřem k výšinám a psi je obíhali v kroužku. Šli dlouho a pánbů ví, kdo uřícený víc. Co to máš za koníčka, hochu? Vysoká stará žena opřela se do dvířek a dvorek za ní roztřpitil se tabulkovým sklem a hojnou raní rosou. Spíš neseš sem ty jeho, divný pomocník. Zlej není, vzdychl uondaný mládenec. Leč kdo pak ví, nějak mu země těžká. Pojď, vydechni si, pootevřela žena vrata do kořán. A slípky pod záspím se prchle rozbíhaly v kole. Kam pak tak brzy, až sem do nebe? Jednu stařenku hledám. Rozhlíd se Lukáš ostýchavě po dvoře a táhl koně k nejbližšímu stromu. Co já vím, možná vás? Jestli říkali bílá bába? Ano, zrovna tak, vykřikl zadýchaně mládenec a už uštiskl staré paní ruku. Tak tě tu pěkně vítám. Tamhle si sedni, zaběhnu ti pro mlíko. A něco dám i tomu lenochovi. možná, že trochu kopytníku a trochu bílého lesního jehličí mu rozhycuje nohy. To vy taky umíte, takové věci? Myslel jsem, že jen prodáváte na trhu. Točil se mládenec k otevřenému oknu, kde slyšet skrz firháník rachotit nádobí. Až budeš starý jako já, budeš mít taky hlavu jako přeplněný holubník. Holuby bělounký i černý. A uřknout někoho, to taky umíte? Hlas chlapcův, jak by chvíli zůstal viset ve vzduchu. A bába z nenadání stála na krok před ním. Pro pána krále, někdo mě snad pomluvil? Panenko Skákavá, snad nepřišel si se zlou? Lukáš bral z jejich rukou železňáček pro koně a plný hrnek s mlíkem. Nejdu vás vyslýchat. Jsem tu jen s prosíkem. A vzal ji za loket něžně jak maminku a vet ji na zápraží. Usedli na lávku. Chci jenom o tom trhu ve Veliké Vsi a o podolské hraběnce, jak od vás koupila tu sněhobílou látku. Žena si přitiskla levičku na prsa a pravou rukou udělala před očima křížek. Můj ty božinku, hlas měla tenký jako niť. Stalo se paní něco? Já za to na mou hříšnou duši nemůžu. Paní je v pořádku, však udála se prapodivná věc. Panenka, co ty šaty z vaší látky napoprvé zkusila, se někam poděla a nikdo o ní neví. Krindáčku, bába si schovala obličej do dlaní. A vy prý jste ji tenkrát proklela, podolskou hraběnku. Chlap od koní to slyšel, že prej... já vím. Stařena vstala, přešla v rávoravě sem a tam. Jak ono to jen bylo? Aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne, ať promění se... Lukáš se směje šťastlivýma očima. Ano, ano, ať promění se. A jak dál? Dál už to nevím. Jak je nebe nade mnou? Dál už byl jenom hrom a lijavec a blesky. Chlapec se úžaslý vymrští z lavice. Ale jak to? Vždyť jste to tenkrát sama volala. Já? Bába ho vezme hedvábově za rukáv. Ach ty můj blázínku, kde pak by bába ze ztracený vsi pobrala kuráž k takovéhle kladbě? To někdo v dálce, možná na nebesích. Všichni se potom hlase ohlíželi, ale kdo pak ví? Lukáš se mračí, courkem navrací se k lavici. A kdo to tedy volal? Slunce už stojí nad chalupou, z rosy jen sem tam slza. A slípky, co si drmolí, si uchlívku a klovou bledý kámen. Víš co? Bába si sedá, hlavou naklání se k mádenci. Párkrát mě napadlo, že to snad sama bouře tenkrát milost paní proklela. Bouře? Co je to za nesmysl, teta? Je snad hromobití naživu? Bába se ohlídne přes plaňka k pahorkům. Tamhle je větrný kopec. Říká se, že tam bydlí sám větrný pán. Třeba je někde hora nebo údolí, kde bydlí paní bouře. Mládenec vstává, odvazuje grošatého od stromu. Kéž bych ji zapomněl, tu bílou panenku. Poslal bych koně domů, běhnul se zámku na desítky mil. A jde krok za krokem koníčka za zády, jdou němně přes dvorek, jdou němně skrz vrata. Vítr jim hvízdá na zpáteční cestu. To možná nejlepší, co bys měl udělat, pokývne stařena a šátrá do schodů na vymetené záspí. Jestli ji ale zapomenout nemůžeš, budeš ji muset najít, i kdyby z pěšky chodil přes veškerou zem. A ohlídne se přes ohradu za chlapcem a dlouho hledí si tihle dva do očí, bába a mládenec, jako by vážili, co právě řečeno. jak by se na půlku dělili o smutek, že tady na světě k pravdě a k radosti vždycky tak dlouhá cesta. Do zpěvu Lukášovi nebylo. Však jeho kůň, ten grošák mouchy, vemte si mě, ten jako by se po té medicíně odstařeny z nenadání uzdravil. Už jsem tam tancoval, už jsem tam natřásal se, řičel a cinkal rozpáleným kopytem, chasník ho blažen hladil po hlavě i po krku a zlehka ved ho do obšírné dálky. Jenomže kam? Země se pod horama táhle rozvírala jak svatá kniha do všech světa stran. Kde na ní hledat bouřný vrch? Kde hledat bouřné údolí, když nebe bez mráčku, kam dohlédnou ti oči? Jeli dlouho. Vsí náhle ubylo, přibylo struh a luk. A lesů přibylo. A rovin jako mlad. V mlze a v šeření bylo v nich slyšet vítr na stohonů. Už sotva vlekli se. Noc kolem stála v temném nebetyčném pozoru, tichonká jako pěna. Stůj! Lukáš se smekl z koně, pohladil ho po hřívě. Podívej, tamhle vpředu někdo je. Hej, kmotře! Rozkřičel se přes křovinku do šera. Není tu někde bouda nebo stoch? Člověčí stín se ani nehnul. Jak by v stoje spal? Co pak si hluchý? Chlapec se rozběhl rovinou do noci a sotva napřáhl ruce, začal se nahlas zajíkavě smát. Vždyť je to strašák. Pometlo, mrkev, klobouk. No ano, polní strašák. Ten sotva poradí. A kůň mu kýval grošovanou hlavou a hleděl po zemi temnýma očima. Pojď, je tu tráva jako kožich. Tady se vyspíme líp než v boží kapli. Ano, bylo ten den už vandrování dost. Takže se potichu natáhli přes palouk, hoch vedle grošáka, hlavy až u sebe, a měsíc po chvíli zlatýma rukama rovnal jim pod hlavou i jetýlek, i trávu. Spal kraj, spal v nebi mrak, šla jenom voda šeptem v blízké strouze. Lukáši, chasníku, co si jak ptačí pero, co si jak vzdechnutí, tenké jak tkanička, cuklo se v povětří a jak by naskok rozhrnulo přítmí. Co? Je tu někdo? Lukáš se napůl spící zlekle na palouku posadí a hledí do tmy tmoucí. Prosím tě, nezapomeň na mě ani v tomto snu. Jsi kromě otce ze všech jediný, kdo na mě pořád myslí. Lukáš si promne oči a jak by zahlédl jakousi bledou zář, jakési průzračné světelné stvoření, co kousek před ním vlasy rozpuštěné stojí. Aničko, jsi to ty. Chodíš mi hlavou jako bílá přeháňka. Neboj se. I kdybych stokrát chtěl, nemůžu se tě zbavit. Bělostná svislá zář, jak by se nahrbila bezmocí. Ale já už ty šaty nemám. Já jsem... Vždyť to vím. Lukáš se vstyčí na nohy a ruce napřáhne k bledému obrazu. Vždyť jsem je viděl v hraběnčině náruči. Ale co platno, nechceš mi jít z hlavy. Ach, kdybys mě teď viděl, hlas náhle zadrhá tajemnou lítostí. Kdybych tě viděl, ale kde? Řekni, a já se rozběhnu třeba až na kraj světa. To přece nesmím. V tomto prokletí. Ale tak daleko do světa nemusíš. Slova jsou čím dál tenší, nějakých ubylo. A i ta bledá zář jakoby couvala, jakoby zhasínala v letu. Aničko, počkej, volá mládenec. Lukáši, budu s tebou jako hvězda z půlnocí. a se mnou věčný strach, že bych tě mohla ztratit. Hlas dívčí už je sláb, že sotva ještě živ, a obraz bělostný už skoro jenom mlha.
2: Aničko, jen mi řekni, kudy za tebou?
1: Utíká přespalou k poslepu mládenec a nic už světlého a nic už bílého na zemi, na nebi, jen temná hlubina, jen širé černé šero.
2: Po holém trávníčku, po samém kamení,
1: zní kde si za vodou, jež sotva k slyšení, a kde si za lesem, jenž sotva k vidění, a Lukáš stojí prostřed holých luk a třeští oči do tmy. Grošák hráb ve spánku kopytem do prázdna a strašák opodál začal se suše třást. Tráva se kolíbá hedvábným porivem, jako by rovnala, jako by stírala veškeré zdejší stopy. Chlapec jde smutně zpátky tam, kde prve spal. Však darmo lehá si, darmo se převrací ze strany na stranu, jde smutně zpátky tam, kde prve spal. Však darmo lehá si, darmo se převrací ze strany na stranu, ten bledý obraz.

0: Byl den. Byl průsvitný, obzor jak z papíru. A Lukáš, pamětliv nočního příkazu, vyhlížel ve skalnatých končinách klikatou hrbolatou cestu. Mizela v nízkém křoví, outle se šplhala srázem i pustinou, kůň po ní chudák sem tam sotva šel, však plný čerstvých sil šlapal jak hodinky, skoro ho Lukáš krotil. Jeli půl den, jeli celý, a v kraji nikde nikdo, ani živáčka, jen někde zajíc, někde koroptev, jako by pro lidi v tom věčném kamení nebylo k živobytí místo. Těch skal tu nikde konec, bručel rozmrzele mládenec a zlostně mračil se na břehy, na strže, že slunce už tak nízko. Náhle však stanul v sedle, přitáhl Grošákovi uzdičku. V ohybu cesty kousek nad brodem, skloněný k zemi, seděl na trakaři muž, obtloustlý, šedivý, a co si šeptem pro sebe si mluvil. K motříčku, pozdrav pánbů, co pak tu tak sám?
1: Ahochu, chlapík napřímil se v zádech. Zrovna si tady stýskám, že už k ničemu se nehodím. Trakař je dneska jako cent a té mé krátké noze nechce se už chodit.
0: Jdete daleko?
1: A kde pak? Jen tamhle na vršek, k bratrovi. Ostáváme tam na tom výdrholci spolu.
0: Tak ukažte, pomůžu vám, seskočil Lukáš z koně.
1: To bys byl hodnej,
0: šikoval se chlapík. A jak si přešlápl z levačky na pravou, zhoupl se v koleni, div nezavadil o zem.
1: Já jsem kulhavej, tahám tu nohu za sebou už věčnost.
0: Začalo náhle pronikavě foukat. Vítr se rozhučel v roští i ve stromech, takže si chlapík hmátl po placaté čepici, aby mu neulítla z hlavy.
1: Herdek, ten vítr, slyšíš? Jak by z ničeho nic zdivočel.
0: Tu máte, jděte za Grošákem nahoru. Schýbl se chlapec, popat rukojeti trakaře a roztlačil ho vzhůru.
2: Co pak to vezete? Nějakej buben?
0: Pěknej.
2: Ten je váš?
1: Jo, můj. A paličky taky.
0: Vy jste bubeník?
1: No, hochu, bejval. Bejval. Na svatbách, na pohřbech. Teď zajedu si sem tam aspoň do údolí zabubnovat na lesy a na mraky, aby mi nebylo smutno.
0: Lukáš kýval, ale v té hrozné větrnici s trakařem v ruce jen tak takže šel. Jak by se všichni čerti na tom návršíčku ženili. Dulo to, hvízdalo, div neklouzali nohy.
1: Krutí brko,
0: volal vepředu kulhavej.
1: Sotva, že chytám dech a ta má pazoura je jako z volšiny.
0: Mládenec svěsil ruce. Víte co, k motříčku? Ukažte, vysadím vás na koně, však on vás vyveze. Jen se ho chytněte oběma rukama a počkejte tam na pahorku na mě. A zvedl chromého s námahou do sedla, poplácal Grošáka a znova popat naložený trakař. Cesta to byla trmácivá, dlouhá, jako by mířila někam až do nebe. Neboť ten vítr hnal se zrovna proti němu, bušil mu do prsou a rval ho surově za ruce, za nohy a škubal trakařem a bil ho do tváře, až slzely mu oči.
2: Ou, který děsto, sotva pletu nohama a bude skoro šero.
0: Škrábal se říčně po drobinkách do vrchu a fujavice vejskala a šejdrem kroužila v trávě a v kamení. Kolečko u trakaře stěží kroutilo se, skřípalo a dřevěněly nohy. Ještě pár metrů, vzdychl u ondaně mládenec. A všema silama, co ještě zbývaly, opřel se zlostně do studených držadel, tisk zuby, vzpínal se, už se zdálo, že jde po kolenou. Země se pod ním narovnala, když už bylo tma. Poslední kroky, posledních pár stop a padl do trávy rozpřažen do všech stran a samou úlevou div, že se nesmál nahlas.

0: taková vršinka a jako bych měl papírový lejtka. Leč náhle posadil se, rozhlídl se po vršku a samým leknutím skoro se rozkřičel. Ten zpropadený vítr, ta vzteklá vánice, od níž vše bolelo, byla v tu chvíli na to tata pryč. Přísahám Bohu, temno mírňoučko, ticho jak v kostele. Tu a tam po kopci zvolna se kutálel nějaký spadlý lístek. Vstal, začal rozhlížet se, kde je kulhavý a kůň. Ale ať hleděl vlevo nebo vpravo, neviděl nikde nic. Kopec byl pustý, na kost vymetený do hola. K motříčku, grošáku! Křičel, až ztrácel dech. Však všecko darmo. Ticho, nikde nic. A tak se naklonil probuben v trakaři. Přitisk ho na břicho a začal paličkama bubnovat, až boleli ho ruce. Maria pano, byl to mordiánský instrument. Jak do něj Lukáš bušil, rozdunilo se kolem nebíčko i zem. A kde co ohluchlo, myši i skřivani, a tmoucí ozvěna tloukla se po skalách a táhle vzdychala na moutě kutě hrozitánská hudba. Leč grošák s kulhavým, jak by je vítr vzal. Kam dohlédnout, jen prázdno. A tmy až do stropu a měsíčku jen cíp. Unaven bezmocí a zmožen lopotou, svalil se brzy Lukáš na vydrhlou zem a pustil paličky a buben upustil a nebe nad ním zdlouha zavíralo oči.
1: Hej, chlapče, to tak tvrdě spíš? Nebo ti něco schází?
0: Hlas zněl tak blízko, že Lukáš ohnal se ze spaní pravačkou a teprv po chvíli převrh se na záda a otevíral oči.
2: Co? Ono už je ráno? A kde je trakař? Buben? A kde kulhavej?
0: Můj bratr? Viděl jsem ho před chvilkou jít k domovu. Trakař i buben měl? Jen nějaký kůň šel za ním.
2: Grošák. A ten je můj.
0: Možná tě nechtěl budit. Muž hleděl po kopci, rukou si clonil oči. Byl útlý, narezlý, dlouhý jak štanglička. Špendlíkem na prsou měl spíchnut prázdný rukáv.
2: Já jsem bezrukej a hledám ovce. V noci se mi ztratili. Mám jenom tři, ale se natrápí víc nežli celé stádo.
0: Lukáš sáh do trávy, rukama od rosy opláh si obličej.
2: Já musím pro grošáka, mám ještě dlouhou cestu, ale vám pomůžu. Ve dvou se lepší hledá.
1: To bys byl hodnej,
0: řekl Kolohnát a obrátil se k východu. Slunce se v řídké mlze rozlévalo jako žloutek z vajíčka a drobné vanutí čechralo holý vrch. Lesík se o kus dál třás chladem jako živý.
3: Máte hezký bič?
0: Čaun se usmál.
1: Jo,
2: s tím jsem uměl práskat, že byli na nohou psi z celé doliny. Jenomže teďka, co mám jenom levičku, plaším jen paví oka.
3: Pojďte, zkusíme to tam v hájku, rozbíhal se mládenec.
2: Bez ruky vrtěl hlavou. Byl jsem už všude, nikde nic.
1: Jo, kdybys uměl hvízdat na prsty, na to mé ovce slyší.
0: Zkusit to můžu. Lukáš se nadýchl a hvízdl na třikrát, až zaléhalo v uších.
1: To je ono,
0: volal bez rukej. Však Lukáš ohlédl se poplašeně k lesíku, odkud se ozvaly jakési divné zvuky.
1: Co je to? Slyšel jste? Tohle to nejsou ovce. To spíš vlk?
2: Neboj se, zkus to ještě jednou.
0: A Lukáš prsty mezi zuby zahvízdal, jak se patří podruhé.
1: Výborně,
0: zubil se šťastně Dlouhán.
3: pískáš jako pastevec. Však Lukáš tuhle chválu ani neslyšel, neboť se v zápětí rozlehlo táhle vití, jak by rozeštkal se les. Sténalo, jíkalo to houfem z potráných par a v kraji lesa, co byl nablízku, cenil se sem tam sivý vlčí čenich. Pro pána, podívejte, vlci, volal vylekaně mládenec. A bledej bezrukej vrtěl jen rusou hlavou. Co tady dělají? Vždyť jsem tu vlka nikdy neviděl. A couval pospátku nakonec pahorku k osamělému stromu.
1: Kmotříčku, dejte mi ten bič, poručil Lukáš. A já vás trochu zvednu, ukažte. Tak, jsem na tu nízkou větev. Ano, a teď vás postrčím výš do té koruny. Dělejte, aspoň jednou rukou přimkněte se ke kmeni. Dobrý, chlapče, dobrý,
3: schýbal se zhora namáhavě hubeňour.
1: O mě se neboj. A co ty?
3: Lukáš se rozhlédl po bledé planině. V rezavém kruhu, nízce přikrčení k stařině, vlci se po břiše plazili blíž a blíž a tence vysoko jektavě zpívali, až stydla rosa v listí. Už byli na dohled, už byli na pár kroků. Zapráskat umíš? Křikl z nízké vejšky bez rukej. Zkusit to můžu, hekl mládenec a nohy rozkročil a zdlouha rozpřách se byčiště nad hlavou, co stačily mu ruce. Na moutě spoutě. Ten byč byl spleten z prapodivných řemenů. Jak Lukáš zapráskal, začalo se nebe trhat jako kartounová zástěra. Černě v něm dunělo a žlutě blejskalo, jak by ten karabáč byl z proutěného zlata. Chasník až zavřel oči, a když se po chvíli odvážil rozhlídnout, nebylo kolem náhle nikde nic. Ani ta záře, ani vlčí houf, ba ani bezrukej, ba ani bičík v jeho pravé ruce. Co je mi tohle za psí kousky? Styčil se na supeně mládenec a popad holý kmen a cloumal hněvivě prořídlou korunou až hučelovní větrem. Ukápl lístek, jeden, dva. A Lukáš, jako by se zastyděl, pohladil po kůře nejnižší haluze a rozešel se jeřabinou k lesu. Šel jen tak nazdař Bůh, v duchu však pamětliv posunku bezrukého, když ráno vzbudil ho a mluvil o bratrovi. Les byl nízký, samé světlo. V takovém bys stěží schoval trakař nebo koně. Vše kolem průhledné, takže ten bílý dvorec na prostředku pláně prosvítal už zdaleka. Sám, nikde okolo zahrádka nebo sad, trůnil tu na rovném jistotně, důstojně, jakoby na truc světu. Ač vrata do kořán, ač všude v poschodích prosto a pokojno, jak by tu doma spíše samozřejmý řád, než okázalý přepich. A kousek před branou... Grošáku! Ano, ano, před branou stál kůň, kterého chlapec hledal. Chlapec se s úlevou rozběhl přes palouk a hladil koníčka pohřívě po uších a hleděl skrz vrata na dvůr a do oken, zda někde někdo ze ztracených bratrů. Kulhavej! Bezrukej! Lukáš stál mezi vraty, volal do všech stran. Však nic se nehnulo. Pusté a tiché nádvoří i dům, jen sem tam průvan běžel po balkónku v patře. Co je to za způsoby? Ohlíd se chlapec za grošákem ke vchodu. Pomáhal jsem jim, jak jsem mohl, a teď jim zatěžko aspoň se rozloučit? Pomlkle couval ze vrat. Však ještě naposled ohlíd se po domě a ještě naposled se rozkřikl, co mohl. Hej, je tu někdo? Houklo to nádvořím, houklo to pod střechou. a kdesi vysoko v tom němém stavení se náhle rozezněl jakýsi divný zvuk, jakési dunění, jakési trnutí od půdy ke sklepu, co snáhle skřípalo, co stence zvonilo, jak by ten bílý dům procital z hlubokého spánku.
0: Proč křičíš? Tady všichni spí. Lukáš se přitiskl rameny ke mříži. Ta řeč, ten ženský hlas, temný jak z půlnoci, jako by přicházel z balkónu v poschodí. Však ať se chlapec díval po výškách, jak chtěl, po nikom nikde ani stopy.
3: Odpusťte, vykřik Lukáš. Špatně vás vidím, nechci zdržovat.
0: Já chodím dolů málo, usmál se ten hlas. Je to moc schodů. Ty někoho hledáš?
3: Lukáš se pustil studeného kování. Jo, Kulhavce a Bezrukého. Náhle se ztratili a já jsem...
0: Koho?
3: Hlas trochu zpřísněl, rozmrzelý únavou.
0: To asi stojíš u nepravých vrat. Jdi hledat někam jinam.
3: Lukáš se rozběhl po rovném dláždění. A co můj kůň? Toho jsem půjčil včera Kulhavému, když nemohl s bubnem v Metelici do vrchu. A jeho bratr, Bezrukej, mi potom ráno utekl i s bičem.
0: Chvilinku bylo ticho. A pak se ozval dlouhatánský smích. Hlasitý, upřímný, že skoro dusil zajíkavá slova. Ach, ti mý synkové, pořád si hrají jako malé děti.
3: Lukáš stál prostřed dvora, hlavu zakloněnou do nebe a nerozuměl na mou duši ničemu.
0: Vaši synové, to asi ne, to byli...
3: Však žena dosud zadýchaná od smíchu nenechala ho mluvit.
0: Ano, ten s bubnem, to je Hrom. A ten s tím bičem, to je Blesk. Rádi se přestrojují za jiné. A rádi zkoušejí lidičky z okolí, kdo zlé, kdo dobré duše.
3: Lukáš schýb hlavu, hleděl do bílého kamene. Jeden je Hrom a druhý Blesk, říkal si potichu zmateně pro sebe a náhle vykřik, až se rozkymácel vzduch. Paní, vznešená paní, to však znamená, to potom znamená, že vy jste paní Bouře. Rozlehlo se to nádvořím. Tu a tam zblízka vyřítil se pták a lesík na svahu si šeptem opakoval Bouře, bouře, bouře.
0: A proč tak křičíš? Říkáš to, jako bys mi vyčítal.
3: Lukáš se lekl. Ne, paní, to ne. Však pak si popoběh doprostřed dláždění a mírně uklonil se. Jste jistě moudrá, paní. Máte převelikou moc. Leč jedna vaše kladba přivolala neštěstí, co stihlo omylem nevinnou obyčejnou dívku.
0: Dům temně rozduněl se, jak by kdo v těžkých botách rozešel se pod krovím.
3: Omylem? Dvorec se otřás, okna rozlítla se do kořán a na sto svícínků, jak by se rozhoupalo v pokojích, začalo to útle tetelivě zvonit. Ano, paní, kdysi jste proklela podolskou hraběnku a asi po právu, neboť si násilím vymohla šaty, které pošpiněny hanbou. Jenže ta holka si je ze všech první zkusila a teď je zakleta, ač nemá žádnou vinu.
0: Vše zčista jasna zmlklo. Zbyl jen udivený hlas.
3: Takže ty jsi přišel za mnou, abys napravil to neštěstí?
0: Ano, paní.
3: Udělal jsi dobře. Hlas se pousmál a celé stavení, jak by si vydechlo z nějaké tajemné, zlověsti plné tísně.
0: Jenže těch lidských skutků, co je třeba právem potrestat, těch hochů tolik na světě, že na ně nestačí má stará sivá hlava. Musím se zeptat chlapců. Vědí všechno líp.
3: Lukáš stál divně v pozoru a němě naslouchal jakési divné tíze hrnoucí se po schodím a drobounkému klepání na neviděné dveře.
1: Hrome, můj synu, odpusť, jenom větičku.
4: O matko, proč mě budíš, sotva usínám?
3: Ospalý hlas zněl z konce domu, sotva rozumět. Však Lukáš v okamžení pochopil, že patří kulhavému. Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Chci znát to prokletí, potom si spí jak libo. Vteřinu bylo ticho a pak, jak by se jedna půlka domu obracela z levé na pravou,
1: ach, matko, není to tak dávno. Řekla si, kdo ty šaty oblékne, ať promění se v bytost, z které půjde strach. Chtěla být ze všech nejkrásnější, ať tedy prosmích je a kde koho ať plaší.
3: Lukáš se zahleděl do luk a do polí a slovo za slovem šeptal si pro sebe, co právě slyšel z temné jizby hromu.
1: Rozuměl jsi? Řekla bouře.
3: A Lukáš honem kýval. Ano, paní, rozuměl. Však jestli můžete, ještě mi poraďte, jak teďka zachráním ji. Ta divná tíha hrnula se domem jako před chvílí. A drobné klepání znělo teď z jiné strany.
0: Blesku, můj synu, odpusť. Jedno slovíčko.
4: Ach, matko, co to děláš? Už jsem tvrdě spal.
3: I tenhle hlas byl známý. Ač zprostřed spánku, ač byl rozmrzelý dřímotou, hned Lukášovi připomněl Dlouhána Bezrukého. Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Co kdo má udělat, aby ji zachránil? Aby to prokletí zmizelo tak, jak přišlo?
0: Mládenec přestal dýchat. Vteřinu byl klid? A na to v zápětí, jak by se jedna půlka domu obracela z pravé na levou.
1: Maminko, to je obyčejná věc. Musí jí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku.
0: Co? Lukáš třeštěl oči. Odebrat jí závoj? Ale kde? Vždyť ani nevím, kde Aničky konec.
3: Však to už paní bouře kdesi nad ním, co si útěšlivě říkala, něco, že teď vše ví, tak ať to napraví, a že to odměna za jeho dobrou vůli.
0: Počkejte, paní, vylekal se mládenec, neba hlas byl náhle slabý, jak by ho dům polikal. A okna v patrech jedno po druhém začala se pomalu potichu zavírat a vrata u brány začala skřípat v pantech.
4: Slyšíte, paní, na stokrát vám děkuju, však ještě aspoň slovo, kudy mám se dát?
3: Chlapec stál na špičkách, divže se neutrh patama od země. Leč dům už bez řeči a těžká křídla vrat třeskla mu před nosem a závorou je přepásala v půli, jak by zde nikdy nikdo bytem ani návštěvou. Až když se myhl vítr, až když se zaklikatil nad krovem, co si tam tesklivě tíživě povzdychlo, snad listí na padrť, snad vůně za vůní, snad konec něčí věty. Ten kůň tě povede, ten kůň má dobré oči.
0: A tak zase jeli. Nejdřív dolů z kopce, pak zase do skal po trávníčku holém, jak by vraceli se jakým zdivným kolem. Jeli krokem, jeli skokem, kousek mezi lesy, kousek nad potokem, všecko, jak přál si kůň, jak sám si po svém šlapal širou zemí. Jeli den a jeli dva dny. A Lukášovi v sedle zdál se ten dlouhý klopítavý pochod čím dál marnější. Vždyť párkrát zahlédal už povědomá místa, tu a tam úbočí s božíma mukama, tu a tam roklinu, nad kterou nejspíš někdy předevčírem jeli.
1: Krošáčku, nejdem špatně, takhle se za chvíli vrátíme na zámek,
3: mumlal si Lukáš, polodřímající pro sebe, a čím dál častěji pozvedal k nebi unavené oči. Kůň však šel mlčky zatvrzele dál. Prost neklidu, prost únavy. Zlehka si klusal, hlavu nachýlenou k bodláčí a k sporé stopě v droboulinkém šutru. Už se zas stmívalo. A chlapce napadlo, že se mu krátí čas, že svatba hraběnčina čím dál blíž a jeho naděj najít Aničku, že stejně malá jako na začátku cesty.
4: Grošáku,
3: vykřik z hurta, co se tak loudáš, Krista pána, jeď! A pobít koníčka oběma nohama a uzdu přitáhl, až skoro v stoje zaklonil se v sedle. Kůň němě poslechl. Rozběh se, zrychlil krok, však za pár minut, jak by rozmyslel se, z nenadání zastavil. Kopyta v zemi, hlavu přihrbenou, zadýchaně stál a nehýbal se z místa.
4: Co děláš?
3: Trnul Lukáš a honem rozhlížel se kolem dokola, zda není něco v první tmě, co brání Grošákovi v cestě. Neviděl nikde nic. Jenom ta tráva jako kožich a jen ta strmá noc, co kolem stála v nebetyčném pozoru, připadla mu až nevěřícně známá. Sjel mžikem z koně, rozešel se po paměti do ticha. A po pár krocích, ruce před sebou, začal se nahlas posmutněle smát a obracel se za Grošákem do tmy. Já jsem to věděl. Ten strašák je tu, jako byl. Zavedl si mě přesně tam, odkud jsme tenkrát začali. Kůň outle zaržál, krokem přiblížil se k pánovi. A Lukáš už zlořečil mu, už vyčítal. Však pak jen svěsil hlavu a jen napřáhl se k maškaře, kde suché košťátko tenounce rachotilo o kůl. Nahmátl poslepu žebrácké knoflíky. Děravej chudák, pomyslel si, pro strach a pro legrácku vrabčákům i pocestným. Však jak si to tak v duchu sám pro sebe řekl? Náhle cos jako led stisklo ho pod krkem a útle semklo se desíti prstama, že skoro přestal dýchat. Chtěla být ze všech nejkrásnější, ať tedy prosmích je, a kde koho ať plaší. Můj bože, vytrhl se Lukáš z mrazivého sevření a honem hmatal třaslavýma rukama po všem, co plandalo, tmělo se na klacku, po pentlích, po mrkvi, po hučce na křivo a po metličkách křížem, od zhora po patu, od zdola na vrchol. A zas je ucítil ty ruce jako led, tu smyčku zimnice vysoko na prsou, jak svírá ho až ousko. Musí jí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku. Lukáš se bez děky obrátil po hlase a sáhl naposled do cáru před sebou a trhal třásínka a trhal proutíčko, až náhle ucukl, jako by námát hedvábový poklad. Nevěřil prstům. Závoj byl hebký, lehonký jak dech. Chlapec ho troškou táh slepýma rukama, šeptem ho snímal z dřevěného těla. Děkuju, Lukáši. Děkuju za všecko. Tráva jen sykla. Chlapec zčista jasna skameněl. Aničko, řekl. Aničko, pána Jána, kdybych teď napřáh ruku, kdybys teď napřáh ruku, já už ti ji nikdy nevrátím. Hlas byl tak blizoučko a Lukáš litoval, že není ještě blíž. A proto poslechl. Napřál ruku do nesmírné tmy a krejčích Anička vzala ji do těch svých a spolehounka přitiskla ji k ústům. Ač byla tma, jako by se v nich kdeco rozsvítilo. Grošák šel vepředu a oni za ním drželi se za ruce, hleděli po nebi, hleděli po hvězdách a kdykoliv se která náhle propadala do hlubin, strašně si přáli zůstat si tak blízko jako teď a nikdy nepustit tu druhou něžnou ruku. Mluvili málo, však mlčky dělili se napůl o kde kterou vůni, o kde jaký zvuk, jímž rovná zem se po tmě křižovala ze sna. Šli dlouho pěšky, kousek na koni. A pak už mládenec pospíchal na zámek, neb slavná svatba byla brzo po polednách a on to nesměl zmeškat. Jdi domů zadem, ať tě nikdo nevidí, a dobře zastrč dveře. Anička kývala, Lukáš ji provázel Olšovou alejí, co oklikou se vyhýbala obci. Prvně se políbili. A chlapec rozběh se úprkem na zámek, na prsou závoj lehounký jak pěna. Hraběnka přijala ho vlídně, ale bez díků. Bůh ví, zda vůbec poděkovat uměla. Komorné hopsali a cupitali při ní jako na klíček, s parukou, s hřebeny, s želízkem na vlasy a prostřed dvorany na zlatém šatníku visely na ramínku veselkové šaty. Lukáš, co se zakoktal okrejčím ve sklepě, a paní kývala, že ví, ať dočká se, a už nervózně dupala kramflíčkem, aby šli všichni pryč, že chce být chvíli sama. Když Lukáš dorazil do Bílé vrapice, začalo se náhle na západě blýskat. Obzor se na třikrát zatměl až po lesy a hromy zahumny, jak by kdo v nebi rozkutálil sudy. Hřímá jak tenkrát v noci, když si na ponej prv zaklepal, objala mládence ve dveřích Anička. Jenže já tenkrát nevěděl, že hřímá, smál se jí Lukáš. Měl jsem tě plné oči. Div, že natrefil jsem na zámek. A teď už nemáš? Na oko durdila se Anička. Teď? Teď mi teskno, když jsem na chvilinku bez tebe. Z podolských komnat uháněl jsem za tebou, že mi až ouská brána. Dlouze se objímali a nevěděli o hřímání ani o světě. Teprv když zadlouho vzal někdo za kliku, ucukli od sebe a ohlídli se do výklenku dveří. Krejčí stál prostřed schůdků, oči od deště a od slzí. Tatínku. Jizba se s nimi šťastně rozhoupala. Tiskli si ruce, smáli se a křičeli, náhle jim svatosvatě jedno, jestli je někdo z vesničanů uslyší. Ale ta novina, rozpomenul se Krejčí. Slyšeli jste? Novina? No o hraběnce. V pravé poledne se ztratila. Co? Zbledla Anička. Oblékla si ty veselkové šaty? A služky hrůzou rozprchly se z komnaty. Podolská paní zmizela jim z očí. Proto tak hřímalo, vydechla Anička a Lukáš ohlíd se za tichým duněním. To hrom a blesk se probudili ze spaní a přišli napravit matčinu starou chybu. Bylo ticho. Stáli v kole, hleděli skrz okna do zahrad vrapice, která ač bílá, byla temnotná jak noc. Nešťastné veselkové šaty. Kde pak jsou? Anička opřela se hlavou o slzavé sklo a dlouze hleděla po stromech, po keřích, zohýbaných až po zem. Kdo ví? Hvízdal si vítr. A Lukáš s Aničkou vzali se za ruce a Krejčí rovnal si nitě a jehličky na rovném šicím stole. Ano. Kdo ví? Šaty jsou lehonké jak dech. Šaty se vejdou do jediné náruče. Kdo ví, kde zamčeny na sedm západů? Tajemná, dávná moc, co mezi nebesy a zemskou pevninou, je stejně stará jako svět. Je jenom na lidech, aby jim k prospěchu. Aby ji zlými skutky nebudili ze sna. Aby spal hrom i blesk.
1: aby všech starostí se světskou pohanou zbavena paní bouře.

0: Jednou ráno šli Mach a Šebestová do školy, u trafik je předběhla Čermáková, co sedí v zadní lavici, a Mach povídá. To teda nechápu, kam ta Čermáková tolik pospíchá. Já bych dneska do školy nejradši vůbec nechodil. Paní učitelka bude zkoušet z počtů. Co kdyby jsme šli někam za školu, třeba do zoologické zahrady, co říkáš? A zastavil se, co tomu jako Šebestová řekne. Ale Šebestová šla pořád dál a řekla: no dovol, co jsou to za praštěný nápady? Za školu chodí leda Horáček s Pažoutem. To by byla pěkná ostuda, co by si u nás paní učitelka řekla? Ono to nakonec opravdu dobře dopadlo, jenomže úplně jinak, než si Šebestová představovala, protože zrovna když se blížili k vile jednoho strašně bohatého pána, ozval se příšerný randál, ve vzduchu se objevil malý vrtulník, ten strašně bohatý pán vycházel zrovna na ulici a chystal se nastoupit do velikého a nablízkaného automobilu. Šofér už otevíral zadní dvířka, ale najednou se zhora sneslo lano s drapákem. Drapák udělal chňap, chytil toho strašně bohatého pána za límec, a než se Mach s Šebestovou vzpamatovali, strašně bohatý pán se vznesl a letěl někam pryč, mrskal nohama, volal: pomoc, pomoc! A šofér se chytil za hlavu a křičel: unesli pana Balouna, unesli pana Balouna, zachraňte ho, zachraňte ho! A Mach řekl: člověče, Šebestová, nemůžeme se přeci jen tak koukat, jak nějací zločinci unáší nevinného člověka. Musíme toho pana Balouna zachránit, je to naše morální povinnost, o tom se nediskutuje. Načež vytáhl z kapsy sluchátko, domluvil se s ním, a než bys řekl švec, z Macha a Šebestové byli dva nenápadní vrabci, zamávali křídly a už letěli za vrtulníkem. Mach letěl první, Šebestová za ním, a tou vrabčí řečí cvrlíkala:
1: to se ti teda, Machu, povedlo. Letíš si někam za školu, abys nebyl zkoušený z počtu, a přitom si ještě můžeš vymlouvat, že děláš dobrý skutek a bojuješ proti zločinu. Takový klikář, jako seš ty, hned tak se nevidí, to ti teda povím.
0: A zatímco Šebestová takhle ve vzduchu cvrlíkala, ve škole právě zvonilo, paní učitelka vcházela do 3B, zavřela dveře a řekla: děti, sedněte si, kdo pak dneska chybí? A Kropáček zvedl ruku a řekl: prosím, dneska chybí Macha Šebestová. Asi dostali angínu a zůstali v posteli. Ale Čermáková řekla: houby angínu, ráno si mi viděla, jak šli normálně do školy s brašnami na zádech. A paní učitelka se zamračila a řekla: aha, takže šli někam za školu, aby se vyhnuli zkoušení z počtu. To jim teda nedarují, to se tedy mají na co těšit. A začala zkoušet. A Mach s Šebestovou zatím letěli a letěli. Už je bolela křídla, a tak si sedli na podvozek toho malého vrtulníku, ve kterém seděl strašně bohatý pan Balón a třásal se strachy, co s ním bude. Před ním seděli dva zločinci, jeden řídil, druhý měl na uších sluchátka, oba se dívali k horám, které se rychle přibližovaly a byly plné vysokých skal. Ještě chvíli a malý vrtulník se mezi těmi vysokými skalami proplétal jako v labirintu, a pan Balón se potil a říkal si: pane bože, tady mě nenajde ani milion policajtů. Ale to se už snášeli na travnatý vrchol jedné hory, kde byl malý domek a dřevěná stodola, před kterou stál třetí zločinec, mával rukama a ukazoval, kam mají přistát. A když se octli na zemi, schovali zločinci vrtulník do stodoly, pana Balouna odvedli do domku a řekli mu: tak pane Baloune, udělejte si pohodlí, udělejte si to nejpohodlnější pohodlí, jaké umíte, protože tady zůstanete tak dlouho, dokud nám vaše paní nezaplatí 20 milionů. Tady máte telefon a račte se s ní domluvit. Načež se pan Baloun a paní Balounová domluvili, že ona dá ty peníze do kufru, kufr postaví na zahradu a že zločinci přiletí vrtulníkem a kufr si vezmou zase tím drapákem. A Mach s Šebestovou seděli jako dva nenápadní vrabci v otevřeném okně a všechno to slyšeli, potom odletěli kousek dál na strom a Šebestová začala cvrlíkat.
1: Koukni se, Machu, jestli chceme tomu zločinu zabránit, tak sebou musíme pořádně mrsknout, protože až ti zločinci sednou do vrtulníku a odletí pro peníze, bude pozdě.
0: A Mach zacvrlíkal:
1: Šebestová, máš stoprocentně pravdu, ten vrtulník musí okamžitě zmizet.
0: A hned taky letěli do stodoly, kam zločinci vrtulník schovali. Mach pípl dvakrát dlouze a dvakrát krátce, což bylo znamení domluvené se sluchátkem. V tu ránu z nich byli zase žáci 3. B. Mach vytáhl z kapsy sluchátko a řekl:
1: prosím, my bychom potřebovali, aby z toho vrtulníku byl třeba kamzík. Těch je už málo a bude se mu ve zdejších podmínkách určitě líbit.
0: A ze sluchátka se ozvalo: to je velmi moudrý nápad. Načež vrtulník zmizel a na jeho místě stál krásně urostlý kamzík, který se okamžitě snažil nabrat Šebestovou na rohy. Jenomže v tom se stalo něco, s čímž nikdo nepočítal. Vrata stodoly se otevřela a v nich stáli všichni 3 zločinci. Zrovna chtěli vytáhnout vrtulník ze stodoly a odletět pro peníze, ale jak se ta vrata otevřela, kamzík vyrazil mohutným skokem ven a zmizel kdesi mezi skalisky, a 3 skoprnělí zločinci zírali, co se to tu děje, kde se tu vzal kamzík, kam zmizel vrtulník a co tady dělají 2 školáci s brašnami na zádech. Jeden z těch zločinců tahal z kapsy revolver, ale Mach byl rychlejší, řekl do sluchátka další přání. Ze 3 zločinců byly najednou 3 pánské kapesníky, Šebestová je strčila do kapsy a šli pryč. A pak už to jelo jako po másle. Panu Balounovi řekli, že už žádné nebezpečí nehrozí, že ty 3 zločince má Šebestová v kapse, že by se mělo letět domů, protože je poledne, pan Baloun s ním souhlasil, měl už pořádný hlad, zrovna tak jako Mach a Šebestová, a tak z nich sluchátko udělalo 3 vrabce a oni letěli rovnou na policejní stanici, kde se ti zločinci nestačili divit, protože všechny 3 rovnou zavřeli. Jenže příští den to ve škole začalo moc bledě. Paní učitelka vešla do třídy a hrozně se mračila a hned řekla: Machu, vstaň, a ty Šebestová taky. Včera jste se vyhnuli zkoušení z počtu a lajdali jste někde za školou. Něco takového bych čekal spíš od Pažouta a Horáčka, ale ne od vás. Zklamali jste mě, jen co je pravda. Ale tomu zkoušení stejně neujdete. První půjde k tabuli Mach a po něm Šebestová. Machu, už ať si na stupínku. Ale zrovna, když se Mach chystal vkročit k tabuli, otevřely se dveře, vešel pan ředitel s panem Balounem a pan Baloun řekl:
2: přišel jsem poděkovat 2 žákům této třídy, Machovi a Šebestové, za jejich odvážný čin, kterým vyzráli nad mými únosci.
0: A mluvil a
2: mluvil, vyprávil, jak to všechno bylo a nakonec řekl. A protože mi Mach s Šebestovou zachránili velikou hromadu peněz, chci jistý finanční obnos věnovat této škole, která dva výše jmenované hrdiny vychovala.
0: A pan ředitel začal tleskat, tleskala celá třída, tleskala dokonce i paní učitelka, moc hezky se přitom usmívala jak na Macha, tak i na Šebestovou a celé to zkoušení z počtu oběma pro dnešek odpustila.
3: O tlustém pradědečkovi a loupežnicích.

0: Můj neboštík pradědeček byl povoláním sekerník a vedle toho obchodoval tu a tam v koních a jetelovém semínku. Při svých 98 letech byl chvála Pánu Bohu ještě veselý a čilý brach, kulatý a červenoučký jako jablíčko, ba tak neobyčejně tlustý, že ho v létě prababička ukládala do sklepa, protože by se nahoře horkem rozplynul. Usadil se tedy pěkně dole ve sklepě, popíjel pivo s cukrem a těšil se na chladnější počasí. V obličeji byl pěkně vyholený, na nose, na tvářích a uších, červený skoro do fialova. Kolem krku si vázal strakatý šátek, přes břicho se mu klenula mocná vesta s dvěma řadami kovových knoflíků a v ní měl velikou tabatěrku, do které se vešla libra šňupavého tabáku. Tak tu stál mezi povozníky a sedláky, mezi mlynáři a sekerníky a mluvil a vykládal, nebo seděl v hospodě, když ho bolely nohy, a tam mluvili a vykládali a šprýmovali. Ach, takových starosvětských a důkladných lidí už není. Však se taky mému pradědečkovi přihodily věci zcela neobyčejné, jaké se už dnes nestávají. Tak vám jednou prodal koně a vracel se se psem voříškem a s několika stovkami v kapse domů, když ho na horách překvapila veliká bouře. Protože pradědeček měl raději pivo než vodu, ohlížel se honem po nějaké hospodě, kde by mohl pěkně v suchu přečkat lijavec a hromobití. Daleko široko nebylo stavení, než o samotě mizerná hospoda u oběšeného a láhve. Jak už napovídá jméno, neměla ta hospoda zrovna dobrou pověst. Ale když daleko široko nebylo jiného ukrytu, nezbývalo pradědečkovi, než uchýlit se do přístřeší oběšeného a láhve, i učinil tak nerad, co lijavec máčel ho až na kůži a voříška až na kosti a proklínal bouři, klusaje, co mu stačil dech, k hospodě, jejíž všechna okna svítila. Toho se však dobrý pradědeček i voříšek ani ve snu nenadáli, že tu zapadnou rovnou do loupežnického bálu. Ano, měli tu zrovna nejhorší loupežníci bál a všichni ti chlapi se vám navlékli do nejrůznějších masek. Byl tady náčelník lupičů, proslulý Lotrando, ve fraku v bílé kravatě a rukavicích, jako veliký pán, jeho milenka lstivá a napudrovaná kokotička se oblékla za baletku, pověstný vrah Hrdlořez se přestrojil do bledě modrého a růžového atlasu pážete, byl tu veliký Šibal, krvavý Jíra i Hmaták a Chramostejl, i zlý Kudlich a mezinárodní lupič Dynamit a šejdíř Kujón, zkrátka všelijaká sebranka, která si vzala masky Turků, Číňanů, medvědů, bubeníků, kolovrátkářů, rytířů i kejklířů, jak už to bývá na maškarních bálech. Tu se tedy otáčeli, hodovali a bavili se jako docela slušní a poctiví lidé, ale z jízlivých očí jim nekoukalo nic kalého. A pod parukami měli vlasy ježaté, na tvářích jizvy. Krvavému Jírovi scházely na levé ruce dva prsty, ale za to ty tři zbývající byly plné prstenů. Ruce měly neupracované, ale s velkými zlodějskými klouby a za nehty špínu a někteří měli i špinavé uši, protože stále pomýšleli na lotroviny a pak zapomenou pořádně se umýt mýdlem a teplou vodou. Jen tak si přejedou mokrou prackou přes obličej jako kočka a myslí, že to je tím odbité. Tak si to, kluci, pamatujte a mýjte se pořádně, když vám to maminka ráno poručí. No tak tedy pradědeček se velmi podivil, že zapadl rovnou do bálu, trochu se lekl, ale nepomyslil si hned, že by to mohli být právě loupežníci. Voříšek frkal a otřásal se a ten si, myslím, vůbec nic nemyslil. Tak tedy pradědeček pozdravil.
1: Dobrou zábavu přeji ve spolek.
0: Usedl stranou a poručil si syrečky a pivo. A tu jeden z loupežníků, který tu hodoval na řízkách, k nímž střídavě přikusoval okurky, zmrzlinu a krémové trubičky, povídá:
2: dobré chutnání.
0: A dědeček pěkně odpověděl:
2: též tak i nápodobně.
0: Neboť si potrpěl na slušnost. Ale to se ví, loupežníci, kteří viděli, jaká poctivá kůže jim padla do rukou, to s ním nemysleli dobře a chtěli se na jeho účet nešlechetně pobavit. A tak začali.
2: Pan táto cvalíku, zaštěpitala kokočka, jako kdyby se dědeček nejmenoval Novotný. Pan táto, my bychom se pěkně k sobě hodili do páru. Zadám vám jednu čtverilku škotskou, nebo ještě raději kvapík.
0: Loupežníci se řechtali. Kokotička byla tenká až moc. Kde pak na pradědečka kvapík? Pradědečka zamrzela taková důvěrná řeč a ten smích. Vzpomněl si na prababičku a jak povídám, kokotička byla tenká jako šindel. Na tohle se ta holka nemusela tolik naparovat. I řekl tedy pradědeček na zvedaje svou ohromnou botu s podkůvkami a cvoky:
1: nevzal jsem si na to tancování lakýrky a třeba bych vám, slečinko, mohl šlápnout na nožičku. A vy, koukám, máte nožičky jak hůlky, jako sirky, ba co dím, jako brabec.
0: Kokotičce se ta odpověď zrovna nelíbila i obrátila se zamračeně k svému Lotrandovi, krutému lupiči. Lotrando se zlověstně zatáhl za svůj přetenký knír.
2: Víš, kam jsi se dostal, bídný selský hřbete? Upadl jsi mezi loupežníky.
0: Pradědeček se leknutím až zapotil. Z toho setkání nekoukalo nic dobrého.
2: Já jsem proslulý Lotrando a tamten zloutnou, to je pověstný vrah Hrdlořez a tu ten Turek, to je obávaný Kudlich a ten Číňan, to je krvavý Díra a Medvěd, to je Dynamit a ten Bubeník je Hmaták a Kolovrátkář, to je Chramostejl a Kejklíř, to je Veliký Šibal. Rytíř, to je Kujon. Všichni moji krvaví páni tovaryši. A toto je naše loupežnická hymna.

0: bojovníci, vrazi, hráči.
1: Zabijáci, lstiví hráči.
2: Nám je mene, nám je hej, ať si kdo si král se dej.
3: Na to zaspíval veliký šival.
4: Řetězy ze zlata, hej, hej, prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, brachu si dej, hej.

0: Tak zpívali loupežníci a přiťukávali si ve sboru naplněnými sklenicemi, co pradědeček trnul, že mohou zpívat tak strašnou píseň a být přitom tak veselí. Honem přemítal, co učinit, a tu ho napadlo, že by měl také pustit nějakou hrůzu. I vykulil ukrutně oči, svraštil čelo a ošklivě se zaškaredil a pokusil se zalhat.
1: Však já vím, proto jsem mezi vás přišel, též já jsem přestrojený. Oblékl jsem se za starého tlustého sekerníka, ale já jsem vlastně slavný zloděj, lupič a mnohonásobný vrah, velevrah, který jsem sám těmato vlastníma rukama zapíchal, podřezal a zavraždil 60 mužů, 30 žen a 15 dětí a vyloupil jsem všechny zámky a hrady a domy a stavení a chalupy v celém širokém okolí. A toto je můj policejní pes, sveřepý ostrozub.
0: Doložil pradědeček, ohlížeje se po Voříškovi. Ale raubířská rota se jenom pustě rozchechtala. Jak by ne? Voříšek pěkně panáčkoval a pokorně prosil hodující lupiče o kostičku. A Lotrando zvedl výsměšně do výše váček s penězi, tabatěrku, ba i strakatý kapesní šátek, vše, co nic netušícímu pradědečkovi za jeho holedbavé řeči vytáhl z kapsy, ohebný zlodějček, velký šibal.
1: I hleďme, ale tohle jsou, myslím, vaše vlastní peníze, i ta baťerka a šňupák, co vám velký šibal tak pěkně vyfoukl. Tohlenku musíte jít k nám do učení, chcete-li brát cizí a své podržat.
0: Pradědeček se zadrbal na týle. Z téhle brindy, pomyslel si, se tak lehko nedostanu. A loupežníci se hned rozhlučili. Toť musí k nám jít za učedníka. Jak jsem povídal, nejprve si z něho chtěli tropit blázna a notně ho potrápit, a kdož ví, co s ním potom nejhoršího zamýšleli. I spustil kujon.
1: Pověz, učedníku, kdo je to? Kdo má své v cizí kapse?
0: I rozmýšlí se pradědeček a povídá.
1: To je okradený. Co bylo jeho, je v kapse zlodějově. Bane, špatně!
0: Zubil se kujon.
1: Je v kapse zlodějově. Bane, špatně!
0: Zubil se kujon.
1: Je to zloděj,

0: aby proklouzl uchem od hrnečku, klíčovou dírkou, dveřní skulinkou, zední puklinkou, dovede se schovat pod stebelkem, ani nedýchá, ani nedutá, nesmí zakýchat a zakašlat, umí lézt pozdě jako moucha a ruce i nožky má tiché jako kočička, aby dveře nevrzaly a podlaha neskřípala. Pes se neroštěkal a hospodář se neprobudil. Smí mít v těle jen libru kosti a na těle jen 3 loty masa, aby do všeho vklouzl, všudy vnikl, všude se schoval, všudy se provinul a proklouzl. Když je těžší nebo tlustší, tak se musí otesat a přitesat sekerou, okrájet a ořezat pořízkem, ohoblovat a připilovat, odřít, oškrabat a přidrbat, ohladit a vypulírovat, vytáhnout a ohnout, změkčit, spružit a vstužit, vytepat cepem a palicí a vyklepat kladívkem, vymočit, zvláčnět a vysušit ve vodě, pod zemí, v ohni i ve vzduchu. Pradědečkovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě a již se před něho postavil hmaták a ptá se: a co, učedníku, uděláš, kdyby se zvloupal do stavení a někdo se přece ve vedlejší cvitnici probudil a zvolal by: je tam někdo? Co uděláš?
1: Byl bych tiše, ani bych nemuknul,
0: odpověděl pradědeček. Chyba, vysmál se mu Chramostejl. Odpovíš hodně hlasitě:
1: nikdo.
0: Aby se probuzený uspokojil a řekl: ach tak, já myslel, že tam někdo je. A když bude křičet: loupeš, odpovíš: já nic neloupu. A když bude křičet: vrazi, opáčíš, že dáš pozor, abys do ničeho nevrazil. A když bude křičet: pomoc, odpovíš mu zdvořile: děkuju za pomoc, ale já už si to všechno pěkně odnesu sám. A teď, rozhodl krvavý Jíra, ho naučíme, jak se má pravý zloděj vypravit na krádež. Nejprve si zuj boty, ale rychle, nebo tě hezky popoženeme. Poručil a namířil na pradědečka pistoli, aby mu ukázal, že zloupežníky, kteří si chtějí zažertovat, nejsou žádné žerty. Nebohému pradědečkovi nezbývalo, než poslechnout, i jal se vzdychaje a hekaje zouvat své zablácené holínky. Šlo to tuze stěžka, což o to. Doma mu vždycky pomáhala zouvat se prababička, a když nestačila prababička, tak ještě ostatní ženské zestavení, stará Šulitková a ještě někdy k tomu Šulitková Marie a ještě Anna a ještě třeba Růžena a někdy i Šulitka a Zelinka, a teď si musel zout boty sám. Konečně byly nešťastné boty dole a pradědeček celý udýchaný se tu objevil v červeně a zeleně pruhovaných punčoškách, které mu prababička upletla letos v zimě.
2: To je proto,
0: prál Kujon,
2: aby tě nikdo neslyšel.
0: Pak vzali tabulku, na níž hostinský křídou zapisoval dluhy a napsali na ni nikdo. A pověsili ji pradědečkovi na záda. To je proto, aby tě nikdo neviděl, ušklíbl se dynamit. Pak nabral hrdlořez sazí a načernil pradědečkovi celý obličej a řekl: to je proto, aby tě nikdo nepoznal. Nakonec mu dali do jedné ruky rozžatou zlodějskou svítilnu, zavěšenou na zakrouceném špagátku, takže se ustavičně točila, a pod druhou mu nastrkali zlodějské nářadí, zlodějská kladívka a kleště, sekery, pilníky a dláta, vrtáky nebo zezy a paklíče, aby prý dobře viděl a měl při ruce vše, co potřebuje. Tak si ta ničemná chasa tropila ze starého chudáka šašky, ale to nejhorší mělo teprve přijít.
1: A teď ukážeš, jak by se splížil za loupeží hezky po špičkách. Pozorně, aby se světlo zlodějské svítilny netočilo a neskákalo, tichounce jako myška, jemně jako hádek a lehce jako muška tutlaje dech a zastavuje se při každém kroku, aby ani prkénko v podlaze nevrzlo, ani zrnko neskříplo, ani stebélko nešustlo, ani

0: hlásek nehlesl. A jestliže podlaha vrzne a zrnko skřípne, stebélko šustne a hlásek hlesne, tak tě otesáme a přisekáme sekerou, odlehčíme, ořezáme a okrájíme nožem, ohoblujeme a vytepeme a vyklepeme cepem, palicí a kladívkem, změkčíme, spružíme a vstužíme, vymočíme, zvláčíme a vysušíme po celý, v ohni i ve vzduchu.
1: Pradědečkovi proběhl po zádech mráz, když uslyšel, jak těžkou věc na něm žádají. Ale byl v jejich moci a musel poslouchat. Loupežníci už se rozestavili dokola jako v cirkuse a těšili se na podívanou.
0: Alou!
1: Rozkřikl se Lotrando. Pradědeček zatajil dech a pokusil se plížit se po špičkách prstů, ale běda. Byl příliš těžký a kolébavý a nemohl udržet rovnováhu. Snažil se klást své staré nohy lehce a jemně, jako kdyby to byla vajíčka, ale při každém krůčku podlaha strašlivě vrzala a v kolenou mu hlučně loupalo a on se vratce kymácel, jako kdyby šel po provaze. A když zavesloval rukama tu všechny zlodějské pilníky, kladiva, kleště, dláta a vrtáky a paklíče ukrutně rachotili a na čele mu vyvstával pot a on přehlasitě vzdychal. A loupežníci se chechtali, až se za břicha popadali. Vezmi je čert, lotry mizerné. Tak se vysmívali stáří a šedinám. Ha! Tu však je náhle zvenčí slyšet mocný hluk dusot koní, rachocení vozů a hukot automobilů a chrčení aeroplánů. V loupežnicích to pruce hrklo a hned se přestali smát. Co si tak tropili z mého pradědečka šašky, zapomněli docela dávat pozor, aby je někdo nepřekvapil. Však se také měli čeho bát, banda ničemná. A teď zrovna se ten všechen veliký hřmot zastavil u samé hospody. Loupežníci zbledli. Zatrápeně. Mohl to být nějaký generál s vojskem nebo zemský maršálek s ozbrojeným průvodem? Nebo sám nejvyšší policejní komisař s četníky, strážníky a byřici, vyslaný, aby lupičskou rotu s velikou přesilou obklíčil, zatkl, spoutal a odvedl po čebenici. Loupežníci se strachy zachvěli. Bylo pozdě utéci. A bezradně obrátili své zraky všech k vůdci Lotrandovi. Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal. Pak vztyčil ukazováček pravé ruky, zaťukal si několikrát na čelo a řekl:
0: ha, už to mám. Postavte se všichni nehybně jako sochy a ani sebou nepohněte, pokud vám nic nenaznačím. Já už obstarám to ostatní.
1: Dveře se otevřely a do nich kročil ne nějaký generál s vojskem, ani zemský maršálek, ani sám nejvyšší pan policejní komisař, ale přemocný lord Havelock z Londýna, jenž tuto právě cestoval se svým velikým průvodem, se sluhy a lokaji, kuchtíky, s osobními lékaři a lékárníky, tělesnými detektivy, strážci a policisty. Lord Havelock se ovšem podivil, když tu uzřel stát nehybné maškary, Číňana, baletku a Turka, medvěda, bubeníka, kejklíře, páže a kolovrátkáře. Zastavil se ve dveřích, nasadil si do oka monokl, rozhlédl se kolem a řekl:
0: ach.
1: To je slovo anglické a znamená po česku také ach. Na to pokračoval s anglickým klidem.
0: Překvapila nás na cestě bouře. i míním se tu se svým průvodem přečkat do rána. A jste vy snad hostinským?
2: Vaše urozenosti,
1: ukláněl se prohnaný Lotrando.
0: Nejsem hostinským, ale jsem k vašim službám proslulý mistr Panákáno, majitel světoznámého kočovného divadla, podivuhodného panoptika s pohyblivými loutkami. Zde jsou.
1: Ukázal Lotrando dokola na své strnulé loupežníky.
0: 15 let jsem na nich pracoval, 5 let jsem je zdokonaloval. Každá loutka plná koleček, háčku a páček. Samá elektrika, žádný švindl. Každý jinak oblečený, jinému kousku naučený, od opravdivého člověka skoro k nerozeznání. Bouře mne tu zastavila i s mým malým divadlem na cestě k nejznamenitějším královským a vévodským dvorům, od nichž mám přečetná pochvalná uznání, řády a vyznamenání.
3: Ah, co dovedou ty vaše pohyblivé loutky?
0: Vaše urozenosti. Mistr Panákáno nemínil zde pořádat představení. Cítím se však nekonečně poctěn vaším vznešeným zájmem a dovolím si vám ve vší poníženosti předvést celé své divadlo.
1: Lord Havelock si nasadil svůj druhý monokl a usedl ve prostřed svého průvodu. Lotrando se znova poklonil až k zemi a provolal:
0: jedno zvláštní představení pro jeho urozenost Lorda Havelocka.
1: Potáhl si fráček a se svou bílou kravatou a bílými rukavicemi přikročil nejprve ke kokotičce, která tu stála ve svých baletčích šatech nehybně, ani brvou nemrkajíc, jako vosková pana za výkladním sklem. Lotrando dělal, jako by jí na zádech stisknul nějaký tajný knoflík, zvolal:
0: Baletka!
1: A ejhle, kokotička. Ta chytrácká banda se hned v každé širbě vyznala. Škubla tenkou nožkou, pak pozvedla ruku, zatvářila se líbezně, učinila několik tanečních kroků a několikrát se půvabně otočila a když dotančila zase na svoje místo, škubla opět tenkou nožkou, spustila ruku a nehybně se zastavila.
0: Ah,
1: řekl lord.
0: To je velmi pěkné.
1: Na to pokročil Lotrando ke Kudlichovi, oblečenému za Turka, dělal, jako kdyby na něm stisknul tajný knoflík, zamrkal na něho a hle, v Turkovi to nejprve zahrašilo jako ve stroji, pak to Turkem několikrát cuknulo, Turek složil křížem ruce na prsa, 3x se uklonil a proslovil vždy zřetelně turecký pozdrav Salam aleikum.
0: Ach,
1: podivil se lord.
0: Tež to je velmi hezké.
1: Pak spustil Lotrando krvavého jíru, který představoval Číňana. Také v Číňanovi to zahrašilo a zaškubalo, pak zvedl ruce se vztyčenými ukazováčky do výše, 3x se uklonil a 3x pozdravil Čiču ha, čerimiri ho.
0: A
1: vyslovil se lord.
0: Pěkný Číňan.
1: Tak to tedy předvedl Lotrando lordovi celé své divadlo. Hrdloře za sloutnou, který zabrnkal písničku, pak rytíř Kujon poklekl, přísahal a provolal 3x sláva. Kejklíř veliký Šibal udělal kotrmelec, medvěd dynamit mručel a točil se nemotorně dokola, bubeník Hmaták k tomu bubnoval a kolovrátkář Chramostejl točil klikou kolovrátku.
0: Ah,
1: řekl lord.
0: Krásné pohyblivé loutky. Co za ně chcete, mistře Panákáno?
2: Vaše urozenosti,
1: odpověděl Lotrando.
0: Dám vám je lacino, že jste to vy. Račte si určit cenu sám. Dám 100 000.
1: Rozhodl se lord.
0: Můj pokladník vám je zítra vyplatí. Postavím si ty loutky do ložnice.
1: Tohle bylo něco pro Lotranda, když viděl, jak mu lord sám leze do pasti. Jaká krásná příležitost pro jeho rotu, až by všechno spalo. Lorda zavraždit a učinit ohromný lup.
0: Urozenosti,
1: uklonil se Potměšile.
0: Jsem přešťastný, že mým loutkám dostane se veliké cti dlít ve vaší vznešené blízkosti.
1: Lord Havelock, velmi uspokojen, se již chtěl zvednout ze židle, ale tu padl jeho zrak na mého pradědečka, jak tu v koutě stál ve svých pruhovaných punčochách s umazaným obličejem, s tabulkou zavěšenou na zádech.
0: Ah!
1: Podivil se lord.
0: A co umí tato loutka, mistře Panákáno?
1: Milý Lotrando zapomněl docela na mého pradědečka a nyní si pro něho nemohl v rychlosti vymyslit žádnou úlohu. I zmátl se docela a počal koktat.
0: Tato loutka ještě nic neumí. Není ještě hotová.
1: Ale můj tlustý pradědeček nebyl dnešní a myslel si, že teď zase on sám loupežníkům pořádně zahraje. Lotrando ještě ani nedokoktal a pradědeček jel se provádět úlohu, kterého před chvílí sami loupežníci učili. Počal se především z čista jasna plížit po špičkách jako zloděj. Lotrando oněměl, lord si s podivem nasadil třetí monokl, zvolal
0: ach
1: a s ním zvolal ach všechen jeho průvod. Tak se pradědeček připlížil zlodějsky nejprve k matákovi, sáhl mu do šatů a vytahoval mu z kapes všechny jeho paklíče, vrtáky, dlátka a nebozezy a všechno zlodějské náčiní a zpíval k tomu první sloku loupežnické hymny.

0: nám je Bene, nám je hej. Ať si kdo si, k nám se dej.
1: A řekl lord Havelock a s ním celá jeho družina. První lordův poboční detektiv Sherlock Holmes zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. A nyní pradědeček začal zpívat druhou sloku loupežnické hymny.
0: Řetězy ze zlata, hej! Prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, šibale, dej! Chytnou tě, já s tebou, amen!
1: A zamířil k velikému šibalovi a za zpěvu mu vytahoval z kapes ukradené šperky, zlaté věci, náramky, hodinky a prsteny. Byl toho skoro celý zlatnický krám.
2: Ah!
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho družina. Lordův druhý poboční detektiv Stuart Webbs zastříhal ušima, počínal tušit, že o něco jde. A pradědeček zpíval.
0: Nabitá pištole, hej! Ostrý nůž s čepelí třpitnou, jen hrdloře se pozor si dej. Běda ti, když tě chytnou.
1: A vytahoval hrdlořezovi z počatů vražednické zbraně, nože a pistole a dýky.
2: A?
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho průvod. Třetí lordův poboční detektiv Joe Deeps zastříhal ušima, počínal cítit, že o něco jde. Tak probíral můj tlustý pradědeček všechny sloky písně a jednoho loupežníka po druhém a odnímal jim jejich zlodějské nářadí a nakradené věci a vražednické zbraně a všechno to kladl na zem. Lord Havelock zvolal vždy ach a s ním celá jeho družina a postupně zastříhali ještě ušima poboční lordovi detektivové Hicks, Lutz, LeBlanc a Pitt. Lotranda si pradědeček nechal až nakonec. Vytáhl mu z kapsy svůj sáček s penězi, tabatěrku, ze které si hned vydatně šňupnul, a svůj strakatý šátek, do kterého zatroubil hlučně jako na lesní roh, a zpíval k tomu.
0: O trochu krve, hej, jen píchej, bij a zčílej. Lotrando, pozor dej, je-li ti život milej.
1: Ha, Lotrando, zvolal lordův poboční detektiv Clifton, který nyní měl jistotu, že jde o obávaného Lotranda a jeho tovaryše. Lotrando, zvolali všichni poboční lordovi detektivové a vytáhli provazy, pouta a želízka.
2: Lotrando!
1: Zvolal lord Havelock a nasadil si do oka čtvrtý monokl. Lotrando! Vzkřikla lordova bezpečnostní stráž, hlídači a byřicové namířili na náčelníka a jeho bandu pušky.
3: Toho lenkové, musíte jít ke mně do učení, chcete-li brát cizí a své podržet.
1: Lotranda a loupežníky spoutali a odvedli je i s kokotičkou a odevzdali soudu. Můj tlustý pradědeček se obul a umyl a lord Havelock mu děkoval, že ho uchránil od strašného nebezpečí. Daroval mu vedle jiných věcí také krásnou tabatěrku naplněnou vonavým šňupavým tabákem, ze které pak pradědeček dal okusit všem sekerníkům i obchodníkům v koních a s jetelovým semínkem z celého kraje. Pradědeček zavolal voříška, který se zatím v koutě napásl na zbytcích loupežnických hodů, že se sotva mohl hnout. Prababička je uvítala velmi nepřívětivě, že zase jdou tak pozdě z hospody, ale když jí pradědeček vypravoval, co vše se přihodilo, byla tuze ráda, že to tak dobře dopadlo.

0: Kateřina se toulala lesem. Šla jen tak, trošku se podívat kolem, jak říkával myslivec. Dostala se na vzdálený kopec, proti ní malé údolíčko. Lehla si do trávy a dívala se. Co pak je to tam naproti za zvíře? Protřela si oči, jestli nespí. Byla to bílá srna. Kateřina natáhla ruku.
1: Pojď sem.
0: Srna se pomalonku blížila. Byla ještě malá.
1: Neboj se, jak se jmenuješ?
0: Albínka.
1: Já Kateřina.
0: Chvíli se na sebe dívali. Kateřina byla unesená albínčinou krásou.
1: Jak to, že jsi bílá, albínko?
0: Moje máma měla ráda bílou barvu, vysvětlila albínka.
1: A proč máš růžové oči?
0: Moje babička měla ráda růžovou.
1: Ach tak. A proč ses mi neukázala dřív?
0: Protože se bojím. Jsem moc vidět.
1: Buď ráda. Jsi taková zvláštní.
0: Já nejsem ráda zvláštní, přiznala se albínka. Radši bych byla hnědá. Mohla bych všude chodit s ostatními. Nikdo by si mě nevšímal. Nemusela bych pořád dávat takový pozor. Vždyť já nemám chvilku pokoje.
1: Nenaříkej si, albínko. Nikdo ti nic neudělá. Podívej, upletu ti věneček z jetele a dám ti ho na hlavu.
0: Proč mám mít jídlo na hlavě?
1: Cože? Jídlo? Aha, vlastně no. No přece pro ozdobu.
0: Se zvířaty je někdy těžká řeč. A co já bych, vňukala albínka, co já bych zase měla mít nějaké zvláštnosti?
1: Žádné zvláštnosti. Já to budu mít taky.
0: A opravdu. Holčička upletla pěkné růžové věnečky z jetele a nasadila jeden sobě, druhý albínce za ouška. Albínku to rozesmálo a Kateřina byla ráda. A skotačili a tancovali si takový taneček.

0: Albínce se to líbilo. Když se zastavili, zeptala se trochu udýchaně: Poslyš, Kateřino, jak to, že se tě nebojím?
1: Já mám zelenou krev,
0: pošeptala jí holčička. A tak si hráli až do večera. Večer se Kateřina loučila.
1: Buď klidná a nic se neboj,
0: domlouvala srně.
1: Můj táta tě nikdy nezastřelí, to ti slibuju.
0: A přijdeš zase?
1: Přijdu,
0: řekla holčička.
1: To se ví, že přijdu.
0: A zase bude jídlo na hlavě?
1: Bude,
0: slíbila Kateřina slavnostně. A večer, když se ukládala ke spánku, zeptala se nenápadně táty:
1: Tatínku, víš, že bys nezastřelil bílou srnu?
0: Nikdy, zvolal myslivec. Nikdy ani já, ani můj táta, ani můj dědeček, ani dědeček mého pradědečka, zkrátka, žádný myslivec na světě od věků do věků by nikdy nezastřelil bílou srnu. A holčička v posteli se blaženě schoulila do polštáře.

0: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu.
1: To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu.
0: Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně.
1: To bude on, ten je miloučký,
0: rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem.
1: Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny.
0: Zaštěkal Filip pískavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
2: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
1: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
2: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu,
0: podvolil se Škubánek.
2: Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
1: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
2: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
1: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
2: Jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
1: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl půl stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
1: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
2: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
1: A mám tě!
0: Hýňal se Filipek na celé kolo.
1: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
2: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
2: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
2: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
2: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
1: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
1: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
1: Škubánek odjel autem. Pof!
2: Hele, nedělej si ze mne legraci, nevěřila Káťa.
1: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek.
2: Káťu zalil studený pot.
1: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
1: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
1: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
1: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
1: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
1: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
1: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
1: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. A mám tě! Z kufru se vysoukal škubánek, celý spitomělý. Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
2: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: R8, daj tě 8 her.
1: Ano, ano, jistě, Bertíku, ale já...
0: Endele, rendele, vyskoume, vemi, kumi, mobsule.
1: Bertíku, co se to s tebou stalo?
0: Enten, týny, tanaru, maje, zelve, kolaru.
1: Že nerozumíte děti Bertíkovi? Já taky ne. Bůh ví, jakou řečí to mluví. No, nedá se nic dělat. Čertíka Bertíka dáme pěkně do krabičky.
0: Ne, já nechci do krabičky, Štěpánko.
1: Ne.
0: Já jsem na tebe mluvil po čertovsku, víš? Ale když nechceš, tak už nebudu. Je mě, prosím tě, nedávej do krabičky. Už budu hodný, jakože jsem čertík Bertík.
1: Tak vydá, jak se na našeho čertíka Bertíka musí.
0: Já bych ti třeba, Štěpánko, zalil na zahrádce kytičky a salát a květák a zelí, chceš?
1: Co mám s tebou dělat, ty jeden čerte Berte?
0: Belí, belí, Bertíku zelí a bělá si v petrželi. Jú, Štěpánko, Štěpánko. Tady je krásně a to zelí je už tak veliké.
1: Skoro takové, jako měl Jakoubek.
0: Počkej, Štěpánko, počkej. To já musím vědět. Kdo to byl? Jakoubek.
1: Tak to byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem panamákem, který měl velice rád. Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil. A čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky.
2: Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere, dědečku?
3: Co se divíš, zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. A proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější.
1: A sázel na zahrádce nové a nové zelí. A zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce.
3: Co se divíš, mám je nechat, aby nám to zelí snědli?
2: Co pak ho nemáme dost, dědečku? Dědečku, proč se staráš jen o to zelí? Pojď si se mnou hrát, nebo mi něco vypravuj. Zelí ti přece neuteče.
3: Nezdržuj, Jakube, a nepleť se mi tady. Vidíš přece, že nevím, co dřív.
1: A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky.
2: Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, to by bylo krásné. Ale kde pak dědeček? Pořád zelí a zelí.
4: Tak to zase stál. Dědeček by přestal myslet jenom na zelí. A hned by tady bylo veselí.
2: To bych bělásce musel zasadit něco, co má dědeček rád. Třeba jeho panama.
4: To je nápad. Zasad dědečku panama.
5: Děláš mu radost.
4: Ano,
3: pak mám svůj panamák. No čím teď budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube?
2: Zatím ti o něm neřeknu. Je to malé překvapení. Když nějaký čas počkáš, budeš mít panamáku na každý den jeden.
1: Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. A dědeček se nestačil divit.
3: No tohle.
2: Co je na tom divného? Říkáš, že by tu rostly i hrnce. Ale nať sázet hrnce, klobouky jsou lepší.
3: No klobouky jsou dobrá věc, ale mně stačí jeden. Tolik panamáku jenom pro zlost.
2: Tak vidíte, bělásci, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív. A dědeček mi ještě málem vyhuboval.
4: Nebuď smutný, Jakoubku. Mám jiný nápad.
6: Víš ty co? Zasadíš dědečka.
4: Ano, to je ono, zasadíš dědečka.
2: Vy jste se zbláznili. Teď mám jednoho dědečka a jaké pak to je? Co bych si počal, kdybych bylo 200?
4: Že mi budeš děkovat, zasaď dědečka. Uvidíš, že to dobře dopadne. Zasaď dědečka.
1: Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousek volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z bělásky zelí a nemohl se dočkat, co bude dál. Za pár dní vyrostl na zahrádce keř plný maličkých dědečků. Jakub se na ně chodil každý den dívat a jednoho dne byli dědečkové konečně krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl.
3: Jakube, co jsi to udělal za
5: hloupost?
2: Tady to máte, bělásci. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp. Dědečci vás budou honit po zahradě. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků.
1: A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří.
3: Jaruzaléma,
5: Jaruzaléma,
2: dědečci, tohle nejde. Takhle byste si ublížili. Nemůžete všichni rýt, zalévat a vařit najednou. Rýt může jenom jeden, zalévat také jeden a jeden může vařit.
5: A co budeme dělat ty ostatní?
2: Budete si se mnou hrát? Co jiného byste měli dělat? A začneme hned.
7: Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo, bá!
1: A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden zelí sázel, druhý sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami a na koupání a na výlet a kdo ví na co. A tak žili docela spokojeně. Každý měl svůj panamák a svého běláska a všichni dohromady malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném. A Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel ani od bělásků.
0: Juj, Štěpánko, to by bylo, kdybych tam měl já 200 dědečků, ale to bychom museli zasadit krabičku a pak by nám z ní vyrostla 200 krabiček a v každé by byl jeden čertí dědeček.
1: A všech 200 čertích dědečků by zlobilo jako čertík Bertík. Ne, ne, mně docela stačí jeden čertík Bertík.
0: A mně taky stačí jenom jedna Štěpánka, protože ta dovede všecko hrát si, zpívat, vypravovat pohádky a tak vůbec. Jenom mluvit po čertovsku neumí.
1: Ale
0: mohl bych jí to naučit, kdybych chtěla. Pojď sem, Štěpánko, pojď.
8: Bertíku,
0: Bertík to naučí, Bertík je ochota sama. Pojď k mému nástroji.

0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se napasu,
0: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě.
3: A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním s rachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk. A hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku, házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: Bravo! Bravo!
1: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
0: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
0: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
0: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
3: Vy všecko znáte.
0: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
1: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
0: No tak já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
0: Proč mi na housličky já jdu zahrát na jinačí nástroje?
3: Tak ukažte.
0: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je, libo, něco jemnějšího, sličná slečinko, tedy rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte, prosím, bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo jen teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Dost, dost. Bubinky mi fuší, praskají mužití, skáčou čekešima hlavami, puká jen troskoči.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: Ale to mě voda pletete, sedmý tečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané v ústách.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.

voza rybnickýho mostku. V hospodě se hrálo v kostku, veselo tam bylo, tančilo se pilo, všude plno. V kostku, veselo tam bylo, tančilo se pilo, všude plno. Hostů.

0: Strýčku Hastrmane, co se zas durdíte? Snad nehoří.
1: A hoří, když se ho zasi žízeň a hostinský má zamčeno. V poledne. A ty si řekneš, dobrej tro.
0: Poledne ještě nezvonili. Tak co to bude? Zelená puškorcová rosolka nebo letnínová limonáda?
1: Limonádu nech bludičkám. Já mám vody dost. Dám si rosoličku. To je vynález, co zahřeje hastrmanský kosti.
0: Na zdraví, strejčku.
1: Ať slouží. A ještě jednu. Aby hostinský v zárybniči nezarost puškvorcem, víme.
0: Pijete rosolku, jako když děláte dobrý skutek.
1: No, ty se už klíbej. Víš, jak to tady chodívalo dřív? Každou neděli muzika, slyšet i bylo na míle. V kole se točili páni i kmáni, v šenku se zase karbanilo o 106 a v nejlepším jsem blít čert, lapl si karbanickou dušičku.
0: Děkuju, nechci. Nestojím o pověst pekelné hospody.
1: Jenže by vybilo i na Hastrmana. Když si takovej flamendr jde ochladit hlavu k rybníku, mám hod, ani neví jak, Jo, bejvali to zlatý časy. Zrovinka jak v ty písničce o Bošilci, víme? Na tom bošileckým mostku hráli tam dvě panny v kostku.
0: Jenže já mám radši prázdný lokál, ale čisté svědomí.
1: No, však čerti měřili spravedlivě. Jsi jenom hloupej pulec.
0: Pro mě. Tak co, ještě jednu na staré časy?
1: A na tu lítost, že jsou fuč. A taky na tebe. Abys už natrefil na ženskou, co ti napraví hlavu a vezme to tu do ruky. Podívej, jen ze sousedský lásky. Co moje pentlička?
0: Co je s ní?
1: Holka jak malovaná, šikovná.
0: No jo, ale...
1: Vidíš, krapec zelená.
0: Vidíš, jako brčál, strejčku.
1: Ovšem do kšeftu poklad. Když přijde na trh prohrnky, všichni hned dejte počinek, panenko Hastrmanko, nosíte štěstí. A to by přinesla i sem.
0: Jak jste se rozlítostnil, strejčku.
1: Co?
0: No a z toho vám vždycky víc kape ze šosu. Ukažte, vytřu to.
1: Vidíš, je tohle práce pro chlapa? Mordi je tak, namluv si pentličku. Svatbu vystrojím do týdenka.
2: Pán táto!
1: Tak co? Mám jí říct, že jako jo?
0: Co jo?
1: Holka se vyšňoří růžovejma mašlema, ani ji nepoznáš. A k tomu...
2: Tatínku!
0: Já vím. Žabí muzika, dešť a slota.
1: Ale to přece prší hastrmanský štěstí. Škodnej nebudeš. Má tamhle ve vrbě věno. Hrnec zlaťáku.
3: Dobrý den, Mikuláši.
0: Nazdar, pentličko.
3: Pan tatínku, co zás do ní hučíte? Pojďte radši domů.
1: Zrovna v nejlepším. Už mohla být ruka v rukávě. Kam pak kvaltuješ?
3: Kvaltuju. Po rybný osazuje rybník lekyníny a plašina ryby.
1: To tomu půdí vítrovi vlezlo do hlavy, že by chtěl udělat radost rucelkám.
3: Prý sem přijede naše kněžna s průvodem, tak to se vykrášli.
1: Kněžna? Přijede naše kněžna?
3: Kvá a doprovod.
0: Cože si vzpomněla na zárybničí? To mi byl čerdlužen.
1: Neber to jméno nadarmo, Mikuláši. V kostech se mi najednou rozlívá takový mravenčení, jako tušení, víme, že v tomhle může být čertovo kopítko. Že oni si konečně vzpomněli, že tu mají pořád pekelnou stanici.
0: Vám se v kostech rozlívá leda puškvorcová, strejčku.
1: Milánku, naše kněžna je divoká, jak rejtarský oficír, co prohrál poslední groš. To by se bluzích. To je pro čerta trefa, jak pentlička pro tebe.
3: Pěkně děkuju, tatínku. Buďte už.
1: Na každý pád s tou návštěvou se všechno otočí. To mi napovídají mi kosti. Zas tady bude veselo. A kde je veselo, bývá i divok

Jiřinovo a kde je divoko, bývá i hřích. Holka, fofrem skoč na trh pro hrnky. A potom za rybnickým mostě přijde jí vzácní hosté. Kněžna se tu zjeví, proč to žádnej neví.

0: Hej, zastav, Pierre. Jsme tady.
1: Kde tady? Tady je nikde nic.
0: Stará zájezdní hospoda. Ty nic.
2: Je tu moc hezký, Pierre.
1: Ma cher Madeleine, ty to možná a nepoznat, že to tu dírá.
2: Podívej na ten rybník, jak se třpití.
0: Ano, Madeleine, nádherně se třpití. Tak zlaté penízky třpití se ve vodě. Možná, že najdu je ve zdejšího spodě.
1: Já snad Pierre hlupák? Komorná načená, kněžna zpívá, jen Pierre kuchař neví, co se děje.
0: Tak nemudruj a sundej kufry z kočáru. Madeleine, ty sežeň hospodského.
1: Oh, mon dieu. A co my hledali tady v díra, až sundat kufra?
0: Co? Zlaté penízky. Ty, co tu můj papa kdysi vyhrál a jak si musel nechat.
1: O la la, to jiná, to já přetrhala, jak sundavala kufra a dala do nich poklad a pak rychle frr, žít s lasy.
0: Frr, to asi nepůjde. Nejdřív je musíme najít.
1: O, to smutno. Váš papa umřela, než předala odkaz?
0: Tak nějak, totiž odnesl ho čert. Papa uměl hrát jenom falešně a na ty dukáty si dělá na rok peklo.
1: Peklo? Čert? O la la, Pierre se bala.
0: S každým se dá dohodnout. To už nech na mě, ty hrdino, s vařečkou.
1: Bon, vy starala o zlatáčka, já o jídlo. Pošla sem. No, pošla, ty kikirikatko. No, pošla, pošla. Bude z tebe delikatis, kohoutek na fině. No, pošla.
3: To věče, co tu lítáte za kohoutem? Nechte ho.
1: Pardonnez-vous, já chytám déjeuner pour madame la comtesse.
3: Teda já vám nerozumím ani slovo.
2: Pane hostinský, my jsme přijeli
3: spolu. Ještě slečinka. Ta snad začne prohánět slepice, ne?
2: Ne, přijeli jsme s paní kněžnou.
3: Aha, doprovod vzácné návštěvy. Co se dá dělat, no? Pojďte dál, klaním se.
0: Netváříte se zrovna vlídně, pane hostinský?
3: Bojím se, že tu nenajdete, co hledáte.
0: Já doufám v opak.
1: Oui. A ona musela to najít v ofr, jinak mi přijít bum, bum, bum na buben.
0: Ty hledej kuchyň, Pierre. Milý pane hostinský, já toužím jen po klidném koutku světa, tichém útulku uprostřed líbezné přírody, kde se dá odpočívat.
3: To mi je ale háček, pohodlí u nás nenajdete.
0: Ale jinak vše, co těší srdce. Vždyť je tu ráj.
1: A ona v ráji chtěla najít peklo? Mon dieu. Pierre opravdu raději máš jí chovat do kuchyně.
0: Jen ten rybník, jak se kouzelně třpětí. Hladina je jak samý zlatý penízek.
3: Jo, to oni už se rybníky takhle třpětěj. Ale i jinde, nejenom v zárybničí.
0: Jak jste skromný. Hospoda přece má i zajímavou pověst. Prý tu řádili čerti a vedla odtud cestička přímo do pekla.
3: No, na tom tedy není už vůbec nic hezkého.
0: Nebuďte bláhový, pane. Pane?
3: Mikuláš.
0: Mikuláši. Na takovou zvláštnost můžete lákat hosty.
3: Ale mě tyhle řeči o čertech jenom trápí.
0: Tak víte co, blázínku. Rozhlédnu se tu. A když se přesvědčím, že na tom není ani špetička pravdy, sama očistím pověst vaší hospody.
3: Vážně? To by... Opravdu? No to je plaskavé. Děkuji vám.
0: Tohle půvabné místečko si to zaslouží. A vy taky. Máte takovou čistou duši.
3: Jste opravdu laskavá. A milá a krásná. A úplně jiná, než jsem si myslel.
0: Jistě, že jsem jiná. Tak už mě doprovodíte do domu? Můj nový rytíři?
3: Ano, ano, jistě.
0: Toužím tu poznat všechno. Všecičko. A hlavně, kdo jsou ty?
4: Ty zlaté penízky třpití se ve vodě. Můj papa prohrál je v pekelné hospodě. Ale já najdu je třeba i v pekle.

0: dukáty, penízky, zlatáčky moje.
1: Ah, bonjour, Madeleine. Já na vojnu se dal pro krásnou plavoflásku.
2: Dobrý den, Pierre. Tak už se ti tu líbí.
1: Oui, oui. Famózní místo, v tráva šampion, v rybníkách ryby a kuňky šáby. A vše to zadarmo. Pierre může vašít delikatis pro plezír. A pro tebe, Madeleine.
2: Snad pro kněžnu, ne?
1: Ne. Olala, ta teď cházela očka na Mikuláše a já na tebe. Vždyť pravá láska, l'amour přicházet nahle, Madeleine. Ty sladká jako jahůdka v travě.
2: Pro pána Pierre, co to do tebe vělo? Nech mě na pokoji.
1: Pourquoi? Ty krutá.
2: No tak, nech mě.
1: Ty mě schodila do voda? Kočkovaní jara. A tak já teď šapkám blíž. Olala, to tyž chrostomilý.
2: Tak šťastný lov. Jen pozor, abys nenasty.
1: Oui, žabí sachínko je k pokoukání i k pochutnání.
3: Ruku líbám, vašnosti.
1: A kdo pak zas vy? Mušiček.
3: Místní hastrman. A jestli libo žáby, daruju vám jich třeba celý koš nebo ryby. Mám ty havěti víc než jinej slípek na dvoře.
1: Voilà, tak vy pán rybníkového panství? Zvláštní tulit, zelený magnifik.
3: Vám zelená nevadí?
1: Já, Pierre Courage, viděl už lidi čachny, žlude rude, jak cestoval po světu a fašil. I lidoš rutům. Tak dáte žábičky?
3: Dám a rád. Pentličko, děvenko, pojď mi pomoct.
1: Slečná cechuška?
4: Mak.
1: Ruku líbám.
4: Mak, mak, mak, mak.
1: Ona též sladká a chostomilá jako žábka ve vodě.
2: To vy říkáte každé.
4: Však jsme slyšeli.
1: Ale nikdy já nemyslel tak vážně. Vždyť žádná nebýt jako vy, mademoiselle.
2: Opravdu?
1: No. Žádná nebýt zelená. Pierre cítí teď teprve přicházela ta pravá l'amour.
2: Ach, pane Pierre, jsem v rozpacích. Co myslíte, pan táto?
3: Však mě to hned ťuklo. A když se líbí i tobě, tak jaké pak fraky? Bude svatba.

0: Mon petit, l'amour vert, budeme hodně mít synů a dcer.
1: Pierre, Pierre, kněžna se schání po dežené, teda po večeři. A pořád plete hlavu tomu Jelimánkovi hostinskému. Prý, milý pane Mikuláši, vy čistá duše. No tak, Pierre, kde jsi?
2: Neračte se zlobit, slečinku, ale holka si ho utopila.
1: Cože?
2: Tady je košík ryb na odškodněnou. A přijďte si zas.
1: Počkejte, co to znamená?
2: Že teď budete muset kněžně vyvařovat vy.
1: Já.
3: Protože Pierre se už nevrátí, konečně našel svůj ráj. Těch rybek a hrnků, co tady mají, už chystá magnifik svatba s Mabel Pentlička.
2: Slyšíte sama, slečinko? A teď hajdy pod střechu. Začne lejt. To bude prostě štěstí na vodnický svatbě.
1: Někdo najde štěstí rychle. Ale co já?
2: Po tom zárybnickým mostě přijeli k nám vzácní hosté. Jen co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, je to pravda pro hostě. Jen co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, to je pravda pro hostě.
4: Máte dobrou náladu, strejčku Hastrmane.
2: Mám, ale ty taky záříš, Mikuláši.
4: Asi vás vezmu za slovo, s tím ženěním.
2: Pozdě, chlapče, pozdě. Pentlička je už pod čepcem.
4: Já vím, však lilo jako z konve, že přeju štěstí. Ale co se týče toho ženění.
2: Aha, ta hezká komorna. Gratuluju.
4: Hezká je, ale ta to není.
2: A která pak je tu ještě? Sakna ryby. Přece si nemyslíš na kněžnu, ty půlče. Už jsem ti řekl, co je zač.
4: A pěkně jste mě vystrašil, strejčku. Jenže ona je úplně jiná. Laskavá. Roztomilá. Vlídná.
1: Mikuláši?
4: Slyšíte? Jen na minutku sejdu z očí, už se po mně schání.
2: A myslíš, že to dělá z lásky?
4: No.
2: To teda až naprší a uschne.
1: Mikuláši?
4: Hned tu byla jako doma. Všechno jí zajímá, všechno si prohlíží.
2: Slídí a šmejdí.
4: No.
2: Ona by tak byla trefou pro peklo.
4: Pro pána strejčku, že vy si už tím peklem nedáte pokoj.
2: Slyšel jsi?
4: Ne. Co bych měl slyšet?
5: Matičko?
6: Co pak, synáčku?
5: Uchystej, Káně, smůly.
6: Uchystám, synáčku, uchystám.
5: A
6: kolik té smůly?
5: No šetři, Matičko, vrchovat.
2: Zas nic?
4: Ne.
2: Asi mám lepší uši.
4: Slyšíte leda trávu růst?
2: Ne, slyším muziku té pekelné roty, ty půlče hloupá. A to něco znamená.

0: Máš teď hodně práce, viď, Madlen? I vodu od rybníka, abys nosila. Ale všechno děláš s písničkou.
1: Však nejsem žádná rozmazlená slečinka. Jen madla tamhle ze vsi. Teprv, když naši umřeli, vzala mě kněžna do služby.
0: Je hodná, viď? Ukaž, pomůžu ti s vědry.
1: Děkuju. To ty jsi hodný a...
2: Nikuláši?
0: Ano, ano, paní kněžno.
1: Slepý jako krtek.
2: No, Mikuláši, co to je? Přece nenosíš vodu?
0: Proč ne? Je na vaší koupel.
2: Jenže ti se nehodí.
0: Aha.
2: A ty, Madlen, tady nezevluj. Už máš vařeno?
1: Dovařím v minutce.
2: A co jsi ukuchtila?
1: Knedlíky.
2: To jsou mi lahutky.
1: Pierre slíbil, že mě naučí sumčí nákyp.
2: Aspoň to. Knedlíky hoď rybám, ať se vykrmí. A uč se od Pierra. My se zatím projdeme. Kde pak jsme ještě nebyli, můj milý Mikuláši?
1: Kam pak jsem ještě nestrčila nos, můj milý Mikuláši? Kdybych věděla, po čem slídí. No ale ty to určitě nejsi, Mikuláši. Slepejši slepá. Kdy poznáš, kdo tě má opravdu rád?
3: Až kněžna najde, co hledá, práskne do bod. Pak Mikuláš prohlédl.
1: Cože? Kdo to mluví?
3: Chceš opravdu vědět, co kněžna hledá? Chce.
1: O, ano. Šla bych se zeptat třeba ke všem čertům.
3: Ke všem čertům?
1: Ježíš, ne, ne. To za hříšné myšlenky.
3: No zvaž, za co ti stojí ten slepejš. Zatím otevři dvířka pece.
1: Pámu s námi a slepejš, jak to tam ve tmě hůčí. A ono to dál rumpluje. Co jsem to jenom... Ježíšku na křížku. Už je to tady zas, za dveřma.
4: Otevřte.
1: Ne. Zůstaň venku! Odstup, satane!
4: Nebála se, Madlen, to být já, Pierre?
1: Oh, díky bohu!
4: Proč ty tak křičela? A co to tu vařila? Fuj, fuj, fuj, já cítím síra!
1: Ach, Pierre, čenichal tady čert! A já hloupá si s ním povídala!
4: Pokua, proč ty dělat taková hruza?
1: Šeptal mi... Šeptal, že kněžna odjede, až najde, co hledá. A Mikuláš pak prokoukne.
4: To možná Lamour ti všeptla, ale neplakala. Pierre pomůže, proto být tady. Co kněžna najít chci, mám doma ve vrbě.
1: Ach, Pierre, to těžko.
4: Olala, mám. Papa Hastrman to koupila od čertů na věno pentličci. Poklad v hrnci.
1: Ne.
4: Oui.
1: Ale... přece mi nemůžeš dát poklad jen tak. Že ty chceš duši jako čert. Jenže do hastrmanského hrnečku.
4: Madlen, já teď celá dobrá člověk. Já chci jen splatit dluh, jak ty mě schodila do voda a tam já poznal Lamour.
1: Jenže co na to tvoje pentlička? Věno je věno. O to holka nerada přijde.
4: O, když jde o lásku, pentlička ráda pomůže.

0: Pierre a Madeleine dva hlupáci a Astrmanka třetí, když rozdává
1: žitá buňka zelená.
0: Protože
2: ty zlaté dukáty ve vrby je byly, teď už jsou u mě a už ani chvíli, už ani chvilku tu nezůstanu, odjedu pryč hned v tu ránu.
0: A s Bohem, líbezný koutku světa, moc páchneš rybinou.
3: Chystáte se na procházku, kněžno? A sama? Proč?
0: Protože k čemu dlouhé řeči, Mikuláši, uhni mi laskavě z cesty.
3: Přece vás nenechám mít samotnou, když je venku tak hezky. Měsíček svítí jako rybí oko, jak říká strejček Hasterman.
0: A dost.
3: Kněžno, co je to dneska s vámi?
0: Dneska? Už dávno je mi na nic, bože. Jak se tu kolem pořád hemží všelijaká věď. Hasterman dělá louže, bludičky piští jako komáři.
3: Tak přece se vám tady nelíbí. Ale já klidně odejdu s vámi. Kam jen budete chtít.
0: S tebou bych to teda chytla. Takový nekňuba. Adie. Odcházím.
4: Však paní sama nezůstane.
0: Zase nějaký tvor netvor. No net. Dokonce sám čert? Co chceš?
4: Dělat vám společnost na cestě, paní. Na černé pěšince komínem, kterou jste tak dlouho a pilně hledala.
0: Jenže už nehledám. Slyšíš? Mám, co jsem chtěla. A ty si jdi po svých, pekelná nádhero. Zmiz! Myslím to vážně, špendíro?
4: Já taky. Podejte mi ručku milostivá.
0: Saj, na mě povídám. S tebou nikam nejdu, Mikuláši. Co stojíš jako sloup, zažeň ho?
3: Říkala jste, že jsem...
0: Ale vždyť já jenom žertovala, můj milý.
3: No ale řekla jste, že jsem nekňuba.
0: No tak pomoz mi.
4: Pusťte se ho, paní.
0: Ne, Mikuláši, zachraň mě.
4: No tak půjdete oba.
0: Pomoc.
4: Ne.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Za 100 dušiček jsem koupil pentličce věno. Za celých poctivých 100 dušiček. A holka ho daruje.
1: Ale já to tý panice nenechám. Kdeže?
2: Hej, hospodo! Je tu někdo?
1: Nikde nic.
2: Jen čmout a sirný půh. Jo tak, čerti se vrátili a fiu. Kdo pak je najednou fuč? Paní kněžna? Inu, co vždycky tvrdil zárybnický hastrman. Jo, peklový, co se sluší, neublíží dobrý duši. Jenom naší kněžně tu si schudí vezme. Hele, moje zlaťáčky, rozkutáleny,
1: popelu upeceno. Je to tak, tak, tak, tak.
2: Peklo ví, co je po právu.

0: v nebi.
1: Ale co to zpíváme?
0: Mají se jak v pekle, nejsou jako ryby lekle. Juka, ha, ha, jo, ho, ho, zpívají si u toho. Pekelná temperatura, lépe než lázeňská kůra, dělá čertu dobře po těle. Černé duše vaří vesele. Juka, ha, ha, jo, ho, ho, vždy, co tady od toho.
2: Co na mě pořád vejráš, ty pekelná nádhero?
3: Slyšíš ji, matičko? To je ženská.
2: Slyšte mě všichni. Jsem tady nevinně.
4: Jak krásně a pekelně umí lhát.
5: To teda umí.
2: Ty mlč! Kdo pořád škemral? Prý najdeme cestu k čertům, ti mají v pekle poklady, ty chamtivče jeden.
5: No kněžno. No,
3: ani se nezadýchá, nezakoktá, sám bych jí uvěřil.
2: A teď mě stáhnul do pekla sebou, ten mamla z hospody.
3: Já? Úplně jsem se do ní sfafrněl. Kněžno, žádám vás o vaši něžnou prolhanou ručku.
2: Zbláznil ses, ty čerte špinavá.
3: Pardon, jsem Lucifer, kníže pekel. Rodem jsme si rovni.
6: Oho, ale jestli mě nechcete, taky dobře. Místo svatby si dáte koupel.
2: Ta by se v téhle špinavé díře hodila.
6: Koupel, co chystá má matička v kárti. Smůla už bublá. Bubli, bubli, bubli.
2: Cože? To má být jako buď a nebo?
6: Právě tak. Buď sňatek a vroucí láska, anebo vroucí smůla.
2: Dobře. Vezmu si tě, Lucifere.
6: Jsem poctěn.
2: Ale nejdřív chci oslavit zásnuby.
6: No proč ne? To se pro vzdržené osoby hodí.
2: A při zásnubách chci mít na stole francouzská jídla, špinavče.
6: Taky zbožňuji francouzskou kuchyni i moji pekelní podaní. Vidíte? Hej, matičko, nech vaření smůly a rychle chystej zásnubní vodokvas podle přání mé líbezné nevěsty. No co je? Tobě se nelíbí?
7: Ty se mi nelíbíš, synku. Kromě nevěsty si sem přinesl bílou, nevinnou duši.
3: Odpust.
7: Odpust, odpust. Když něco zkazím, tak to koukám napravit. Jenže ty děláš jakoby nic a myslíš na čertví jaké francouzské pochoutky. Fuj, kde to jsme, synáčku?
6: V pekle, matičko.
7: No právě. A čerti mají svou čest. Tak co bude s Mikulášem?
3: Nejdřív chystej ho do kvas. Pak se uvidí.

0: Nebreč, Madlenko.
1: A pan táto Hastrmane.
0: Já mám taky starosti. Naspořím na věno, děti to rozdají a bác. Vezme to divnej spát. Čerti tu sice zlaťáky nechaj, ale čertví proč? Seberou Mikuláše.
1: Já musím něco udělat.
0: Tak hlavně nebreč. V pekle to dicinky vedly poprávu. A mně se v kostech rozlejvá tušení, že se to celý nějak zvrtne k dobrýmu.
1: Mikuláš by spíš řekl, že se vám v kostech rozlejvá puškvorcová.
0: Nemluv za něj, holka prostořeka. Ani jsem si nelíz. Kdo by mi taky nalil, když je hostinský fuč? Fix.
2: K moci, Hastrmane. Přeju dobrý podvečír.
0: To jsou k nám hosti. Čertová matička na světě. Jsem vás pěkně dlouho neviděl.
2: Co tak nevrle? Zlobíte se?
0: No, zrovna jsem se vás zastal. Ale pravda je, že teď máte doma divný pořádky.
2: Však jsem z toho taky celá špatná. Synovi, jako by se to mátlo v kotrbě. Vůbec Luciferkovi nerozumím.
0: Jo, děti občas dokážou zamotat hlavu.
2: A pořádně.
0: Teda, já si vlastně nestěžuju. Holka si utopila pěknýho ženicha. A jeden bez druhýho už nemůžou dejchat.
2: To víte, láska k modře, láska.
0: Bába, ale helejte, matičko, co vlastně chcete? Přece jste sem nepřišla jen tak tlachat.
2: Jdu s prosíkem kvůli Luciferkovi. On ví, že něco zvoral, ale přiznat se to zas ne, to se mu nechce.
0: Mám mu domluvit, či co?
2: Ale kdeže? Však on to napraví sám. Teda, když mu vyjdu vstříc, nebo spíš jeho nevěstě.
0: A co já jako s tím?
2: Ona chce na zásnubní traktaci Nobel francouzský jídla. A kde bych já, ubohá čertová matička, vzala recepisy? Vařím až hamba pekelné nechutnosti. Za to váš Pierre mohl by mi s vařením vypomoct.
0: Jo tak, ale s tím na mě nechoďte. Ať se Pierre sám rozhodne. Já mladým do života nikdy nemluvím.
3: Ne. Já Pierra nepustím. Ani nápad. To radši půjdu do pekla sama, pak.
0: Jen se přetrhni, pentličko. To by byla další hloupost. Voda a oheň nejdou dohromady. Hastrman může zůstat z domu, jen dokud mu kape ze šoflu a Hastrman se sesukne.
4: Pierre všechno slyšel? On tam půjde, i když se bál. Brr. Ale sví, co krátko, pentličku, tam nepustila.
5: Ne.
2: No jo, ta láska.
1: Můžu jít já. Pierre mě naučil vařit.
4: Jej, a ty se nebála, Madeleine?
5: Ty se nebála?
1: Když uvidím Mikuláše, já se do pekla těším. Ale jak mu pomůžu odtamtud, matičko?
2: Pomůžeš, panenko. A kdyby se snad Luciferek chtěl nějak šprajcovat, tobě se nic nestane. Vrátíš se na svět, to ti slibuju. Jsi pod mou ochranou.
1: Zůstanu klidně v pekle. Jen když budu blízko Mikuláše.
6: O, to je lamůr.
4: Strávně kvak, jako s mou pentličkou.
2: Jo, láska, ta obrací i peklo na ruby.

Satori, v pekle se nám špatně žije.

0: Kde trajdáš, matičko? Čerti nevědí, co dělat. Snoubenka je netrpělivá. Mně třeští hlava.
1: Dobře ti tak. Ta ženská ječí, že je jí slyšet až nahoře na světě.
2: Tak bude to.
0: Ty jsi tam byla?
1: No ba, nakupovat. Francouzská jídla neuvařím z pekelných hambatostí.
2: Jak dlouho budu čekat?
1: A k ruce si vedu šikovnou kuchtičku.
3: Ruku líbám, pane Lucifer.
4: No. Madeleine! O, zlatíčko, ty jsi mi přišla na pomoc. Koukni, kolem sama špína a puch a to nejhorší mě teprve čeká. Mám se vdát za Lucifera.
0: Paní, co je to za vrtoch? Vám přeje štěstí tam, kde se jiný rovnou smaží.
4: Slyší ho? To je ženich. Takhle on vyznává lásku.
0: Ještě slovo a smůla jenom zazičí. Jdeme se radši chystat.
3: Prosím, prosím, Madlenko, dám ti, co budeš jen chtít. Jen mě dostaň pryč.
5: Kde je Mikuláš?
4: Toho jsem nepleť. Někde tu vzdychá, mám lás. Aha. Ty jsi přišla kvůli němu. Vy dva. No jistě. Scházeli jste se za mými zády. Podváděli jste mě.
5: Kde pak? On málem nevěděl, že jsem na světě.
4: Hařko!
5: Říkám pravdu.
4: To mám za svou dobrotu. Raději budu vládnout peklu, když jsou lidi tak proradní. Marš do kuchyně, holka! A vař a smaž! Nebo si mě nepřej.
5: Matičko, kde je Mikuláš?
6: Je radši trošku z očí, děvenko. Ale už jsem mu pověděla, co a jak. Plakal jako děcko.
7: Madlenko.
5: Mikuláši.
7: Madlenko, jsi opravdu tady? Nevím, co říct.
5: Tak mlč. Jen se mi dívej do očí. Teď vím, že už neplatí. Můj milý je daleko, i když kolem chodí.
7: Madlenko.
5: Jenomže mě nevidí a s jinou se vodí.
7: Madlenko, já si tě vůbec nezasloužím.
5: Říkám ti, mlč.
7: Přijít do pekla kvůli hlupákovi jako já. Matičko, neměla jste jí sem vodit.
6: Musela jsem, chlapče. Když Luciferek řekne něco za něco, tak není zbytí. Já vyhovím jemu, on na oplátku pustí tebe.
7: A co když zas obrátí? Něco mu přelítne přes nos a nechá si nás tu oba. Madlenko, ty jsi tak hodná.
6: Ach, cukrouškové. Tedy povím vám, láska je někdy peklo.

0: No, dobře si vystrojila chodokvasku, chtíčko.
1: Děkuju za pochvalu, milost pane Lucifer.
0: Ale pochvala je asi málo, viď? Zasloužíš si lepší odměnu. A je.
1: Nůže plná zlata?
2: No, Lucifera.
1: Milost pane.
0: Je ti to pořád málo? Podle mě je to pěkné věno, nebo ne?
1: To jo, jenže mi k němu chybí ženich.
0: Ženich, no ano, no počkej, ano, teď si vzpomínám. Máme v pekle jednoho, co by se k tobě šiknul. Mikuláši.
3: No proto, Luciferku.
0: No co jsi myslela, matičko, že tě chci podfouknout? Co peklo pokazilo, musí napravit.
4: Madlenko.
1: Děkujeme, pane Lucifer.
4: Děkujeme.
3: Tak je to správný.
0: Ale pozor, vy dva. Pamatujte si, dokud nedonesete nůši domů, nesmíte se zastavit, jinak se zlato promění v kameň.
5: To by byla škoda.
0: Peníze v dobrých rukou dokážou přivolat do domu štěstí.
3: Luciferínku, děláš mi radost.
6: Radost? Jsi hlupák, čerte. Taková štědrost pro nic za nic.
4: Tak vám ještě jednou děkujeme a mějte se tu všichni s pánem. Tak se, mějte se tu dobře.
0: Mikuláši, stůj!
3: Co je zas, Lucifere?
0: Co pořád máš, matičko? Chci mu jen říct, že kdyby potřeboval pomoc, ať si mě zavolá. Jsem u něj v cukuletu, moc mu dlužím.
6: Dostal nevěstu a nůži zlaťáku.
0: A to bylo za ten omyl, že se ocitl v pekle. Ale mám u něj dloužek i za vás, paní mého srdce. Za mou rozkošnou snoubenku.
6: Oni si jen tak přijdou k nůši peněz a ještě je to málo. A já mám navěky trčet v pekle?
5: No tak má milá, přejte jim to.
0: No si představte, jak si těch cinkátek užijou.
7: Právě, že si to představuju.
0: No, zkuste tedy hezky říct šťastnou cestu.
6: Já? No, dobře. Ale až ráno, Lucifere.
0: Až ráno.
6: Až madla poklidí peklo a umyje nádobí.
0: Je-li to vaše přání?
6: Je.
0: Vroucí jak vaše láska?
6: Vroucí jak kotel plný smůl.
0: Jak ďábelsky to umíte říct, paní. Líp jsem si vybrat nemohl. A teď pekelná muziko, hraj! Jdeme do kola!

0: Peklo jsem vycídila, že je skoro jako nebe. Ach, Mikulášku, všechno je za námi.
1: Všechno ne, Madlenko. Něco ještě před námi. Třeba tahle cesta.
0: Je ta nůž moc těžká, Mikulášku.
1: Je, ale však ji unesu.
0: Nechápu, proč nás Lucifer poslal tudy, když do hospody vede šikovná zkratka komínem.
1: Madlenko, tiše. Doufám, že tu zkratku už Lucifer zboural.
0: Tomu nevěřím. Řekl, že může přiletět v cukuletu, ale nás přesto poslal přes hory a doly s nůží těžkou jako cent.
1: Madlenko, co pořád máš?
0: Jen přemýšlím. Třeba zkouší náš důvtip, jestli vážně půjdeme jako soumaři, nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo nás napadne schovat nůži v lese a zajít domů pro trakař.
1: Co pak jsi zapomněla? Nesmíme se zastavit.
0: My ne, ale ta nůše.
1: Co to je? Co to je, slyšíš?
0: Nůže zpívá, Mikulášku. To je písnička naší kněžny. Podíváme se dovnitř.
1: Ne, nesmíme se zastavit, jinak bude z peněz jenom kamení.
0: A ty tomu věříš? Co když ta nůše ukrývá jiné tajemství?
1: Madlenko, už ji vidím.
0: Co?
1: Do naši zárybnickou hospodu. Jsme doma, doma.
0: A jsme doma, Mikulášku.
1: Uf, zaplať pánu, Madlenko.
2: Ano, co to? Jsme doma, Mikulášku.
3: Kněžno, co vy tady?
2: Schovala jsem se v nůši. Jsme zase spolu, Mikuláši. A jsme bohatí. Všecko, všecičko vyšlo, jak jsem chtěla.
1: Ale já...
0: Mikuláši!
2: Co pak si nepochopil, jak chytře jsem to navlíkla? Utekla jsem Luciferovi a ty jsi mě donesl domů mezi zlaťáky.
1: Ne.
2: Ale ano.
1: Ale já vás nechci. Jděte pryč.
2: Ale pojď.
1: Lucifere, Lucifere, kde jsi? Pomoz mi.
4: Jsem tu v cukuletu. Já věděl, paní, že mě nesklamete.
5: Ale co pak, že by vám najednou došla řeč? Asi jste mě nečekala, co?
2: Naopak. Jsem přešťastná. Vždyť všechno byl jen žert, můj drahý. Zkouška, jak moc mě máš rád. Jestli mě budeš hledat, přísahám. Na mou duši.
4: Ani pekelný kníže, nesneseme na sebe takovou proradnost.
2: Slituj se. Budu tě nosit na rukou.
4: Mlč! V kádu už budá smůla horká, jako tvá horoucí láska.
2: Ne.
4: Slyšíš?
2: Ne.
4: A do pekla.
2: Ne.
4: A teprve teď se navždy vzdávám hospody v zálivnici a bourám komínovou cestu do pekla.
0: Bourejte, milost pane Lucifere, ale mírně, aby nám to neslítlo na hlavu.

0: Co pak to vaříš, Madlenko? Voní to čertovsky.
1: Však jsem to pochytila v pekle, strýčku.
2: Můžu ochutnat?
1: Proč ne, Pierre?
2: O, magnifik, má to říz. Já vezmu recept a pomůžu se svatební trachtací. Zas bude veselo v hospodě, uvidíte.
3: A bylo. Bylo veseleji, než u nás v pekle.
2: Olala, oui. Za rybnická hospoda je vyhlášená lachutka. Když já tu vypomůžu, i pentlička. S'il vous plaît, poškvachsová panu Tchanovi.
4: A žabí stehínka pro čertovou matičku.
3: Dělám je teď taky, paní pentličko, na másle. Můžeme v pekle jíst, jsem tam trochu nobl.
1: A my na světě si zas občas dáme něco ostřejšího jako u vás. Viď, Mikuláš?
5: No, radši nepřipomínej, Madlenku.
1: I tak se nečertí.
5: Madlenko.
3: Ach, ty děti jsou jak čtyřlístek hrdliček. To já Luciferinka takhle dobře neožením.
6: Ale co, abyste ho už nechala? Ať se o sebe stará sám kolona. Navíc, vy jste sama. Já vdovec, breky,
3: ale žete.
4: Pan táto, domluváte další svatbu?
6: A co,
4: kdo pak mi říkal, voda a oheň nejdou dohromady?
6: A kdo ví, holka, kdo ví, třeba jdou.
3: Jo.
6: Když v zálibničí se už staly mnohem divnější věci.

0: jak skoka a kuka překvapila povodeň. Před chaloupkou pod Jalovcem bylo rušno. Chystal se veliký liák a tatínek z Broučky nikde. Na obloze se válely šedivé mraky, které se už chystaly spadnout na chaloupku. O, to by bylo zlé. Honem uklidit peřiny, ať nám nezmoknou, strachovala se maminka. Všichni pomáhali, jen Broučík s Broučíčkem si vesele hráli, jako by se jich nic netýkalo. Dokonce se i na liák těšili.
1: O, to bude nádhera. Velké kapky my máme rádi.
0: Marně je maminka napomínala. Nechte toho vyvádění a honem se schovejte. Ale dřív, než oba doběhli do chaloupky, spadly z mraků velké kapky a málem je spláchly. Vidíte, voda vás mohla odnést a co bychom si bez vás počali, vzdychala maminka. Jako poslední vklouzl do chaloupky poutníček.
2: To jsem ráda, že jste tady, poutníčku. Neviděl jste někde tatínka z Broučky? Mám o všechny velkou starost. Takový déšť dlouho nikdo nepamatuje.
0: A maminka si cípkem zástěrky utírala slzy. Děti, když jí viděli plakat, přidali se. O, to bylo v chaloupce pláče, až uši zaléhaly. Nebojte se, však oni se někde schovají a až přestane pršet, přiletí. Uvidíte, těšil je poutníček. Všichni si oddechli. Poutníček je moudrý a ví přece všechno. Děti se posadili na lavici vedle poutníčka a že aby jim vyprávěl, jak to dopadlo se slunečními skřítky. Když tak pěkně prosíte, usmál se poutníček, aspoň vám čekání na tatínka z Broučky rychleji uteče. Skok a kuk utíkali před svižníky pustým černým lesem. Kdyby kuk nesvítil slunečním kamínkem, spadli by zcela jistě do bahniska. Drželi se za ruce a běželi dál. Vyhýbali se planinkám a suchým vřesovištím, aby nenarazili na nějakého nočního tuláka. Udýchaní a uštvaní doběhli k hříbku. Kuk zaťukal na dveře.
1: Pusťte nás, prosím, pusťte nás rychle dovnitř. Jsme sluneční skřítkové a honí nás zlý svižník. Pravděpodobně mu připadáme jako dobrá večeře.
0: A pak hříbku vypověděli všechno, co se jim přihodilo. Hříbek nejdřív otevřel opatrně jedno okénko a když viděl dvě malé třesoucí se postavičky, otevřel dveře do kořán a skřítci šup a už byli uvnitř. O, tam bylo krásně sucho a teplo. Křesílka byla měkká a pohodlná. Dobře se jim tam odpočívalo a oči se jim klížily. Ale hříbek je nenechal usnout. Honem dolů, dám vás svižník nenajde. Skřítci se polekali a rovnýma nožkama skočili otevřeným poklopem do podhoubí. Poklop se nad nimi zavřel. Spadli do bílých, propletených vláken jako do síťové houpačky, která se s nimi mírně pohupovala. Blaženě se do vláken zamotali a už spali. Svižník se svými kumpány dorazil ke svému doupěti, ale to bylo prázdné. Po skřídcích ani vidu, ani slechu. Dup, dup, podupával svižník. Ostatní se rozhlíželi a cvakali kusadly. Tak kde jsou? Ptali se svižníci a kouleli hrozivě očima. Ať však koukali, jak koukali, nikoho nevykoukali. První se z toho nepříjemného překvapení probral starý svižník. Utekli rošťáci. Musíme za nimi. Pozor! Poklusem v klus! A vyrazili. Za sebou zanechávali polámaná stébla trávy, šlápoty v zeleném mechu, zkrátka spoušť. Paseka jen tichonce vzdychala.
2: To bolí. Mají snad boty ze železa.
0: Svižníci dorazili ke hříbku.
3: Vydej nám ty dva uprchlíky, které schováváš, jsou jistě u tebe, hřibe. Otevři,
0: křikl výhrůžně svižník. Malé kulaté okénko ve dveřích se otevřelo, ale hned zase zavřelo.
3: A neotevřu. nikdo tu není. A ostatně nepozval jsem vás. Svižníci se rozběhli a kopali svými těžkými botami do hříbku. Tak ty jsi nás nepozval, my nejsme vítaná návštěva, ale to se podívejme. A dub, dub, cvak, cvak, řádili svižníci dál. Hříbek se povážlivě naklonil, ale neotevřel. V podhoubí se skřídci probudili. Co se to děje? Všechno se tu třese. Svižníci, vyděsili se. Rychle se vymotali ze svých houpaček a utíkali černou chodbičkou pryč. Kuk svítil svým slunečním kamínkem. Starý svižník praštil pěstí do okénka a vyrazil ho. Tak kde je máš, hřibe? A podíval se dovnitř. Světnička však byla prázdná. Svižník se zklamaně otočil na své kumpány. Upláchli nám. Daleko nebudou. Honem za nimi a poklad bude náš. Pozor, pochodem v pochod. A už bylo slyšet jen dup, dup a cvak, cvak, které se za chvíli ztratilo v houštině. Hříbek se narovnal, oddechl si a cítil se jako statečný hřib. A jak by taky ne, odolat svižníkům to chce řádnou dávku odvahy. Kuk a skok utíkali chodbičkou pryč, až už nebylo slyšet kopání a bouchání svižníků.
1: Kde to jsme?
3: Divili se. A protože byli ze sluníčka, netušili, že se dostali pod zem. A co se dělo na povrchu? Spustil se takový liák, že voda hrnula před sebou jehličí a brala sebou suchou trávu i malé kamínky. O tom neměli kuk a skok ani ponětí. Na svém útěku pod zemí se dostali do opuštěného doupěte.
1: Tady si odpočineme a trochu si zdříhneme,
3: těšili se. Ale co to? Do doupěte se začala valit voda a strhla sebou i oba skřídky.
1: Pomoc, pomoc,
3: volali, ale nikdo je neslyšel. Byli přece pod zemí. Kalná voda se valila dál a skřídci už ani o pomoc nevolali. Kuk držel pořád svůj sluneční kamínek nad vodou a nebýt jeho, nikdy by si nevšimli podivných provázků, které se jim kývaly nad hlavou. Skok se chytil jednoho provázku a šplhal se po něm nahoru, za ním i kuk. Pod nimi se valil dravý proud. Na pasece bylo po dešti. Květiny otevřely své kalíšky a střásaly kapky deště z listů.
1: Toužili jsme po dešti už tak dlouho, že jsme už skoro uvadli. Ty jsme však opět krásné a voňavé a všem nám je do zpěvu.
3: Celá paseka byla zalita růžovým raním světlem a těšila se na východ slunce. Ale co to? Květiny se najednou začaly třást a chichotaly se.
1: Já, ouvej, kdo pak nás to tahá za kořínky, to to lechtá.
3: Skřídci se vyhrabali celý zablácení nad zem.
1: Promiňte, to jsme byli my, sluneční skřídkové. Vyšplhali jsme se po vašich kořínkách, ale nevěděli jsme, že patří vám. Zachránili nás, jinak bychom se jistě utopili.
3: A co tu vlastně hledáte?
1: Když jste ze sluníčka, tam musí být krásně,
3: ševelily květiny.
1: My prosím hledáme, co tu u vás na zemi tak krásně září. Sluníčko by to moc rádo vědělo, víte?
4: Nejsme to náhodou my. Podívejte, jak krásně barevně záříme,
3: smály se květiny. A opravdu, jejich kalíšky zářily jako barevná sluníčka. Kuk a skok se jim uklonili, ještě jednou poděkovali za záchranu a běželi dál. Barevná sluníčka. Kuk a skok se jim uklonili, ještě jednou poděkovali za záchranu a běželi dál. Na zemi

Ale co hříbek? Na toho si zapomněla. Svižníků se vůbec nebál. A nebýt jeho, možná, že bych vám příště už neměl co vyprávět. Děti obklopili poutníčka a Broučík si dal na hlavu jeho klobouk a poskakoval. Hříbek, hříbek, byl to hříbek. Až vyrostu, budu zrovna tak statečný jako on. Nikoho se nebudu bát. Maminka otevřela okno a starostlivě se podívala na oblohu. Tvář jí však zalil úsměv. Na čisté obloze spatřila světýlka, která se rychle blížila. Podívejte, už letí, volala. Neříkal jsem, že se někde před deštěm schovají, radoval se poutníček. To bylo vítání. A že prý byli všichni schovaní pod listy na vinohradu a ani jedna kapka na ně nespadla. Po zelné polívčičce šli všichni spát a poutníček se vydal na svou pouť. V chaloupce se všem krásně spalo. A malým Broučkům a Beruškám se zdál o hříbku, který měl klobouček celý zlatý.

O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka. Jejda, jejda, to mám dneska hlad, podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kde jaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve. Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch, pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny. A copak, kdo pak nám to tady hraje? Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku. Mňam, mňam, mňam. Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu blížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu. Ty jsi hád? Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývr.

0: Tka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal. Jo, já jsem had.
1: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
1: Počkej, já ti něco zahraju, ano.
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
1: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že na prázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
1: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu. Had skoprněl. Tohle se mu ještě nestalo. V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek. Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl.
1: No to.
0: Zakoktal.
1: Já tady vlastně vůbec nejsem.
0: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
1: Ale nic se, kacafírku, neboj,
0: zavolala na skřítka.
1: To je můj kamarád.
0: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo. Celé jeho napnuté hadí tělo počalo měknout a zvolna se skládalo do trávy. Nakonec položil zmiják na mechový trn hlavu i s plavůňkou. Malá víla z něho ladně seskočila, odvázala si z vlasů velikou mašli, pohladila ležícího zmijáka ještě jednou po čenichu a zašeptala mu do ucha.
1: Počkej, něco ti dám.
0: A uvázala tu mašli hadovi na krk. Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel. V mechovém pařezu. Suterénu.
1: Je, tak já vím, kde to je,
0: zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trefil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla plavůňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek, to se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla plavůňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo, řekla. A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavůňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul, ale taky možná omdlel hlady. Malá víla plavůňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?
3: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Řehoře čáp letí přes moře. Žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Se zimou bude ámen teprve tehdy, až jí děvčata vynesou ze vsi a utopí v potoce.
4: Nesu tu slámu, to je těžké. A na co ji vlastně potřebuješ,
5: Maženka?
6: Uděláme z ní smrtku, Andulko.
5: Smrtku? A proč?
6: Víš, tahle smrtka, to je jako zima a my ji na smrtnou neděli hodíme do potoka.
5: Je, a co když se jí od nás nebude chtít a bude nás dál štípat do nosu?
6: Jen se neboj, pěkně si ji vystrojíme a jen co si ji vezme voda, bude po zimě.
5: A přijde jaro. Ty budeš péct dolky.
6: Ale to jsou vyfouknutý vajíčka.
5: Mařenko,
7: tady jsou od naší maminky ty mašle.
5: A k čemu je potřebuješ? Jo, a na co ty vajíčka?
6: Počkejte a uvidíte.
8: Chtějí vynášet smrtku a nic neví.
5: No to já taky nevím. A k čemu ty vajíčka vlastně jsou?
8: To dá rozum. Smrtce na korále. Aha. Jsou to jen skořápky, víš? Už se z nich nemůže vůbec nic narodit.
6: Na, puťa, puťa, puťa.
3: Straka chce taky přispět, třeba šátkem paní mámy Vojtové. Však jí ho pak vrátí.
5: Je, ta je.
7: Krásná, ale hrozně.
5: A kde bude ta naše smrtka do smrtní neděle spát?
6: No, přece na půdě.

0: Andulko, už je ráno.
1: Mařenko, smrtka obživla. Všechno okolo ní zmrzlo a padal sníh a koudelku mu odnesla střechu.
0: Děte drndo, to byl jen sen.
2: Taky jsem něco slyšel.
0: Tak já se jdu podívat.
2: Smrtka leze na střechu.
1: Maminko, vidíš to? Honzík mě zase zlobí.
0: To se jen smrtka v noci skácela a rozbila si korále. Skočte k Vojtovům pro nový vejdunky.
2: No dobře.
1: Už běžím. Babičko, jdeme k Vojtům pro vajíčka, ale vyfouknutý.
2: Babí, já vám pomůžu.
3: No to jsi hodný, Honzíku.
1: Smrtka v noci řádila a rozbila si korále. A kam koukla, tam všechno zmrzlo a strašně foukalo.
3: Jo, a vítr nám pěkně pocuká střechu.
4: Roztrhaná chalupa, slunce do ní svítí. Zkázala mě má milá, že mě nechce míti. Když mě nechceš milovat, mé srdéčko netrap. Co jsem se k vám nachodil, míčko, musím se stát.
5: Sakryš.
3: Ale Václave, to musíš skákat jako mladík, na co máš žebří.
5: Ale...
1: To smrtka, babičko, odfoukla střechu, svoukla dědu a jaro odfoukne taky.
3: Však ji za to v neděli hodíte do potoka. Víš, Honzíku, nebýt nás děvčat, máte zimu na krku ještě v létě.
2: To je ta babice, co klepala v noci Andulce na okno.
1: A co naše Apolenka? Hrajou si s Andulkou u nás. Jdeme!
6: Dupu, dupu na zimu, jaro volá, já už tu. Smrtka plave po vodě, jaro už je tu.
2: Já vás slyším a šup s váma do díry slyším.
7: Koukám, že ta smrtka nedá a nedá pokoj. A to už jsou čápy doma. No počkej, já ti ty babo ukážu.
1: Je, táta, myslíme?
2: Ne, ne, ne.
7: Už abys byla v potoce.

0: kluci, pojďte se podívat, jak smrtka poplave.
1: Ale kluci nás s ní strašili.
2: Jo! Slibuju, že už tě nikdy nebudu strašit.
3: Ale jestli lžeš, až se zima za rok vrátí, pošlu jí na tebe.

0: Smrtka odplavala a Jaru si poskočil. Se zimou je ámen. A poskočili si v lese první zajíci a na louce kluci kozlíci.
1: Mařenko, hádej, co ti nesu.
2: Asi žížalo nebo ježka?
1: Neuhodla.
2: Fialky.
3: Mami, hádej, co ti nesu. Není to ani žížala, ani ježek.
4: Dneska jsme maminko vynesli zimu, aby mohlo přijít jaro.

0: kterak Krakonoš překazil čarodějnické rejdy. Od takových čertů k čarodějnicím není zas až tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohdy si totiž čerti a čarodějnice navzájem pomáhají a proti lidskému pokolení kují pikle společně. Jak se úspěšně chránit proti čertům, již tušíme. Ale jak na takové čarodějnice? Tak to se dozvíte právě teď. Jako nejdůležitější se jeví správné načasování a příprava. Nejlepší čas pro boj s čarodějnicemi je odpradávna takzvaná Filipojakubská noc. Tuto noc známe pod různými názvy. Nejčastěji jako noc, kdy se pálí čarodějnice. Filipojakubská noc připadá na noc z 30. dubna na 1. května a je považována za nejmagičtější noc v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vrcholky kopců a hor slétávají čarodějnice na temné sabaty, kde čarují a odávají se svým rejdům. Lidé v dřívějších dobách byli velice pověrčiví a věřili, že zlé čarodějnice jim mohou ublížit, proklít je i jejich dobytek, či způsobit různé neduhy, strádání a choroby. A jejich obavy byly na místě. Vezměte si třeba takový Hexenschuss, což je zapeklitá záležitost, kdy vám bolest zad vystřeluje všemi směry tak, že už se nemůžete ani pohnout. No a teď dobře poslouchejte. Jde vlastně o složení dvou německých slovíček. Die Hexe, což znamená čarodějnice, a Der Schuss, což je zase výstřel, nebo také rána. No a když se chcete takových čarodějnic zbavit navždy, nebo je vyhnat z určitého místa, tak se bez ohně prostě neobejdete. A právě proto lidé v kopcích této noci zapalovali a dodnes vlastně ještě zapalují ohně, při nichž byla pálena proutěná košťata, která se vyhazovala do výšky. Tyto ohně měly vyhnat čarodějnice z kopců a překazit jejich sněmy. Museli jste si ale dávat dobrý pozor, aby na vás nepadla jiskra z vyhozeného a zapáleného koštěte. To by nad vámi čarodějnice získaly moc, nebo by se vám přihodilo během roku něco opravdu moc zlého. Lidé také věřili, že když přeskočí tento oheň, budou po celý rok zdraví, či že se této noci otevírají jeskyně, ve kterých jsou ukryté poklady. Za takzvané čarodějnice byly někdy považovány ženy, které po nocích sbíraly bylinky, nebo nedělali rozdílu a léčili lidi i dobytek zaříkáváním. A protože jejich počínání lidé moc nerozuměli a vždy se jich tak trochu báli, tak je měli za čarodějnice. A nejinak tomu bylo i v Krkonoších. Ale pozor, neboť také zde, v našich nejvyšších horách, se nacházely čarodějnice skutečné. Beze všech pochyb šlo o čarodějnice pravé a neuvěřitelně zlé, které páchaly různé zlomyslnosti a neřádstva a trápily tak místní horáky, jejich dobytek a dokonce i zvěř lesní. Ještě ke všemu byli ve spojení s místními čerty, ďáblovými tovaryši a různými běsy a dalšími temnými bytostmi, které v Krkonoších přebývaly. Nejvíc ze všeho však čarodějnice rozběsnilo, když onehdá Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš, protože ničili a plenili tamní přírodu. Vzhledem k tomu, že čerti byli jejich kumpány a napáchali společně spoustu neřádstev, tak je to strašlivě užíralo a od těch dob Krakonošovi nemohli přijít na jméno.
1: Tomu Rýbrcoulovi Rýbrcoulskýmu musíme připravit takové strádání a kruté bolesti, že bude litovat toho dne, kdy vyhnal čerty z Krkonoš. Myslí si, že mu celé hory patří, ale to se panáček teda pěkně plete. Kopce a hory patří od nepaměti nám, čarodějnicím a dalším ďáblovým tovarišům. A komu to není jasné, ten se se zlou potáže. A i kdyby měl hromadu kuráže, proti temným silám těžko něco dokáže.
2: Baba,
0: přitakala druhá baba.
1: Požádáme o pomoc i všechny čarodějníky z okolí. Znám jednoho v poniklé u Jilemnice a v horniště panici a brané jsou další dva. Už se těším, až si ten rýbrcoul samým vstekem fajku překoucne.
0: A společně s ostatními čarodějnicemi zabořila Frňák do čarodějnické knihy, aby našla to pravé kouzlo proti Krakonošovi. Ale najít nějaké kouzlo proti pánu hor není vůbec jednoduchá věc. A tak po několika denním hledání a bádání v knihách kouzel a za pomoci temných sil se čarodějnice shodly právě na Hexenschussu, nebo také ústřelu či jednoduše bolesti zad, kterou Krakonošovi za pomoci kouzel přivodí a které se už nikdy nezbaví.
1: Magická kruhu čarodějných bab za pomoci temných sil a starých rad přejeme ti, Krakonoši, věčnou bolest zad. Od těchto chvíl klidných nocí nebudeš jí znát. Zhexnišu sem každý večer, budeš usít.

0: Druhého dne se Krakonoš chystal na každodenní obchůzku hor, ale nemohl vylézt ani z postele, natož aby po horách chodil. Celé dopoledne přemýšlel a ani zamák neujeděl, kdo by mu mohl chtít ublížit a kdo na něj mohl tuto ukrutnou bolest seslat. Ať mi fajfka vyhasne, jestli v tem nemají pařáty ty čarodějné babizny kvůli o něm zpropadeným čertiskám, který jsem před časem vyhnal v úteří a daremným povětřím z Krakonoš. Však také do kraje metošili jak zajíci. Jo, po ušem přemítání počítám, že už tomu tak bude. No toť to vám poudám, babizny. Když vy na mě s takovou, tak to já vás rovnám stejnou měrou. Však vy se ještě s prosíkem přihouráte.
1: Nechal poslat pro ponikelskou babu, aby mu mazání a čarovné bejlí donesla, protože sám se ani pohnout nemůže, natož aby si bejlí natrhal a mazání připravil. Ponikelská bába byla s Krakonošem vždy za dobře, a protože to byla baba čemersná, neváhala ani na chvilku a Krakonošovi hnedka jí donesla ty nejlepší lektvary a masti, co uměla udělat. A ještě navrch několikrát oběhla Krakonošovu chatrč a mumlala překotně stále dokola. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Vyčerti, jděte pryč honem, my vás tady nepotřebujem. Poté položila na práh překřížená stébla slámy, na futra pověsila větvičku a odkvačila domů. A skutečně druhého dne ráno Krakonoš vyskočil z postele jako Jura a již se žene na veršky. A protože právě dneska jí bude Filipo Jakubská noc, tak se chystá oplatit čarodějnicím vše zlé, co oni mu přichystali. V duchu si pro sebe spokojeně poudá. Však mě již jenou červánky a melha v domnění, že jde o ohnivého kohouta, posloužili a pomohli vytrestat nenechavce, co na mých loukách seno kradl a do svýho seníku jej pěchoval. Však ještě uvidíme. Poté do nůše pozbíral všechny červánky, co jich jen na obloze bylo, přidal trochu toho slunečního svitu a špetku mlhy a to vše roznesl po všech verškách, vyhlídkách a návrších, co jich jen v Krakonoších najdete. A tak se stalo, že večer, když lidé zapálili hranice, aby zahnali všechny čarodějnice, najednou se mimo tyto ohně rozářilo také zlaté návrší, plešivec, ptáčinec, vysoké kolo, dívčí a mužské kameny, studniční hora a dokonce i čertovo návrší a spousty dalších vrcholků. Ono vám to najednou vypadalo, že jsou celé Krakonoše v plamenech. Všeci člověci stáli hnedle jak vyřezaný a neuvěřáli svým očím. No a co teprve potom čarodějné babizny? Ty byly ze všech těch ohňů vystrašené tak, že si některé nestačily zbalit ani čarodějné knihy, popadly košťata, nechali chatrče chatrčema a mažou si to kalupem pryč z Krakonoš směrem k hrubému jeseníku a Petrovým kamenům. A to, že většinou nejde o skutečné ohně, ale červánky a mlhu, tak to je v té hrůze a schonu ani nenapadlo. To, aby vás přešla chuť ubližovat člověčímu pokolení, zvěři a mě samotnýmu, vy babizny čarodějné, zvolal Krakonoš, až se ozvěna nesla celým Labským dolem. A rozjařená chasa na kopcích zase jí zvolala. Z našich veršků pryč honem, my vás popravdě nepotřebujeme. Z
2: našich veršků pryč honem, my vás tu opravdu nepotřebujem.
1: A tak se stalo, že Krakonoš mimo čerty vyhnal z Kérkonoš i čarodějnice. I když na nějakou tu můžete přinatrefit ještě dneska, ono totiž čarodějnicí se nerodíte. Tou se můžete i stát. Tak si na to dávejte pozor.
3: Medardí svátek.

0: a bylo po třešních. Buclaté sluníčko už od zimy nabralo všechnu zahřívací sílu docela a tak na modravém nebeském paloučku, co vede od svítání k večeru, tancovalo pro radost až do úpadu. Už od svítání chodil maličký Bůby po lesíku hůrce do kolečka kolem a zase zpátky obráceně. Měl totiž od včerejšího usínání dráčecí starost a tak mu dneska nechutnalo ani delší spaní po ránu. Ordou bravky k ostružinové pasece, od jasanu k břízám, všude sbíral rozum do hrstiček, cože to vlastně dneska ponese Medardovi, až mu půjde vinšovat k medvědímu svátku. Jenomže jak správně, když k pořádnému blahopřání z přátelství patří milý dáreček psací. Bůby mu bylo ze samého přemýšlení až do úzkosti, když tu najednou od potoka zdola, jakoby nic a zase něco, pomalu a plíživě, liška Denisa.
1: Podívejme, Bubu, a kouká jako z dubu.
0: Povídá Denisa na potkání už z dálky a rýmovaně.
1: Kam pak po ránu? Já ze služby a on k potoku.
0: Chtěla vědět Denisa hned a najednou.
2: Koukám jako z dubu, protože mám velikánské přemýšlení. Nemůžu připadnout na tu věc, kterou dát Medardovi k svátečnímu dnu, co má dneska. Takovou věc, aby měl radost největší, docela náramnou. Úplně největší ze všech dárků, co mu přinesou. Tak je to, abys věděla, Deniso.
1: Medvědí svátek, říkáš? Tak, abys věděl zase ty na oplátku. Medvědi mají ze všeho nejvíc rádi, když jim někdo přinese k svátku z přátelství pár žejdlíků sladoučkého medu čerstvého letošního, co ho dělají lesní včely z kvítečkových nektarů po sbírání. To mi tedy věř, nebo nevěř? Medvědi med jedí. Medard med rád.
2: Tobě se to, Deniso, řekne. Med lesní. Jenomže kde ho brát, když se právě s lesními včelkami ani malinko neznám, protože jsou jenom sami pro sebe. A taky nevím, kde vlastně zůstávají doma, abych si trošinku medu vyprosil pro medvědí přátelství.
1: Tak to je snadná pomoc. Musíš poprosit lesní včely, co zůstávají v tom propáleném buku za malinovým keřem, hned dole v dutině.
0: Už zase byla se vším hotová liška Denisa a stavěla se sladce, i když jí v každičkém liščím oku v tu chvilku zablízkalo škodolibě a pozlé. A tak šel Bůby sám, až došel k ohořelému buku, co z něho zbyl jenom dolní kmen silný po ohnivé ráně z bouřkového mraku a co v něm plamínek vydlabal černavou dutinku. Jenomže v bukové dutině nebylo ani včelího hlásku a tak tam nakonec dráče strčilo svoji střapatou hlavičku hlavně ze zvědavosti. Ale uvnitř také ani hlásku, hlásečku bzučivého včelkového. Jenom uprostřed dutinky trůní hnízdo, stočené jako od vlaštovek, jenomže víc do žlutava a zase trochu do hnědava.
2: To je mi tuze prapodivné bydlení včelí.
0: Divil se Bůby, protože to včelí divoké hospodářství dutinkové nebylo vůbec ani trošku do podoby tomu, co si na přilepšenou nosil domů Medard svátečně, jak se dráče najednou rozpomenulo. Jenom nemělo trpělivost s čekáním, až se včelky probudí, aby mohlo poprosit o medvědí mlsání a nejvíc ze všeho se bálo, že nebude u Medarda první s gratulací a dárečkem, aby ho měl medvěd rád ze všech nejvíc. Bůby si však lámal hlavičku jenom chvíli.
2: A už se ví, co a jak, a už se to udělá. S sebere se celé včelí bydlení pěkně s sebou, opatrně, a poprosí se, až se včelky vzbudí rovnou v medvědím brlou. Akorát to budou mít na paseku a za prací blíž, to se rozumí. Tady je jim bez tak zima. Vlastně můžou zůstávat u Medarda v jeskyni. Místa je tam přece pro každého dost.
0: A když už to bylo vymyšleno, tak se to také udělalo, jak se řeklo. Bůby vzal z lehínka žlutohnědé hnízdo a už ho nese rovnou cestou k pískovcové skále, kde má Medard v jeskynce svoje bydlení. Jenomže jak do medvědí jeskyně přišel, tak tam zase stál. Medard byl totiž se spaním teprve u třetího ranního veršíku a do probuzení měl ještě 5 slunečních poskočení daleko. A tak jich tam za chvilku spalo v jeskynce víc. Medard na mechovém pelechu jako prvé, včelky v hnízdě také jako prvé, jenomže v jeskyni, a dráče, které mělo konečně po starostech docela, začalo oddychovat hned u dveří mezi tím dvojitým spaním. Všechno bylo konečně jak mělo, jenomže to se rozumí, že ne na dlouho. Jak medvěd po větří chrupavě natahoval do sebe a potom pískavě vypouštěl zase zpátky ven, pošimralo ho zatoulané pampeliškové chmíří na nose. Z včelího hnízda se vyhrnuli takový sršni sršatí a ježatí jako šišky z modřínu pod lesem a neptají se ani proč, ani jak, a bodají medvěda hlavně do čenichu a dráče, kde se dám. Medard proletěl z jeskyně ven rovnou z okna a hned dolů k tůnce u potoka pro chladivé namočení a bezpečí hlavně. A protože ani dráče nevědělo radu lepší, seděli za chvíli v tůnce 2 a pěkně vedle sebe. Vždycky jeden pod vodou a druhý ven pro nadechnutí, potom zase druhý pod vodou a první ven pro čerstvé nadechnutí. Sršání letecké vojsko sice ještě drahnou chvíli dělalo nad tůňkou vrčivá a jedovatá kola rozlovená, ale potom odletělo zpátky pryč počítat škodu. A když bylo tak, vynořili se také oba na jeden ráz z tůňky a koukají vyjukaně a udýchaně. A potom se z té strany, kde byl nad tůňkou obrovský kámen placatec, co ho sem krakonož schodil z hory, ozval udýchaný a ustaraný hlásek veverky Teresky, která právě doběhla a za ní se ukazuje ještě zadýchanější a uběhanější Ježek Cyril.
3: Co pak jste to zase tropili vy dva?
2: Zanesl jsem Medardovi k svátku medový dárek vinčovací a včelky se rozlobily, že jsem se dřív a předtím nezeptal a nepoprosil.
4: Pak na takový dárek ještě dlouho nezapomenu. To tedy skutečně.
2: Tak to jsem rád. To jsem to chtěl, abys na mě nezapomněl.
4: Ještě nikdy jsem tak neutíkal, ty darebo.
2: Já ti chtěl dát jenom sváteční probuzení, medové a sladké, k tvému svátku úplně nejprvnější.
4: Jenomže proč mi nosíš do plechu hnízda sršní, sršňácká, když chceš vinšovat medem?
2: To bylo hnízdo lesních včeliček přeci. Jenom jsem je nestačil poprosit předem, protože dospávali včerejší práci přeci.
3: Ale to nebyly divoké lesní včelky, Bůby. To byli opravdoví sršáni. Co se jich v lese bojí všichni projedovaté bodnutí, a protože jsou hned do zlosti a samé žihadlo pálivé.
2: Denisa říkala, že ve spáleném buku zůstávají lesní včelky a rozdávají med, když poprosí.
3: A poslala tě k sršáním, aby bylo špatně a mrzutosti, veď, Cyrile?
4: To se ví, to je celá Denisa. To se jí opravdu podobá na Ramě. A proč se vy dva pořád máčíte v tuňce, když už jsou sršáni zase v buku, a?
5: Protože nás pálí sršní bodnutí, ty chytrej, malej, milej, černovokej.
2: Musíme se chladit v tuňce vytrvale, jinak asi schoříme ohněm. Viď, Medarde? Ještě kdyby tak zapršelo, aby nás chladilo i na břehu. To by bylo lepší, leda tak.
3: To bys tomu dal na novo, Bůby. Jestli pak víš, že když zaprší na Medardí svátek, tak je potom uplakané celé léto, protože je mokré přes 40 slunečních vstávání.
6: Tak to je pravda pravdivá, to mohu opravdu potvrdit skutečně.
4: Tak už to chodí od jak živa světa, to ví kde kdo.
0: Přidal se i Ježek Cyril. A jenom domluvil, přihrnul se od kopce Babáku dešťový mrak přes půl lesa, a tedy když déšť, tak tedy déšť hned. A do světosti hned si také nasazuje dešťové kropáčky, aby bylo hustě a na všechno.
2: A to zase ne. Jenom se zase pěkně obrať a leď kousek dál.
4: Ať už si pryč na stohonu, aha.
0: Poroučel i Ježek Cyril, ale pro jistotu už byl pod smrčkem, kdyby přece jenom sprchlo, protože měl strach o čenich. A potom dostala veverka Tereska nápad na poslední chvíli, protože mrak dešťovec už měl se ke kropení, a tak zavolala na sluníčko.
3: Zažeň ten mrak pro krásné léto. Pěkně tě, sluníčko, prosíme.
6: Když tančím, tak tančím. A arabes, a piruet, a arabes, a padede.
4: Jenomže my přes ten mrak na to tvoje tancování a kroucení ani špetku nevidíme.
0: Bručel Ježek Cyril, a to byl právě ten nejsprávnější nápad v poslední chvíli.
6: Cože, prosím? Ono není vidět na moje baletní piruetky, krůčky a výskoky. Ono není vidět na moji novou baletní sukínku. Tak to zase ne. Na moje nebeské tancování musí vidět každý, aby mi mohl zatleskat.
0: A pyšné sluníčko roztočilo piruetu divu krásnou a prudce roztancovalo mrak dešťovec na všechny strany světa, až z něj ani kapička nezůstala pohromadě v celku. A zvířátka si posedala na kámen placatec do řady a sluníčko jim tancovalo a tancovalo, až se všichni dole mohli uplesat, uvzdychat, utleskat a úžasnout. Potom všechna zvířátka po řadě, všichni z lesa i z polí, pěkně popřáli Medardovi ke dni svátečnímu a slavnému.

A když se sluníčko s večerem přeci jenom trošinku unavilo, poslalo na zem poslední mazlivé políbení a odcupitalo ve své baletní sukince k červánčí postýlce spací. V jeskyňce u žulové branky nad strnčí pěšinou k vodě si dráče narovnalo hebké spaní a ještě než zavřelo oči docela, zrovínka si řeklo, že liščí rady jsou ze všech rad nejvíc jenom pro trápení a nazmar a vlastně ještě o moc horší a špatnější než opravdovské sršání bodnutí.

0: za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy. A obráceně, tehdy, když tak zběsile mrzlo, šili čepičáři ušaté čepice. Je tomu doslova 100 let. Svět byl ještě mladý a šmahem se věřilo na pohádky. Teď nás na takové věci nikdo nenachytá, ale za těch starých časů se bál klekánice i pan učitel. A kdyby byl na něho v noci někdo zadupal, mazal by to domů a pelášel by o 106. Tehdy nebývaly se strašidly žerty. Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula a ten chlapík měl veliké potíže se svým medvědem Kubulou. Medvěd byl hajdalák a mlsoun. Nečesal se, nemil a chodil jako ledajaká opice. Medvědář na něho: Kubulo sem a Kubulo tam, Kubulo a Kubuličko, ale kde pak? Medvěd ne a ne postát, ne a ne si utřít hubu, ne a ne se dát vyhřebelcovat a vyčistit uši. S jídlem to bylo pramizerné a o koupání ani řeč. Lidičky, co měl ten Kubula blech? Jářku 1001. 500 jich spalo ve dne a 500 v noci. Noční blechy byly, toť se ví, načernalé a denní nažloutlé. Ta, která přebývala, měla kropenaté tělíčko a dávala pozor na ostatní, aby šli spát a včas vstávali. Kubula se bez přestání věčně drbal.
1: Co ty, Kubulo, se budeš věčně drbát? Já tě naučím. Vždyť se tě děti bojí a žádná maminka jim nedovolí si s tebou hrát.
2: To jsou řeči. To jsou řeči, abys věděl, já se každému líbím.
0: Kuba Kubikula zavrtěl hlavou a povídá si sám pro sebe.
1: Však já na tebe, synáčku, vyzraju. Víš, co udělám? Postraším tě medvědím barbuchou.
0: V tu chvíli, když medvědáři napadla tahle pěkná věc, táhlo na 6. a byl čas myslit i na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti. To se ovšem Kubulovi líbilo.
2: Kubo, Kubikulo, pojď prosím tě do lesa. Heleď, máme to hned vedle. Pojď tam. Já bych vylez třeba na strom a dělal bych všelijaké kočičiny. Udělám ti včelaře. A poustevníka, ano, platí.
0: Přitom blecháč pleskal svého přítele do zadnice a skákal a chřestil řetězem, jako kdyby byl z první třídy. Ale Kuba Kubikula, že ne a ne.
1: Co tě nemá, kamaráde? Pojďme do kovárny, tam se to spí. To budeš hochu mrkat.
0: Medvěd vrněl, že to nemůže být a že si spálí kožíšek a kde si cosi. Nic naplat, šli do kovárny. Kováři před 100 lety byli mračouni a nemluvové. Bývali skoupí na slovíčko. Kuba Kubikula s Kubulou stáli ve dveřích a ten první hned spustil.
1: Ty máš teplíčko, hospodáři, nech nás tady spát. Medvídek mizera chce do lesa, ale mě by tam namrzly uši.
0: Kovář, panečku, neříká nic. Dívá se z kouta do kouta a ani slovo.
1: Tak, Kubulo, teď prostý.
0: A taky, že ano, medvěd nabral dechu a mluví jako písař. To je dobře, že umí prosit za jiného. Sám o ten zatraštilý čmout v kovárně nestojí, ale Kuba Kubikula by na mraze potenku pískal. Medvěd domluvil a kovář zase nic. Co tedy zbývá? Kuba Kubikula a Kubula popadnou každý hrnec, či kus plechu a nějaké to kladívko. Začnou hrát, jako se hraje na činely a na buben, začnou vyvádět a dělají tak povedenou skopičinu, že se kovář trošičku pousmíje. Kdo se usmívá, ten nám už nenašupá, ani nás nepošle k čertu. Už jsou tady také děti, Kubula jim dělá kulhajícího broučka a všechny je olíže. Tomu ucho, tomu nosík a tomu bradičku. Vy jste mi banda, povídá hospodář. Potom se obrátí na medvěda a ptá se ho, nemá-li blechy.
2: Blechy? Blechy, pan táto, kde by medvědi vzali blechy?
0: No ne, tohleto. Kubula lže, až se práší. Už se mu začervenal čenich, už je v brindě, ale ne, aby přestal. Ještě ukazuje kovářce bříško. Ty můj brachu, pravila hospodyně, vždyť ty jich máš nepočítaných, za každým chlupem sedí jedna. Pan táta hned na to, že půjde Kubula do chlívečka, ale medvídek se dá do prošení a prosí a naříká.
2: To nic není, lidičky zlatý, to já jsem takovej pihovatej.
0: Jakže, Kubulo, spát v lese ano, v chlívku ne? Možná, že o tom lese jen tak říkal, možná, že kdyby byl chviličku sám, začne vřískat a volat Kubu Kubikulu. Nejmladší kovářova holčička se jmenovala Líza. A ta Líza povídá, já mám moc dobré oči a to, co jste viděli, to nebyly blechy, to byl píseček nebo snížeček nebo mouchy. Ti dva se hned shodli. Líza převalila medvěda na záda a medvěd nohy nahoru a do vztekanice. Chvíli byl nahoře ten a chvíli ten, žduchali se a smáli, až je přepadla škytavka. Ze světnice voní polévka, děti nakrčí nosík, medvěd nos a již se to hrne všechno ze dveří ke stolu. Dříve však, než vyběhli, přišla Lízinka ke Kubulovi a vzala jej okolo krku. Medvěde, povídá mu do ucha, zůstaň u mne, já tě mám ráda. Děti se pěkně najedli a hajdy do postele. Medvědář se najedl jen na polo a sedl si k ohništi. Medvěd se najedl jen na dvou zubech a zůstal stát. Vyplázl jazyk a díval se tak mlsně na Kubu v pytel, až se medvědář dopálil.
1: Ty fakane, mě přijdeš draho. Kde je co dobrého, všechno slupneš. Nic ti nedám, nic ti nedám.
0: Ale to se ví, že mu dal. Měl z lepších časů dvě jaternice a kroupové jelito. Ham, ham, ham. A už to bylo v Kubulovi. Jak to medvěd snědl, hned mu bylo zas veselo, jenže měl trošku výčitky svědomí.
2: Kubo, Kubikulo, máš v ranečku ještě něco?
1: Mám, nemám, neptej se a spi.
0: Avšak Kubula se mlel a ne usnout. Tu si medvědář pohladil bradu a řekl.
1: Je čas, abych začal s medvědím barbuchou.
0: Sedl si pěkně k ohni, opřel se zády o kovadlinu, vzal si Kubulovu hlavu na kolena a spustil drbaje nespůsobu za ušima.
1: Můj drahý Kubulo, jednou se narodil v lese medvídek a ten medvídek se jmenoval Míša. Byl to náramný špindíra a neposeda. Chodil pozdě spát a to bylo, pane, řečí, než něco pořádného snědl. Nejraději vybíral včeličkám med a od toho medu byl celý zapatlaný. Měl slepené chlupky do chomáčků a do štětiček. Na mou duchu šel z něho strach. Táta ho chtěl učesat, ale kluk vylezl na borovici a ne dolů a ne dolů. Co dělat? Zavolali na něho medvědího barbuchu. Víš, kdo je to barbucha? To je medvědí strašidlo. Ty, můj zlatej miláčku, barbucha má hlavu jako sršáň, místo drápků má žihadla a kožich z kouře. Kam barbucha přijde, tam je všude náramný smrad, jako když hoří tráva. To se ví, medvědi při tom čmoudu mají strach a kýchají, až pán Bůh brání. O barbuchovi je nejlepší mlčet, ale když s klukem nebylo pořízení, co si měl táta s mámou počít? Vzali se za tlapky a křičeli do lesa. Barbucho, barbucho, prožeň našemu nezdárníkovi Kejty, pojď na něho, my si už bez tebe nevíme rady. Potom ještě povídají, hromy a stromy, hromy a stromy.
3: A když to řeknou potřetí, stojí Barbucha před nimi. Po celém lese je, milej Kubo, ten povědomý smrad. Míša se třese a starému je z toho na nic. Kde je ten lumpák? Povídá strašidlo. A Míša ti sjede dolů se strmu, až si přiodře bříško. Slibuje hory doly, ale nic naplat. Musí hned do potoka se umýt. Tak dobrá, jdou k potoku, ale Míša, jak už byl rošťák, si zacpal nos, aby o tom Svradivkovi co nejméně věděl a myslel si, jak by mu vypálil rybník. Bylo mu hloupé poslouchat a do vody se mu nechtělo ani trošičku. Ale jak to vyprat? Vyprat, povídá Míša, to je to pravé. Já to vyperu jako pradlet. Vyprat, povídá Míša, to je to pravé. Já to vyperu jako pradleny z vesnice. Jak mu to napadlo,

0: barbuka se dopálil a hned všechna žihadla ven a že kluka, jak je tak nahatej, poštípe. Už měl na mále, ale v tom jsem tam přišel já, Kuba Kubikula. Bylo mi ho líto a tak jsem se dal do křiku. Hromy a stromy, barbucho, ty starý čudile, pojď honem, honem na dvě čertovská medvíďata, vybírají uděravého jilmu ptačí vajíčka. S barbuchou to škublo a teď nevěděl kudy kam. Vybírat ptáčky, to má barbucha náramně nerad. Chviličku stál, najednou ale popadne Míšovu kůži a už je s ní v prachu. To bylo leknutí. Ještě slyším, jak to zasyčilo, když strašidlo vlezlo do potoka. Ale dál už nevím nic. Přišlo mi z barbuchy špatně a medvědi moc plakali. Tak trošinku se ještě pamatuju, že Míša chtěl hledat svoji kůži. Zaklel se na to, že nepovolí, až ji nalezne. To je všechno, Kubulo. Neříkám, že budu barbuchu volat, ale kdyby tě jednou zastihl, ten by ti dal.
1: Jemine, Kubo, Kubikulo, na mě jde nějaká ouzkost. Ty si tady vymýšlíš všelijaké věci, ale když je člověk malé medvídě, tak dostane strach. V lese bych se nebál, ale tady to smrdí opravdu tím barbuchou. Nevíš, jestli dostal Míša své chloupky zpátky? Řekni mi, že je dostal.
2: Na to Kuba Kubikula už mlčel a dělal, jako když spí. Bylo 9 hodin, tma a noc. No, právě medvědí pohoda. O to by nebylo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí vystupoval dým. To se Kubulovi nelíbí. Vstane, odejde po špičkách ke dveřím a na chviličku zdřímne. Na malou chviličku a již opět vstává a již je opět slyšet jeho štrachající drápky. Stojí u ohně a dívá se na řežavý uhlík, až mu tečou z očí slzičky. Zase usíná a zase se vyjeví. Je to s ním dnes nanicovaté. Nakonec si složil hlavu na přední tlapky a dřímá. A jak tak tluče špačky, snadninko, že byste ani neřekli, se otevřou dveře a vejde barbucha. Už je tady. V Kubulovi horkne. Sotva, že může promluvit.
1: Hromy a lesy, jdi strašidlo na ošklivé medvídě, co kouše ptáčky. Jdi pryč.
3: Toto, miláčku, kde pak bych se teď v noci mlátil? Medvíďata už spí a ty bys měl taky spát, ty chlupáči. Udělej mi místo u ohně.
1: A tohle je krásné. Snad nechceš s námi noclehovat?
3: Chci s vámi noclehovat. Chci s vámi jídat kaši. Chci s vámi jídat mlíčko. Chci s vámi chodit po světě a už vás neopustím, co živi budete. Jo, panáčku, to nejde někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.
2: Barbucha to řekl o mnoho hůře. Ale ať to řekl, jak chtěl, vždyť je to strašidlo. Když domluvil, převalil se na Kubikulova prsa, přitáhl si na nohy Kubulu, aby ho hezky hřál, a spal a spal. A všichni spali a spali jako tutkové. Takhle se nevyplácí vypravovat pohádky. Což pak vypravovat, ale věřit jim? Kdyby nebyl Kubula takový hlupáček, zajisté by barbucha nemohl brát Kubulovi nesmysly vážně. A nebyl by vůbec přišel na svět. Co teď s ním? Kubula a Kuba Kubikula jsou na to hloupí. Snad jim někdo pomůže. A to se ví, že ano. Líza si jistě něco vymyslí.

0: milí. Kovářovic měli 4 děti. Líza byla nejmladší. Její sestřička se jmenovala Apolenka a její bratříčkové Antonín a František. Líza tedy spí a zdá se jí Okubulovi. Zdá se jí, že je s ním zle. Ráno se probudí a podívejme se. Kubula se hádá za dveřmi s maminkou.
1: Milá kovářko, u vás straší a straší a straší.
0: Paní mu odpovídá, ale jdi, hlupáčku, kde pak by tady strašilo? Chvilku mluví maminka a chvilku medvěd, ale nemohou se shodnout. Líza se oblékne a hajdy k ním. Co to tady máte? Ale co to máme, odpovídá maminka. Kubula říká, že v naší kovárně sedí nějaké strašidlo. Já nic nevidím, táta nic nevidí, děti nic neviděli a on nám pořád ukazuje do kouta a celý se klepe. Pojď se podívat, Lízo, tak je tam nebo ne? Líza vyvalila oči, ale kde nic, tu nic.
1: Jeminkote, co já si s vámi, lidičky, počnu? Vždyť ten barbucha na mě zrovna vyplazuje jazyk a mrká jako ještěrka.
0: Potom vzal medvěd Lízinku okolo krku a levou tlapkou jí ukazoval, kde má mátoha hlavu, kde má žihadla a kde ocásek. Tak se ukáž, ty čudile barbušácká, povídá Líza. Já už o tobě všechno vím. Vylez na světlo a neboj se mne. Sotva vám to řekne, začne se jí třást na ramenku Kubulova tlapa, holka dostane strach a hup, barbucha skočí doprostřed kovárny. Najednou a z ničeho nic vám uviděla medvědího ducha, jako když se rozsvítí v temné sínce. Co pak dělají děti, když je něco postraší? Dají se do křiku. Lízinka se také rozplakala. To je svízel, řekl na to kovář, vy popletové, jděte mi z domu. Hušky medvěde, hušky medvědáři, ven, ven, ven. Já vám dám strašit mi holčičku. Už ať jste venku. To se snadno řekne, ale když venku mrzne. Kuba Kubikula by rád tady zůstal. Abych mluvil pravdu, nechce se mu vláčet se sněhy a k tomu ještě se strašidlem. Ten Kuba má za ušima. Dělal, že nic nevidí, ale viděl barbuchu dobře. Co pak teď udělá? Posadí si čepici na hlavu a povídá pan tátovi.
2: Víte, pan táto, my teda půjdem. My jsme světoví lidé, kdepak uvázat se v jedné vesnici. Ale kdybyste potřeboval naštípat dříví nebo šlapat kovářský měch, moc rádi bychom vám pomohli.
0: V tom spustila Líza veliký nářek, že medvěda nepustí. Bála se, aby mu strašidlo neublížilo. Nic to však nepomohlo. Kovář řekl, že je rád, když tak sežene oběd. Kde pak živit ještě medvěda? Kubula a Kuba Kubikula se rozloučili a dali se na cestu. Šli a vedlo se jim všelijak. Pocestní lidé jsou na takové věci zvyklí. Kuba Kubikula si čas od času třel uši, aby mu nenamrzli, a Kubula ve svém kožíšku nevěděl ani, že je zima. Což o to, šlo by se to dobře, cesta je dobrá. Vede hvozdem podél strží a srázů. Vede závějemi přes zamrzlý potok a poražené kmeny, stoupá vysoko a zase klesá dolů. Cesta stoupá a klesá a všude tam, kde klesá, jede medvěd pozadku a huláka, no, jako na lesi. Když se na chviličku zastavili, přišel medvídek ke Kubovi Kubikulovi a řekl mu.
1: Kubo Kubikulo, mně se ti přihodilo něco náramně podivného. Pověz mi, co to je. V mém bříšku se ozývá hlas, ale ten hlas nic nepraví, jen volá. Co je to?
2: To je, že jsi snědl nějakého ptáčka a že budeš trestán. Víš, že jsi ho snědl.
0: Medvěd zaklepal hlavou a pomyslel si o Kubovi, že ničemu nerozumí. Šli dál a Kubula svěsil hlavu. Vedle cestičky byly veselé zaječí stopy. Medvěd nic. Šli dál a potkali veverku. Medvěd zase nic.
2: Na moutě, že tě kovářovi děti vyměnili. Vždyť si býval s veverkami jedna ruka.
0: Jak to řekl, dal si Kubula tlapku na čelo a přemýšlel.
1: Je to tak. Lízinka k nám byla velmi přivětivá. Kubo, Kubikulo, mně se chce vrátit k Lízince.
2: I ty nerozumo. Kovář je chudý člověk. Nestyděl by ses sežrat mu každý den večeři? To nejde, brachu. Musíme si sami vydělat na živobytí.
0: Ale prosím vás, mluvte s malými kluky. Když si vezmou něco do hlavy, jsou k nevystání. Kubula vedl svou a nepřestal. Kuba Kubikula tedy zavolal na barbuchu. Myslel to jenom žertem, ale sotva vyslovil jeho jméno, vyrazí barbucha z lesa a rovnou k ním.
3: To jsem rád, že ses ozval. Byl by se v tom kachraholském lese málem ztratil. Vy jste mi kamarádi udělali moc špatné nohy a takováhle cesta pro mě není.
2: Oho, co pak je to za řeč? Jaké my jsme ti dělali nohy? Žádné, kamaráde. Nohy si každý přinese na svět. Co my můžeme za tvé nohy?
0: Ale barbucha se dal do hádky.
3: Cože? Kdo mě to přivedl na svět? Kdo mi udělal tuhle vosí hlavu a tu nemožnou oháňku a tyhle pitomé pazoury? Vy! Aby do vás tisíc láter vypackalo, vy. Proč jste se do toho dávali, když to neumíte? To jsou nějaká šlapadla? Tomuhle se říká kožich pro panečka. Vždyť mám strach, abych se nepřetrhl.
0: Medvěd a medvědář se dívali jeden na druhého a byli z toho hloupí. Mysleli si, že to strašidlo nemá dobrý rozum.
1: Co to pořád meleš? My jsme tě přece nedělali. Já aspoň na tebe nebyl ani trochu žádostiv.
0: Ale medvěd a medvědář se mýlili a pravdu měl barbucha. Když začal Kuba o medvědí mátoze, odvíjela se z jeho mysli tenounká nitečka. Medvěd poslouchal a bál se. Jak se tak bál, stoupala z jeho kožichu pára. Ta pára, to byl strach. A co se lidičky nestalo? Nitka toho vypravování sama od sebe svazuje chuchvalec strachu, tu utáhne, tu jej zase povolí a tak z ničeho nic vám tu zdrátuje tu mlhu a že z ní barbucha. Tady ho máte, koulí očima, vyplazuje sosáček a dává žihadla.
2: Už je to tak, my jsme si toho ošklivce vymysleli.
0: Chvilku se drbali za ušima, ale nakonec toho nechali a dali se svou cestou. To měli věru štěstí, neboť prodlévati na mrazu znamená škodu na zdraví a svědivé uši. Kuba Kubikula pospíchal, aby tak právě k poledni došli do vesnice Vařečky a Hrnce. Byla to krásná osada na březích krásné říčky. Někteří zeměpisci mluví v těch končinách o pouhém potoce, ale nech to je drmolit. Vařečky a Hrnce protéká krásná a mohutná řeka Kachnička a rozděluje zmíněné město na dvě části, tak jako Žemličku rozděluje střední Riha. V tom městě měli vykutáleného rychtáře Randu. Byl to celkem tulpas, ale pane, ten lalok a bříško. Nosil se, jak se říká, jako psík v nůši. Mýval na hlavě beranici jako holínku a v ruce břinkovku. Pan rychtář se procházíval vždycky po desáté na mostě. A sotva došel ke středu té proklaté lávky. Spustili lidé ve Vařečkách na řek a v Hrncích se dali do jásotu a házeli čepicemi do povětří. Randa chodíval sem a tam až do 12 hodin a podle toho, jak ráčil choditi a jak se ráčil obraceti, sousedé na jednom břehu řvali radostí a na druhém naříkali. Hehehe, kdože naříká? Kluci z vařeček a kluci z hrnců si tropí z pyšného rychtáře žerty a smějí se na jeho účet. To je povedená zábava. Jen se na něho podívejte, jak zvedá nohy, jak kráčí. Maje nos v povětří, bradičku v límci a ruce pěkně na zadnici. Dnes, protože je tak krásný den, chodí rychtář o chviličku déle, než je potřebí. A hrome, čert mu to napískal. Najednou jsou všichni kluci v prachu. Rychtář by mohl třeba dupat a skákat přes kachničku z břehu na břeh, mohl by hekat a halekat a křičet a řičet. Nikdo si ho ani nevšimne. Vařečky ani muk a hrnce ani muk. Všechno vám to utíká za Kubou Kubikulou a za Kubulou a za Barbuchou. František Randa, z milosti veselých přátel, rychtář ve vesnici či v městě vařečky a hrnce, stojí na mostě samotinky a má takový dopal, až mu to škube nosíkem a na mou duši celou tváří. Jak si to pan Randa srovnal v hlavě, šel rovnou na Kubikulu. Kubo Kubikulo, kde pak máš povolení, že smíš chodit po našem městě s opicí? Medvěda bych ti ještě odpustil, ale opici ti neodpustím. Vezmi si toho Šklebila pod kabát a ať už si venku. Ven, ven, ven. Škato jal se strkati medvědáře i medvěda před sebou a jak už byl v ráži, vsolil Barbuchovi jednu na zadek.
2: Milý strýčku, pán Bůh ví, že nechci než dobrý oběd a Kubula nemyslí od rána na nic jiného. Kýho víra, co je na tom divného? Proč vám překáží, že máme chuť k jídlu? Nechte nás na pokoji a nežďuchejte do našeho strašidla, nebo vás Jářku spořádá, až vás nepoznají. Je mi to náramně divné, že ho vidíte, ale divné, nedivné, netahejte ho za oháňku.
0: Sotva to medvědář řekl, začal Barbucha prskat, jako prská kocour, když ho ohaři zahnali na strom. Tu se pan rychtář ožene a chňap, už drží Barbuchu za krk. Ne, za krk ne, za kůži na krku, tak jako se držívají štěňata. Barbucha vám statečně ječí a hop, hop, hop, vytrhne se mu z ruky a hajdy na rychtářův kožich, na rameno a do vlasu. Vzácný pán má namísto srsti plnou hrst čmoudu. Všude je smrad a čpí to do nosu až běda. No, to by ještě ušlo. Žihadla jsou panečku horší. Ba na mou věru, už jich má pan Randa pět a jedno pěkně vedle druhého. Myslete si, lidičky, co to bylo za tanec? Nešťastný pán hekal a bekal, ječel a brečel, křičel a ryčel a dělal to všechno tak pořádně a tak nahlas, až zalehali uši. Krinda pána, křičel ten starý chudinka, krinda pána, krinda pána, já schořím. To bylo ovšem něco pro kluky. Ne, že by to snad byli zlomyslníci a že by měli radost z cizí škody, to ne. Ale jsou to smíškové a dají se do řehotu, jak někdo na špulí hubu. Jeden z nich, náhodou náramná buchta, troubil na kornout. No, povedlo se mu to. Kluk hanebná, ten tomu dal. Hasiči, toť se ví, mají náramně bystré uši. Jak zaslechli trubku hned od stolu a hurá ven. První hasič mázl lžicí do kouta, druhý vyskočil jako divoch a rozlil po stole polévku, jiný chňapl jen tak v běhu po koláči a spálil si jícen až hampa. Opět jiný si posadil na hlavu helmici obrácenou na ruby a byl by s tím pro věčnou ostudu šel ven, jen tak, takže ho jeho paní máma chytila za rukáv. Táto povídá, neblázni, vždyť to nejde obrátit helmu na ruby, vždyť je ze železa. Chvála pánu bohu, všichni se jakž takž dohodli, všichni se dali do pořádku a pádili k slovutnému mostu. Vzali si sebou všechny hrnky a konve, ač bery a putínky, a štoudve a sudy, a sklenice a mázy a všechno, do čeho se nabírá voda. Ti chlapici se vám udýchali, než tam doběhli, a jak čertovsky křičeli, ten chce to, ten chce ono, pápíra něco povídá, panděra mu huláká do uší, ti dva se tahají o kbelík a pámbu s námi, že jej přetrhnou. Toto tehdy dopadalo, 5 chalupníků bylo na zemi, 2 sedláci si roztrhli koženky, 1 malá selčička ztratila korálkovou šňůru a panu prvnímu rádnímu šlápl jakýsi krobián na ruku. Ta strganice trvala řádnou chvíli. Kubulovi to bylo už hloupé a tak mrkl na kamaráda, rozkývali za pomoci nezbedných školáků lávku a když to nešlo jinak, popadli pilku, seskočili na led překrásné řeky Kachničky a pěkně potichu podřízli důmyslný sloup důmyslného mostu. 2 líbezná dvojčátka, takto náramně pálení kluci jim při té práci pomáhali nejvydatněji. Tehdy byla na mostě taková junda. Sousedé měli bez tak na pana Richtáře pivku a zamotali klubko, aby se z něho jen tak z hola nedostal. Smáli se. Medvěd, medvědář a dvojčata, která jim pomáhala, se smáli rovněž. Nože těm, kdož se smějí, je leco zdovoleno, jen aby si nikdo nenatloukl víc, než je zdrávo. Když byla mela právě v nejlepším, začal most praskat. A než byste napočetli 3, zřítil se s přenáramným rachotem na led. Dole byla pořádná závěj. A pánové a paní, děťátka a všichni, o něž máte strach, spadli jako do peřin. Někdo si nabral do rukávu, někdo si zabořil do sněhu jenom nosíček nebo prstíček, ale někdo si nabral pořádně a kýchal a klel. Toť se ví, že již nikdo nemyslil na oheň a na hašení. Ti nás vyvedli, říkali sousedé později, ale dokud byli tak rozjaření, nechtělo se jim přestat a každý si vymýšlel ještě nějaké šelmovství. Nakonec se vařečky a hrnce rozestoupily na své břehy a začala se řádná a velikolepá bitva sněhovými koulemi. To byla krásná podívaná. Mnohý tlouštík ze strany vařeček si vedl velmi bláznivě. Koule se sypaly jako krupobytí a lesk, který švihák dostal za ucho, tak krásnou ránu, že mohl být spokojen. Kuba Kubikula se s Kubulou smál a ti ostatní se řechtali. To byla veselá mela. Nakonec to ovšem odskákal medvídek a jeho pán. Lidé neradi vidí, když se jim taková zvířecí chudinka směje. Opravdu, jak se utišila jen trošičku vřava, poslal Randa pro policajty a kdesi cosi, že prý ti 2 posměváčkové a kazisvěti půjdou do šatlavy. Sebrali je a už je vedou. A chudáčka Barbuchu jak by smet. Vsadili je do vězení. Ve vařečkách a v hrncích byla obecní šatlava vedle pekárny mistra Bohdana. Zaplať pámbu, pekařova pec bývala věčně žhavá a protože její komín vedl právě zdí řečené šatlavy, bylo tepla dost a dost. Kuba se usadil k té teplé zdi a zul si boty. S Kubolou bylo hůře. Pekařská vůně mu nedala ani sedět, ani spát. Šil sebou a každou chvíli Kubovi říkal:
1: Kubo, já jim rád karásky. Já bych snět nějaký karásek.
2: Ty chlupáči, to by byly časy, kdybychom si mohli vymýšlet koláče jako strašidla, co?
0: Barbucha slyšel takové řeči nerad, činil kamarádům zlé výčitky a nakonec se rozhněval.
3: Fika kraholti, kdybyste se mě aspoň báli, no počkejte, až přijde večer.
0: Když se zešeřilo, začal se strašením. Spustil své
3: Bar, bar, bar.
0: A chodil z kouta do kouta, přikrčuje zadní nožičky. Kubula si však na mátohu již zvykl a měl pro strach uděláno. Vzal ho za tlapku a řekl mu, aby přestal. Potom si povídali všelijaké lesní pohádky. Kuba chrápal a těm dvěma bylo také dobře. Když tlouklo na věži 10 hodin, zachumlali se do svých kožíšků a vesele a o závod spali.

0: ale již za hodinu se přihodilo něco náramně podivného. Barbucha ucítil na svém zadečku ruku. Myslel si, že to bude asi Kubulova tlapka, a obrátil se na něho, aby mu dal pokoj.
1: Já ti nic nedělám.
0: Sotva vám usnuli, Barbuchu zase někdo tahá.
2: Hromy a stromy, tady je nějaká začarovaná ruka a tahá mě za mé kouřové chloupky. Já to nevydržím, já uteču.
0: Ta mátoha kňourala, až se Kuba Kubikula probudil. Na mou věru bylo již na čase. Barbucha seděl na okně a chtěl se protáhnout i čtverečkem v mřížový. Chtěl se skočit z okna.
1: Barbuško.
3: Barbušičko.
1: Miláčku.
3: Snad bys nám starouši neupláchl. Ty nestydo, nechal bys nás tady v brindě a sám bys vzal do zaječích. No, ty ses nám povedl.
0: Chytili ho za nožičky a stáhli dolů. Tu se dal Barbucha do pláče a plakal a naříkal.
2: Lidičky drahý, pusťte mě, pusťte mě. Slyším ve svém oušku, že mě volá Lízinka z kovárny. Vy máte časy, vy máte prázdná haba, děj, ale strašidla, aby se dřela ve dne v noci. Nechte mě už, hromy a stromy, jít. Mám to souzeno, abych chodil tam, kde mě volají. Basta, povídám, poslouchat se musí a dost.
1: Jak pak takovou dálku dojde?
2: Je můj boubelatej medvědek, když nás někdo volá, letíme jako kdybychom měli křídla. Než se obrátíš, jsme jich 10 000 mil. My strašidla jsme, synáčku, páni. To potom není šouračka po čtyřech, jak chodíš ty, nebo s odpuštěním lezenice po dvou.
0: Barbucha ze sebe dělal kdo ví co a opakoval, že musí a musí jít. No dobrá. Kubula vzkázal Lízince pěkné pozdravení a poprosil strašidlo, aby se chovalo v kovárně slušně a aby nehoukalo. A jak už se to v pohádkách přiházívá, byl vám Barbucha za chviličku před řečenou kovárnou. Lízinka ho přivítala a povídá, Barbucho, měla jsem si něco vymyslet a vyšli pak, že už to mám? Vymyslela jsem si, že tě zavolám a že pošlu Kubulovi psaníčko, aby neměl strach. Chci mu napsat, jak ho mám ráda.
2: Milá holka, kde pak takový medvěd chodí po světě a zná dětí habaděj? Byl jsem s ním dneska celý den, ale ani jednou si na tebe nevzpomněl.
0: Líze to bylo líto. Vstala na postýlce a řekla, ty třeba nemluvíš pravdu. Napíšu mu přece psaníčko. Potom vzala kus papíru, nalinkovala si jej a dala se do práce. Milý Kubulo, kdypak se k nám vrátíš? Barbucha mě straší, že už nikdy nepřijdeš, ale dočista nic nedám na strašáky. Dnes jsme měli k obědu buchty. Schovala jsem ti 3, ale z té třetí jsem si ulomila půlku. Jsou moc dobré a nemohla jsem to vydržet. Pošli mi také psaníčko. Jestli tě Barbucha moc zlobí, tak mu řekni, že mu náš tatínek nařeže. Dnes jsme se klouzali na pašeráku. Moc dobře nám to šlo, jenže jsem si odřela koleno. Maminka povídala, že jsem husa a tatínek řekl, že to nic nedělá. Tak se měj dobře a honem sem přijď. Tvá Lízinka. Sotva byla s psaním hotova, popadla buchty i psaníčko a svázala to všechno do uzlíku. Nestrať, řekla na rozloučenou, nestrať to. A teď hajdy za Kubulou. Jaké pak s tebou řeči, když ubližuješ medvědům? Strašidlo si pomyslilo, že je Lízinka nespůsoba a že se takhle nemá s nikým mluvit. Má a nemá, prosím vás, na strašidla se musí přísně, nebo vám něco vyvedou. Barbucha se vracel z houby houbiček cestou, kterou ráno přišel s medvědářem. To byla svízel. Nožičky měl krátké a jako pára. Chuděla, jen tak, že se belhal. Raneček s buchtami měl uvázaný na krku. Bylo to na něho těžké a každou chvilku si musel odpočinout. Šel asi hodinu a tu vám najednou cítí, jak se vznesl do povětří. Zaznělo mu v uších a frr, už byl ve vařečkách a hrncích. Kuba a Kubula na něho čekali.
2: Vy jste mi pěkní kamarádi. Proč jste mě nechali tak dlouho v závějích, he? Co jste měli tak pilného na práci, že jste si na mě nevzpomněli?
0: Medvěd a medvědář museli strašidlo odprosit. Potom se usmířilo a rozvázalo uzlíček. To bylo něco, to jim to chutnalo. Když se najedli, přečetl si Kubula psaní a jak byl se čtením hotov, začal se drbat za ušima.
1: Jak to Kubo vymňouknu, když neumím psát? Číst jsem se naučil jako nic, ale se psaním to je kříž. Nemám na to drápky.
0: Aby měl pokoj, vzal raději Kuba Kubikula jakýsi útržek papíru a dal se s medvědem do psaní. Drahá Lízo, jsme ve vařečkách a hrncích u pana purkmistra a máme se moc dobře. Děkujeme ti za buchty, přišli právě vhod. Radní páni nás nutí, abychom u nich zůstali, ale žádný strach, my se už ohlížíme, kde nechal tesař díru. Měj se hezky, Lízinko, a naschledanou. Barbucha se divil, že jeho přátelé píší tak nepravdivé nesmysly.
1: Ach, ty můj hlupáčku, snad bys nechtěl, abychom Líze naháněli strach a psali, že nás zavřeli do šatlavy. Kde pak? Ty jsi straš polibosti, ale pro mě a pro Kubu se takové věci nehodí.
0: Potom se dal do skládání svého papírku a sotva byl hotov, chtěl, aby se Mátoha dala znovu na cestu.
1: Nevykrucuj se, ty zatracepená kůže. Jdi. Prokazujeme ti zajisté znamenitou čest, že tě posíláme. Panečku, takové poselství vydá za všechnu tvoji neužitečnou práci. A vynese ti kopu koláčů.
0: Kubula vzal chuděru do náruče a hýčkal ho prospěvuje. Da, da, da, da, da, da, da, da. Potom přivázav mu dopis na oháňku, položil jej do Kubovy čepice. Bylo právě 7 hodin ráno. Lidé z vařeček a hrnců byli již na nohou. Ale naši přátelé spali ve vězení, měli nohu přes nohu a pod hlavou tlapky. Šli mimo 2 chalupnice a babka z Košťaty. Zastavili se a chviličku poslouchali Kubův zpěv. Potom si sedla nejstarší babka na bobeček, podívala se medvědáři do tváře a povídá: a heleme, to je Kuba Kubikula, co si vyvedl, medvědáři, že tě vsadili do špeluňky?
3: Rozněval jsem rychtáře.
0: Běda, běda, to si posedíš, jestli se rychtář hněvá, pravila opět babička. Tu se jal Kuba vypravovat i to, co si byl usmyslil. Řekl, že je kouzelník a že vládne hrůzy plnou mocí.
3: Mám smečku lític medvědích a smečku lític kočičích. A kdykoliv na ně písknu, jsou mi ku pomoci se svými drápy a zuby a žihadly a oháňkami a ohni. Pane na nebi, s nimi bych sepral 9 pluků rychtářů a ještě Belzebuba. Lidičky, babičky, chtěl jsem tomu vašemu ctihodnému chlapíkovi jen tak namátkou ukázat, co jsem zač a co zmohu. Víte, co jsem způsobil? Poslal jsem na něho veverčí Mátohu, která se učí u mých lítit slabikáři. Zmínil jsem se jí o rychtářově holčičce Mariánce. Panečku, jen to břinklo a Mátoha mi ji přinesla. Tady je. Prosím vás, zabalte ji pěkně do šátku a doneste ji mamince zpátky, že ji pozdravuji. Ale tomu starému řekněte, aby si se mnou nehrál, nebo hudry, hudry, se dáme s barbuchou do toho.
0: Když to Kuba řekl, prostrčil Mariánku mřížovým a vysadil na okno medvěda i strašidlo. Chasníci se dali do mručení a barbucha koulel očima. Bylo to nádherné a babičky pocítili tolik strachu, kolik měli místa ve své hlavě. To jsme si nikdy nepomyslili, říkali upalujíce krychtářovou statku. Co je to za ptáčka, kakra, holští chlapy, člověk nikdy neví, co se v nich skrývá. Na návsi potkali Mariánčinu maminku. To bylo radosti, že má opět svého baculáče. Muži, řekla richtářka, když uložila holčičku do peřin. Nevím, co máš s Kubou Kubikulou, ale dej si pozor. Ukázal nám již, co umí. Pomáhají mu zlí duchové, pámbu s námi a zlé pryč. Babi povídají, že má strašidel plný sklep a my jsme na vlastní oči jedno viděli. Dej si zajít, chuť. Kdyby tě člověče proháněl tak jako dnes a včera, si za týden naprkně. A tento, odpověděl richtář, něco na tom je, ale já jsem se zařekl, že je nepustím a tak je musím potrestat, kdyby se dělo, co dělo. Ve 3 hodiny je u nás na rychtě soud, však já se jen tak nedám. Richtář Randa si na hovory a na veřejné řeči právě nepotrpěl. A tak měl slovo starý Burda Burděr. Ach, ouvi, to byl předříkávač na poutích a metr na kluky a metr na poutníčky. Ta stará liška měla přenáramnou hlavu, větší než 2 měchuřiny a 2 hrášky. Když Burda Burděra mluví, strčí si bradu do šátku na krku a přivře oči. Hle, již to provedl, již se naplnila všechna pravidla, již má pravičku za ňadry a druhou rukou se drbe za ušima. Pěkně vás vítám do rady, sousedé. Sedněte si, jak můžete, ale protože jsme na zamrzlém rybníce, tak vám to neradím. Abych tak řekl, mám vám říci, že mi řekl richtář, abych řekl, že se teď děje po vsích zhouda a spuštění lidu. Že jsem zavítal medvědář a že ho richtář viděl tropit se strašidly neúctu k úřadu. Když dostal 2 žihadla, jen to vrzlo, až spuchnul, jen to vrzlo jako potáč. To není pro smích. Kdo neví, jak to bolí, ať se tomu nediví, že je to bolest jako píchnutí šídlem. Kdyby to bylo do zadnice, ale do huby je to 2x takové, povídal richtář, že my si to nemůžeme poshovět, jako mít s tím trpělivost, aby našeho richtáře strašidlo zranilo do huby, když jsou strašidla zakázána. Ono vo všecko pryč chodí po vsi a nemá to být a most se taky nesmí kazit, aniž duchat do sloupku, aby to všecko skeclo na zem a richtář dřepl, až mu sletěla čepice. A pro smích taky bylo moc lidí zavřených, až se z nich kouřilo. A pro vysmívání, protože to není všecko, když někdo klopejtne nebo si sedne vedle, to nemusí být zrovna blázen nebo trumbera, jako je náš richtář v tom taky nevině. Protože co on dělal, když je spravedlivý a dává dobrý příklad hlavně dětem? A ty děti jsou samé skotačení a nezdoba, ale napást krávu a nasekat kopřivy nebo něco přinést, to je řečí a pitomých vejmluv a člověk se dopálí. A to já vám povídám, že se potom neznám a že vám jich nabouchám na chrám páně svatýho Bohala. Jednu sem a jednu tam. Na to já už nekoukám. To já jsem zase tento nonce batej. Dost, strýče, co jste se tak rozjel, křičeli na předříkávače sedláci. Nechte toho, nebo na naši kuši přijdeme o uši. Jedni se řechtali a druzí byli dojati tak vzácnou výmluvností a říkali si plácajíce se do stehen, že to ten chlapík někam dotáhne. Škoda, že žil Burda Burděra tak dávno. Byla by s ním dnes pěkná vyražení v zemědělském rozhlase. Když skončil, nerozhostilo se ticho, jak byste očekávali, ale nastal přenáramný hluk a křik a tleskání. Malí kluci křičeli hurá a ven to strýče ještě jednou a začni od začátku a pěkně od podlahy. Holky ječeli, maminky škytali, tátové se dali do kašle a všem bylo tuze veselo. V tu chviličku přišla právě Lízinka z Houby Houbiček. Lízinka a s ní dva její bratříčkové a starší sestřička Apolenka. Kde se tu vzali? Božínku, kde by se vzali? Což Lízinka nemyslela již od rána na své kamarády. Sotva Barbucha odešel, trápila maminku, aby jí dovolila jít do vařeček a hrnců za medvědem. Kovářka toť se řekla, že ne. Ale když viděla Lízu, jak věší hlavu a jak je jí dopláče, nakonec povolila. Víte co, děti, řekla, když položili lžíce. Dojdete mi do vařeček a hrnců nakupovat. Potřebujeme trošičku cukru a trošičku mouky. Až nakoupíte, můžete se podívat po našem nocleháři. Děti byly hned na nohou a hned ve větru. Sotva se s maminkou rozloučili. Do vařeček a hrnců je z Houby Houbiček krásná cesta. Jakže? Vždyť Kuba Kubikula šel houštinou a stráněmi, kudy ho čert nesl. Což to tady v kraji nezná? Zná to, zná cestu velmi dobře, ale Kubula ráčí chodit jen po lesích. Když došli děti k rybníku, obrátilo se právě medvědovo štěstí a urputný dráp jej chytil za rameno. Líza se lekla, otevřela pěstičku se štrákem a peníz se zakutálel do sněhu. V zápětí tudy přešli nějací lidé a zašlapali jej. Líza toho ani nespozorovala. Vstoupila na led a klouzajíc se a utíkajíc křičela na Kubulu a jeho druhy. Medvěde, ty chlupáči, to jsem já, jdeme vás vysvobodit. A Polena a naši kluci jsou se mnou a mají pod kabátem šavly. V drábovi to hrklo, když uslyšel o šavli, ale nic na plat, byl to dráb a ten musí poslouchat, třeba mu šlo o hlavu. Líza si jej změřila a spustila na něho hned hurtem. Strejčku, co z toho máte, že nechcete pustit medvídka proběhnout? Nedělejte to. Naši kluci chodí s vašimi do školy a já sedím s vaší bětou v jedné lavici. Zatím se přišoural Toník a za Toníkem málem celá škola. Kdybyste viděl, povídá opět Líza, jak umí Kubula dělat broučka, jemine, to je krása. Já vám ukážu, jak to dělá. Chcete? Začala se otáčet na ledě, přikrčila se, broukala a napodobila vše, co před chvílí dělal medvěd. To bylo smíchu, Líza nic nedovedla, nešika. Sotva, že se obrátila, již ležela na zemi a sotva vstala, bác, je znovu na hromadě. Dráb se trošičku ušklíbl. Věru zdržoval se dost dlouho, ale nakonec ho to přece přemohlo a chechtal se, až změnil dvakrát barvu. Tu vytáhli kovářovi kluci své dřevěné šavle a z ničeho nic začali píchat drápa do břicha. Píchy, píchy, píchy. Naštěstí byl ten strejda lechtivý a nic jej neuvádělo tak do vytržení a nic mu nepůsobilo takovou rozkoš jako mírné ťavky a žduchance do mezi žebří. Rozřechtal se, až mu tekly slzy a křičel už dost, už dost, už dost. Ten chlapík měl tak silný hlas, že se to rozléhalo až k pohraničním horám. Richtářovi bylo po chvilce nápadné, proč se dráb dal do smíchu a proč tak huláka. Nechal pranice a šel se podívat, co se děje.
4: Za richtářem odběhl předříkávač Burda Burděla a za nimi se začali trousit jejich přívrženci a vyznavači jejich rozumu. Zbíhali na led a za chvíli vám nebyla ve vojště richtářském ani živá duše a ve vojště mudrce Burdy Burděry nezůstala ani noha. Jak se říkává, boj byl dobojován nebo nebyl dobojován, ale zrušen a zapomenut. Občané si asi řekli, že je sice dobré pohnout údy ve veselé rvanici, ale že je bláhové nepřestat v pravý čas. Již nadešel soumrak a všichni se smáli. Ovšem richtář se ještě ošíval. Nebylo mu dost dobré, aby se spokojil tak laciným výkupným a přijal na místě soudu špetičku veselosti. Tu k němu přišli dva sedláci a dva chalupníci, dvě baby a dvě mladé holky, dva oráči a dva kramáři, jeden hostinský a kostelník v zastoupení duchovenstva a ti lidé k němu mluvili, vkládajíce do svých řečí prostomyslnou moudrost. Milí richtáři, pravili, vidíme, že se škaredíš a že se ti nechce smát. My víme, že je to náramně těžká věc být richtářem a že se neobejdeš bez přísnosti. Ale můj ty Tanda Kolenatej, obejdi ji pro tentokrát. Nech toho práva, nech té důstojnosti. Svlekni to a my ti z těch vzácných vlastností naděláme stražáků, nebo je rozřežeme do řezanky, nebo jimi nakrmíme husáky. My jsme se ti, brachu, posmívali. A ty jsi byl takové dobrotisko, že jsi to nepoznal. Táto, táto, vařečky a hrnce se vždycky dobře zhodly. Sedl si nám na lep, chodil si po mostě pro naše vyražení. Ak, ouvej, předstíraj jsme lítost, když se vzdaloval od našeho břehu a když si odcházel z vařeček, činili sousedé totéž, co jsme dříve činili my. To bývala krásná poledne a ještě teď nás bolí břicho od smíchu. Ale nic ve zlé, pan táto, začneme dělat dobrotu, bude zas dobře. Ten sakulenský most vám děti schodili, hoď tu richtářskou čepici za ním na led. Dej medvědáři spropitné a Kubulovi králíka. Na naši duši, ti kluci jsou dočista hodní a neudělali nic zlého. Richtář se zapířil, když to slyšel, a bylo mu tak nevýslovně hamba, že nevěděl, kam má dát oči. Červenal se. A tu k němu přišli jeho dětičky, nesouce v náručí maličkou Mariánku. Mariánka držela v ruce řetízek a na řetízku byl uvázán Kubula a s Kubulou se vedla Lízinka a za Lízinkou šel Barbucha a za Barbuchou 20 kluků a 23 holky a tolikéž dědečků a tolikéž babiček. Mariánka natahovala na medvěda ruce a na tátu rovněž. Co měl richtář dělat? Trochu se upejpal, ale nakonec povídá, no, zdrávi se smáli, zdrávi zvážněli. Jsem s vámi zajedno. Ho, ho, ho, hi, hi, hi, dlouho se vám to dařilo, ale už se vám to nepodaří. Teď si dám pozor, vy filutové. K té slávě se připletla paní richtářka a dala pantátovi za to slibování a za to, že všem odpustil, pěknou hubičku. A teď děti, hajdy domů. Richtář a mistr vzal medvěda a svoji holčičku za ruce a chtěli odejít. Sotva však udělal krok, dal se do pláče Barbucha a medvěd s medvědářem, že od něho nepůjdou a nepůjdou.
2: Mistře a richtáři, přišel jsem na svět narychlo. Moji přátelé mě udělali jen tak halabala ze strachu a z výmyslu. To není žádný život. Podívejte se na ty nohy a na moje kouřové chloupky. No, mohu v tom chodit. Prosím vás, pošlete mě do nějaké nemocnice nebo do školy pro strašidla. Ať je ze mě taky něco slušného.
3: A to se podívejme, ty nevděčníku nevděčná. My jsme si tě vymysleli a ty teď s námi nechceš nic mít?
2: Nechci nic mít se strašením. Kdo pak na to dnes dal svého kluka? Co je to za řemeslo? Ještě za 100 let se mi budou děti smát.
4: Barbucha opakoval tak dlouho, že chce, aby jej přejinačili, až zavolali Burdu Burděru, o němž se vypravuje, že uměl trochu čarovat. Burda Burděra slíbil, že udělá, co bude moci. Richtář mu za to dal stříbrňák. Potom se všichni s Barbuchou rozloučili a pomohli jej svázat do kapesníku. Mariánka křičela až hrůza. Co nám na světě zbývá, když je nám smutno? Spustíme tureckou a při té hudbě nám okřeje srdce. Jen víc, Mariánko. Naši přátelé došli do houby houbiček již za první tmy a vypravovali si lepší věci, než jsou pohádky o strašidlech. Měli se rádi. Kubula chodil do školy, dostal kalhoty, ale dříve byl umyt a vykoupán a vydrhnut a vypařen a vydrbán a vymydlen a vyvýskán a vyčesán. To bylo trápní. Lízinka si musela zavázat uši, Kubulův nářek jí měl k tomu, aby plakala zároveň s ním. Na druhý týden šel kovářský učedník Kuba Kubikula do vařeček a hrnců, aby vzal Míru na most. Sousedé si řekli, že vystaví něco pořádného, žádnou rachotinu, kterou by mohl kdejaký kluk schodit, ale most nad mosty, most jako řemen, most ze železa, takovýhle. Pane, to bude pro mistra dobrá práce, na to věru potřebuje učedníka. Když Kuba přišel k řece Kachničce, dal se hned do práce. Měřil a když doměřil, shledal, že bude stavba dlouhá 91 loket, 7 stop, 3 palce a 9 vlásků. Byl rád, že to tak dobře ví a opakoval si ta čísla, aby je nezapomněl. Najednou však se mu šustne něco u nohy a náramně rychle to spustí.
5: Bar, bar, bar!
4: Můj ty světe, to je Barbucha. Barbucha, který se stal přízní předříkávačů a zaříkávačů psíkem pudlíkem. Učedník jej hned nepoznal, neboť Barbucha byl prvý pes svého druhu. Před ním se vědělo starého čerta o pudlech. A tak není divu, že se i trošičku polekal. Lekl se a zapomněl, kolik naměřil loket a kolik vlásků. Z toho shledání byla ovšem veliká radost. Barbucha se dal do řeči a vyložil co a jak. Mluvil či štěkal? Lidičky, to vám byl hlas, to bylo vypravování. Kuba Kubikula rozuměl sotva 10. slovu. Teprve, když se ti dva vrátili do houby houbiček a když si vzala Líza Barbuchu na klín, teprve tehdy se dozvěděli příhody, které strašidlo potkalo. Jakže dozvěděli, ach nikoli, jen tak na půl úst, jen z pola, jen z malé části. Barbuchovi nikdo jasně nerozuměl. Jen malé děti, a ty jsou pleskalové a semelou 5. přes 9. Burda Burděra prý rozkázal strašidlu, aby dýchalo do sáčku od mouky, a když byl plný jeho strašidelného dechu a když byl napěchován jako balónek, spálil jej nad ohněm. Potom prý zarazil Barbuchovi doprostřed čela psí chloupek. Někteří nevěřící Tomášové vykládají, že je to práce na výsost obtížná, ba nemožná. Líza však tomu věřila. Proč ne?
0: Vezměte zvířecí chloupek a do druhé ruky špendlíček právě za hrot. Nyní si odhadněte přesný střed čela. Jestliže jste to vykonali dobře, není nic snazšího, než několikerým přiklepnutím špendlíkovou hlavičkou na horní koneček chloupku vpraviti jej dovnitra lby. Počínajíce si takto, můžete snadninko proměnit i kočku na psíka nebo kobylu na oslici. Nesejde na ničem, leč abyste měli po ruce chloupek toho zvířátka, v něž chcete druhého tvora proměnit, a abyste si vedli tak, jako Burda Burděra. Barbucha, takto proměněný, si však zachoval své náklonosti. Běhal za Lízou a za Kubou a za Mariánkou a za Kubulou. Byl chuděra věčně na cestách. Tu uháněl do houby houbiček, tu do vařeček a hrnců. Div, že nepřišel o nožičky. Kéž by to byl raději nečinil. Odtud jsou všichni pudlové, jejichž plemeno a rod od něho pochází, toulaví. To je konec pohádky o vymyšleném strašidlu. Ne, není. Jak pak se Kubula učil? Ale nestálo to za mnoho. Měl trojku ze psaní. A co je s tou povídačkou o Míšovi, který ztratil své chloupky? To jsou náramné nesmysly. Jděteš. Kdo pak by tomu věřil?

0: Jednoho opravdu krásného dne hrál tatínek s Fíkem na zahrádce party dámy. Fík byl právě na tahu, když šli kolem plotu dva správní turisté. Měli krátké kalhoty a dlouhé chlupy na nohou. Celý úžaslí zírali na psa, která hraje dámu. No, podívejte, ukazoval jeden druhému. No, už jste to někdy viděl?
1: Copak, povídá jim tatínek.
0: No ale, tady divíme se, jak tuhle ten pes hraje dámu, řekli turisté.
1: Mizerně, že jo, řekl tatínek. Tuhle například zapomněl skákat.
0: Turisté byli z té řeči celý pav a když na ně ještě Fík udělal huf,
1: upalovali zděšeně pryč, až se za nimi hustě prášilo.
2: Tatínek potom dvakrát skočil, sebral Fíkovi všechny zbývající figurky a to je u dámy konec.
0: Ale zase prohrál, řekl otráveně tatínek. Hraješ pod psa, už mě to s tebou nebaví. Víš co, skoč mi pro noviny, jdu si lehnout. A šel spát. Fík si podepřel čelo a přemýšlel, jak by nejlíp splnil rozkaz. Trafika byla totiž dost daleko a on se bál, že tam nedoskočí. A náhle se ťukl do toho přemýšlivého čela. Už to mám! Běžel do svého domečku, kde měl staré kanape po babičce, ještě takové, to se skroucenými péry. Trošku už bylo roztrhané, jak na něm Ája pořád skákala a houpala se. A péra nestydatě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, tě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, potom dal ještě jedno.

0: Rovnou před trafikou a dědečkové, co si tam byli pro Viržínka, se leknutím rozprchli na všechny strany. Paní trafikantka taky utekla, aby nepřišla k úhoně. Tak Fík chvíli přešlapoval před opuštěnou trafikou a potom si řekl, no, co se dá dělat? Popadl trafiku za komínek, trošku si ji nadhodil, mocně se odrazil a přistál opět doma na zahrádce. Zrovna u tatínkova lehátka. Pro pána Jána, zděsil se tatínek, když před něj Fík postavil trafiku a čekal na pochvalu. Co jsi to provedl? Já jsem říkal, abys přinesl noviny a ne trafiku. Fíkovi to bylo líto a trochu se zamračil.
1: Neřeklo se mi, který noviny. Tak jsem vzal celou trafiku, no.
0: Tatínek si tady vybral noviny a Fík zase odnesl trafiku zpátky. Dědečkové už tam na ní čekali. Když už Fík uměl tak pěkně skákat, muselo se to ovšem nějak využít. A na to zase je tatínek pašák. Každou chvilku potom říkal Maxi psovi. Fíku, skoč na poštu. Nebo Fíku, skoč do lesa pro dříví. Nebo Fíku, skoč do města nakoupit. A Fík skákal a skákal, protože to byl celkem poslušný pes. Na konci prázdnin řekl tatínek hodnému Maxi psovi. Fíku, skoč k babičce pro Áju.
1: Už letím,
0: řekl radostně Fík a skutečně to vypadalo, jako když letí. Jedním skokem skočil přes les, druhým přeskočil rybník, třetí skok jej přehnal přes pole lán a čtvrtým skokem doskočil do vesnice, co bydlí babička. Ahoj, Fíku, Fíčku, uvítala ho nadšeně Ája.
1: Čau.
0: Pozdravil Fík a usmál se na ní.
1: Už máš jít domů, Ájo.
0: Jít, už klíbla se Ája.
1: Ale no ne, já tě svezu, samozřejmě, řekl Fík.
0: Ája mu skočila na záda, hlavu mu pěkně přitiskla na krk a chytila se za ušiska.
1: Pořádně se drž,
0: řekl Fík, odrazil se a jedním skokem přeskočil kopec. Jenže jak se odrazil k druhému skoku, péro na pravé zadní se mu zachytilo za železniční koleje. Natáhlo se pořádně, ale když už Fík skoro dopadal na zem, stáhlo ho zase zpátky. Proč se vracíš? Divila se Ája.
1: Abys viděla, že mám taky zpátečku, chlubil se Fík.
0: Vyšťáral konec péra z kolejí a potom už bez nehod doskákal ty tři veleskoky k domovu. Tatínek se přivítal s Ájou, pohladil Fíka a myslel si, no, teď už budu mít zase klid. Ale neměl. Ono se totiž mezi tím jaksi rozkřiklo, že Fík umí skákat pro noviny, pro dříví, pro Áju, vůbec pro všechno a přijeli za ním dva páni v autě. Auto mělo vlečňák a v tom vlečňáku byla velikánská, skoro zlatá medaile. Pane Fík, začal jeden z pánů slavnostně, ale Fík ho hned zarazil.
1: Maxi pes, prosím.
0: Pardon. Tedy, pane Maxi pes Fík, teď ho zase nenechala domluvit Ája. Prosím, správně se říká pane Maxi pse Fíku. Pardon, dobrá. Tedy, pane Maxi pse Fíku, stal jste se mistrem světa ve skoku pro něco. Tady máme pro vás medaily. Maxi pes se musel hodně sehnout, aby mu ji mohli pověsit na krk. Když se jim to konečně povedlo, Fík na znamení díků docela psovsky zaštěkal. Jenže ve štěkání on nemá ten cit. Zkrátka, trošku to přehnal a oba pány to odfouklo i s autem a vlečňákem.
1: No, řekl Fík a šel si lehnout.
2: Vyprávění páté. O dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před hangárem kouří a pak z něho vyhání netopíry.

0: Děda Kozelka stál před vraty hangáru a v ruce držel hůl. Za chvíli ho rozbolely nohy a tak si došel do domku pro stoličku. Sedl si na ní a zapálil si dýmku. Dědeček Kozelku rád kouřil a babička Kozelková se na něho proto každý den zlobila. Teď tu babička nebyla a tak si dědeček krásně pochutnával. Na jazyku mu voněl kouř a v srdci ho hřálo něco pěkného. Liboval si, jaký je dobrý hlídač. Chytil dva kluky uličníky, jednu rozpustilou holku a divokého psa. To se bude Toníček Hejduk divit. Po chvilce kouření si dědeček Kozelka vzpomněl, že každý pořádný hlídač má být zlý. Přikryl tedy hlavičku dýmky víčkem, aby mu nevyhasl oheň, a spustil znovu. Proč jste chodili do hangáru, co? Kdo vás tam posílal, nezbedníci? Počkejte, až přiletí pan Hejduk, ten vám vyžehlí kalhoty. Děda Kozelka přiložil ucho k vratům hangáru a poslouchal. Neslyšel nic, jednak proto, že byl dost hluchý, a pak také proto, že se v hangáru nikdo neozýval. Dědečkovi se zdálo, že tenhle křik zatím stačí, a opět usedl na stoličku. Otevřel víčko dýmky a silně zatáhl. Tabák se znovu rozdýmal a dědečkovi se zdálo, že je na světě opravdu hezky. Podíval se na hodinky a zjistil, že mu už za hodinu babička přinese oběd. Zamyslel se nad tím, na čem si asi dneska pochutná. A nakonec usoudil, že to budou brambory s houbovou omáčkou. Vždyť včera našel na letišti 5 žampionů. Dědeček si olízel rty a bílé vousy. Takovou chuť na tu omáčku dostal. Pak si opět vzpomněl, že je hlídač, a napadlo ho, jestli dělá dobře, když nechává ty děti pohromadě stolika letadly, aby tam tak něco provedli. Dědeček zbledl i pod bílým vousem, udusil dýmku a otevřel vrata. Prudce zarachotila a do hangáru padlo světlo. Dědeček rychle přehlédl všechno, co bylo vidět. Proti němu stálo letadlo na vysokém podvozku. Přísně na dědečka hledělo a nepohnulo ani vrtulí, ani kolečkem u podvozku. Také ostatní letadla stála klidně a kolem nikde nikdo. Kde jste? Vylezte! Vykřikl dědeček. Rázem zapomněl na dýmku i na houbovou omáčku. Nikdo se však neozýval. Nikdo nevylézal. Dědeček se začal zlobit doopravdy. Tohle mu tak ještě chybělo. Basama heligon, zaklel dědeček. Dětičky naší babičky, set laudon hernajs fernajs, vylezte ven! Ale ani po tomhle hrozném křiku děti nevylezly a ani pes Kociánek se neobjevil. Dědeček Kozelka se rozlobil a začal děti hledat. Prošmátral tmavé kouty, nahlédl do kabin letadel i pod jejich ocas, podíval se pod křídla i do skříně s náčiním, rozkopal jednu krtčí hromádku a spod střechy vyhnal netopíra. Potil se, ruce se mu chvěly, nohy se mu třásly, vždyť přece na vlastní oči viděl, že ty pekelské děti s tím zatraceným psem vešly do hangáru. A přesto je nemůže najít. Náhle zavrčelo letadlo a po chvíli se u vrat hangáru objevil pilot Hejduk. Byl docela mladý. Vousů měl pod nosem asi jenom 5. Usmíval se a oči mu svítili jako kocourovi Rozumovi a hned volal na dědu. Dědečku, vy se nějak potíte, co pak se vám stalo? Ale, odvětil děda mrzutě a mávl rukou. Krtek mi tu tropí neplechu, za chvíli to tu bude samá hromádka. S tím si nedělejte starosti, to už tak krtkové mívají ve zvyku. A taky netopír, stěžoval si dědeček. Usadí se v hangáru, jako by se nechumelilo. Co tu má co pohledávat? Nezlobte se pro jednoho netopíra. Hlavně, že je hezký a že vám za chvíli přinesou oběd, řekl mladý pilot a svlékl si leteckou kombinézu. Dědeček se tedy přestal zlobit. Ale ta věc s pekelskými dětmi mu vrtala hlavou dál. Kam se jen poděli? Dědeček se s tím nechtěl nikomu chlubit a proto se v poledne o dětech ani nezmínil. Až teprve večer se začal doma nenápadně vyptávat. Poslouchej, co je tady nového?
1: To je divná otázka, odpověděla babička hodně nahlas. Co pak je na peklech někdy něco nového?
0: No, já myslím, řekl dědeček, no třeba děti, víš, ten Pepíček Slámů nebo ti Darbové od Tomešů i s tím jejich psem.
1: Pepíčka jsem viděla na třešni, Vojta by donesl nové brambory, prý pro dědečka Kozelku a Neška mě pěkně pozdravila a pes Kociánek zrovna teď štěká na kocoura, co pak ho neslyšíš?
0: Křičela babička do dědečkova ucha.
2: Slyším, slyším, kýval hlavou děda Kozelka, třeba že neslyšel vůbec nic. Divil jsem, moc se divil, jak mu ty děti mohly z hangáru utéct. A cpal si při tom dýmku.
1: To jsem nevěděla, že máš starost i o psa, ozvala se ještě babička. A nekus mi tady pod nosem.
0: Dědeček se zamračil a vyšel na zábraží. Už 50 let babičce vysvětloval, že jeho dýmka voní, ale babička pořád vedla svou.
2: A koho to děda venku neuviděl?
0: Před Tomeševic domem házel Vojta Kociánkovi kamínky a pes pro ně běhal. Vojta se šklebil a pes Kociánek štěkal.
2: Děda Kozelka se zamračil ještě víc a vrátil se zpátky do chalupy.
3: Míša a Žofinka obědvali. Seděli v trávě a měli každý před sebou velký lopuchový list jako stoleček. Na listech měli narovnány placičky s medem a povidly, jako zákusek měli švestky a každý velikou hrušku máslovku. Žofinka Míšu upozorňovala.
4: Dej pozor, hleď, teče ti med z placičky a kape ti na bříško. Takhle si pěkně prohni placičku jako do mističky a nepoteče ti. A jak nespůsobně to papáš, nemlaskej, papej zavřenou pusou. To tě maminka učila takhle hltavě se cpát plnými ústy.
5: Já vždycky takhle papám a ještě nikdy mě bříško nebolelo.
4: To je jedno, je to nespůsob a pecky se takhle nerozhazují kolem, pěkně je dávej sem. Na ten list, na jednu hromádku a pak je vyhodíme do popela.
5: Panečku, jo? Do tu všechny děti musí takhle na slovo poslouchat.
4: Kdybys neposlouchal, to bys viděl. Strýček Brejlovec by ti udělal takovéhle velikánské uši, aby si mi lépe slyšel, co se ti povídá.
5: Kdo je to? Strýček Brejlovec? To on dovede udělat veliké uši.
4: No ovšem, však počkej, ukáži ti ho. Ten má takové ostré oči, že mu stačí se na něco upřeně podívat. A hned to je takové, jaké on chce. Však ty už znáš toho malého tučňáka, mohl by ses ho zeptat. Ten šel jednou kolem hadího domu. Strýček Brejlovec se zrovna díval z okna, ale tučňáček dělal, jako když ho nevidí a nepozdravil ho. strýček Brejlovec se na něho přísně podíval a tučňáčkovi vyrostly oči, až je měl jako dva talíře. To, aby po druhé lépe viděl, koho má pozdravit. A měl ty veliké oči tak dlouho, dokud se nad ním strýček Brejlovec nesmiloval a neodčaroval mu je. A od té doby tučňáček nikdy nezapomene žádného staršího strýčka nebo tetičku pěkně zdvořile pozdravit.
3: Míša poslouchal tiše jako pěna. Představoval si, jak by asi vypadal s velikánskýma ušima nebo očima. A nebylo mu do smíchu.
5: Kde je ten hadí dům?
4: Počkej, však tam přijdeme. Musím tě vůbec provést naší zahradou, abys věděl, kde kdo bydlí.
3: Šli zahradou. A najednou Míša odběhl k jedné ohradě.
5: Podívej, to je ale velikánský zajíc. A nač má tu kapsu na břiše?
4: To není zajíc, blázinko, to je klokán. A tu kapsu má na kuličky, víš? On hrozně rád hraje kuličky a obyčejně jich vyhraje, že má kapsu na prasknutí a sotva s ní jde.
5: A co dělá s tolika kuličkami?
4: Nosí je žirafie. A ta je pak rozdává hodným malým zvířátkům za pěkné vysvědčení. Žirafa, to je tady v zahradě taková chůva, víš? Vidíš ji? Támhle zrovna. Vidíš?
5: To je ta strakatá kravička s tím dlouhým krkem. A proč má takový dlouhý krk?
4: To, když chodí se zvířátky do parku, víš, na píseček a na hřiště a na trávník, tak aby z hora, z té výšky, na ně na všechny pěkně viděla, aby zvířátka nedělala neplechu a aby se jí žádné nezatoulalo.
3: Míša zahlédl u rybníčka pelikána. Toho už znal, ale teď se zeptal Žofinky, která zřejmě věděla všechno na světě.
5: Nač má pelikán ten velký lalok pod zobákem?
4: To má místo kabely, víš? On je celý den u rybníka, tak si v tom laloku nosí svačinu a utěrák, aby nemusel nosit tašku na křídle.
5: Tohle je teda ale divná žirafa. A je chudák hrbatá a ještě k tomu dvakrát hrbatá.
4: To není žirafa, to je velbloud. A není tak hrbatý, jak si myslíš, to je jeho přirozenost. Ty hrby má každý velbloud už od narození.
5: No, to teda nenosí moc hezkou parádu. A nač ty hrby vlastně mají?
4: To máš tak. Velbloudi žijí na poušti a tam je moc písku. A když se zdvihne velikánský vítr, tak zasype tím pískem celého velblouda až po ty hrby. Kdyby je velbloud neměl, tak by ho lidé už nikdy nenašli a velbloud by musel pod pískem bez pomoci zahynout. Ale takhle lidé po písečné bouři jdou na poušť, hledají ty hrby, jak čouhají z písku, pod nimi najdou všechny zasypané velbloudy a odvedou si je domů. Ale teď pojď, podíváme se k strýčkovi Brejlovci.
3: V Míšovi byla malá dušička, když přicházeli k hadímu domu. Zpytoval svědomí, a musel si říci, že i jemu Brejlovec mohl zaslouženě zaledacos zvětšit oči, uši nebo pusu. Ale zvědavost byla silnější než strach. V hadím domě bylo mnoho hadů. Malých, velkých, tlustých, šedých i pestře barevných, žíhaných, mřížkovaných a všelijak rovně i klikatě pruhovaných. Ale Míša měl kukadla jen pro Brejlovce, hlavně pro jeho kouzelné oči, kterými dovede Brejlovec čarovat. Opravdu, když se jimi na Míšu zadíval, Bylo Míšovi, jako by se mu do těla zavrtávaly dva nebozeři. Celý se roztřásl. Zdálo se mu, že už na něm Brejlovec provede nějaké neblahé kouzlo. Vší mocí se od těch strašných zraků odtrhl a vyběhl ven. Ani Žofince nic neřekl, nepoděkoval jí, nedal jí zbohem a utekl na svůj pelíšek. Dlouho se nemohl zabrat do spaní. Pořád, i ve tmě, i když zavřel víčka, bez přestání viděl ty palčivé Brejlovcovy oči. Konečně je přece jen přemohla Míšova ospalost a Míša usnul.

0: Babička dostává kuličku. Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi, jestli chlapec opravdu přijel. Najednou se usmála. Honzík byl na vozíku. Seděl vedle dědečka a něco volal. Punťa přitom štěkal na celou náves. Vozík přihrčel až k vrátkům. Jedete, jako by hořelo, zlobila se babička, ale její tvář se smála. Měla radost z Honzíka. Kluk vypadal pěkně. Vlasy mu na hlavě stály jako hřebíky a tváře jen hořely. Babičko, babi, křičel Honzík a chtěl dolů, ale dědeček ho zadržel a tak skočil na zem jenom Punťa. Babičiny slepice se ho lekly, rozlétly se na všechny strany a křičeli, jako když je na nože bere. Jdeš, Punťo, volala babička narezatého psa, který začal běhat kolem jejich sukní. Tady máš Honzíka, řekl dědeček a podal chlapce babičce do náručí. Potom zamlaskal na koně, odjel ho nakrmit a uklidit vůz. Ty můj kloučku, říkala něžně babička a tiskla ho k sobě. Já mám taky kufřík, chlubil se Honzík a strkal ho babičce pod nos. Ty mi v něm jistě něco vezeš, smála se babička. A Honzík se lekl. Vždyť pro babičku nic nemá. Honem si vzpomínal, co je v kufříku. Svou košili dát babičce nemůže. Musí ji přece v koníkovicích nosit. Do plátěnek by se babička nevešla. A kapesníky Honzík opatroval jako oko v hlavě. Hodně jich už postrácel a maminka ho často kvůli nim hubovala. Ale nakonec ho přece jen něco napadlo. Babi, pust mě, řekl rozhodně. Babička ho tedy postavila na zem a zvědavě se na chlapce dívala. Honzík sáhl do kapsy, namatal kuličku a vytáhl ji na světlo. Kulička se krásně leskla a svítila barvami na všechny strany. Tady máš kuličku, natáhl Honzík ruku. Ta je ale pěkná, divila se babička a kuličku si vzala. Můžeš si s ní hrát, radil jí Honzík. I ty můj kloučku, smála se babička, já si ji radši schovám. Babička dala skleněnou kuličku do kapsy u sukně a Honzík ji už neviděl. Bylo mu jí trochu líto, ale za chvilku na kuličku zapomněl. Pohladil velikého kocoura, který se mu třel kolem nohou. Byl to pěkný kousek, tenhle kocour, celý černý, jen oči měl žluté. Svítili jako dvě lampičky. Nyní si tiše broukal a ocas měl natažený jako lískový prut. Punťovi se nelíbilo, že Honzík hladí kocoura. Neměl to černé zvíře rád. Rozlobil se, až mu vstaly chlupy na hřbetě a na kocoura vybafl haf, haf. Kocour se lekl, zasyčel zlostí a jen se myhl po dvorku. Punťa sehnal za ním, ale kde pak kocour? Vyběhl prudce na hromadu dříví a na jejím vršku se usadil. Punťa jenom dole poblafával. Mrzelo ho, že nemůže za kocourem. Punťo, nech kocoura, pojď sem, volal Honzík na psa. Punťa přestal štěkat, zamával ohonem a hrnul se k Honzíkovi. Vběhl prudce mezi chlapce a babičku, div je oba neporazil. Jdeš, pse jeden, vykřikla babička a táhla Honzíka dovnitř. Chlapec uviděl babičinu kuchyňku. Všechno v ní zářilo čistotou. Velký stůl v rohu, prkená podlaha, modrá kachlová kamna i malé okno s květinami. Jak jsi jel ve vlaku? Vyptávala se babička. Jel jsem sám, zdvihl hlavu Honzík. A nebál ses? Starala se babička. Co bych se bál? Já už jsem větší. A Honzík hledal očima nějakou míru na svou velikost. Už jsem větší než váš stůl. A Honzík měl pravdu. Vždyť měl oči skoro nad deskou babiči na stolu. Na mou duši? Rosteš jako z vody, souhlasila babička vážně. Víš co? Když jsi tak velký, budeš spát sám. Tady, v přední světnici. Dědeček si tam chtěl přestěhovat postel, ale proč by se s ní dřel? Spát sám? V přední světnici? Honzík se zprvu zaradoval, ale pak se mu na tom něco nelíbilo. Doma měl v noci blízko maminku. Stačilo zavolat a maminka se ozvala. Ale tady nebude nikdo. Jen černá tma? Já tam budu spát, řekl Honzík kurážně, ale Punťa musí spát se mnou. Kdepak? Punťa ten venku hlídá. No tak kocour, budu spát s kocourem. Kocour spí na půdě, na seně, řekla babička. A potom v noci bys kocoura ani neviděl, vždyť je černější než tma. To je pravda, zamyslel se Honzík. A babi, co chceš? Tak mi alespoň půjč barevnou kuličku. Ta svítí i v noci. Tady ji máš a můžeš si ji nechat, řekla babička a podala kuličku Honzíkovi. Víš, já mám na starosti slepice a na hraní nemám čas. Třeba s ní ani neumíš cvrnkat, přidal se Honzík. Nejdřív byl nerad, že jí babičce bere, ale za chvilku se zasmál. Měl radost, že má svou krásnou, barevnou kuličku zase zpátky.
1: Už byl večer a bylo pozdě. Křemílek s Vochomůrkou leželi v posteli.
2: Dobrou noc, povídá Křemílek. Kde pak? Vzdychl si Vochomůrka. Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla z borůvek. Tak si je zítra uvaříme, zívl Křemílek a usnul. To je nápad, zítra si je uvaříme.
1: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se ozval tenoučký pláč, ale spíš jako smutné cinkání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách a koukají. Za oknem přešlapuje hvězdička. Celá je pěkně stříbrná, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
2: Co pak se ti stalo? Ale nahoře se nám převrhl škopík tmy a já teď takhle vypadám,
1: naříká hvězdička. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak to nepůjde?
1: Stříbrně naříká hvězdička.
2: To je pravá noční tma.
1: A to už se s hekáním vykutal z postele taky Vochomůrka. Rozsvítil lampu a jde k oknu. Posvítil hvězdičce do tváře a světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, děkuji vám, já vám to někdy oplatím,
1: řekla veselé hvězdička, ale v tom zvedla nosík a chvíli čichala.
2: Vy tady máte borůvková povidla?
3: Ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali, víš? Řekl Křemílek. Vařit budeme až ráno.
2: Je, já bych se borůvkových povidel ujedla.
1: Olízla se hvězdička, zazářila a odešla na nebe. Křemílek a Vochomůrka si vlezli znovu do postele a spali. Hned ráno se dali do vaření povidel. Chodili kolem kotle a míchali v něm vařečkou. Vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
3: Co, to jsou nějaká ale líná povidla.
1: Přidali pod kotel náruč polínek, aby se povidla hnula. A tak se ta povidla hnula. vylila se z kotle a rozběhla se rovnou za Křemílkem s Vochomůrkou. Vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
3: Je, musíme ještě výš,
1: volá Křemílek a protáhl se dvířky ve stropě na půdu. Vochomůrka se hrne za Křemílkem a za Vochomůrkou povidla.
3: Schováme se na střeše za komín, tam nás povidla snad nenajdou,
1: špitl Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
3: Je, tak si aspoň jednou lízneme,
1: řekl Vochomůrka. Namočili si prst do povidel, ale nelízli si.
3: Já na ty povidla najednou nemám chuť,
1: povídá Vochomůrka.
3: Jaja, je toho moc,
1: povídá Křemílek. A povidla rostla pořád do všech stran. Už tam nebyla ani pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká borůvková tma. A tu v té borůvkové tmě vyšla hvězdička. Dala se do výtečné sladké borůvkové tmy a když ji všecku spořádala, zazbyla chaloupka, paseka i les. A hvězdička vidí, jak se za komínem krčí Křemílek s Vochomůrkou. Hezky se jim poklonila a povídá:
3: myslela jsem si, že nejsladší ze všeho je půlnoční tma, ale není. Až zase budete vařit povidla, tak mi vzkažte. Ano.
1: A krůček za krůčkem odcházela na nebe.
3: No jo, jenže my jsme se ani nelízli,
1: povídá dost smutně Vochomůrka.

0: jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu. Byl jednou jeden dvorek a na dvorku štěňátko a nad štěňátkem sluníčko. Sluníčko se pomalu kutálelo po obloze a tolik svítilo a hřálo, až mu bylo samotnému horko. A co teprve štěňátku? Marně si chladilo jazyček v misce s vodou, marně z ní upíjelo, proti vedru nepomáhalo nic. A tak se mu ani běhat nechtělo, ani skákat, ani štěkat, jenom zalézt do boudy a spát a spát a spát. Ale co mělo dělat sluníčko? Marně se rozhlíželo po obloze, nikde ani mráček, ani obláček, ani jeden jediný beránek. Nemělo kam hlavu složit. A jak tak se závistí pokukovalo po štěňátku, které si hovělo ve stínu své boudičky, uvidělo misku s vodou. Zaradovalo se. Pošle do ní jeden ze svých paprsků a hned tu bude obláček. Štěně spí, a když spí, vodu nepotřebuje. Jak slunce řeklo, tak udělalo. Z vody se stal obláček, který pomalu stoupal k obloze a když už byl vysoko, sluníčko si ho chytlo, pěkně si ho načechralo jako ten nejjemnější péřový polštářek a spokojeně usnulo. Slunce spalo, spalo štěňátko, jen kytičky si tichounce šeptali a smáli se. Najednou se štěně probudilo. Jazyček se mu lepil na patro. Ach, ta žízeň. Vzdychlo a honem se běželo napít. Ale co to? Kde je voda? Kam se poděla? Vždyť jí mělo skoro plnou misku. Že by v misce byla díra a voda utekla? Ba ne, žádná díra. Někdo mu ji vypil zatímco spalo. Už je to tak. Štěňátko se moc a moc rozzlobilo a štěkalo na celý dvůr. Až toho zloděje chytím, tak mu ukážu. Podezíravě se rozhlédlo, kdo to jen mohl být. Kolem si to zrovna vykračoval kačer. Důležitý a nastrojený jak na návštěvu. Ha, řeklo si štěně. Kačer má vodu rád, to ví každý. Dobrý den, pozdravilo nejdřív slušně, protože to bylo moc dobře vychované štěně. Promiňte prosím, že obtěžuji, ale tady v té misce byla ještě před chvílí voda. A teď je najednou pryč. Nevíte o tom něco náhodou? Ale na pana kačera zdvořilost neplatila. Jak ten se rozčílil, kdo to kdy slyšel, aby on, pan kačer, se staral o misku nějakého hloupého štěněte. Co si to vůbec dovoluje, má přece vody plný rybník a když bude chtít, tak třeba dva rybníky a ještě potok. Rozehnal se po štěňátku, že sotva stačilo utíkat. Jak je vidět, se slušností se toho mnoho nepořídí, říkalo si štěně mrzutě. A když uvidělo na louce kravičku, spustilo na ní hned z hurta, že mu vypila vodu z misky a že by se měla stydět, taková velká a krade malému pejskovi tu trošku vody, co má. A ještě kouká, jako kdyby za to nemohla. Pořádně zaštěkalo na důkaz, že to všecko moc dobře ví. A hned se samo polekalo své odvahy. Kravička sice jen přežvikuje trávu, ale kdo ví?
1: Bú!
0: Pronesla kravička rozvážně.
1: Bú!
0: Štěně navíc nečekalo. Když má někdo tak silný hlas, je lepší se ho na nic neptat. Šup přes plot a zpátky na dvorek. Jenže co dál? Miska prázdná, nikde nikdo, jen žízeň veliká. Kdyby si nerozlobilo pana kačera, mohlo by k rybníku, ale teď radši. Pojď podívá se, jestli nezůstala troška vody v konývce, co se s ní večer zalévají záhony. Ale konývka byla hluboká a štěňátko malé, na dno jen tak nedosáhlo. Ale vidělo, že se tam na dně něco třpití, a tak nedalo pokoj, dokud konývku nepřevrhlo. Hurá, zajásalo, když vidělo, jak z konývky vytéká pramínek vody. Ještě jednou hurá, ale když si chtělo líznout, zůstalo mu na jazyku jen pár zrnek mokrého písku. Aha, už ví, kam se ztratila voda. Schovala se mu do země, však ono ji chytí. Odstrčilo misku a hrabalo, hrabalo a hrabalo, až písek létal na všechny strany. Ale voda pořád nikde. Až najednou něco zašimralo štěňátko na tlapce. Podívá se a co to vidí? Nějakou tkaničku? Tkanička se kroutí. Ale to je přece žížala. Že by mu vodu vypila žížala? Přiznej se, uf, přiznej se, křičelo na ní, a než mohla žížala zmizet, už ji táhlo ven. Ta z toho radost neměla, kroutila se a prskala, ale že byla malá, štěňátko se jejímu hubování jen smálo.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, uslyšelo štěně najednou za sebou.
0: Otočilo se? A nikde nikdo. Jen pár kopretinek ševelilo ve větru.
1: My víme, kdo ti vzal vodu, my to víme, ozvalo se znova.
0: No to už se štěně opravdu rozlobilo. Nikdo si z něj nebude dělat legraci. Kdo tu něco ví, ať to honem poví, ať to řekne, nebo se něco hrozného stane. Vyhrožovalo.
2: Kopretinky se dál chichotaly a obracely hlavičky k slunci.
1: Sluníčko, sluníčko jí má,
2: zaspíval skřivánek zvysoka. Dobře si všiml, jak sluníčko přišlo ke své peřince.
0: Štěně se velice podivilo. Je to možné, že by sluníčko?
2: Rádo by se ho zeptalo, ale jak se k němu má dostat? Když zavolá, sluníčko ho neuslyší. Když vyskočí třeba i z toho nejvyššího kopečku, spadne zase dolů.
1: Kdyby umělo létat jako skřivánci, nebo kdyby bylo lehonké jako semínko z pampelišky, to by byla jiná.
0: Sluníčko, sluníčko, vrať mi mou vodičku, šeptalo nešťastně, nebo tu žízní docela uschnu. Ale sluníčko spalo a o jeho prosbách nevědělo nic.
2: Na plotě byl přivázaný červený balónek. Děti ho tam zapomněli.
0: Škubal sebou jen uletět.
1: Zkusit se má všechno, řeklo si štěňátko.
2: Zatáhlo za provázek. Provázek se rozvázal, štěně ho chytlo, vítr zafoukal a už se vznášelo nad dvorkem, nad loukou, nad celou vesnicí vzhůru ke sluníčku. Ale když se podívalo dolů, kravička byla docela malá a z rybníka zůstalo jen zrcátko.
1: Teď tak spadnout.
2: Ale za to slunce bylo veliké, velikánské.
1: Sluníčko, sluníčko, haló,
0: nespí, máš tady návštěvu.
2: Sluníčko si protřelo oči a překvapeně koukalo.
0: Odkdy pak se vznášejí štěňátka po obloze? Skřivánek proč ne, ale štěňátko? Co tady děláš? Zeptalo se.
1: Hledám svou vodu. Nezlob se, ale skřivánek říkal.
0: Já vím, skřivánek se asi mýlil, povzdechlo si. Vždyť tady žádná voda není, kam by taky sluníčko schovalo.
2: Ale sluníčko se smálo a přistrčilo ke štěněti obláček. Tady ji máš.
0: Ale to přece není voda, fňukalo štěně, kterému v té výšce bylo trochu úzko.
2: Jdi domů, řeklo slunce laskavě,
0: a já ti vodu hned vrátím.
2: Jenže jak? Jak dolů? Nahoru to šlo těžko, ale dolů ještě hůř.
1: Pustit se a skočit? Nikdy!
2: Štěňátko zatáhlo za provázek.
1: Nic.
2: Slunce zkusilo zafoukat, ale balónek jen povyskočil výš. Pomohl teprve ten nejšpičatější sluneční paprsek.
0: Pane, to byl let, až vzduch hvízdal kolem uší.
2: A když štěňátko přistálo u své boudičky,
0: spadla mu na nos první velká kapka. A za ní druhá a třetí a ve chvilce byla miska plná.
1: Štěně se podívalo vzhůru,
2: mráček zmizel. A na obloze viselo jen rozesmáté sluníčko.
1: Kačere, krávičko, žížalo, jestli pak jste viděli, kde jsem až bylo.
2: Už vím, kam se mi ztratila voda. Volalo štěňátko a honem, honem se běželo napít. Co kdyby se slunci zase chtělo spát?

0: Do pohádky se, jak známo, chodí cestou necestou. Kdo ji hledá, ten ji nenajde. Ale kdo má štěstí, může na ní natrefit. Třeba za zrcadlem, jak ta holčička Alenka, nebo v lese, jako čtyřlístek. Stalo se to tenkrát, jak bylo velké sucho, ale pak přece jen zapršelo. Celou noc šuměl v listí hustý déšť. Ráno se vyčasilo, slunce hřálo a vítr silně voněl po houbách. Bobík jen zavětřil a už scháněl ten největší koš, bramborák.
1: K obědu si dáme smaženici, večer romáčku a zbytek sousuší na zimu.
2: A nechceš radši nůši, ta je větší.
0: Smál se mu Myšpulín, ale Fifina se ho zastala.
3: Celou noc pršel. Z lesů kouří, dneska porostou.
0: I Pindia se dal slyšet, že by nerad nesl v hrsti, co se do malého koše nevejde. Tak ten bramborák vzali a dobře udělali. Babky, klousky, holubinky, kozáky i pravé hřiby rostly doslova jak houby po dešti.
4: Vidím lišku,
0: zvolal najednou Pindia.
1: Jenom jednu, to máš smůlu.
0: Ušklíbil se Bobík, protože jich viděl celý tál.
4: Jenže tahle je živá.
0: Nedal se odbít Pindia, ale to už jí viděli všichni. Byla to moc pěkná liška. Rezatá, chlupatá, bystrooká, ostrouchá, přesně jak se maluje. Jen to je zarazilo, že se ani trochu nebála. Naopak, namířila si to přímo k nim.
4: Asi je ochočená,
0: hádal Pindia. Ale Myšpulín byl opatrnější.
2: Když plaché zvíře ztratí strach z lidí, může mít i vzteklinu.
0: Jenže všechno bylo jinak. Vzteklinu nemám, promluvila najednou ta liška lidským hlasem. A taky nejsem ochočená, nýbrž pohádková. Děti mě dost znají. Možná už jste o mě taky slyšeli.
4: No jasně, ty jsi ta, co krade budulínky.
0: Hned si vzpomněl Pindia. Ale liška zavrtěla hlavou, že to ne. Na takové hlouposti, že nemá čas. Budulínky krade sestřenice Reska, která moc chytrosti nepobrala a na nic lepšího nestačí. Já jsem ta známá liška Ryška, co smetá hory plní doly, staví mosty přes vody a brody. Prostě urovnávám princům cestu, když si jedou pro nevěstu. Zrovna se mi jeden žení. Nechcete se na tu svatbu podívat? To se ví, že chtěli. A dokonce jak. Jenže se to nehodilo, když je nikdo nepozval.
3: Nemůžem se ženichovi jen tak vnutit do vrat,
0: vysvětlila lišce Fifinka. Ale ta jen mávla tlapkou, s tím, ať si nedělají starosti. Princ je milý, ale mezi námi je to mazánek a nešika. Kdybych se ho neujala, bloudil někde v černém lese dodnes a žádná svatba nebyla. Takže jestli vám jde jenom o pozvání, můžu to zařídit já. A na důkaz, že si nevymýšlí, předala jim parádní pozvánku. Princezna se šťastně vdává, bude slavná veselka, dychtivě vás očekává naše říše nevelká. Proto všichni, ať jste kdo jste, nechcete-li litovat, jako velectění hosté zavítejte na náš hrad. Vedou na něj všecky cesty. S pozdravem, král Danda VI. No, když je zval sám král, nemuseli váhat. Mohli klidně na tu svatbu jít. Ale když se chtěli zeptat kam a kudy, liška byla pryč. Zmizela, jako by tu nikdy nebyla. Nezbyl po ní ani chloupek, ani liščí stopa v trávě. Jen tu pozvánku jim nechala. Dost je zaskočilo, že se tak vytratila, ale pak jim došlo, že to vlastně nevadí. Pozvaní přece byli. Zabloudit taky nemohli, když všechny cesty vedly na ten hrad, tak už dál nekoumali a pustili se po té nejbližší. Byla stinná, trochu pokropená sluncem, sem tam zavonila mateří douškou. A že teď už sami nezbírali a nekoukali jen dolů do mechu, najednou si všimli, co je v lese houbařů. Malá myška vlekla velkou bedlu. Veverky si kradly babky jedna druhé před nosem. Srnec hříbkům ukřoupnul jen hlavu, za to slimáci je brali hlava nehlava. I trpaslík tu byl. A kdyby jeden?
5: Tamhle je druhý,
0: ukazoval Pindia. Ale to už viděli i třetího a dalšího a když se dobře porozhlédli, napočítali jich 7, jak má být. A to znamenalo, že jdou správnou cestou, protože už jasně byli v pohádce.

0: Nikeš byl kovářův syn. Když mu bylo 18 let, otec ho začal učit řemeslo. Jak se vyučil, už nechtěl zůstat doma a řekl otci:
1: Táto, dejte mi železo, já si udělám hůl na cestu.
0: Táta mu dal 25 liber železa.
1: Ale táto,
0: řekl Mikeš, co pak bych dělal s takovou třtinou, dejte mi aspoň 7 centů.
1: I pro pána krále, vždyť takový sochor ani neuneseš. Uvidíte, jak se s ním budu ohánět,
0: odpověděl Mikeš, a když si hůl ukoval, dokázal tátovi, že mluvil pravdu. Táta dal peníze, máma mu upekla výražkové koláče a Mikeš se vydal na cestu. Jednoho dne přijde ke mlýnu a vidí, jak mládek nese mlýnský kámen na rameni do mlýnice. Myslí si, to je silný chlapík, kdyby chtěl jít se mnou, byl bych rád. Začal ho hned přemlouvat, aby s ním šel do světa. Ten se nenechal dlouho pobízet, vypověděl službu a šel. V lese potkali vandrovního.
1: Kam jdeš?
0: Ptal se Mikeš.
2: Do světa, na zkušenou.
0: Jakého si řemesla?
2: Truhlář.
0: A máš sílu?
2: To bych řekl,
0: pravil truhlář, uchopil jedli a vytrhl ji i s kořenem.
1: To jsi chlapík, řekl Mikeš. Jak pak se jmenuješ?
2: Bobeš.
1: Nechtěl bys jít s námi, Bobši? Co utratíme, zaplatím já, dokud peníze stačí. Až vylítají, postaráme se o jiné.
2: A co jste vy zač?
0: Ptal se Bobeš.
1: Já jsem kovář a jmenuji se Mikeš. A tuhle můj kamarád je mlynářský, jmenuje se Kuba. Oba jsme silní jako ty, ne-li silnější.
2: Půjdu tedy s vámi,
0: řekl Bobeš a podal novým kamarádům ruku. Chodili světem, dobře jedli, pili a hráli si na pány. Jaký tedy div, že přišel Mikeš kapse na dno?
1: Hoši,
0: řekl jednoho dne, když se blížili k nějakému velkému městu.
1: Mám už jenom 3 rýnské, ale vem to nešť.
0: Půjdem do města a dáme si za ně ustrojit dobrou večeři. Snad se potom pánbů o nás dál postará. Hoši mu přesvědčili a vesele kráčeli k městu.
1: Pane hospodský, každému čbán vína a dobrou večeři, ale hezky z čerstva, máme hlad.
0: Poroučeli si, jako by měli plné kapsy peněz. Hospodský snášel, kde co bylo, a hoši pili a jedli, co hrdlo ráčilo.
1: A co tu máte nového, pane hospodský? Ptal se Mikeš.
3: Dobrého nemnoho, vzácní pánové. Neslyšeli jste nikde o našem králi a o jeho nešťastných dcerách?
1: Ani slovo. My přicházíme z dalekých krajin.
3: Tak to vám musím povědět. Náš král měl 3 krásné dcery, jednu vždycky o rok mladší než druhou. Když bylo té nejstarší 18 let, ztratila se ze zámku a nikdo nevěděl kam. To bylo nářku a bědování a rodiče se hořem div neutrápili. Ale považte, co se stalo dál. Za rok na to bylo 18 mladší princezně a ten samý den se taky ona ztratila a nikdo ji víc nespatřil. Od té chvíle stály stráže na všech koncích zámku a nejmladší princezna se nesměla z pokoje ani hnout. Ale co se nestalo? V den, kdy se i ona 18. roku dočkala, konala se večer hostina a do rána byla i 3. princezna tatam.
0: Král přislíbil tomu, kdo by vypátral, kam se jeho dcery poděly, a přivedl mu je živé, jednu z nich, že dostane za ženu a k tomu 500 království.
1: Hoši,
0: pravil Mikeš, když hospodský dokončil.
1: Neřekl jsem už cestou, že se o nás pánbů postará? Tady to máte.
2: A jak pak se postaral?
0: Ptal se Kuba.
1: Tobě, aby všecko vyložil po lopatě. Já myslím, jestli nám král dá na cestu dost peněz, že půjdem princezny hledat. To se lehko řekne, ale kam? Prohodil Bobeš.
4: Inu, půjdem, kam nás oči povedou, zasmál se Mikeš. Když obejdem celý svět, přece je někde najdem, i kdybychom se pro ně měli do pekla odvážit. Pane hospodský, dejte nás ohlásit u krále a řekněte, že chceme princezny hledat, jestli nám dá na cestu hodně peněz.
1: Poručil Mikeš a hospodský s radostí pospíchal ke králi. Za malou chvíli přiběhl do hospody sloužící. S poselstvím, aby ti tři van.

0: Toho chumlíbilo, sedli za stůl, jedli a pili. Už se stmívalo a protože byli unaveni, nechali všeho hledání a chtěli si lehnout každý na jednu postel. Ale Mikeš řekl:
1: Poslechněte, hoši, mně se pořád zdá, že je to loupežnická díra. Jestli přijde ta rota domů, bude s námi zle. Já se sice nebojím, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Proto bych myslel, aby se jeden postavil na stráž. Dnes ať hlídá Bobeš.
2: Ty jsi po čertech chytrý, proč pak nechceš hlídat sám?
1: Jen mlč a hlídej, vždyť na mě taky dojde.
0: Bobeš svolil a druzí dva šli spát. Ale Bobšovi se brzy začaly oči klížit a těžká hlava mu klesla na prsa. Tomu dal někdo takovou facku, že se mu v očích zajiskřilo a když vyskočil, spatřil před sebou mužíka, který mu dosahoval sotva po kolena. Černé vousy mu visely až na prsa a na těle měl červený pláštíček. Bobeš se chtěl do toho mužíka pustit, ale jak se setkal s jeho černým palčivým okem, nemohl ze sebe vyrazit ani slovo a na čele mu úzkostí vyvstával studený pot. Mužík chvilku hleděl na Bobše, potom se obrátil, šel k spícím, odhodil z nich houně a zmizel. Ráno, když se kamarádi probudili, pustili se do Bobše, proč je odkryl. Ale ten zapíral a nepřiznal, kdo u něj v noci byl, aby se mu Mikeš nevysmál.
3: Jestli pak nám zase někdo přinese snídani, prohodil Kuba.
1: Kubíčkovi se pořád zdá jen o zaslíbené zemi, kde pečení holuby lítají do huby, řekl Mikeš. Ale kdo se nepřičiní, ten nemá, říkával můj táta. Proto bych myslel, abychom nezůstali jen tak sedět, ale podívali se dál po sluji.
0: Hledali, hledali a v jednom koutě našli opravdu dveře, které otevřeli.
1: Vidíte, hoši?
0: Povídá Mikeš.
1: Řekl jsem vám, že se tady zdržuje nebo zdržovala loupežnická cháska. Snad ji někdo od dobré večeře, kterou jsme včera našli, náhle vyplašil. Teď jsme tady my, páni a hospodáři. Nejdřív půjdem na lov. Jeden musí ale zůstat doma, aby udělal oheň a všecko přichystal. Bobši, ty jsi dnes v noci málo spal. Zůstaň tedy zde a až to všecko připravíš, můžeš si zdřímnout.
0: Mikeš a Kuba odešli na lov. Když vycházeli ze sluje, spatřil Mikeš před sebou na zemi list popsaného pergamenu. Stálo na něm, že kdo ta slova přečte nad umrlcem, v okamžení ho vzkřísí. Mikeš strčil list do kapsy a šli dále.
1: Zatím si Bobeš přinesl vodu, umyl nádobí a rozdělal oheň.
0: Tu vidí před sebou mužíka v červeném pláštíku.
4: Co pak budeš vařit dobrého?
0: Ptá se mužík Bobše.
3: Já sám nevím, až co přinesou kamarádi.
4: Nečekej na ně, koukni do komína, co tam visí uzeného maca. Jen vylez nahoru, vezme si kus plece a uvaří.
3: Ale jak pak vylezu tak vysoko?
0: Ptal se Bobeš, který trochu okřál, když mužíka slyšel tak přívětivě mluvit.
4: Na tohle máš žebřík, přistav si ho ke komínu, já ho přidržím.
0: Bobeš si dal říct, přistavil žebřík a lezl nahoru. Když byl na posledních příčkách, tu mužík náhle žebřík podtrhl, Bobeš spadl a zabil se.
1: Jen se na něj podívejte, rozkřikl se Mikeš, když vešel do sluje.
0: Viděl, že oheň je vyhaslý a Bobeš leží.
1: Tady si pochrupuje a v krbu je tma. Bobši, vstávej!
0: Ačkoliv jim třásli jako řešetem, Bobeš nevstával.
3: Snad není mrtvý,
0: prohodil Kuba, když ho už hodnou chvíli marně budili.
1: Jestli je mrtvý, brzy mu pomůžu,
0: řekl Mikeš, vytáhl z kapsy pergamen a dal se do čtení. V polovici se Bobeš začal probouzet a než byl Mikeš s listem u konce, stál už na nohou.
1: Co se ti stalo? Ptali se kamarádi.
3: Ale přišli na mě mdloby,
0: odpověděl Bobeš. Styděl se, že mužíkovi sedl na lep.

0: Druzí tomu uvěřili a bez dalšího povídání přichystali večeři, najedli se a šli spát. Když ráno vstali, měli přikrývky zase odhozené. Nevěděli, co se stalo, a v údivu hleděli jeden na druhého. Bobeš to mohl vysvětlit, ale myslel si, když já zkusil, zkuste taky. A mlčel. Příští den hlídal Kuba. Když rozdělal oheň a přistavil vodu, spatřil před sebou neznámého mužíka v červeném pláštíku.
1: Kde jsi se tu vzal?
0: Ptal se Kuba trochu zaraženě.
2: Jdu se podívat, co vaříš dobrého k obědu?
0: A upřel na Kubu černé oči.
1: Nevím, až co přinesou kamarádi.
2: Ale co na ně budeš čekat? Tamhle visí maso, vylez nahoru, vezmi ho a uvař.
1: To je na mě moc vysoko.
2: Tady máš žebřík, já ti ho dole přidržím.
0: Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil, Kuba slítl a zabil se.
3: Vy jste jako vrtohlavé ovce,
0: řekl Mikeš, když se vrátil z lovu a Kubu spatřil mrtvého. Křísili ho, ale Kuba nevstal dřív, až nad ním Mikeš přečetl list pergamenu. Protože se bál Mikešova posměchu, vymluvil se taky na mdlobu. Třetí ráno došlo na Mikeše. Když rozdělával oheň, přišel zase mužík v červeném plášti, ale Mikeš se ho pranic nelekl a hned si pomyslel, proč asi kamarádi omdleli.
4: Co tu chceš, ty mrňouse?
0: Obořil se na pídi mužíka.
2: Já se jdu podívat, co vaří dobrého k obědu.
1: A co je ti do toho?
2: Protože čekáš na kamarády, co ti přinesou, a nevidíš, že v komíně visí uzené maso?
3: Však já ti rozumím, ty zpropadené škvrně. Jestli se v tu chvíli odtud neodklidíš, pověsím tě za vousy do komína a nechám tě tam udit, abys už lidi nepodváděl.
0: Mužíček se k tomu ale neměl a na Mikeše se zle obořil.
1: I hleďme, krňasa, snad by se nechtěl do mě pustit.
3: Počkej, uvidíš, zače toho loket.
0: Vyskočil od krbu, popadl mužíka za vousy a rázně jim smíknul o zeď, že mu zůstala v ruce celá brada. V tom okamžení se mužík proměnil v ošklivou babu, zahrozil Mikešovi a zmizel ze sluje.
3: Za mě se můžeš proměnit třeba v Lucifera, já se tě přece nebojím,
0: řekl Mikeš a strčil vousy do kapsy. Když přišli kamarádi domů, divili se, že je Mikeš naživu. Ale ten se do nich pustil.
3: Vy falešníci, vy baby, proč jste neotevřeli huby? Na mou duši schutí bych vás tu nechal a odešel do světa sám.
1: To nedělej, brachu, a nezlob se, my za to nemůžem. Jak se na nás ten zpropadený mužík podíval, jako by nás byl uhranul. My ho museli chtě nechtě poslouchat. A co pak se s ním stalo?
3: Já mu dal na pamětnou, aby si už nikdy ze mě netropil žerty. Znáte je?
0: Ptal se kamarádů a ukazoval vousy, které druhou rukou hladil. V tom se před ním objeví baba a snažně ho prosí, aby vousy nehladil, že jí to působí nesmírnou bolest. Chytrý Mikeš si ale umínil, že toho využije ku svému prospěchu.
3: Něco za něco, řekl babě. Pamatuj si to, babice. Jestli nechceš, abych tě trápil, musíš mi udělat, co budu chtít.
2: Co bude v mé moci, všecko ti udělám.
3: Taková čarodějnice, jako si ty, bude jistě vědět, kam se poděli dcery krále, který panuje nad sousední zemí.
2: No to nevím, zlatý panáčku.
3: Však ty to povíš,
0: řekl Mikeš a vytáhl z kapsy vousy.
2: Netrap mě,
0: prosila baba, když to spozorovala.
2: Dcery sousedního krále unesl jeden drak a ukryl je pod touhle slují. No tak pojďte, já vám ukážu cestu,
0: řekla baba a kráčela dveřmi ven. Kuba a Bobeš zůstali pozadu. Za dveřmi byla ukrutná díra a tou vedla cesta dolů.
3: Co pak myslíš, ty jedu babo, že umím lézt do děr jako sisel? Opatři mi pro vás, abych se po něm mohl spustit.
0: Baba vlezla do díry a v okamžení byla zpátky s provazem.
3: Pojďte vy, velbloudi,
0: křikl Mikeš na hochy.
3: Aspoň mě podržte pro vás, abych se po něm svezl dolů.
0: Aby se přesvědčil, jestli dírou, v které byla tma jako v pytli, přijde na pevnou půdu, hodil napřed svou hůl a teprv, když ji slyšel dopadnout, pustil se dolů. Kamarádům přikázal, až zatáhne za provaz, aby ho vytáhli nahoru. Potom se chytil provazu a rychle se soukal až na dno. Ale jak se podivil, když kolem dokola viděl všude světlo a spatřil krásnou zahradu, v níž stál skvostný zámek. I ptal se babi, kdo v tom zámku přebývá.
2: Tam jsou ty dvě královské dcery,
0: odpověděla baba.
2: Jen škoda, že se k ním nedostaneš dřív, dokud nezabiješ dva lvy a dvě saně, které hlídají úvrat. Dokud je neoslepíš, tak jim ani holí neuškodíš. Tady máš svíčku, jdi a dej pozor, ať ti nezásne. Až přijdeš ke zvířatům, řekni: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. Oni oslepnou a pak teprve je můžeš svou holí zabít. Potom vyveď potichu princezny, protože nedaleko odtud spí drak. Kdyby tě uslyšel, bylo by po nás veta.
0: Mikeš vzal od baby svíčku a šel k zámku, kde ležely dva lvy a dvě ukrutné saně, kterým šlehal z očí oheň a řekl:
3: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř.
0: V okamžení se oči krvežíznivých hlídačů zavřely a on je sedmicentovou holí ubil. Bez překážky vešel do zámku. Všechny pokoje tam byly nádherné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky, jako když se růže k růži sklání. Když viděli vcházet do pokoje tak hezkého mládence, mysleli, že je to dobrý duch, a padli na kolena. Mikeš řekl tiše: pojďte rychle za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekl: teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu poslední. Nahoře čekají mý kamarádi a až vylezu já, utečeme všichni. Pak škubnul provazem, první princezna se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl chytit provazu Mikeš, vezme ho baba za ruku a praví:
2: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi tě chtějí z výšky pustit na zem. Jestli mi nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se, že jsem mluvila pravdu.
0: Mikeš uposlechl a přivázal na provaz hůl. Když už byla skoro nahoře, najednou upadla s ukrutným bouchnutím dolů na kamení. Mikeš viděl, že stará nelhala. Více než ztráta svobody mrzela ho zrada druhů, kterým udělal tolik dobrého.
3: Jestli se k vám ještě jednou dostanu, odměním se vám mincí, za kterou by sám ďábel nepoděkoval, zahrozil pěstí nahoru. Pak se otočil na babu. Teď mi ale pověz, jak se odsud dostanu.
2: Odtud není vykoupení, panáčku. Jestli nechceš vysvobodit taky mě. Já jsem nejmladší sestra těch dvou dívek, kterým si odtud právě pomohl.
3: A proč jsi mi to neřekla?
2: No, protože jsem nesměla. Mě a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Z veliké nenávisti však ze mě udělal ošklivého mužíka, dokud se nenajde někdo, kdo by mi vytrhl vousy. Tomu pak, že můžu být nápomocná při vysvobozování sester, Já tu ale musím zůstat v podobě staré baby, pokud onen člověk ptícího draka neutopí v moři. Miluj se tedy nade mnou a vysvobodně taky.
4: Ale jak pak můžu takového draka utopit v moři?
2: Já ti to povím. Jdi do zámku, tam najdeš blízko dveří sud maca. Ten si pověs na ramena, vezmi do ruky hůl a svíčku, schovej se a čekej, až drak vyleze. Přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil, a to dělej tak dlouho, až budete nad mořem. Pak řekni, že ti žrádlo upadlo dolů. Vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slídne dolů, ty ho udeř do hlavy a on se v moři utopí. Jak zahyne, vrátí se mi má předešlá podoba a všechny zámecké poklady budou moje, protože čaroděj už nebude mít žádnou moc. Vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu si nech u sebe a druhou dej mě, abys mě poznal, až se vrátíš. Jen tomu, kdo mi přinese onu půlku, budu věřit. Teď jdi a udělej, jak jsem řekla.
0: Mikeš vzal půl prstenu, rozloučil se, šel do zámku prosud a přivázal si ho na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku, pak očekával za sloupem drakův příchod. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s ukrutným chřestěním a řvaním. Jak se přiblížil ke sloupu, Mikeš vyskočil a sedl mu na hřbet. Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří. Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře, pustil do něj prázdný sud se slovy hoř světýlko hoř, zlé oči umoř, a vybídl draka, aby se spustil dolů, že mu tam spadlo žrádlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak rázně udeřil do hlavy, až omráčený drak utonul. V tu chvíli se tu houpala loďka, Mikeš do ní skočil a připlaval ke břehu. Jak vystoupil na zem, loďka zmizela a on se vydal v tu stranu, odkud s ním drak přiletěl. Nechme ho chodit a podívejme se teď, jak Kuba a Bobeš nakládali s princeznami. Když vytáhli první, hned se jí na všecko vyptávali a zatímco vytahovali druhou, umluvili se, jak Mikeše zabijí a princeznám, že pohrozí smrtí, jestli neřeknou rodičům, že oni jsou vysvoboditeli. Jak řekli, tak udělali. Král měl nevýslovnou radost, když dcery spatřil a hned jejich vysvoboditele prohlásil za své syny. Když se ptal na Mikeše, řekli, že se na cestě od nich odloučil a že snad šel hledat třetí princeznu, o které žádný nevěděl. Král chtěl, aby se brzy slavila svatba, ale dcery nepřivolili dřív až za rok a za den. A podle jejich vůle se to ustanovilo. Jak rok míjel, přešel Mikeš hezký kus světa. Jednoho dne přijde do krajiny, která se mu zdála být povědomá. Utrmácený vstoupil do hospody a když se najedl a napil, ptal se podle zvyku, co je tu nového.
2: To je tu nového, odpověděl hospodský, že v našem zámku už nestraší.
4: A kde je ten zámek, co v něm strašilo?
2: Asi půl hodiny odtud. Nedávno se roznesla zpráva, že tam bydlí krásná paní, ke které každý může přistoupit. Kolik ženichů tam už bylo a ona je všecky odbyla.
4: Ale neodbyde,
0: řekl Mikeš, který si hned pomyslel, kdo ta paní je. Vzal půl prstenu, který dostal od zakleté princezny, hodil ho do koflíku, dolil vínem a podal ho hospodskému.
4: Dones to víno do zámku krásné paní a řekni, aby ho vypila na zdraví svého vysvoboditele. Když to všecko vyřídíš, dostaneš spropitné.
0: Hospodský nemeškal, vzal koflík a šel do zámku. Než minula hodina, stál před hospodou nádherný vůz a z něj vyskočila velmi sličná paní. Byla to sestra obou vysvobozených dívek. Na dně koflíku, který jí hospodský přinesl, našla půl prstenu a plná radosti pospíchala, aby se dověděla o svém miláčkovi, na kterého už tak dlouho čekala. Jak se zaradovala, když ho spatřila. Mikešovi se radostí zatočila hlava a žehnal svým proradným spolucestovníkům. Druhý den byly veselé hody a třetí den svatba, na kterou byl pozván taky hospodský. Po svatbě jel Mikeš se svou drahou manželkou k jejím rodičům, plni obav, co se stalo se sestrami. A bylo na čase.

Když přijeli do hlavního města, kde otec panoval, slyšeli po ulicích radostné jásání, hudba hrála a celý zámek byl ozdobený květinami a potažený červeným suknem. Ptali se lidí, co to znamená, a ti jim pověděli, že se bude konat svatba obou královských dcer s dvěma kamarády, kteří je vysvobodili. I pospíšili novomanželé do zámku, aby nemilý sňatek překazili. Ženichové leknutím div neomdleli, když za služebníkem do dveří vstoupil Mikeš s nejmladší princeznou. To je můj vysvoboditel a manžel, pravila princezna, když se vyvinula z náručí rodičů a sester. On je i náš vysvoboditel a ne tihle dva podvodníci, volali teď druhé princezny, osmělené Mikešovou přítomností. Všichni se po nich ohlédli, ale ženichové už byli ti tam. Nepochybovali, jak by to s nimi mohlo dopadnout, proto sedli na rychlé koně a upláchli. Žádný jim nebránil, žádný je nehonil, ani nelitoval. Prozatím se tedy konaly hody, ale za nějaký čas také sňatky obou princezen, které našly ženichy sobě rovné. Potom si jel Mikeš s manželkou pro své rodiče, vrátil se s nimi do svého zámku, kde byli dlouho spokojeně živi. Sedmicentová hůl byla v královské zbrojnici uchována na památku.

0: Bylo jednou jedno veliké nádraží. Mělo hodně kolejí a na těch kolejích stálo i jezdilo, pískalo, hučelo a syčelo hodně vlaků. A když tam bylo tolik vlaků, nastupovalo a vystupovalo také moc lidí. Někteří lidé nesli kufříky, jiní aktovky, jiní balíky a byl tu také jeden pán a držel pytel. V pytli něco kničelo a kvičelo až hrůza. Co v pytli asi bylo? No, to se rozumí, že prasátko. A podívejme se, tamhle ta paní nese v tašce husu. Husa vystrkuje z tašky hlavu a rozhlíží se. Ta se asi diví. Co pak už někdy viděla takové nádraží? A tam zrovna vedle dveří na nástupišti je okénko. To je pokladna. Kdo chce někam jet, koupí si u pokladny lístek. Šťastnou cestu. U pokladny stojí nějaká paní v šátku a říká: jeden do Neratovic. Dostane lístek, zaplatí a jde na nástupiště. Pak přijde na řadu dědeček. Dědeček drží za ruku Martínka.
1: Jeden do Turnova, prosím.
0: A dědeček dostane lístek, zaplatí a jde za paní v šátku, ale u vchodu na nástupiště zastaví vrátného.
1: Prosím vás, na které koleji stojí vlak do Turnova?
0: Na druhé koleji, řekne vrátný. Dědeček poděkuje a jde s Martínkem k vlaku. Po nástupišti jezdí vozíčky s balíky, kufry a bednami. A co je tu lidí? Martínek pospíchá a táhne dědečka za ruku. Jenom jestli ten vlak najdeme, dědečku.
1: I najdeme, Martínku. Vlak stojí na druhé koleji, tam jej najdeme.
0: Jedna kolej, druhá kolej, počítá Martínek koleje. Má strach, aby se nespletli a nesedli do jiného vlaku. Mohl by je odvést jinam, třeba do Brna nebo kdo ví kam. A Martínek chce jet s dědečkem k babičce.
1: Pozor, ať se nespleteš.
0: Umím už počítat do 10, povídá Martínek.
1: I to já znám takovou pohádku, jak se kluci nedovedli spočítat a chodili už do školy.
0: Je, podivil se Martínek. Školáci a neuměli se spočítat.
1: Počkej, hned ti to povím, jen co budeme ve vlaku.
0: A už stáli u svého vlaku. Ten měl lokomotivu černou jako uhlí a jen se leskla. Syčela si docela potichu. Dědečku, a budu sedět u okýnka, zeptal se Martínek.
1: To víš, že ano, budeš sedět u okýnka, abys všechno venku pěkně viděl.
0: A opravdu, našli ve voze místo u okýnka, jako by na ně čekalo. Sotva se posadili, hned chtěl Martínek vědět, jak to bylo s těmi kluky, co nedovedli počítat. A dědeček začal.
2: Včera jsme se seznámili se slečnou Mrazilkou. Tahle podivná ledová panenka se z nenadání objevila mezi mrazíky, kteří se s podzimem hlásí k zimě do služby. I Mrazilka se přihlásila, nenabídla však jen tak ledacos. Slíbila, že pomůže zimě ke kráse. Mrazíkům sice byla ledová slečinka i se svými nápady k smíchu, ale zima se přece jen chytila na vějičku. Proč ne, řekla si. Proč by mohlo být krásné jen jaro a léto? Dokonce i podzim, který umí čarovat s barvami, má právo na krásu. Tak proč by ne zima u stahromů? Jak si zima usmyslela, tak také udělala. Přijala Mrazilku na zkoušku a aby ji, jak se patří, vyzkoušela, dala jí za úkol zmrazit klouzačky. Důrazně však poručila, aby každá klouzačka byla jako pravítko. A jak to dopadlo? O tom si dnes budeme vyprávět. Po celý den Mrazilka pilně pracovala. Sotva dokončila poslední klouzačku, jako vítr vlétla do kanceláře paní Zimy. Protože zapomněla zaklepat, udělal se zase průvan a ten zpřeházel znovu důležité listiny. Zima se snažila oběma rukama pochytat, co se dalo, a už otvírala ústa, aby Mrazilce za její divokost řádně vyčinila. Mrazilka byla ale rychlejší. Hotovo! Ohlásila jedním dechem. Je to hotové a všechny klouzačky jsou jako pravítko. Zima nechala chytání účtů za dodávky sněhu a honem se zadívala na zem. Co se to děje? Vyjekla po chvíli a honem si přeleštila brýle. To, co uviděla, bylo však tak hrozné, že se jí ledové brýle úlekem znovu zamlžily. Kam až oko dohlédlo, byly samé klouzačky. A na těch klouzačkách děti. Ale neklouzali se. Ani nejezdili jako blesk, kdepak. Všechny ty děti jedno po druhém padaly na nos, na bříško i na zadeček. Támhle si jeden capart, třebolestivě naražené kolínko, a ten mrňous hned vedle drží v dlani natlučený nos a poliká slzičky. Co jsi to provedla, uličnice? Zalkala Zima nešťastně. Nic, prosím, odvětila Mrazilka nevinně. Splnila jsem pouze tvé přání. Každá klouzačka je jako pravítko. Mrazilko, jí mám nepodezření, že si ze mne děláš legraci. Začala se Zima dostávat do varu. Proč potom ty děti padají? Proč se ani jeden kluk nedokáže pořádně sklouznout? No jen se podívej, jejda, bum. A už leží další na nose. Zdá se, jako by o něco škobrtnul. Tak vysvětlíš mi to konečně. Změřila si Zima přísně Mrazilku. Jestli ono to třeba nebude těmi čárkami, špitla Mrazilka jako nevinátko. Jaké čárky? O jakých čárkách to mluvíš, nezbednice? Vykulila Zima oči údivem. Mluvím o čárkách na pravítku. Ty mrňavoučké značí milimetry, další označují centimetry, no a ty nejdelší decimetry, copak ty to, Zimo, nevíš? Podivila se Mrazilka.
0: Vím, co bych nevěděla, jenže to je pravítko. Teď mluvíme o klouzačkách.
3: Ano, prosím. Chtěla jsi klouzačky jako pravítko?
2: Chtěla. Tak je tedy máš. Vyrýt přes klouzačky spoustu čárek do ledu mi dalo fůru práce, to mi věř. Ale jak tak koukám, klouzat se po těch pravítkových klouzačkách doopravdy nedá. Nejdál dojel tamhle Fanda jedlíčku, praštil se mu až na druhém decimetru. Zima se dívala dolů na zem a nemohla uvěřit svým očím. Mrazilko, Mrazilko, jak tě to jen mohlo napadnout? To je mi nadělení. A to jsi mi slibovala krásu, že prý o mě budou lidé skládat básně. No to určitě, víš, co řeknou, že nejsem normální.
3: Proč já si jen s tebou začínala?
2: Bědovala Zima. To se ví, že tohle Mrazilka nechtěla. Bylo jí Zimě líto a hned ji také začala utěšovat.
3: Tak už si z toho nic nedělej. To se přece může stát každému, že něco poplete. Bylo to vlastně jen nedorozumění, tak co?
2: Nejspíš máš pravdu, uznala nakonec Zima. Ale u každé práce by se mělo také přemýšlet. Co pak nemáš vlastní rozum? Udělat klouzačky jako pravítko, kdo to jakživ slyšel?
3: Prosím, vlastní rozum to mám, ale hlavně mám nápady. Zrovna teď mě napadlo.
2: Zima Mrazilku rychle zarazila. Milá zlatá, jeden tvůj nápad za den mi úplně stačí. Ještě teď z něho mám pořádně pocuchané nervy. A už taky nejsem nejmladší. Jestli to mám s tebou zítra znovu zkusit, musím se na to pořádně vyspat. Jak si Zima neodpočine, je celá nanicovatá, to bys měla vědět. Po těch slovech zamkla Zima kancelář na veliký klíč a zamířila ke své ložnici. Mrazilka v patách za ní. Zima si jí ale už nevšímala. Nejdřív si uložila do pouzdra své ledové brýle. Potom natáhla budíka, naklepala sněhovou peřinu a vklouzla do postele.
3: A co já? Myslela jsem, že ti povím o tom svém nápadu, pípla Mrazilka nesměle.
4: Však je zítra. Taký den, řekla zima a přitáhla si sněhovou peřinu až k bradě. Než se Mrazilka nadála, ozývalo se z postele hluboké, mrazivé pochrupování.
2: Ono je to totiž tak, když zima spí, všechny teploměry dole na zemi klesnou pod nulu. Mrzne až praští a ledové oddychování paní zimy napravuje všechny škody na zimní přírodě. Tak se stalo, že i klouzačky byly do rána znovu hladounké, jako dětská tvářička. To zima je svým dechem uhladila, aby se děti zase mohly klouzat podle chuti a nikdo z nich nespadl na nos ani na zadeček. Cože? Že na klouzačce přece jen někdo upadl? Ale co vás nemá, holenkové? Za to už paní zima nemůže. Ono se totiž i to pořádné sklouznutí musí umět. A kdo to neumí, ten se to zkrátka musí naučit. Dobrou noc.
5: To byl totiž rybář, měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve velké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý, rybář si vzal žížaly a pruty a šel na ryby. Rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žblunk a pak zapích prut a čekal na zabrání. Čeká, čeká, najednou se šňůra natáhne, víc se natáhne a on sekne a už ji táhne. Bránila se jen, co je pravda. A byla to pěkná ryba, hezká ryba, zlatá ryba, dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá, ale daleko široko nikdo není. Pust mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví, poněkud šišlá. Udice jí totiž trochu vadí ve výslovnosti. Pust mě, rybáři, nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. Ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá k jídlu, povídá si rybář. No a pustil ji. Nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena.
6: Hele, chytil jsem rybu, která nebyla ryba, totiž byl to princ, totiž byla to ryba. No, tak jsem ji pustil.
5: A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se žena rybáře. Dal jsi rybě život nebo ne? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco.
6: No, oč ji mám požádat?
5: No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě. Běž a řekni, že potřebujeme chalupu. Ne, víš co? Řekni rovnou, že chci vilu.
6: Vilu? Na co vilu?
5: Diví se rybář. No jdi rychle, ryba to ráda udělá, říká žena.
6: No,
5: tak rybář šel. Nechtělo se mu, ale nechtělo se mu taky hádat se ženou. Přišel k moři, postaví se na skálu a spustí. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
7: No, co pak je?
5: Povídá ryba.
6: Ale má žena jako říká, že když jsem ti tento daroval život jako, no zkrátka, Ona by chtěla vilu.
7: Jdi domů, má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Před vilou stojí jeho žena a vede ho dál. To koukáš, co? Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, poklona pane šéf, kuchařky, ruklíbá, milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje, zhasíná, rozsvěcuje, zhasíná, lustry z křišťálu, z ledničky do kuchyně a v jídelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla. Tlačenka, cikánská, pečeně taliány, cukroví, bombony, oplatky, datličky a vína, Chateau Neuf du Pape, Marsala.
6: No, nyní máme do smrti postaráno, jihne rybář.
7: To se uvidí, ocekne rybářka. Najedli se, napili se a šli si lehnout pod prachové pokrývky. Ráno se žena probudí. Koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a budí muže. Chci být králem, hajdy k rybě, chci být králem nad touto zemí.
6: Na co králem, kdo?
7: Ptá se rybář. Já! A běž k rybě a řekni, že chci být králem na touto zemí.
6: To nebudu žádat. Já mám dost.
7: Možná, že ty, já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království. No tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. Ale co má dělat? Ženy se bojí a ještě víc se bojí jejich nářků. Moře je černé, bouřlivé. Rybář se postaví na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
8: No, co tvá žena?
6: Žena chce být králem.
7: Jdi domů, je králem. Tak šel domů. Z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček. Sluhové a nevolnictvo. A hudba a smích. A tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a knížat, arciknížat, biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní a na trůnu seděla jeho žena, na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy. Každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší, a tupě se usmívali.
6: Tak co, jsi králem?
7: Baže, králem.
6: No, tak máme už do smrti postaráno.
7: Nic nemáme. Katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác. A leží na parketách. Zatímco dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá a křičí na muže: Jdi k rybě zpátky a řekni, že chci být císařem.
6: Už máš dost.
7: Budeš nebo budeš o hlavu kratší. Jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce z olova. Nohy vlekl, až k moři se dovlekl. Nelíbilo se mu to moře, takové bouřlivé, jakoby kvasilo bublinami. Stěží vylezl na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
5: chce být císařem. Už ani neřekl kdo, tak byl namíchaný. Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče ve více věžích. Tam ovšem rybář nepřišel, to taky neslyšel, neboť vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteplat, mračna admirálů a více admirálů, králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá Renata. Po obou stranách trůnu stáli těžkooděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú. Hej, ženo, jsi císař, volal nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena. Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
6: Papež?
5: Ne, papež, hlupáku. A muž běží.
6: Ta mi dává.
5: Vzedmul se silný vítr, sníh mu šlehal do očí a všude plno bláta, dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu a přece zavolal. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, a co je zas, co je opět?
6: Papežem chce být.
5: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a zněly zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci na trůnu ze samých svíček seděla rybářka, na hlavě korunu 3-patrovou.
6: Tak si papež, už nemůžeš být nic víc.
5: To se uvidí, odsekla žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli každý pojedli po jednom hovězím holoubátku, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, když se taky dneska nalítal, ne? Ale žena nemohla spát. Ne a neusnout. A jak ta kouká? Slunce se vyhouplo z oblaků a světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntíček do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to ryba zařídí.
6: Nech mě spát.
5: Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou. A prásk. Vztekle se spustila z postele. Nudím se. Nechci se jenom koukat na slunce. Já chci řídit slunce a měsíc. A basta fidly. A do rybáře mydlí zlatým pantoflíčkem. No a to už muž utíká k moři a to moře se strašně bouří. Vítr rve zelené listí se stromů a ohýbá a poráží jedle a borovice a ve tmě ryba přišel k moři, sotva vylez na skálu a volá do tmy: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
9: Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit.
5: Běž domů, najdeš ji v lahvi od octa. A opravdu, našel ji v kyselém smradu rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. A dobře jim tak.
10: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luňti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Stek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřemělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včil krom slušného člověka nikého nezavřel. Se sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, set sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. Sluníčko již vstalo ze své měkoučké postele, umývalo se studenou rosou, až zčervenalo a krášlilo se, aby byl pěkný den, když družná trojice nerada se chystala k návratu domů. To bylo posezeníčko, přichvaloval si rektor. Poslechnite, velebníčku, zahlaholil rozjařeně revírník, když vycházeli od pásku. Budeme se mi taky tak v nebi tož, co myslíte? Vy jste toho přeci znali. V tom okamžiku ohnal se farář nevedle, neboť kol uší zazněl mu pronikavý pískot komáří. Vša, jedeš z losine? Huboval a v hněvu zaklopítal. Byl by upadl, kdyby ho nebyli oba dva věrní druhové spolehlivě vedli. Jo, pěkně jste zapackal. Nohy naše slabé jsou a ke hříchu běží. Tak praví písmo, vidíte, taky si z něho ještě leda co pamatuju. A co pak vás tak zlobí, tázal se soucitně revírník. Komár mě obletuje, odpověděl farář. Já, kdyby jen komár, zachechtal se revírník. Což aby to tak byla hezká harafička, já? Hlava jde kolem a zní v ušách jak komáři proceství. Opravdu komár to byl. Nyní zakroužil opět k faráři a hnal se mu rovnou po ruce, jako by jí chtěl políbit. Přitom zpíval si tenoučkým hlasem, a krom faráře nikdo mu nerozuměl starou zbožnou píseň. Odřeknout se všaké zlosti, obžerství světských žádostí, buď živ spravedlivě, šlechetně, střízlivě, v naději božské. V naději božské, opakoval polohlasně farář a bolestně škytl. Pěkně v naději božské, proto byste nešťukal. Mně se zdá, že na nás naše ženský spustilo, že se budem vidět kraj pekel, však já radši nepůjdu ani domů, bručel revírník a rektor jemně přikyvoval. A komár zpíval a zpíval, byl to tvor velmi nábožný.
Uzrel světlo světa v kaluži před hospodou Měcháčkovou, tam bylo hnízdo orlí a dětí mariánských a na světě jeho první cesta byla do světničky za Šenkem, kam přiletěl právě v tom okamžiku, když mladý panáček, bojácný, ale nespokojený s dobráckým farářem, zakládal s kravskou dívkou ze dvora a s osobami k tomu vhodnými združení třetího řádu svatého Františka. Vroucí výmluvnost nadšeného kněze uchvátila nepatrného komára a získala jeho nepatrnou duši zcela straně nejlepší i pro zvířata vhodné straně lidové. Komár stával se každé hodiny zbožnějším a nehledal si nakonec jinde místa obživy než v procesích. Vyspěvoval tu z forpétry, bděl nad mravností mládeže a neostýchal se pronásledovat ji a trestat ji citelně i v nejodlehlejších koutech, kam uchylovala se před zraky starších zkušených osob. Jen toho mrzívalo, že lidé, které zachránil od hříchu, obyčejně kleli. On však toho nedbal a horlivě proletoval neúnavně poutnické noclehárny jako anděl strážný. Dnes právě vracel se ze křtin, byl zemdle namahavým dílem, neboť chlapci pronásledovali děvčata hůř než nejhorší mládež komáří, ba víc než pípky před deštěm. Únava z něho teď spadla, jakmile zahlédl kněžské roucho. Byl okouzlen vida zvláštní, kolíbavou velebnou chůzi farářovu a dětinskou pečlivost obou jeho průvodců a povídal si, že ti lidé stávají se asi tvory vyššími, neboť v leckterou chvilku se vznášeli jako duchové v povětří, opouštějíce prach pozemský. I rozpěl se a rozjásal se znovu, rozpěl nožky a tykadla a letělo se mu tak lehce, tak blaženě. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil lis tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temení báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník, posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel pod křem klokočovým na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Jak ve svadební noci kránu tady je, pomyslil si už v polospánku. Taky jsem byl tak zmatrovaný. A ty moja, Flinto, kamarádko milá, tebe přeci nenechám vedlivá sebe jako hůl. Ty jsi mě nezestarala, netrápila, nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Nebrbleš, nevyčítáš každý žbáneček. Semka patříš na starým myslivecký srdce. Objal pušku jako svou

Starý pán leží si v lese jako vandrák. Manželky se mě spíš bojí. Dobře, že já jsem svobodný, ale měl bych je řádně dodžigat. Přeměřil reverníka bádavým pohledem a napadlo mu, že nejbezpečnějším místem útoku byl by nos. Je uprostřed, nechce ostatní tělo převrací, jak mu líbo, do země nos přece strkat nebude. Pí, sakva, sakva, pí! Zaspíval si komár a už seděl tam, kam si namířil. Nos byl ohromný jako hora, avšak plný močálů, prohlubní a studánek jako hora pod ledovcem. Kamkoliv komár šlápl, všude tvořily se za ním drobné kalužinky, mastné jako železité lužečky na lukách. Neuvažoval mnoho, vyhlédl si jednu z těch četných studánek, nachýlil se a pil. Leč krev to nebylo, chutnalo to náramně dobře. Komár polkl chvatně a hltavě několik vydatných doušků. Tuto zavánělo kmínem, tu zas bořím, pak anýzem a poškvorcem a konečně prudkou vůní, kterou loni vdechoval za podzimních večerů, když lidé otrhávali přes rále švestky. Byl by pil třeba hodinu, ale tu pohnuli se obrovské ruce revírníkovi, rozpěli se jako příšerné kleště a podrbali nos na onom místě, kde si komár zamlsal jen tak, že jim unikl. Jak se z toho nosu dostal, tomu bylo navždy hádánkou. Když se probral zmrákot, jež mysl jeho obestřeli, ležel jak dlouhý, tak široký za stéblem ostříce. V zádech ho bolelo, div, že si kříž nepřerazil, jak padl bez vlády a bez ochrany na lodyhu sasanky. Snažil se povstat, ale nemohl se pohnout. Mladý domýšlivý skokan, pravý žabí hejsek, jenž vyskočil z cizí díry, kde byl právě na záletech, hleděl úžasle na komára a prohodil dobíravě. No, občané, co to tu vyvádíte? Nestydíte se tu válet jako člověk? Mně se zdá, že máte drbku. Sakva, držte mě, nebo vám to tady všecko rozbiju, vykřikl komár. Mně je jaksi divně, jako bych byl v hospodě u muziky. Ani stát nemůžu. Jeho tělo bylo pojenou lehonké jako pampeliškové chmíříčko. Nazvedl se a jal se tančit, rozhazuje kusadly a nejpřednějšíma nohama. Tráli, láli, trili, tralala, trata. Notoval si přitom, škoda skokánku, že nejsi ženská sakva. To by jsme si poskočili, trádili, trádala, tralala. Zahrejte mě o ten bílým kvitečku. Sakva, povídám, a nehejbejte tolik z toho země, dítě celá křivá a porád se točí. Komár uvízl jednou nohou na sedmikrásce, pozbyl rovnováhy a už ležel v trávě. Tak to žuchlo. Skokan se rozchechtal, až se ohýbal. Kam pak lítáte? Kdybyste, občane, pil čistou vodu, tak se vám toto nestane, posmíval se komárovi. V návalu zuřivosti skokanovi nepochopitelné počal komár káceti stébla, lámal traviny a posléze vyzuřiv se, převalil se na znak a zůstal jako mrtvola. Hlava mu klesala a jen s napětím obou předních nožek ji udržel, za to tykadla jeho byla tuhá a nepodajná a ne je sklonit. Skokan se škodolibě vysmíval, jste vy mě zbrčený, jako ta vaša celá strana. Na každé schůzi halejkáte, že brány pekelný ju nepřemohou a vida, včil jste namožený. Ty bolševiku, zaškytl pracně komár, třeba strpím jako Adam, včil teprve poznávám, jak je svět krásný, točí se do kolečka a já s ním. Člověk je pánem světa a na špičce jeho nosa je ráj a v něm je rajská studánka. Svočarovaný, nepatrná duša komára ve mně zaniká a suvčil jako člověk. Skokan dřevinil úžasem a zvědavostí a spatřiv, která komár uléhá do trávy a blaženě usíná jako obr člověk pod podrostem, zatoužil též po neznámém požitku. Zachvívaje se před tuchou nepoznané rozkoše, skočil rovnou na revírníkův nos. Z otevřených úst člověka sálalo na něj dusné vedro a přetěžké výpary.
Obávaje se, aby nespadl mezi hrozné zuby a

cestou žen netrpělivě přesedal po nosu a tiskl se k jeho špičce, jak to pálilo, jako by seděl u kovářské výhně. Revírníkovi honili se hlavou pestré sny. Zlézal v nich hory, doly a najednou zabloudil až na severní točnu. Br, tam bylo zima, až mu nos umrzal. Ledový mráz ho pomlel, otevřel oči a vytřeštil je nechápavě na skokana. Se, cakra, pes, zahrmoval, nožiska to má studený jako moja stará a nesidí se to lozi člověku po nosu. Nebudu-li pak mě trýmu, počkej ty blázne strakaté, ještě já tě dostanu. Přisedl a hmátl po skokanovi. Ten ledva unikl. A revírník stále ještě neviděl, sníli dosud, či co se s ním děje. Usedl, rozhlédl se a uvažoval, kde vlastně je a jak jsem zbloudil. Aha, už vím, upamatovával se. To velebníček, duša taky hříšná, mě svedl k páskům. On a rektor seděli jako přikutí a já se pozdržel až do rána. O, vy falutí. Faláža si kuchařinka vyhubovat netroufá, rektor má doma ze ženského plemena jen tu svoju basu a tož, abych to obskákal jen já. Proskoumal obezřele svoje šosy a přesvědčiv se, že kabát neutrpěl úrazu lezeckou partii pod Rostem, drápal se opatrně na světlo boží. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vex, o kterém jsi nevěděl. Řekl si spokojeně, jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděle. My je máme taky.
chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena na vrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovu lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažbluňká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko.
0: Liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade! Krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko? Ptal se skřítek. Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tedy! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám do hledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No, no přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebli perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí, souhlasila Julinka, jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré, liboval si rákosníček a obrátil se na bludičku. Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj, prohlásil skřítek. Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat, a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružství.

Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit. Vodu, v níž se ryba vařila, dá vypít své kobyle, hlavu ryby, ať hodí své psici, a maso sama sní. Kosti pak, ať nechá zakopat v královské zahradě. Učiníš-li, paní, co ti radíme, dodala dívka, budeš za rok šťastná a za 3 roky ještě šťastnější, neboť se ti vrátí ztracený syn. Ano, to byla pravá příčina trápení královských manželů. Jejich jediný syn, princ Jindřich, se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla 2 štěňata. Kobyla přivedla na svět 2 hříbata a téhož dne se královně narodili 2 chlapci, 2 dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly 2 meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně, málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět! Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. Takže musí být obrazy 2. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad 2 princezny, podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné.
Jaromír se rozhodl, musí ji najít. Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal vězci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl, jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel si ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnělku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila
a princ splynul s chladným, šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jako by zemřel i nezemřel, jako by žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi. Vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví. My jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nuže, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se zeširoka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž z rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a taky zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal.
Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si její plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát, a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil. Taková maličkost? Večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry uvězněné v diamantových skalách i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den hned po ránu zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna, nebo byl horší jezdec, vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebehlačím kameni, a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav, a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva.
Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli,

Princezna myší kožíšek. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděli, jak moc ho mají rády. Ta nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že ona má tatíčka raději než sůl. Z toho byl král nejprve celý skoprnělý, potom celý zuřivý, jak může královská dcera měřit svoji lásku k otci něčím tak obyčejným, jako je sůl, a k posledku celý odhodlaný. Zavolal sluhovi, kterému poručil, aby princeznu popadnul, okamžitě ji odvedl do lesa a tam ji zabil. A bylo to. Když přišli do lesa, prosila princezna sluhu o život, ale to věru nemusela. Ten sluha byl dobrý a věrný člověk. Řekl jí, že by ji přece nikdy nezabil, a taky jí nabídnul, že půjde do světa s ní a bude jí kruce. Ale princezna odmítla. Raději půjde sama. Jen ho požádala, zda by jí obstaral mužské šaty ušité z myších kožíšků. Když jí je věrný sluha přinesl, oblékla si je a šla rovnou na dvůr sousedního krále, kde se vydávala za muže a prosila krále, aby ji vzal do služby. Král nakonec souhlasil, že mu ten mladík může dělat posluhu. Však to byla tvrdá služba. Večer musela králi sundávat holinky, které ji vždy hodil na hlavu. A tak, když se jí jednou ptal, odkud je, hbitě mu odpověděla. Ze země, kde člověku neházejí holinky na hlavu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Princezna žila tajně na zámku a král jí říkal podle jejich šatů myší kožíšek. A jako sluhu si ji oblíbil, až to ostatním sluhům nebylo vhod, a slídili a donášeli. Jednoho dne jim to slídění vyneslo krásný a drahocenný prsten, který myší kožíšek ztratil. Sluhové nelenili a běželi ke králi a žalovali, že takovou drahocenost musel myší kožíšek někde uloupit. Tak si nechal král sluhu zavolat a dal se do vyslýchání, odkud ten prsten má a jak k němu přišel. To bylo princezně najednou úzko. Nakonec se nemohla déle skrývat a zapírat. Sundala si hučku z myších kůží a na ramena jí padly prameny zlatých vlasů a byla vám tak krásná, že okouzlený král sundal svoji korunu a položil ji na její hlavu a prohlásil ji za svoji ženu. Na svatbu pozvali i sousedního krále, princezněna otce, který ovšem věřil, že jeho dcera je dávno mrtvá, a taky nepoznal. Když zasedli ke slavnostní tabuli, začali sluhové na stůl nosit jídlo, které ale nebylo solené. Sousedního krále to tak rozhněvalo, že vstal a křiknul. To bych raději nežil, než jedl takové jídlo. Tu mladá královna vstala a řekla. Vidíte, králi, nyní byste nežil bez soli, ale kdysi jste mne nechal zabít, protože jsem řekla, že vás mám raději než sůl. V tom okamžení král poznal svoji dceru a vrhl se k ní, líbal jí a objímal,
a prosil o odpuštění. Znovu nalezená dcera mu byla rázem milejší než celá jeho královská říše a všechny poklady světa.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš jako když pilou řeže.
2: To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde.
1: Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co by důb?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
4: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
4: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
4: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
4: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
4: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě, čerte, zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Ani takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: A za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. i přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
6: Stát, kam pak?
7: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
6: No jen ukaž kapsy.
7: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
7: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
6: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
8: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: A přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
2: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
5: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
2: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
5: A neviděla jsi tu někde zajíce?
2: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
5: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady?
2: Kde fakt, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
6: Zdvořilosti se zrovna nenaučila.
2: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
6: Ach ty!
5: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
6: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš. Tedy.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho...
0: Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrách.

0: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
1: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
2: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
1: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí, a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždy tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by z tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Jeje, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi to chasníku?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za grož si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
2: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna 7mílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: Tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý své.
1: Ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutinku.
0: Vidíš? Šmik, pik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila zbětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten čátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zojzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Už si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Čert vem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťálka frnk a byla bůh ví kde.
0: Ach, prach Dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťálka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizec očí.
1: Tatínku králi, hodem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29,
2: 30. A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No bodeď by nemá přece píšťalku prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit. Když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď sticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukáž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. Víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro. Odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem od jak živa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletěla zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Spropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo, dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne, ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectní darebáku, měj rozum, umoudři se notá.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest. Au.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povíš-li nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pán?
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Jamálko, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Vás, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi, propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající tati pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A čarovná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdoví tam. Možná, že do jiné pohádky.

Vodaremným ptáčkovi. Jednou se podíval Pán Bůh do našich lesů a vidí, všecky sturánky po celém lese jsou zarostlý žabincem, můžičkovozelým, lebedou a kapradím. Je v nich napadáno plno špendliček, kotviček a mechu ze stromů, takže už pro samej neřád není v nich na dno vidět. Proto hned nařídil všichním ptákom, aby se do toho dali a sturánky pěkně vyklidili. Všichni ptáci taky hned poslechli a začali sturánky čistit. Zobáčkama trhali, haklovali, nožičkama hrabali, křidílkama metli. Jenom darebák jetelec se jim smíl, jak se nadřou, a nepomohl jim ani smítka vytáhnout. Takový klacek to bůl líný a pohodlný. No to se ví, že to všecky ptáky mrzílo. Nejvíc ty malý a slabý. Dlouho to trpíli, mlčíli, neříkáli nic. Ale když už to dlouho trvalo, tak to šli žalovat Pánu Bohu. Pán Bůh je vyslech a potom řek. Jen jděte a pracujte dál. Až budete hotovi, já to všecko vyrovnám. Tak ptáci se znova pustili do díla a za krátký čas opravdu všecky sturánky i potůčky, kde jaký bůl v lese, na pasekách i v mítích, blýskali se jako tříbro, čistá jako křišťál vodička, vesele v nich skákala a hrčíla, mluvila a zpívala, takže měl Pán Bůh z toho velkou radost. Hned si zavolal všecky ptáky a tůze je chválil. Taky jetelec tu sedíl, celý černý jako komínek, nafukoval se hlavičkou, si kýbal, až všichni míli zlost a myslíli si, no to se podívejme na toho lenocha, nic nedělal, jenom se nám smál, ale pro chválu si taky přilít, a Pán Bůh to nechá, nic mu neřekne. No tu to není spravedlivý. V tom, jak si to tak myslí, vozve se znova Boží hlas. Všichni jste poslechli a pracovali. Kdo neposlech, hajď se přihlásí a omluví. Po těch slovách nastalo ticho jako v kostele. Kdo čekal, že se jetelec Ičko vozve? Řekne třeba, že stunal, jen aby se vymluvil. Ale on nic. Jakoby se ho ta řeč ani netýkala. Když to ticho dlouho trvalo, malý sedmihlásek huš nemohl díl hudržít v zobáčku všichních sedm hlasů, jeden z nich mu vyklous a zavolá. Jetelec, jetelec, nedělal nic, lenoch je. Tak, vozval se hned Pán Bůh. Depa sedí jetelec. Hajď sem přiletí blíž. Chtěj, nechtěj, mušil Ičko jetelec před Pána Boha. Ten si ho napřed, jak se patří, prohlíd, na nic se ho neptál, jenom se zamračíl a řek. Takový silný chlap, a ty si tím malým nepomoh. Tuto je hamba hamboucí. Tak, aby si vedíl, od tutý chvíli za trest se nesmíš ze žádný sturánky, ze žádného pramínku a ze žádného potůčku napit. Hajíčko, všichni leďte zas každý po svým. Ptáci se rozletíli po lese, po křoví a stromech, po loukách a polích. Když měli žízeň, pili podle chuti, kde se jim jenom zachtílo. Hale chudák jetelec. Jak se vohnul a chtěl se napit ze sturánky, huž hudělal po hlavě do ní kozelec a bůl by se utopil. No žížeň má. A tak musí shánět vodu, která se nadrží po dešti v kolejích, důlkách a štěrbinách na škalách, ve stromech a na parezech. Když prší, tu je pravda, jetelci hej, ale když hudeří sucha,
pane, potom mu lezou tlustý do tenkých. Celý zoufalý lítá po lese ze dřeva na dřevo, jezdí po něm nahoru delů, jestli by přece nějakou kapku nenašel, a přitom naříká, ha běduje. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit, až se to doví, kam vozejívá. A my, když ho tak slyšíme, říkáme, Ičko se pánvů smiluje, ha bude pršít. Je telec už prosí, slyšíte ho? Málo kdy se v tom zmýlíme. Pánvů nechá je telce třeba ještě den nebo dva trpit. Ale potom vždycky pošle déšť, protože i je telce, je mu líto.

Před dávnými a dávnými časy žili v daleké zemi král a královna. Té královně se narodilo děvčátko krásné jako růžička. Dali mu proto jméno Růženka. Jedné noci se královně zdálo, že vidí u kolébky s děťátkem tři staré ženy. V rukou drželi rozžaté svíce. První z nich se sklonila nad kolébkou a řekla: budeš krásná a dobrá jako chléb. Druhá však vyřkla jiné proroctví. Až ti bude 15 let, píchneš se vřetánkem a zahyneš. Tu přistoupila ke kolébce třetí žena, dítě políbila a změnila zlou předpověď. Až tě najde ten, koho k tobě upřímné srdce a láska dovede, probudíš se k životu. Ty tři ženy byly sudičky. Královna chtěla vykřiknout, ale nemohla se probrat z těžkého snu a sudičky zmizely. Ještě v noci vyprávěla králi, co se jí zdálo. Ráno král nařídil, že všechny kolovraty, vřetena a motovidla musí z hradu pryč a nikdo se nesmí opovážit přijít na hradě přízí. Bál se o růženku a nechtěl, aby se zlé proroctví splnilo. Léta plynula a na sudičky a jejich proroctví se zapomnělo. Z růženky vyrostla krásná dívka. Jednou, když už jí bylo 15 let, procházela se zahradou a došla až ke staré hradní věži. Nikdy v té věži nebyla. Dvířka byla pootevřena a růženka byla zvědavá. Vešla do věže a šla nahoru po točitých schodech, až přišla do světnice, v níž seděla vedchá stařenka a předla na kolovrátku. Růženka se podivila, ještě nikdy neviděla kolovrátek a stařenku neznala. Chvíli se dívala, potom sáhla po vřetánku, píchla se do prstu a tvrdě usnula. A v tu chvíli tvrdý spánek zachvátil celý hrad. Usnuli král i královna, oheň v krbech zhasl, usnuli koně i psi a kočky a všecko, co bylo živé. Kuchař, který zrovna chtěl zatahat za vlasy kuchtíka, protože něco provedl, usnul s nataženou rukou. Voda přestala téci, i vítr se stišil a život na hradě zmlkl a ustal. Čas utíkal a okolo hradu vyrostlo šípkové houští. Vyrostlo a zhoustlo a brzo bylo tak vysoké, že zakrylo celý hrad i vysokou věž, v níž spala růženka. Nikdo už ani nepoznal, kde hrad stával. Ale na spící princeznu lidé nezapomněli. Říkalo se jí šípková růženka, protože jí skrývali šípkové keře. Pověst o její kráse se vyprávěla po celé zemi. Ten, kdo ji ze spánku vysvobodí, dostane prý celé království. Mnoho cizích princů se pokoušelo šípkovou růženku najít a vysvobodit, ale žádnému se nepodařilo projít trním a dostat se k hradu. Marně hledali, marně se prosekávali a prodírali houštím, a když houšti zapálili, rostlo před nimi znovu a bylo ještě hustší. Mnohý princ také v trní uvázl, zabloudil a zahynul, protože neměl upřímné srdce a lásku k spící princezně, ale toužil jen po bohatství. Jednou přišel do té země mladý a krásný jinoch.
slyšel o šípkové růžence a stále na ní myslil. Nechtěl bohatství ani království, chtěl jen šípkovou růženku. A jak putoval zemí, přišel do velikého černého lesa. Dlouho v něm bloudil, až náhle ucítil vůni růží a spatřil šípkové houští. Když k němu došel, keře se před ním sami rozestoupily a jinoch jimi snadno prošel. Lehce se dostal až ke hradu a vstoupil do věže. Tam v malé světničce spala šípková růženka. Až se mu dech zatajil, když uviděl, jak je krásná. Pohladil ji po vlasech a políbil ji. V tu chvíli se spící princezna probudila a s ní se probudil i celý hrad a zahrada. Ptáci se rozespívali, koně zařechtali a psi zaštěkali. Sluníčko vysvítlo, dlouhý spánek odešel a život se navrátil. Kuchař v kuchyni zatahal kuchtíka za vlasy, až vykřikl. Oheň se rozhořel a voda se opět rozproudila. Šípková růženka se na jinocha hezky usmála, vzala jej za ruku a zavedla jej ke králi a královně. A brzo byla veselá svatba. Škoda, že jsem na ní nebyl, byl bych se býval měl moc dobře.

0: Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkrichs držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, vidíte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington, mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti? Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potloukal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4-7-8. Albert se zanořil pod pult a začal prohledávat krabice z klobouky. A když už jsme tu, chtěli bychom nějaký teplý kabát na zimu, nějaký s kapucí a přeskami, aby se mu snadno zapínal, a také pláštěnku na léto, oznámila paní Fousková. Prodavač se na ni povýšeně zadíval. Neměl medvědy příliš v lásce a obzvlášť tento po něm od chvíle, když zmínil ten zatracený klobouk, podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčívala se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu z klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má beztak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité. Zadívala se na Paddingtona. Především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. Vystříhnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu.
1: Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně.
0: Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten z bambulí. Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši. Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší. A ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuli, vytáhl se do výšky, což fungovalo skoro stejně dobře. Navíc mohl být zdvořilý a mít uši stále v teple. Prodavač mu chtěl kabát zabalit, ale po chvíli dohadování se shodli, že si ho Paddington může vzít rovnou na sebe, i když je venku poměrně teplo. Paddington na sebe byl velice hrdý a chtěl vědět, jestli si toho ostatní lidé povšimnou. Paní Fousková zamířila ven. Paddington si potřásl rukou s Albertem, ještě jednou se přísně zahleděl na prodavače a ten se nešťastně zhroutil do křesla a otíral si čelo. Obchodní dům Barkridge's byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Paddingtona za tlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátoru měla pro jeden den až. Jenže pro Paddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Paddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihli otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Paddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Paddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře.
2: Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani.
0: Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu.
2: Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce, zeptala se.
0: Paddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple.
2: Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil.
0: Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Paddington zasténal.
2: Chudáčku Paddingtone, litovala ho paní Fousková, tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš?
0: Když znovu řekla slovo oběd, Paddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Paddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větří. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo.
1: Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet. Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma.
2: Je mi ne,
1: pomyslel si Paddington.
2: Všechna světla zhasla?
1: S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřely. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadly a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbil se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale o kus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem.
2: Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv.
1: Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington.
2: Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná?
1: Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík, popsala ho paní Fousková.
3: A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést.
2: Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku.
1: To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret.
0: Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde na blízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování.
2: Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí!
0: Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil.
2: Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit.
0: Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot.
1: Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka.
0: Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy. Totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel.
1: Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí.
3: Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu.
1: Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona.
0: Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu.
2: Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret.
1: Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši, já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington.
0: Paddington se překvapením málem posadil.
2: Jak to pro všechno na světě víte?
1: Podivil se.
2: Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky.
3: Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu.
2: Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil.
0: Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozoroval je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být ticha a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne.
4: Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji.
3: To nic není,
1: řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost.
0: Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington?
2: Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle.
0: Zle?
1: Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle?
0: Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit.
1: Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho.
0: Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv, cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál.
1: Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám.
2: Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou.
1: Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu.
0: Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík.
2: Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
5: Ben, Bijou, Blackie a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký její hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis, pater certus, tedy manželství řádně konzumované, spojené s svazkem, otec jistý, zkrátka všechno v pořádku. Iris se zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo, pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371 / římská 2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence, chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří ji přivedl urozeného ženicha a představil její mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání, pojď, dvoř se mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat, ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoli ten pes, zabručil, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech. Ale je to loajální pejsek, chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenou mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy, byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně, olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče, že jsem o 3 roky starší. Ach, kde je mé mládí, všechno je v tahu. I ten bílý kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy, je to místo hanby, Zalézá do ní jen, když je bita a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech pustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo,

ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat. Bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak velké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. 14. den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet 4 bílé ocásky, něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat. Ty ocásky. 15. den. Už dělají loužičky. Tím začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 tisíci štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém hrnci a koši, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu, buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem všechny 4 kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam 4 štěňata, ale 5 loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že u temeniště všech řek, nebo aspoň těch velkých, je hájovna, kde hajný chová čubu. Jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina z 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund, s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, tedy pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, a jednak nepovinným. Tedy tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dále. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufale. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným nářkem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů, nebo Blacky strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat, nebo Bižu,

rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olízne dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Blacky nestrpí, aby Bibi pil u maminky. Vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blackymu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti čtyři chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu a podle kinologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvído, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy jí chtěla Iris přinutit, ano, přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala jí čumáčkem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud se nás lidí týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se z největší rozkoší na naše nosy a zejména uši a učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček, vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou, mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku a když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl ho do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zastěpat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme je s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B. Jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi. Takhle to už dál nejde, já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa. Namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost, teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník Blacky, zároveň s darebou Bižu, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben, poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami.
Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se styděla, že je tak vyhublá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky, tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka, já jsem zase malá holčička. Hoď mě, kamínek, já si zase budu hrát.

Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka, lidé věci znalí mi řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena ode všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama, pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který jí házel kamínky, který se s ní honil po trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážněla a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát? Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka velikého jako tele nebo na sousedního stájového pinče ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně nepravděpodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata, zrozená tímto nelegálním způsobem, se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Zůstala nám jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořadí dostala jména Celda a Citrónek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou co nemají, například židle, provázky, mídlo, koberce a prsty, spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé, naproti tomu každé štěně je od narození jiné co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý, druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické, charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odysseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jakživ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě tahle, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste si toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem,
s nápadným a skoro horečným chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračné, hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne: zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat a jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a vůli, jakou má a jak je živé, my jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to vám je ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já už ho chtěl z té postele schodit, ale on mě kousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. O, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne. Nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1 u mladé paní. Strašně milý. Kouše do nosu. Sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červičky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na řemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2 u lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente unquibusque své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lítka. Za trest zavřen na plochou střechu domu, sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup, chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady, přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, bycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvídatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej. I my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spí. Prospi to zatrápené jaro.

že ať nám talíře nelíže, nebudu hrbiti záda, tak to má bábinka ráda. Maničce zlý

0: Hurinku, stávej, je 1. leden.
1: Co mám víc, tati?
0: Ty nevíš?
1: Já vím jenom to, že je svátek, ale musím do školy. Tak kde jak spát ještě?
0: I kde pak vstávat, vstávat? Je čas na novoroční předsevzetí.
1: Ach jo. Tak tedy já slibuji, že každý den spáchám jeden dobrý skutek.
0: To si tedy troufáš, synku.
1: A co ty? Taky si dáš nějaké předsevzetí?
0: No, tak mě by stačilo, kdybych měl tolik vůle, že bych o této chvíle přestal pít pivo.
1: Tak platí.
0: No dobře, tak vstaň. Ať ten svůj dobrý skutek do večera stihneš.
1: No jo, bez obav.
0: No, a já si půjdu lehnout místo tebe.
1: No, taťuldo.
0: Musím zaspat tu strašnou žízeň. Tak dobrou noc.
1: Dobrou. Dobrou. V 9 hodin ráno. No co, tím se trápit nebudu. Mám jiné starosti. Musím vymyslet něco užitečného, aby taťulda koukal. Už to mám. Zbavím taťuldu pokušení. No vydá. Kolik lahviček piva si tu můj otecko nasyslil? Šup s pivečkem do umyvadla. To bude panečku můj drahý rodičko ukat. A dobrý skutek z 1. ledna si můžu odškrtnout. A houbky spát.

0: den. Včerejší předsevzetí jsem splnil, tak co na mě čeká dnes? Zajdu za mámičkou a cestou určitě něco vymyslím.
1: Ach jo, ty novoroční svátky jsou ale pěkná otrava.
2: Co ti je?
1: A co by bylo? Nic?
2: Ještě že tak. Já bych tě nerad otravoval.
1: No právě. Jak dlouho se zdržíš?
2: Dokud tě nebudu nudit.
1: No tak teda ahoj.
2: Počkej s tím loučením. Jak vidím, něco není v pořádku. A já jsem tady od toho, abych páchal dobré skutky. Co ti chybí?
1: No, spíš přebývá.
2: Jak to?
1: No, ty svátky jsou samé pokušení a koukni na výsledek, ani nemůžu dopnout sukni, jak jsem ztloustla.
2: Stačí si postěžovat. Od čeho mě máš? Cože máš tak zapatlanou pusu?
1: To nic, to já...
2: Počkej, ukaž. Ne. Ukaž, co to přede mnou schováváš za zády.
1: Ne, Chlíku, nechaj to. Neberme to.
2: Čokoláda. To jsem si mohl myslet.
1: Já za to nemůžu. Spadla na mě se stromečku.
2: Pro pána, aby ti to tak zavalilo. No co, sundám raději ty zbylé čokoládové figurky.
1: Já hodinku nechtala, bábinka se bude zlobit.
2: A zlobit se bude, když se budeš přejídat, tak já ty čokolády raději zbaštím, aby tě to nelákalo.
1: Ne, ty si mi nic nenechal,
2: bylo to kruté. Ale rád jsem se obětoval, abych ti pomohl od nadváhy.
1: A už jsem ti kolikrát říkala, že nemám nadváhu, ale podvýšku.
2: Co?
1: No tak prostě jsem na svoji váhu moc malá, no. Nařechtej se tak hloupě. Abys věděl, tak už s tebou nepromluvím ani slovo.
2: No vidíš. A tím jsem dnes vykonal dobrý skutek, nejen já, ale i ty. Tak čau. Třetí leden. Co pak asi vymyslím dnes? Panečku, ani bych netušil, že to konání dobrých skutků je tak příjemné.
3: Hurvínku, paní Kateřina mě pozvala na čaj.
2: Nevadí.
3: No já jen, že by si mohl jít zatím hrát s Máničkou.
2: Ta se mnou nemluví.
3: Tak to naprav.
2: A hned budu mít další dobrý skutek. To je nápad. Už běžím.
4: Kde pak, pane Spejble? Není nad takové klidné, rodinné odpoledne?
5: Tak, paní Kateřino. A to ticho.
4: No jo. I když já vám mívám vždycky, když jsou Hurvínek s Máničkou chvilku tiše, jakési neblahé tušení. Vy ne, Pepo? Pepo? Pepo,
5: co?
4: No.
5: Kdo?
4: Co? No tak nespěte.
5: Já nespím, já jenom přemýšlím.
4: Aha. Dále.
2: Tatuldo.
1: Bábinko, my máme hlad.
4: Počkej, pro pána Jana. Maničko, ukaž se.
1: No.
4: Co se ti stalo s tou sukní?
1: Co by?
5: Byť je celá děravá.
4: Maničko, co jsi dělala?
1: To já ne, to Hurvínek.
5: Hurvajs?
2: Co křičíš, Tatildo, jen jsem udělal další dobrý skutek.
4: Tohle? Že je dobrý skutek?
2: Ano, Manička si chtěla hrát na obchod a neměla mi co nabídnout. Tak jsem z ní udělal ementálský sýr.
1: A ten je přece děravý, nebo ne?

0: děláš, Hurvínku, že nic neděláš?
1: Přemýšlím.
0: O čem?
1: Mám před sebou další den. A ne vymyslet nějaký dobrý skutek.
0: Rád ti poradím. Včera jste u Máničky udělali pěkný nepořádek. Tak jí ho pomoc uklidit.
1: No, tak já už jdu.
2: To je drsina. Kdo to mohl tušit, že je ta skříň tak těžká?
0: Co to tady tropíš, Máničko?
2: Uklizím. Stěhuji skříň.
0: Prosím tebe, a proč neřekneš Hurvínkovi? Poslal jsem ho za tebou, aby ti pomohl.
2: Ale on mi pomáhá. Koukněte.
3: Ahojky, taťurdo.
0: Co děláš ty skříni, Hurvájs?
2: Vidíte, ne? Drží ramínka, aby při tom stěhování nespadla.
0: Cože?
3: Ano, drahý rodiči, konám dobrý skutek.
0: No počkej. Allou domů. A tam si povíme, co je a co není dobrý skutek.
3: Ach jo. Ať dělám, co dělám, stejně to nakonec všechno špatně dopadne. Ha, ale čtvrtý dobrý skutek mám v kapse.

0: Vstupte.
1: Dobrý den.
2: Ahojky.
0: Nazdár. Horvinku, co tady děláš?
1: Manička mě sem pozvala.
2: No.
0: Říkali jste, že jdete ven.
1: Tam je zima.
0: Aha.
2: Je, Pavinko, teda ty tady máš ale pěkný nepořádek.
0: Prosím tě, nekritizuj a pomoz mi uklidit ty vytahané zásuvky.
2: Ty něco hledáš?
0: Nemůžu najít mé dopisy. Neviděla jsi je někde?
1: Vy myslíte ty dopisy, co byly převázané růžovou mašličkou?
0: No, ano, ty?
2: No, tak ty jsme dnes s Horvínkem roznesli po všech poštovních schránkách v okolí.
0: Pro pána Jana! Co vás to napadlo?
1: Mánička tvrdila, že spousta lidí byla smutná, protože teď o svátcích Marie čekala na nějaký ten dopis nebo pohled.
2: No, říkala pošťačka.
1: A já jsem dnes nutně potřeboval udělat dobrý skutek.
2: Tak jsme si pospíšili, abychom jí udělali radost.
0: No to se vám tedy povedlo.
1: Žano, tak vidíš, Máni.

0: dceričku?
1: No.
0: Pověš.
1: No.
0: Jestli pak víš, proč jsme si dnes vyšli do ulic?
1: Ne.
0: Haha, nevíš. Dnes je totiž šestý den od chvíle, co jsem se rozhodl dělat samé dobré skutky.
1: No.
0: No jo, pět jich mám už za sebou. A teď musíme vymyslet šestý.
1: No.
2: Chlapečku, chlapečku.
0: To myslíte mne?
2: Ano, ano. Nevíš, kudy se dostanu co nejrychleji na nádraží?
0: Vím, to musíte jít pořád rovně. Tudy.
2: Tak ti děkuji. Aj! Pomoc!
0: Jejda, on byl pod tou zmrzlou louží výkop.
2: Malinko, no počkej ty, olivníku. To jsi udělal schválně.
0: Kde pak, pane, já vám chtěl jenom pomoct.
2: Pomoc? Tak teď pomůžu já tobě.
0: Já.
2: Jen co tě chytím.
0: Jeriku, utíkej, zahraj!

0: Hurlínku, co děláš v posteli? Už je 11 hodin, tak vstávej, vstávej.
1: Tatuldo, ještě ne, já si potřebuji pořádně odpočinout.
0: Ale co tě tak zmohlo?
1: Dnes je 7. a já mám za sebou už 6 dobrých skutků.
0: A já jsem zase 7. den bez piva. Řeknu ti, to musíme oslavit.
1: Jak?
0: Ty to oslav tím, že můžeš zůstat ležet a já za tebe umiju nádobí.
1: Dík, taťulínku.
0: Rádo se stalo.
1: A jak to oslavíš ty?
0: Otevřu si pivečko.
1: Neotevřeš.
0: I otevřu.
1: I neotevřeš.
0: Hurvájíš, ty mě nebudeš diktovat, co mám a co nemám.
1: Taťuldo, abych tak řekl tvé pivo.
0: No?
1: Bylo mým prvním dobrým skutkem.
0: Počkej, jak to myslíš?
1: No, abych tě ubránil pokušení, víš, tak já jsem všechna ta piva, co jsi měl doma, vylil.
0: Hurvajs?
1: To bylo pro tvé blaho.
0: Hurvajs, tak abys věděl, já budu blažen, když teď umiješ to nádobí a potom napíšeš 100krát. Už nikdy nebudu dělat dobré skutky.
1: Taky že ne? Nikdy bych totiž nevěřil, že konat dobré skutky je taková dřina. Ha, ha.
2: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i řemesla, o kterých jste třeba ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět.
3: To bylo tenkrát, když ještě prababička nekupovala chleba u pekaře, ale pekla pecný chleba doma, v peci. Ach je, miné pec, vytopená pro pečení chleba. Na té bylo pospáníčko v teple. Na peci si lebedil i Honza a vůbec se mu nechtělo slézt z pece dolů a vysvobozovat princeznu. No a od těch dob se říká takovým lenochům pecivál. Ale já vám povím, že pecivál bylo i potřebné a kalé řemeslo. Pecivál byl řemeslník, který vymetal, opravoval a vymazával pece, aby pec dobře pekla. A o tom prvním z nich vám teď povím. V tom čase, kdy je lidem dobře doma u teplé pece, se venku čerti žení. Z pekelné brány vyjede čertí svatba na větrných koních, aby si čertí svadebčané tancovali na hořejším světě rejdováka. Hrom k tomu rachotí na mračné bubny a meluzina se svými pišci hvízdá k tanci po všech komínech. Ach je, miné, když se čerti žení, vtrhne s nimi na svět prazlotřilé počasí. Toť, že na takový rej berou čerti jen lovce světa znalé, neskušené neberou. Darmo žadonilo jedné čerti svatbě malý čerti kučedník na pekelného topiče. Vezměte mě s sebou, braši, na ten čertí bál. Když nevzali, chytil se zvědavý čertík za ocas větrného koně a tak se propašoval na hořejší svět. Letěl s čertí svatbou nad poli a lukami, nad rybníky i kostelíky, nad chalupami i nade dvory. A když se čertí svatba roztancovala nad paloukem v černém lese, už se čertík na větrném ocase neudržel a spadl dolů, jak šiška se stromu. Nepolámal se. Vždyť spadl do sněhu jako do pržiny. Jen zima s ním zatřásla, až mu vstaly všechny čerty chlupy na kožiše jako hřebíky. A tak se v té zimě na hořejším světě chytil proužku kouře a tepla a doputoval sněhem až k loupežnickému ohništi. Je to ježek? A není to ježek, dohadovali se loupežníci nad čertíkem. Má to chlupy jako ježek, oči svítivé jako rys, kozlečí rohy a páchne to na stohonu jako tchoř. Špekulovali nad čertíkem, kam ho zařadit, až jejich vůdce rozhodl, ať je to, co je to, je to maličké a protáhne se to, kam se velký loupežník nedostane. A my si ho vyučíme na otvírání komor a spíží. Tak se čertík z učedníka na topičské povolání stal učedníkem na loupežnické řemeslo. Zprvu se mu to docela líbilo, v loupežnické sluji to čpělo lotrovinou jako doma v pekle a loupežníkům se zamlouvalo, že je učedník černý jako tma a na loupežnických cestách málem neviditelný. Čertík si z pekelné školy pamatoval ještě všelijaká čarovací zaklínadla a to se hodilo. Řekl hárum, fárum, žižalárum a protáhl se jako žížela klíčovou dírkou do komor a spíží, kde to vonělo vůněmi, jaké doma v pekle nepoznal. U starostů viseli v komoře klobásy a špeky, ve mlíně voněly pouťové a svatební koláče a v chalupě u prababičky, kde pradědeček dělal a na sítech sušil kozí syrečky, to čpělo paprikou, kmínem i pepřem, až lahoda štípala čerta do jazyku. Lidé se dohadovali, jaká škodná jim vybírá z pižírny, ba i v kurnících pytlačí na vejcích a na drůbeži. Marně však líčili nástrahy a pasti. Čertík jen zašpital zaříkadlo, sezame proso žito, pust mě a nebolí to. Nastražená past hned pustila čertí drápek či ocásek a loupežníci mohli sypat do pytlů, co v komorách bylo. Máme ve vsi set sakramensky mazaného škůdníka, hudroval pradědeček, když našel v pasti u svých syrečků jen pár čertích chlupů. Nejspíš nějaký mlsný a převeliký černý kocour se uděla prababička. A že si na toho mlsouna arcižrouta počíhají. Prababička napekla vonavých koláčů, aby to lákalo, a pradědeček uchystal na síto syrečky peprné na jazyku. Prababička si uchystala pometlo a pradědeček hůl a číhali. A dočkali se. Bylo před poutí. Loupežníci by taky rádi něco smrsli a tak vyslali do vsi svého otvírače komor na lup. Čertík šel, ve tmě ho vidět nebylo, hárum, fárum, žižalárum, protáhl se do komory, kde to nejvíc vonilo, a už byl u syrečků a mlsal, jen mu oči svítili. A máme tě, lumpe kočičí, křikl pradědeček a ohnal se po svítivých očích holí a prababička s pometlem za ním. Čertík se tak vylekal, že zapomněl tu chvíli všechna zaklínadla a utíkal jako splašený, uskakoval před holí a před pometlem, až našel dveře z komory do síně. V síni hořela roztopená chlebová pec. Čert šup do ohně, tam tudy povede cesta do pekel. Šup z ohniště do komína a komínem nahoru, jenže to už vstávalo sluníčko boží a rozsvítilo modrou oblohu do jasu, jaký čert neznal. Ulekl se slunce a šup zpátky do komína a komínem dolů. Vykutalil se prababičce k nohám a s ním se vyvalil mrak sazí a popela. Pradědeček popadl čertíka za rohy a už ho měli. Jenže co s ním s neplechou? Ať je to, co je to, je to choudě nedorostlé, mudrovala prababička. No ale co s ním u nás v chalupě, staral se pradědeček. Pomůže mi s ohněm a popelem, bez tak se drží pořád při té peci. Má chlupy jako kominická štětka a jak prometl pec, pekl se chléb tuze vydařeně. Přitom zůstalo. Čertík přešel z loupežnického řemesla zpátky na topičské. A přece jen, když jednou letěla nad vsi zas čertí svatba, chytil se větrného ocasu a letěl s čertími svatebčany k pekelné bráně domů. Ale Ouvej vrátný ho dovnitř nevpustil. Tenhle není od nás, voní božidárkem. Inu čert při té službě u pecí načichl chlebovou vůni a co tedy zbývalo jiného, než vrátit se k lidem. Přiučil se i lidské řeči a službě okolo pecí. Vysloužil si jméno, říkalo se mu Peciválek. Dobrou noc.
4: Proč Golfík uměl a už neumí zpívat? Zrovna byl takový mlhavý a upršený den, když děti přišli k panu Honzovi s nápadem, jestli bys měli zkusit Golfíka naučit zpívat. Poslíš, Golfíku, chceš to zkusit? Juj, velice rád, vyhrkl nadšeně Golfík, ale nevím, jestli to budu umět. A tak mu děti zaspívali několik oblíbených písniček a on to pak zkoušel zpívat s nimi. Na začátku to znělo trochu falešně, až to tahalo za uši. Ale najednou se rozespíval, že by ho skoro nikdo nerozeznal od talentovaného kluka. Pan Honza se smál a vzal děti na projížďku. Všichni lidé na ulicích, co se mračili v tom deštivém počasí, se najednou začali usmívat. Když viděli auto, jak rozstřikuje kaluže a spod kapoty se, přeci jen trochu kovovým hlasem, ozývá hezká písnička. Děti v autě samozřejmě zpívali také spolu. A takto deštivé odpoledne uběhlo jedna radost. A všichni se shodli, že naučí Golfíka ještě víc písniček. Jirka měl hned nápad, že by ho přihlásil do soutěže nových pěveckých talentů. V kategorii zpívajících aut bych jistě nebyl poslední, smál se Golfík. A od toho deštivého dne si často sám v garáži prospěvoval. Čas ubíhal, děti v ulici už byly všechny ve vyšší třídě a všichni si na toho výjimečného Golfíka tak zvykli, že jim některé jeho výjimečnosti a legrácky už ani nepřišly jako něco neobvyklého. Jenom když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normálním autem a autem pana Honzy. Ale jednou, když přijel pan Honza z dlouhé cesty domů, povídá mu Golfík: Honzo, mě ti nějak bolí v motoru a ani zpívat nemůžu, jako bych tam měl něco prasklého. Pan Honza se podíval na tachometr a najednou si uvědomil, že už s tím Golfem najel skoro 400 tisíc kilometrů a že by asi potřeboval pořádnou velkou kontrolu. Páni opraváři už pana Honzu znali a slíbili mu, že věnují Golfu zvláštní péči, a protože chtěli udělat panu Honzovi radost, vyměnili mu celý motor za nový. Když si pak Honza pro Golfa přišel, v první chvíli se zaradoval, že má úplně nový motor, ale pak se zarazil. Budete jistě spokojený, pane Honzo, říkal mu vedoucí opravny. Auto jede jako nové, musíte jen ze začátku ten motor trochu šetřit. Když vyjel pan Honza z opravny, opravdu cítil, že auto jede jako po másle. Tak co, jak se ti jede s novým motorem? Zeptal se Golfíka, ale tentokrát nedostal žádnou odpověď. V té chvíli Honza trochu zbledl a uvědomil si, že má sice nový motor, ale už ne auto, které mluví a umí různé věci. A opravdu, ať se pan Honza snažil jakkoliv, nic. Děti z ulice Golfíka moc prosili, aby něco řekl, nebo si s nimi zaspíval. Bylo ticho. S novým motorem ztratil Golf řeč. A protože ten starý motor rozebrali v opravně na součástky, nedověděl se už nikdo tajemství, proč tenhle Golf vlastně mluvil a uměl některé skoro lidské věci. Nejsmutnější byli děti z ulice, Ale i panu Honzovi občas chyběl ten kovově znějící hlas a jeho někdy trochu drzé poznámky. A tak ani já vám, děti, nemůžu říct, proč ten Honzův golf mluvil, měl rád dorty a uměl se sám řídit po ulicích. Ale kdybyste někdy potkali golf, co mluví, nesmíte se divit. Vy i já víme, že alespoň jeden existoval. A kdo ví, je možné, že někde po světě jezdí ještě nějaký takový. Ale jeho hlas a trochu lidské vlastnosti zatím nikdo neobjevil.

Divotvorný meč. Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák jako táta, jenže byl cvičenější a obratnější. Jedenkrát zaseli hrách a když kvetl, chodili ho hlídat, aby se jim na něm škoda nestala. První den hlídal táta. O půlnoci zdá se mu, že vidí uprostřed pole bílého koně se pást. Zůstane celý uvidění a myslí si, jak se tam asi ten kůň dostal. I pustí se za ním, aby ho odehnal. Když se ale k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu. A tak ubohého vávru šálil až do hodiny z půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra nevěděl, co si má o tom pomyslit, a vypravoval to ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slova, ale myslel si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka do sklenky podíval a že se mu potom ledacos zdálo. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto, než kvůli co pošlapáno. Co táta viděl, byl teda nepochybně jen pouhý sen. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud ani nejmenšího nespatřil, co by podezření jeho vzbudit mohlo. Najednou vyjde měsíc zmračen a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň bílý jako padlý sníh. Z ostra dívá se Vojtěch, zdali jej oko neklame. Pak zdvihne ručnici a chce střelit. Tu naň koník volá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem až k samému Vojtěchovi a pravil dále. Já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe šťastným učinit, sedni na mě a já tě odtud odnesu. Mile, rád bych to učinil, kdybych jen mohl otci dříve o tom říci, aby se pro mě netrápil. To se právě nesmí stát. Tu byl Vojtěch chvilku na rozpacích, potom si ale pomyslel, což je z toho. Trochu se táta Arci bude trápit, ale až se opět vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. To když si řekl, vyšvihl se na bílého koně a ten se s ním do povětří vznesl. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyl konec cesty. Třetího dne teprva přišli do jedné země, kde bylo velmi krásně a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys činil, jak ti přikáže. Až dosloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl a kráčel tou cestou, až přišel k pěknému zámku. Právě výjíždí z něho vůz a v něm sedí paní svůdné krásy. Jak Vojtěcha zahlédne, hned na něho volá a ptá se, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebe menší byla. Nechceš-li sloužit u koní, musíš s prázdnou odejít. To neučiním, já bez toho rád s koňmi zacházím. Pojď tedy, řekla kněžna. Skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do jedné konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva, řekla ukazujíc na krásné vraníky, budeš dobře krmit a jich si hledět. Ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu, za tomu ale každý den třikrát železným sochorem vymlátíš. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit.
Buď poslušen příkazu mého a nebudeš toho nikdy litovat. To dořekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě hladem mořit, železným sochorem mlátit a ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi radila dobře, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas ke krmení, vložil vychudlému koni za jesle tolik, co druhým, a ani se ho prstem nedotknul. Smutně sice, ale s výrazem vděčnosti, hleděl na něho koník a lichotně se k němu třel, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch od své vlastní večeře kus bílého chleba a koníkovi ho přistrčil. Ale ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mě vysvobodil. Co jich u mě sloužilo? Každý uposlechl čarodějnici nevlastní mou matku, která mě ze zlosti v koně proměnila a na věčné časy zničit chtěla. Ty jediný měl si tu útrpnost nade mnou a za to se ti chci odměnit. Vyzdvihni tento žlab. Pod ním leží divotvorný meč, o kterém mimo mě živá duše neví. Ten vezmi a dobře ho schovej. Zítra pak popros čarodějnici, aby ti dovolila na mě si sednout a trochu se projet. Ona to učiní. Bude se ale přitom z okna dívat a ani oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni: té bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se pak stane, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal ho a schoval pod postel. Ráno, když dal koním žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve, když řekl, že bude koně trýznit, svolila ona. Šel tedy Vojtěch do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho po dvoře prohánět. Kněžna, chtíc se přesvědčit, zdali pacholek opravdu koně bije a trýzní, vyložila se do okna, ale v tom okamžení zableskne meč v ruce Vojtěchově a hlava kněžnina letí dolů. Koník přiskočí, proudící krevo postříkne a on se tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako zmámený, když k němu mladý kníže přistoupil a za vysvobození vroucně děkoval. Zatím se zběhli sloužící a poznavše pána svého s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nikterak nechtěl. I dal mu teda princ ušít šaty, zlatem a drahým kamením hojně vykládané, ježto on i s divotvorným mečem na věčnou památku chovat musel. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi. Zdaleka již kýval mu koník naproti. Tak, synáčku, tak, pravila matka, vidouc ho v nádherném obleku. V takových šatech a s tímto mečem chtěla jsem tě spatřit. Neboť jen takto štěstí dojít můžeš. Sedni na mě a já tě donesu do jiné krajiny. Zase letě na mě a já tě donesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli.

Smoč hlavu svou v této studánce. Vojtěch šel, hlavu smočil, a když ji vytáhl, byly bývalé kaštanové vlasy jeho celé zlaté. V úžasu stál tu jinoch a nevěděl, co se to s ním stalo. Ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla pravíc. Nyní poslechni můj zlatohlávku, co ti povím. V tom velkém městě, od něhož daleko nejsme, bydlí král, který má jedinou překrásnou dceru. Protože již stár je, nutí dceru neustále, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, manžela i budoucího krále zvolila. Ale rozmarná dívka nechce to obyčejným způsobem učinit. Z té příčiny ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hrazení a na něj vyvěsit svůj bílý závoj. Kdo by sedě na koni v prudké jízdě závoj v polo přetěl, ten, že bude jejím ženichem. Vezmi tedy meč svůj, sedni na mě a pokus se o nevěstu. Dej si ale dobrý pozor, ať závoj přetneš. Potom se však rychle obrať, abys odejel, neboť tam zůstat nesmíš. Vojtěch si přičesal zlaté kadeře, urovnal na sobě skvostný šat, sedl na koně a odejel. Blíže města v ohrazeném kole sedělo množství diváků a čekalo zvědavě, kdo asi ze všech tu shromážděných princů a knížat závoj přetne. Na nejskvostnějším lešení zjevila se princezna Milada. Šat její zlatem tížil a ve tmavých kadeřích třpitily se diamanty jako hvězdy na nebi. Sotva, že jízda počala, pohlíželo v úzkosti temné její oko dolů k zápasníkům a jen v tu chvíli vyjasnila se milostná tvář, když jezdec přeletěl a závoj nepřeťatý v povětří vesele vlál. Trápilo jí to velice, že není mezi všemi ani jeden, jehož by srdce její bylo rádo zvolilo. Již se všichni vystřídali, závoj byl posud celý. A Milada v srdci jásala, že je svobodná. Tu letí mladík na bílém koni, hlava jeho skví se jako slunce, letí skokem, závoj mečem přetne a poklonivě se princezně zmizí jako větruvání. Tu se hned všecko vzbouří a jezdce hledá, ale potom jako by se zem byla slehla. Velice mrzelo to Miladu, že hrdý panic rukou její opovrhuje. Aby se ale přesvědčila, jestli ještě jednou přijede, oznámila hned, že bude druhý den opět veliký sjezd konán. Kdo na šňůře zavěšený prsten přetne, toho, že za manžela vezme. Vojtěch seděl ve skalní zahrádce celý zamyšlen. Temné oko Miladino mu učarovalo. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, co princezna opět oznámila. Sedni na mě, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. To byla voda na Vojtěchův mlýn. Ani okamžení nemeškal a za několik minut letěli již k městu. Opět seděla Milada vedle otce, ale oči její toulaly se po cestě, kudy včerejší den zlatovlasý mladík přijel. Nespatřili však toužebně očekávaného dřív, než se všichni námluvníci vystřídali. Poslední teprve letí zlatohlávek, vytáhne meč, prsten přetne, pokloní se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, kterou co bohyni ctili. Ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslela si, do třetice všeho dobrého. Pročež i hned prohlásila, aby se opět druhý den shromáždili a kdo zelený věnec v polo přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystal, popřej jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a jenom několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že ji mám v nenávisti. Bez odporu s tebou pak půjdu, kamkoliv mě povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mě.
kdyby s princeznou

mluvil, musil bys mě prozradit a to nesmíš učinit. Poslechni, nežel a nenaříkej, štěstí tě nemine. Mlčky a s truchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se potřetí o své štěstí pokusil. Aby Milada nevěděla, postavil král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakráté ujel, silnou stráž a přísně vojákům poručil, jestli bude rytíř ujíždět, aby po koni stříleli. Vojtěch přijel, zelený věnec vedví přetěl, ale nemohl jináč, zastavil se na okamžení pod lešením, kde Milada seděla a mimovolně nakažlivý oheň z jejich očí do sebe sál. Když to všecko vstávalo, křičelo a Milada radostí brzo se červenela, brzo bledla, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve, když o samotě byla, plakala. Vojtěchovi se zatím nevedlo lépe. Seděl v zahradě jako bez sebe, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví: Nyní, synu milý, musíme se na krátký čas rozloučit. Nech zde skvostný šat a meč, oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud pasou se ovce. Chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej v městě službu. Když mě potřebovat budeš, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všecko učinil, jak mu matka byla poručila, a rozloučiv se s ní, odešel do města. Právě seděla Milada v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. I nahlídne sama, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího. Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl sloužící, jako by zde pro takové žebráky služba byla. Má dobře, že zde službu hledá, neboť my mu ji nejspíš zaopatřit můžeme. Co pak si zač? Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec líbaje roucho její, já jsem ubohý chudý člověk, rád bych dělal, ale jsem mrzák a lidé mě nechtějí vzít do práce a říkají, že se mě štítí, že mám tak ošklivou tvář a ohyznou hlavu, že je musím mít přikryté tou kůží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a proto jsem si umínil, že půjdu k tobě, abych milost tvou o sebe menší službičku poprosil. Nechci důvěru tvou zklamati. Jak se jmenuješ? Vojtěch. Kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají člověkem nešťastným opovrhovat. O, tomu já dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch. Dobře, tedy pojď hned se mnou. Nejhlavnější práce tvá bude, aby z každého rána do mého pokoje čerstvých květin nanesl. Toť bude moje nejmilejší povinnost, řekl nový zahradník a s hlavou sklopenou a týlem schrbeným kráčel za svou paní, boje se, aby ho nepoznala. Ale Milada mu ukázala zahradu a jinak si ho tuze neprohlížela. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné zábavné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo proto, již každodenně více a více miloval. A proto mu to šlo od ruky, jako by hrál, a všecko se mu dařilo, jako by se tomu 3 léta byl učil. Milada si nemohla nového zahradníka dosti nachválit a pro živý svět nebyla by na něho dala, co zlého dopustit. Jak se ráno probudila, cítila voný dech půvabných květin, které v překrásných nádobách na stolku stály. A tak to bylo ve všech pokojích, v každém dýchala jiná, vždy libější vůně.
Když vešla do zahrady, šla jako pohedvábí a den jako den něco nového našla. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na stůlku stálo na křišťálových miskách přichystané chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama to samo sebou roste. Však by nerostlo, kdyby mou práci milostivý pohled váš nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil ruku jemu s úsměvem podanou. Jednou ptala se také princezna dobrosrdečného zahradníka, zdali byl ve městě, když se všichni princové po 3 dny sjížděli a viděli toho zlatoskvoucího jezdce. Neviděl jsem ho sice, ale slyšel jsem o něm. Ale kdyby byl celý z diamantů, je přece jen nezdvořilý, že 3x ujel. Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce své v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí co rosné krůpě je po tvářích tekly. Ale Vojtěch to přece viděl a radostí byl by jí k nohám padl, kdyby si nebyl na matku vzpomněl. Honem sklopil ohnivý zrak k zemi a začal pracovat a dělal jakoby nic. Častěji přicházel také král k dceři do zahrady a rozmlouval se zahradníkem, ale Vojtěch si dával dobrý pozor, aby se v ničem nepodřekl. Dlouhý čas byl již v zámku a každý dobrosrdečnosti ho ctil a miloval. Jedenkrát nese Vojtěch časně ráno, jak obyčejně, koš uvitých květin do pokojů princezniných a když do prvního pokoje vstoupí, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí na místo ní princeznu černě oblečenou a celou uplakanou. Odnes Vojtěchu tyto květiny radosti a uvíj mi kytku smutkovou, pravila k úžasnému zahradníku. Ach, nejmilostivější princezno, co se vám tak truklivého přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel. Věřím ti, neboť pozdě večer přišel posel a přinesl otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel proti naší zemi žene. Kde máme nyní tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů sotva nám, který pomůže, nebo tě pojala zlost a nenávist, že jsem žádného z nich za manžela nezvolila. Jen důvěřujte v Boha, on vám jistě vysvoboditele sešle, těšil schrbený Vojta a šoural se pomalu s květinami zpátky. Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu a ti pak táhli do pole, majíce v čele svého krále a jeho hrdinskou dceru. Nechtěla Milada jináče, než že potáhne se starým otcem. Když nemohla udatenstvím, chtěla mu aspoň péčí syna a nebzetě vynahradit. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby na všecko pilný pozor dával a obzvláště o její zamilovanou zahradu pečoval. Ten jí to přislíbil, ale v duchu myslil jinak. Již druhý den ztratil se Vojtěch ze zámku a nechal kromě zahrady všecko stát a ležet. Jen zahrada byla zamknuta a žádný se do ní dostat nemohl. Zatím, když přitáhl král blíže nepříteli, rozložili v poli stany a chystali se k boji, k jisté smrti. Neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel, jichž 10x tolik být mohlo. Již stojí vojska proti sobě a čekají znamení k bitvě. Milada hledí strachem se třesouc ze svého stanu. Tu jede na bílém koni zlatovlasý mladík, šat se na něm třpití a na modré diamanty posázené čapce houpá se bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé malý ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce pod stříbrným premováním radostí klepat a tváře se jí rděly jako jarní růže. Již necítila žádnou úzkost, žádný strach.
Mladík se postavil v čelo pluků otcových, vytáhne meč a křikne: všem nepřátelům hlavy dolů! A černá hejna nepřátel klesají bez hlavy z koní. Ale v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Po druhé vytáhne mladík meč a hlavy klesají, a tak i po třetí, až nezůstal ani jeden naživu. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Miladě bylo přitom, jako by ji postavil z ráje do holé pustiny, a hluboký smutek se jí po sličné tváři rozložil. Obohaceno kořistí, kterou ve skvostných stanech nepřátelských vydrancovalo, vracelo se vojsko královské zpátky. Zatím se již také Vojtěch byl vrátil, a než Milada s otcem přijela, byl zámek jedna zahrada. Nejpěkněji byly pokoje princezniny vystrojeny. Ale Vojtěchu, řekla Milada, když do zámku vkročila a to nesmírné množství květin spatřila, kde pak si nabral těch krásných květin? Toť si všechny zahrady oloupil. Milostivá princezno, komu by přicházelo za těžko vám radost udělat? Lidé by mě byli květinami zanesli, takže jsem nemusel z naší zahrady ani jediného kvítku utrhnout. Ale nebylo to pravda, neboť si byl Vojtěch sám přinesl ty nejkrásnější květiny ze skální zahrady, aby milované potěšení způsobil. Ta však, co přijela, byla smutná. Žádný nespatřil úsměv na její jindy tak jasné tváři a často pozoroval Vojtěch, že před ním uplakané oči skrývá. Toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce a že jí poprosí, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Milada, spozorovavši, že otec víc a více slábne a že by mu poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala, nechtěla déle jeho prosbám odpírat. I přislíbila tedy, že si jednoho z těch statných knížat, jichž se mnoho o její ruku ucházelo, vyvolí. Potěšen nad tím se zval král mnoho hostů, mezi nimiž bylo dosti příhodných ženichů. Kuchaři a kuchařky nevěděli celých 8 dní napřed, kde jim hlava stojí. Krejčí a švadleny ztratili všecek rozum samým přemýšlením, na jakou módu by to množství svatebních šatů princezně ušít měli. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se tak říkaje, všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a potají vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečená ve svém pokoji a smutně do zahrady se dívala. Vojtěch právě chodil po zahradě a vybíral kvítí na kytku, kterou si princezna k tabuli objednala. Potom jde sedne pod strom, položí květiny do klína a sundává z hlavy kůži. Miladou to trhne, když vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží zlaté vlasy kolem tváře splývají. Vojtěch vytrhne si 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Ale Milada věděla již dost. S tváří usměvavou, s okem jasným, zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, kde všichni na ní čekali, ustrnuli nad její krásou. A mladí knížata byli by již rádi věděli, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže tedy, dcero milá, řekl otec, když měli k tabuli sedat, vezmi kytku a podej jí tomu, koho si za svého manžela zvolila. Tu vzala Milada osudnou kytici a pravila: toho, co kytku vázal, miluji, a jen toho za manžela pojmu. Dcero milá, jen se vzpamatuj, co pravíš, vždyť ti vázal Vojtěch, tvůj ošklivý zahradník. Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem, odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka nahoru přivedl.
Ale sloužící to Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá, a proto poslal Vojtěch sloužícího napřed se vzkázáním, že v tu chvíli přijde. Netrvá to v skutku ani 10 minut a Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a co svého manžela jej všem představí. Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila? Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal. Potom zasedli ke stolu a venku začala střelba, až se okna třásla. Ale o tom mladí zasnoubenci nevěděli a neslyšeli, neboť si měli mnoho a mnoho povídat. Tu teprva se Vojtěch dověděl, proč ho tak najednou Milada za manžela zvolila, ale ač na něm ta dosti chytře vyzvídala, proč se jí tak dlouho stranil, on jí to přece nepověděl. Druhý den na to byla svatba a korunování Vojtěcha a Milady. Když bylo všecko v největším veselí, ztratil se od nikoho nepozorován mladý král, sedl na koně a v nejrychlejším letu pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala. Ach, jak ti děkuju, matičko moje, řekl, když do skály vstoupil a pohladil bělostné její hrdlo. Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě. Milý synu, za to, že jsem ti ukázala, kde divotvorný meč nalezneš, kterým si štěstí své vydobil, a za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Až budu vysvobozena, smíš všecko své manželce povědět. Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat? Jestli mi to neuděláš, budeme oba dva nešťastní. Co měl nebohý Vojtěch říci? Vzal meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu. V tom vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a ze skály ulítla. Zarmoucen šel Vojtěch za ní. Ve dveřích se však ještě vrátil a natrhal pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Když vyšel ven, skála se za ním navždy zavřela. Celý upachtěný přijde již na večer domů, kde všichni nad jeho ztrátou v největším zmatku byli. Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si to nijak vysvětlit, jak Vojtěch v svatební den odjeti mohl. Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel. Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal, kde jsi byl celého půl dne? Odpusť, milá doma, já se loučil s matkou. Na to vypravoval teprve manželce všechny své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ní vzpomněl. Ale namísto měkkého šťavnatého jablka vytáhne tvrdé, celé zlaté jablko. Vytáhne hrušku, též takovou. Všecko bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl místo vinných diamantová zrna. Vojtěch se trochu podivil, ale vzpamatovav se dělal, jako by o tom věděl, a kladl to skvostné drahé ovoce Miladě do klína. Tu laskavá ta pozornost velice potěšila. Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní, potom ale poslal mladý král pro svého otce. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tak radostnou zprávu dostal, div se nezbláznil, rozdal všecko a táhl k synovi, kde skvostný výměnek přichystaný měl. Krásná Milada porodila manželu svému mnoho synů. Ale ač byli krásní, nebyl přece žádný zlatovlasý jako otec.

0: nejhůř nesl pohanu indiánu Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný Ortel. Viník bude vyvržen z řad indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna, důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, lídin brácha. Náčelník ho zdrcně zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohl byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp, měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral, já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýců, a Řidě stejně říkal, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl Dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili Dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče a tak se řediteli Dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil uctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Rač, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem a opatrně řekl: já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vstáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mlštně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev a řval: z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čokli jeden ohavná. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to hrostomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, rčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
1: Řediteli, jsou celý překvapený,
0: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl.
1: Dětskám neublíží, je s ním jedna ruka. Na nás si musí zvyknout, chce to neutíkat, dodal nabádavě.
0: Zahradník si neodpustil, to jsem viděl. Přemek s tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony nezáhony a povzdychla si.
1: Páne jo, to až uvidí pan Ježek.
0: Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané a to Danem i dětmi. Psa jim přeje. Ale zároveň si přeji, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamouz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamouz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky.
1: Zas jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerád, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině z radě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete. Zůstali s Lídou sami. Po chvíli se nesměle rozpovídala. Ty se na mě zlobíš? Tu se Přemek vzmužil. Utrhl pohled od země, uchopil děvče za obě ruce a ujišťoval se. Liduš, ty bys mě někdy zradila? Rychle zatřepala hlavou, že nikdy. A jak je to teda s šímákama? Vydala si nás nebo ne? Překvapeně zvedla hlavu. Já bych vás šímákům nikdy nevydala. Zmateně ji pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vidět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně. Lidunko. Zaváhal a nesměle jí vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po Fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně opáčil Fanda. Tohle přece věděl hned. V noci, kdy už všichni kluci zařezávali, se náčelník tajně vyplížil z ložnice. Jak byl v ráži, tajně v koupelně vyrobil dopis. Procházel tudy hlavní komín ústředního topení a Přemek si vždycky, když potřeboval saze, pootevřel komínická dvířka. A protože nás stihla černá zrada, vykopeme válečnou sekeru v pískovém kaňonu. Nejste-li sraby, buďte na místě v sobotu, kterou si vyberete. Úderem 9. Včil poznáte tomahavky našeho kmene. Odpoledne nemůžeme, máme prácu na zahradě. Kančí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně, za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu, předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Podlesem podivně zaškvrčelo a zastavilo se.
0: Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dál se pustil podle lesa. Brzy ho objevili samozvaní stateční pohraničníci. Totiž úplně nejdřív se cosi nezdálo Danovi. Zvětřil cizí pach a začal jevit nepokoj. Pustil se vpřed, až natáhl vodítko. Mezi stromy, kam se vnořila pěšina od silnice, objevili postavu zvolna kráčícího muže.
2: Za ním!
0: Zasýpal grizzly. Kdo to je? Ptal se Pišta. Uši mu hořely. Nikdo nevěděl. Nikdo ho ještě nikdy nespatřil. Kluci se vzrušeně navzájem ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanta si v rozčilení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to už jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v tu ránu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se!
1: Ale mládenci, pokusil se ochabý úsměv zadržený. Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil.
0: K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s píchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost. Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti. Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmuřeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil si je omluvit. Jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim Indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě. Tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova. Jenže jemňouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč. Nic, už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím. Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.
3: Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačilo mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že je na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do Kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysušikmém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku, na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A kedluben se valil dál. Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouli na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samosebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo? Tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udufíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo hej, rup, jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli. To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad. Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně svervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul. Jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Mějte se, Šunčičku, a dodáme prima. Naschledanou, naschledanou, poroučím se.
1: To bych byla neřekla, že to s tím čertovským telefonem půjde tak rychle. Já si tedy ale rozumuju a učedník pana Špejlíka už je se Šunčičkou jistě na cestě. Hajdy ke starému dubu, ať mi tu dobrotu náhodou ještě někdo nesmysl.
2: Prach a broky, taková drzost. Představ si, Venoušku, že nějaký podvodník vylákal mým jménem na panu Špejlíkovi celou Šunku.
3: To se přece nesmí, tatínku, to je podvod.
2: No pravda, takové nepoctivé jednání se trestá moc přísným trestem a vězením.
1: Prokryle pána, to je pravda. Vždyť já jsem vlastně včera panu Špejlíkovi tuž Šunku ukradla. I když mi ji přivezl sám učedník pana Špejlíka. Jenomže co mám tedy ke všem kozlům rohatým dělat, když se ve všech knížkách píše o tom, jak jsou lišky chytré nebo jácné a jak nad každým vyzrají. Když budu žít jako jiné lišky a chytat v lese, který patří panu knížeti, třeba zajíčky, to nebude krádež?
2: A protože každá krádež, Venoušku, musí být vypátrána a po zásluze potrestána, ohlásil jsem všechno ve městě na četnické stanici.
1: A pane myslivče, toho já se nebojím. Já mám pro strach uděláno. Mě nebaví chytat hloupé zajíčky, mě láká pěkně žulit lidi. A proto si objednám ještě jednu Šunčičku. Ať mám něco do zásoby.
4: Halo, já bych prosil uzenářství pana Špejlíka.
2: A teď si představte, pane Špejlíku, že ta chlupatá podvodnice docela klidně telefonovala.
5: Ne.
2: Ano, a zrovna tak, jako telefonuju já.
5: Prach se smazec dojte nic, neříkejte. Je to možná...
2: Jakože se lesník Březina jmenuju. Sám jsem ji klíčovou dírkou pozoroval a když jsem ji pak chtěl chytit, abych ji za její smělost potrestal, ona hup byla oknem pryč.
5: A milion špejlí zjelítek a jitrnic, tak tuhle chytračku bych tu rád viděl.
2: Jo, pane Špejlíku, to byste si ji musel nejdřív chytit a to není jen tak. Tahle liška je, panečku, nějak chytrá.
5: Ale prosím vás, pane myslivče, uvidíte, že já tu chytračku nachytám. A ať mě husa kopne, jestli se mě to nepodaří.
2: Já se s vámi vsadím, pane Špejlík, třeba o 100 korun, že ji nechytíte. A ještě z toho budete mít novou škodu.
5: Tak dobře, platí.
2: Platí.
5: Saďme se o 100 korun a zítra ráno v 10 hodin přijďte, pan lesní, na rozcestí a uvidíte, jaká tam bude mera. Přichystáme té mršce zrzavé takové překvapení, že na moji Šunčičku nezapomene do nejdelší smrti smrťoucí. Za to vám ručím.
1: Pardie, klepe to dneska, to učedníkovi pana Špejlíka nějak dlouho trvá. Už jsem tu od toho ležení celá rozlámaná. A Šunčička nikde.
6: To bych tam kozem byl, abys nejde nachytal.
1: A pozor, už někdo jde.
2: No nevím, pane Špejlíku, jestli se vám nad liškou podaří vyzrát.
5: No, však uvidíte. Tuhle ji dáme do stromu nejdřív pěknou voňavou jitrničku, aby to okolo, jak se patří, pěkně zavonilo a navrch pak položíme tuhle nástrahu. Liška zapomene na opatrnost a to by v tom byl sám kozel, aby se nechytil.
2: No uvidíme.
5: A teď půjdeme kousek stranou a za chvíli se sem vrátíme. A potom ji pěkně vyprášíme koši.
1: Tak vy takhle na mě. No což, pěkně jste si to vymysleli. Jenomže já nejsem, abyste věděli, jen tak nějaká liška. Já cítím železo na stohonu A tu vaši jitrničku si klidně nechte, o tu vám vůbec nestojím, protože já jsem se na jitrničku nachytala už jednou. Já

0: jsem si objednala šunčičku a tu také dostanu. A to vaše lajdácké vyřizování objednávek, to se mi pranic nelíbí. Za to vám musím něco provést. Nejdřív vám napíši dopis. Vložím ho do stromu a potom se schovám do křoví a budu pozorovat, co budete dělat, až ho najdete.
1: Uvidíte, pane mistrivče, že jsem měl pravdu, že se chytila.
2: No. Prach a broky, máme smůlu, pane špejlíku. No. Buď tu liška ještě nebyla, ale ne, stopy jsou tady. Podívejte se, ve stromě je nástraha zaklapnutá a místo lišky je v ní nějaký papír.
1: Opravdu, papír, to je dopis. A patří mně?
2: Dejte pokoj.
1: No jo, no poslechněte si. Milej pane špejlíku, jelikož jste lajdácky vyřídil moji objednávku a namísto šunky jste mi přinesl jen obyčejnou jitrničku, přijdu si pro šunčičku v sobotu odpoledne k vám sama. S úctou liška od dutého stromu.
2: Kde pak, pane špejlíku, tuhle lišku jen tak nedostanete.
1: Prach sec mazec do jitrnic, prach sec milionská liška, tak za takovouhle drzost je ale přichystám překvapení. Ať se těší. Já ji ukážu, kdo je to Antonín Špejlík Uzenář.
2: Tak chytrou lišku nemá ve svém revíru jistě žádný lesník. A já doufám, pane Špejlíku, že naše sázka o 100 korun stále ještě platí.
1: Platí? To víte, že platí.
3: Ve stránkách na Dobrou noc otevíráme dnes pátou, poslední z legend a příběhů Májů podle knihy Františka Bureše. Název Nesmrtelný kukol. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova účinkuje Vladimír Brabec.
4: Potomci majské etnické skupiny Kiče, kteří žijí v malých městech a vesnicích v oblastech mlžných tropických pralesů Guatemaly, milují překrásného ptáka Quetzala. Majové mu říkají kuk. Je zelené barvy, na hrudi má rudé peří a sameček má dlouhá zelená ocasní péra, kterými si panovníci majských měst zdobili čelenky. Pták Quetzal je pro Indiány symbolem svobody, protože v zajetí umírá. Dnes je Quetzal v přírodě velmi vzácný. Majským Indiánům tento vzácný posvátný pták připomíná osud dávného hrdiny a vyprávějí si tuto legendu. V rodině mocného náčelníka kmene se narodil chlapec, kterému dali jméno Kukul. Právě v době, kdy se narodil, objevil se před okny náčelníkova domu překrásný kolibřík. Bylo možno ho pozorovat, jak na keři ibišku přelétá z květu na květ. Byl to nejkrásnější kolibřík, kterého tam kdy spatřili. Když ho uviděl šamanský kouzelník, řekl náčelníkovi: symbolem tvého syna bude kolibřík. Tak jako má tenhle kolibřík nejtřpitivější peří ze všech jemu podobných opeřenců, tvůj syn Kukul bude nejodvážnější ze všech tvých bojovníků. Z Kukula skutečně vyrostl odvážný mladý muž. Všichni mladíka obdivovali a milovali a očekávali od něho velké činy. Když Kukul dospěl, směl se zúčastňovat válečných porad, které svolával jeho otec, náčelník kmene Kiče. A protože jeho kmen vedl neustálé boje se sousedními majskými skupinami, aby se ubránil jejich nadvládě, měl Kukul mnohokrát možnost prokázat svou odvahu. Obdiv všech vzbuzovalo, že Kukul ze všech bojů vycházel zcela nezraněn. Jednoho dne se příslušníci kmene shromáždili pod velkým stromem s červenohnědou barvou kmenové kůry, aby se zúčastnili obřadu, při kterém měli věštci předpovědět budoucnost mladého bojovníka Kukula. Zahájení obřadu patřilo hudebníkům. Nejprve bylo slyšet dunění bubnů do taktu, potom se přidali flétny a chřestidla a nakonec zazněly i zvuky dřevěných destiček marimby, na které se tluče paličkami. Když hudba skončila, rozhostilo se hluboké ticho naplněné očekáváním. Po chvíli se nejstarší kouzelník kmene zvedl ze svého sedátka pod obrovitým stromem a v napjatém tichu zvolna a obřadně rozhodil před sebe hrst červených fazolí. Zrna se kutálela a se skupovala, až vytvořila jakýsi obraz. Jeho významu však rozuměl jen nejstarší ze šamanů a kouzelníků. Nejstarší kouzelník hleděl plný údivu na zvláštní postavení červených fazolových zrn s tečkami a byl v rozpacích. Potom se podíval i na svou dlaň, na které ulpilo několik fazolí, a po dlouhé chvíli sevřel dlaň a jasným a pevným hlasem zvolal: toto je tvůj osud, Kukule. Ty nikdy nezahyneš a nezemřeš. Budeš žít věčně ve všech pokoleních našeho národa Kiče. Všechny přítomné proroctví udivilo a všeobecný obdiv k mladému bojovníkovi ještě vzrostl. Ne všichni však Kukula milovali. Jednoho člověka jeho úspěchy spíš zraňovali. Byl to Čiruma, bratr náčelníka kmene, Kukulův strýc. Čiruma byl o něco starší než Kukul a celý život snil o tom, že se jednou stane náčelníkem kmene, ale dnes, když uslyšel proroctví kmenového kouzelníka, se jeho sen rozplynul. Od této chvíle byl Kukul všemi považován za poloboha a bylo jisté, že se po smrti svého otce stane novým náčelníkem kmene Kiče. Zanedlouho po obřadním shromáždění se Čiruma a další válečníci vydali do boje s nepřáteli, kteří překročili hranice území kmene z jižní strany. Čiruma využil této příležitosti, aby Kukulovu nesmrtelnost prověřil. Neustále chodil za ním a měl ho stále na dohled. Překvapilo ho, že šípy vyslané z nepřátelských luků Kukula míjejí. Že by bylo kouzelníkovo proroctví skutečně pravdivé? Jinak by to nebylo možné. Jak vlastně může Kukul žít věčně ve všech pokoleních národa Kiče? Tehdy Čiruma dostal nápad. Už vím, proč se smrt Kukulovi vyhýbá, pomyslel si. Určitě má u sebe nějaký amulet s nadpřirozenou mocí, který ho ochraňuje. A toho se musím zmocnit. Když v noci Kukul tvrdě usnul na své rohoži z palmového listí, Čiruma se k němu opatrně přiblížil. Upřel oči na jeho hruď, ale žádný amulet tam nebyl. Už se od něho chtěl vzdálit, ale tu si všiml, že u Kukulovy hlavy leží na rohoži malé kolibří pírko. Čiruma neváhal ani na okamžik a rychlým pohybem se třpitivého pírka zmocnil. Byl přesvědčen, že to je právě ta věc, kterou hledal, a měl z toho obrovskou radost. Matně si vzpomněl na kouzelníkova slova, která vyslovil po Kukulově narození. Kolibřík je symbolem šťastného osudu dítěte. To Čirumu utvrdilo v přesvědčení, že právě pírko kolibříka je tím amuletem, který působí, že Kukul je nesmrtelný.

Uplynul nějaký čas a náčelník kmene Kiče zemřel. Kmenová rada starších zvolila všemi hlasy novým náčelníkem mladého Kukula, který byl k tomu předurčen. Čiruma to zdrtilo, ale nedal na sobě nic znát. Byl si jistý, že nový náčelník bude bez svého amuletu za krátkou dobu zabit cizím šípem. Jednoho dne odpoledne se nově zvolený náčelník procházel po lese, ozbrojen svým lukem a šípy. Pojednou se mezi větvemi objevil třpitivý kolibřík a odvážně se mu posadil na rameno. Poslyš, Kukule, pošeptal mu do ucha, jsem tvým ochráncem a přicházím tě varovat. Chystá se na tebe léčka. Někdo tě chce zabít. Ochraňuj se před ním. Ale před kým se mám ochránit, krásný kolibříku, zeptal se Kukul. Ptáček už neřekl ani slovo, zatřepal křidelky a ztratil se mezi stromy pralesa. Mladý náčelník se ještě za ním díval, ale obsah jeho slov nechápal. Mávl rukou a pokračoval dál v cestě. Později se mu kolibříkovo varování rozleželo v hlavě a několik dní znepokojeně hleděl na všechny lidi kolem s obavou, že ho někdo chce zabít. Když neviděl nikoho, kdo by k němu přicházel se zlým úmyslem, pozvolna na příhodu s kolibříkem i na jeho varovná slova zapomínal. Čiruma nestrácel naději, že se jednou stane náčelníkem kmene a byl přesvědčen, že Kukul už není chráněn nadpřirozenou mocí, která ho činila nesmrtelným. Když se zúčastní boje, mohl by být tedy zasažen jako kterýkoliv jiný bojovník. Ale právě poté, co byl Kukul zvolen náčelníkem kmene, války se sousedními kmeny ustaly. Je možné, že právě díky Kukulovi teď žil kmen v míru. Nepřátelé si o něm myslí, že je nezranitelný a že ho ochraňují bohové. Několik dnů na to šel náčelník Kukul se svým lukem a šípy do pralesa na lov, jako už mnohokrát předtím za doby míru. Pojednou zaslechl před sebou v houští mezi stromy podivný šramot. Zůstal stát na místě a připravil si luk a šíp, aby mohl vystřelit na zvěř, která se objeví. Najednou však zaslechl ostrý hvist a aniž se nadál, trčel mu v hrudi zabodnutý cizí šíp. Kukul pocítil velkou bolest a vzpomněl si na varovná slova kolibříka, ale jak se bránit, když nevidí žádného nepřítele? Cítil, jak se mu točí hlava a bezmocně padl na zelenou trávu. Zavřel oči a byl připraven zemřít. Avšak božstva mu předurčila nesmrtelnost. Když Čiruma vyšel ze svého úkrytu a došel k místu, kde byl mladý náčelník zasažen jeho šípem, uviděl jen, jak odtamtud vzlétl krásný pták Quetzal. Tak se náčelník Kukul proměnil v nádherného ptáka zelené barvy, jakou má tráva, na kterou padl. Zlatavé odpolední slunce rozehrálo paletu třpitivých zelených odstínů na jeho dlouhých ocasních pérech. Rudá barva peří na jeho hrudi připomíná krev mladého náčelníka. A tak, jak předpověděl starý kmenový kouzelník, a jak si přála božstva, mladý odvážný náčelník kmene Kiče žije a stále bude žít v podobě tohoto vzácného ptáka Quetzala, kterého Majové považují za posvátného. Už jen málo párů ptáka Quetzala žije v horských pralesních oblastech Majů, Kiče v Guatemale. Je přísně chráněn.
Guatemala si ho dala do státního znaku. A také guatemalská měnová jednotka se nazývá quetzal.

Krásná stará borovice na kraji lesa chřadla. Všimla si toho i veverka, kterou borovice vždycky zvala na šišky a dávala jí ty s nejchutnějšími semínky. Poslouchej, milá borovice, netrápí tě nějaká choroba? Zeptala se jednou veverka. Snad to není choroba, řekla borovice, jen mě pořád svědí pod kůrou. A v těle jakoby něco vrtalo. Zavolám ti doktora, řekla veverka. Kuku, kuku. Na co, doktora? Ozvalo se z vedlejšího stromu. Seděla tam kukačka a poslouchala, co si borovice s veverkou povídají. Koho jiného než doktora, podivila se veverka. Takovou věc umím vykurírovat lepší než doktor, řekla kukačka. Ty bys uměla? To je pro mě maličkost, jen kdybych měla čas. Musím kukat pro celý les. Kuku, kuku, kuku, kuku. A kukala a kukala, aby se vidělo, co má práce. Počkej, pověz jen, co se má dělat a já všecko zařídím, řekla veverka. Moc si troufáš. Já bych to aspoň zkusila. A ty bys jen na mě dohlédla. Bez odborného dozoru by to vůbec nešlo, řekla kukačka velice důležitě. Obstarej tedy pavoučí sádlo, housenčí jatýrka, kukly, lišaje, smrtihlava a stehínka z kobylek. To všechno utřeš do masti, která má čarovnou moc, poručila si. Veverka scháněla a přinesla všechno, co kukačka nařídila. Kukačka se hned pustila do stehínek, sezobla tři kukly lišaje smrtihlava, labužnicky pomlaskávala, lízla si pavoučího sádla a začala dňobat do housenčích jatýrek. Počkej přece, vždyť všechno sníš a nic nezbude do masti, křičela veverka. Jak si to představuješ? Rozkřikla se kukačka. Musím zkontrolovat, jestli je všechno čerstvé, jinak by mast nepůsobila. Promiň, řekla veverka a ze zbytků udělala mast. Tou mastí s východem slunce potřeš kořeny borovice a tak to budeš dělat pořád, dokud neřeknu dost, přikázala kukačka a ještě dodala, mast musí být ovšem každý den čerstvá. Veverka den co den dělala mast, kukačka den co den měla vydatnou snídani a borovice pořád víc a víc chřadla. Už ani nešuměla větrem a jen sténala. Pro pět šišek tohle kurírování na nic není, řekla jednou veverka, když už to nemohla poslouchat. Jdu pro doktora. Ale doktor Žluna doma nebyl. A tak šla za Sojkou, protože Sojka má v lese na starosti zpravodajství. Hned taky z místního rozhlasu bylo slyšet hlášení. Doktor Žluna, nechce se i hned dostaví do své ordinace. Ať si nikdo nemyslí, že doktor Žluna všeho nechal a hned spěchal. Strašně rád chodil na mravence, jako rybáři chodí na ryby. Svému doktorskému řemeslu rozuměl. To se musí nechat, ale mravenčení mu bylo nade všecko. Když se konečně mezi stromy objevila jeho červená doktorská čepička, veverka mu běžela naproti a vyprávěla mu, jakou mastí kurýruje borovici a jak to k ničemu nevede. Kdo ti tohle nakukal? Vztekal se doktor Žluna. Kukačka to poradila. To jsem si mohl myslet. Kobylky, pavouci, housenky, to jsou její lahůdky. A ty hloupá, jí je ještě scháníš. Ukaž mi radši pacienta. Doktor Žluna borovici důkladně prohlédl od paty až nahoru, jen se jeho zelený kabátek míhal po kmeni
a jak se patří proklepal, až mu červená čepička poskakovala na hlavě a klepání bylo slyšet po celém lese. Náš doktor ordinuje, šuměli stromy. Když skončil, povídá, je celá prolezlá kůrovcem. Ta šarlatánka kukačka, takhle zanedbat chorobu. Víš ty, co z toho může být? Pohroma pro celý les. Co budeme dělat? Zeptala se Veverka. Mám dávat dál tu mastičku? K šipku s mastičkou. Tady pomůže jen chirurgický zákrok, řekl doktor a dodal, jestli není pozdě. Tak už se do toho dejte, prosila Veverka. Kůrovec není zrovna můj obor, řekl Žluna. Já jsem odborník na larvy tesaříků, zlatohlávků a vůbec nejradši mám mravenčí masíčko. Je pikantní, kořeněné. Veverka se netrpělivostí ošívala. Já vím, že tě to nezajímá. Zavolám doktora Straka Pouda. Je sice ještě mladý, ale už vynikající specialista na kůrovce. Straka Pout přiletěl, co by křílem mávl, řeči nenadělal a dal se do díla. Borovici proklepal a jak zjistil nemocné místo, bušil do něj jako pneumatickým kladivem, že se mu červená doktorská čepička svezla do zátylku, až se dostal ke škůdci a hned ho vyoperoval. Rámusu bylo jako v kovárně, ale do večera byl s prací hotov. Borovice vydechla úlevou a rozvonila se pryskyřicí. Poslyšte, kolegáčku, co kdybyste tady zůstal a otevřel si u nás praxi, nabídl mu doktor Žluna. Specialista na kůrovce nám v obvodě chybí. Což o to, líbí se mi tady. Bylo dohodnuto. Doktor Straka Pout si brzy vydlabal útulný byteček ve starém stromě a nastěhoval se do něj s paní Straka Poudovou. A jeho starší kolega Žluna byl spokojen. Měl teď dost času na svou zálibu v mravenčení.

Jednou před koncem vyučování řekla soudružka učitelka: tak děti, zítra si přinesete korunu 50. Půjdeme do zoologické zahrady. Víte, že jsem vám to slíbila. A děti byly samozřejmě moc rády, že uvidí klokany a opice, ale Šebestová řekla: no jo, prosím, ale co Kropáček? On má přece angínu, to s námi nepůjde, nebo co? A soudružka učitelka pokrčila rameny: to víš, Šebestová, angína je ošemetná věc. Lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnými bacily. Kropáček musí ležet, to se nedá nic dělat, musíme jít bez něho. Ale když Mach a Šebestová šli ze školy kolem Kropáčku a viděli chudáka Kropáčka, jak smutně kouká za oknem, bylo jim ho strašně líto. A Šebestová řekla: no jo, to je fakt, že lidskému organismu to trvá nejméně týden, než zvítězí nad zákeřnýma bacilama. Jenomže my s nima budeme hotovi za 5 minut, v sadce. A Mach řekl: to se ví, na co máme sluchátko. A hned po obědě se pořádně vyzbrojili. Mach si vzal pro vás kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče. Šebestová vzala kýbl s rejžákem a samozřejmě Jonatána a šli ke Kropáčkům. Kropáček zrovna spal a paní Kropáčková řekla: jen tiše, děti, tiše, jsem ráda, že Pepoušek usnul. Spánek, jak známo, posiluje. Byla bych nerada, kdybyste mi ho vzbudili. Ale Mach řekl: proč bysme ho budili? My počkáme, až se prospí, jen se s náma nezdržujte. A sotva paní Kropáčková zavřela dveře, řekl do sluchátka: prosím, my bychom chtěli být tak malinkatí, aby jsme mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. A ze sluchátka se ozvalo: jenom dejte pozor, bacily jsou hrozně zákeřní. A Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou menší než zubní kartáček a potom menší než připínáček a pořád se zmenšovali, až jim drobek z rohlíku připadal větší než 4-patrový dům, a to už stačilo. To už byli tak malí, že se mohli pustit do boje s bacily, a tak si řekli: do toho, a vlezli Kropáčkovi do pusy. A jak tam vlezli, viděli Kropáčku velikánský jazyk, který nebyl pěkně červený a čistý, jak bývají normální jazyky, ale který byl naopak samý flek. A Mach řekl: Šebestová, vidíš, jak to tady ti mizerové zřídili? To je chování, co? A Šebestová zkoušela, jestli ty fleky půjdou vydrhnout, jenomže v tom začal Jonatán štěkat. Mach s Šebestovou se rozhlédli a strašně se lekli, protože viděli nad sebou asi 680 velikých bacilů, jak okusují Kropáčkovi mandle, jak si na nich pochutnávají a jak přitom příšerně mlaskají. Byl to hrozný pohled. Šebestová se na to nemohla dívat, vykřikla: necháte toho! A bacilové toho nechali, začali vrčet a vrhli se na Macha a Šebestovou. A tak začal boj. Mach kolem sebe mlátil kladívkem a píchal vidličkou. Šebestová se oháněla kýblem hlava nehlava a Jonatán se pustil do bacilů zubama, až z nich chlupy lítali. Ale nemyslete si, že to bylo jen tak. Bacily jsou hrozně zákeřní, nemají vůbec žádný smysl pro čestný boj. Jeden chňapl po Machovi zezadu a udělal mu na kalhotech díru jako vrata. Ale Šebestová řekla: já ti to potom zašiju, teď bojuj. A tak Mach bojoval jako lev, Šebestová jako lvice a Jonatán jako celá lví smečka. A Kropáček se najednou probudil, cítil, že se mu v krku cosi děje, a volal:
Mami, mami, mě to v tom krku škrábe víc než včera. A paní Kropáčková spráskla ruce. No to nám ještě scházelo. A volala telefonem okresní ústav národního zdraví pana doktora Nesvadbu, který řekl, ale to je zlé, to je zlé. Hned k vám jedu, zatím chlapci, uvařte čaj s citrónem. Jenže tohle neměl pan doktor říkat, protože jak se Kropáček napil čaje, Mach s Šebestovou a Jonatánem byli v tu ránu mokří jako myši. Proud čaje je málem spláchl jako povodeň. Drželi se Kropáčkových mandlí, což nebylo zrovna jednoduché, protože mandle nemají žádná držátka. Zkrátka všichni tři se drželi jen tak, jenomže paní Kropáčková řekla Kropáčkovi, co to děláš, napij se pořádně, takové cucání nemá smysl. A Kropáček se napil pořádně a to byl konec. Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou ti tam. Jeli dolů jako po tobogánu, jeli dlouho a čím dál rychleji. Šebestová pištěla, Jonatán kňučel a Mach si říkal, no nazdar, kdyby ta Kropáček věděl, co nám s tím čajem proved, kdy pak ta cesta asi skončí a najednou udělali všichni tři žblunk? A byli v takové velikánské jeskyni, plavali v jezeře, z kterého vykukovalo něco jako ledovec a Šebestová povídá, hele, Machu, kde to vlastně jsme? To jsou nějaké ledovce nebo co? A Mach povídá, Šebestová, ty jsi taky ledovec, to je přece rohlík s máslem, co měl Kropáček ráno k snídani, vylez na to. A tak si všichni vylezli na ten kousek rohlíku s máslem a Mach povídá, ta ohromná jeskyně, kde teď jsme, to je Kropáčkův žaludek, abyste věděli. To jezero je čaj s citrónem a chtěl povídat dál, ale Šebestová ho chytila za ruku a začala křičet. Hele, Machu, vidíš, co v tom čaji plave? A Mach se kouknul a viděl, že všude kolem plave plno bacilů, bylo jich asi 680 a všichni byli neboštíci, což bylo samozřejmé, protože když bacíte bacila kladívkem, tak je s ním ámen. A když ho utopíte, tak je s ním ámen dvakrát. A Šebestová povídá, no jo, z bacily ámen, jenomže s náma taky. Odtud se přece jak tě živý nedostaneme. Jenomže Mach řekl, Šebestová, co jsou to za řeči? Musky si musí vždycky vidět rady, koukni se. A Šebestová koukala a viděla, jak Mach začal vší silou foukat do toho horkého čaje, co byl všude kolem, a jak foukal, ten jejich rohlík plul jako loďka ke stěně jeskyně a Mach uvázal Jonatánovi k obojku provaz a Jonatán se zakousl do jedné stěny a potom víš a zase víš a Mach s Šebestovou se drželi provazu a šplhali za ním. A když potom přišel ke Kropáčkům pan doktor a Kropáček na něho vyplázl jazyk a udělal a... Povídá pan doktor, no ne, já žasnu, paní Kropáčková, já bych neřekl, že je to horší než včera, já bych řekl, že je to naopak mnohem lepší než včera, schválně se koukněte. Po bacilech není ani památky, dokonce i ten jazyk je už mnohem hezčí a byla to pravda. Protože Šebestová právě drhla Kropáčku v jazyk rejžákem, až byl pěkně červený a Mach volal, tak, hotovo, hotovo. A vytáhl z kapsy sluchátko a najednou paní Kropáčková kouká, Kropáče kouká, pan doktor Nesvadba kouká, u postele stojí Šebestová, pes Jonatán a Mach s roztrženými kalhotami a Šebestová povídá. Tak Kropáčku, člověče, co tady ležíš jako Lazár? S angínou je konec. Vylez z té postele, ale honem. Pan doktor kývl hlavou. Tak, milá paní, ty děti mají úplnou pravdu. Váš chlapec je zdráv jako ryba. A Kropáček vlít z postele a křičel. Takže zítra můžu do zoologické zahrady na klokany a opice tralala, tralala. A tančil po pokoji jako šílenec. A Mach s Šebestovou a Jonatánem měli radost, že se jim to povedlo.

0: No, ta temnota, která se rozhostila v domě divů, nebyla úplná. Na náměstí se rozžehla pouliční světla a okny v protější stěně, stejně tak velikými, sem padal modravý svit vycházejícího úplňku. Před Míšovýma očima se v sále rozehrála složitá změť toho dvojího světla a tajemných stínů. Do ticha zaznělo tenhonké zavolání hej a zase hej, hola, ty tam. A to už také Míša uviděl, jak na něho vycpaní medvídci v příhradě vzrušeně mávají a volají hej, kamaráde, pojď sem k nám. No ano, ale jak, kudy? Tu z auta pod příhradou něco proti němu vyskočilo a začalo to přímo před ním zadrátěnými dveřmi bláznivě skákat. Míša odskočil od mříže. Teprve po chvíli se mu podařilo rozeznat, kdo je ten podivný tanečník. Byl to plyšový opičák. Šklebil se na Míšu, drbal se pravou přední rukou za levým uchem a hned zas levou rukou za pravým uchem. Najednou přiskočil k mřížovým dveřím, něčím klapl u jejich zámku a dveře se otevřely. Opičák otevřel i drátěná vrátka výtahu a v příštím okamžiku byl Míša v sále a bouřlivě se objímal s plyšovými medvídky. Nestačil odpovídat na jejich otázky, kdo je, odkud je a jak se sem do města dostal. Po očku pozoroval, jak se přisunuje blíž velký krokodýl a také zvědavě poslouchá. Kdykoliv Míša odpověděl medvídkům na některou otázku, krokodýl klapl na prázdno zubatou hubou, jako by chtěl říci, aha, tak je to. Opičák po celou dobu poposedal kolem Míši. Pohupoval se v bocích a přešlapoval z pracky na pracku. Oči z Míši nespouštěl a natahoval k němu hlavu z dlaní hned u jednoho, hned u druhého ucha, aby mu ani slůvko neušlo. Míša mu podal packu.
1: Nazdar, kamaráde.
0: Opičák ji oběma rukama popadl a potřásl jí, divý medvídkovi z ramene nevytrhl. Ale neříkal pořád nic? Asi neuměl mluvit. Místo pozdravu vyskočil, překulil se ve vzduchu, dopadl na hlavu, na hlavě se roztočil jako káča a přitom zuřivě škubal všemi čtyřmi prackami do všech stran. Najednou pracky rozpřáhl, metal po podlaze hvězdu a vytočil tak kolem Míši kruh. Potom zase dřepl na svoje místo, jako by nic, a dál jen poposedal, pohupoval se a přešlapoval. Míša zaslechl nad sebou jakýsi jemný cinkot a řinčení. Otočil se a viděl, že to cvakají a rachotí cínoví vojáčci svými puškami. Stáli v šiku a důstojník před nimi jim tenoučkým hláskem velel.
2: Pozor, zdejte čest.
0: Vojáčkové napřáhli pušky před sebe a důstojník provedl po vojensku obrat čelem k Míšovi. Medvídek v údivu hleděl na vojáčky. Důstojník se obrátil zpátky k šiku a zavelel.
2: K nose zbraně, pohov, pohov.
0: Vojáčkové vzdali zbraní čest a důstojník provedl obrat čelem k Míšovi. Medvídek se vzpamatoval a zvolal:
1: Nazdár, vojáčkové!
0: Vojáčci odpověděli, jako když bičem švihne. Star, star, star. Možná, že to chtěli hřímavě zavolat, ale jejich trojí pozdrav zaševelil jen jako poryvy větru v korunách stromů. Křapavý hlas zvolal:
1: Míšo, pojď se zhoupnout.
0: Kachnička se kolébala a zrovna prosebně se dívala na medvídka. Míšovi se ta kachní houpačka zdála dětinská. Před kačenkou ovšem nedal nic najevo a kachnička ho kolébala a kolébala a polohlasem si taktovala.
1: Hau, hau, hau, květy, hau, hau, hau, hau, květy, hau.
0: Míša se ohlédl po tom pisklavém hlásku a spatřil panenku v otevřené krabici. Byla to parádní panenka. Měla naondulované zlaté vlásky, zavírací oči, tylové nažehlené šatečky, ve vlasech a na šatech růžové stuhy, u pasu růžovou kokardu. Stála v krabici s rukama a nohama nataženýma, jako nemluvně v povijanu. Vedle ní, jen tak volně na polici, seděla obyčejná panenka. Jen taková hadrová a už dost ušmudlaná. Však tu zbyla od loňska, žádná maminka ji nechtěla své holčičce koupit. Tahle hadrová panenka tu teď s láskyplným nadšením vzhlížela ke krásné panence a s obdivem špitla.
2: Ty se také dovedeš houpat na kachničce, viď?
0: Krásná panenka našpulila rty.
2: Ha, na kachničce? To já jsem jela i na koni.
0: Grošovatý houpací kůň dole pohodil hlavou, hrábl kopytem a odfrkl. Ona přijela na koni. A při třetím zhoupnutím spadla ze sedla jako brambor.
2: Kdybys nepovídal, ty ošklivý,
0: durdila se krásná panenka.
2: To já jsem schválně šla pryč, protože jsi takový hrubý a nevzdělaný.
0: Hadrová panenka se začervenala, cítila, že krásná panenka lže a koničkovi křivdí, a tuze jí to na tu krásnou panenku mrzelo. A mrzelo to patrně i ostatní. Všichni mlčeli. Asi se za krásnou panenku před Míšou styděli. V tom zazněla hudba. To kapela malých muzikantů vyskákala z krabice, rozestavila se do půl kruhu zrovna nad Míšou a spustila. Tvářičky se muzikantům nadýmaly, jak mocně foukali do trumpet a klarinetů. Bubeník se doširoka rozpřahoval palicí, činelista rázně srážel svoje puklice, ale hudba přesto nezněla hlasitěji než bzukot hejna komáru nad rybníkem. Jenže tenhle bzukot byl miloučký a čiperný. Vyjížděl do nohou a rozehrával do kroku a do skoku. Hadrová panenka vyskočila, začala hopsat z nohy na nohu, rukama si dávala takt a tenoučkým hláskem zaspívala.
2: Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj. Na trumpety, na bubínky, hola, hola, hej. Na čineli, cinky, břinky, hraj, muziko, hraj.
0: Kolem panenky se nahrnula skupina námořníků s bambulkami na kulatých čapkách a přidala se k jejímu zpěvu. A pak se dali do zpěvu všichni. Jen kachnička měla špatný sluch a její falešný, křaplavý hlásek se zřetelně odlišoval od ostatních. Bylo jim jí líto a nikdo nenapomínal. Snad se i krokodýl pokoušel o zpěv. Aspoň občas z jeho hrdla vycházelo chraplavé zamručení. Opičák poskakoval jako požhavé plotně a kvikal a škytal nadšením. Jen krásná panenka mlčela a pohrdlivě se usmívala. Hudba nepřestávala hrát. Plíšoví medvídkové se vzali za packy a roztočili se kolem Míši. Opičák skočil, přitáhl grošovatého koně za uzdu, posadil Míšu do sedla a začal s ním rázovat po sále. Medvídkové hopkali za nimi. Nejmenší z nich odskočil ke stěně pro trojkolku. Ostatní medvídkové, jak to uviděli, hned se hrnuli pro koloběžky a už si to drandili za jezdcem Míšou. Kachnička se přikolébala pod hadrovou panenku a zavolala na ní. Panenka seskočila na sedátko a kachnička se s ní rozťapkala, jak mohla nejrychleji, za koněm a za medvídky. A další, kdo jen nohy měli, se zavěšovali za ně do hadovitého průvodu, jako v té pohádce o koze, na kterou se každý přilepil. Had, vedený opičákem, se točil a smíkal v kruzích, smyčkách a spirálách kolem vánočního stromu. Jako poslední v řadě capal kolébavě krokodýl. Opičák v chůzi popadl z police dvě bláznivé masopustní čapky a nasadil jednu sobě a druhou Míšovi. Stavebnicové a obrázkové kostky vyskákaly z krabic a pro větší slávu průvodu se nastavěli v jeho cestě do několika slavobran. Čtyři větrníky u stropu se roztančily a rozmetali z krabic a sáčků po sále. Bálové konfety, pestré papírové terčíky sněžily ve vírech a chomáčích jako hustá metelice a nekonečné papírové stužky omotávaly a poutaly rej do rozpustilých zmatených chumlů. Sál vířil a hemžil se dovádivým ruchem a šuměl tichoučkým ševelem. Jen krásná panenka stála strnule ve své krabici a pohrdlivě se usmívala.

A ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimovic skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchnivělé mlýnské kolo, ale kdysi to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jako by myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl. A v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozhýdl se po šalandě a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semelem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad koště, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hup do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Práskl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu,
a vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysmějčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlinář, nebo na tebe vemu mokrý provaz a to bude ještě horší. Ale čerže ne, dokud mu prý mlinář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlinář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlinář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopito. Mlinář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nadzvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo. Tak, tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlinář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopitem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a cloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu síru semelu. Taky semelu, povídá mlinář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhevně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlinář popato bažantí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopitem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semleto, řekl mlinář.

0: Poslyšte příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí je muž na tisíc mincí, nemůže navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, teď bloudí po dunách. Jen červená růže má jediná moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši má, když není si podoben. Červená růže má jediná moc a láska krásná, jako je snění. Však kde je růže, co nepopíchá, ach, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží? Kde žije dívka krásná, jak snění? Snad za duhou, snad za mořem. Je-li, anebo není?
1: Daleko, daleko za sedmerými horami a 70 řekami, za modrým mořem a 7barevnou duhou, vykvetlo království růží. Vládl mu dobrý král. Spravoval je moudře a spravedlivě, takže se celé podobalo zahradám plným květů. Ale ze všech poupat, která vykvetla, měl nejradši svou dceru Růžičku. Snesl by jí sluneční paprsky z oblohy, ticho ze dna moře a všechny poklady země. I starší bratr Růžičku miloval víc než sama sebe. Jediná princeznina slza by ho přiměla jít na kraj světa, kdyby se pak proměnila v úsměv. A tak vychovával je Růžičku jen v samé radosti a štěstí.
2: Růžičko, vždyť už jsi málem navdávání. Právě včera se mě ptal princ z království měsíce, zda ses vyspala do růžova.
3: Za to sám, když ji vidí, bledne jako luna.
4: Luně se však podobá tak málo.
3: A král země úsměvů se dává ptát, jestli úsměv ze všech nejkrásnější.
2: A nejlíbeznější.
4: Můj.
2: Či jiný.
3: Jestli by tvůj úsměv nezdobil trůn po králově pravici.
4: Ale u nás je pokaždé stejně zachmuřený jako naše kuchařka, když se jí srazí těsto.
3: Trápí ho, že tvůj úsměv nepatří jen jemu.
4: Patří přece všem dobrým lidem.
2: Ano? A komu patříš ty, Růžičko?
4: Přece vám a našim růžím a zahradám a hrám.
2: Ale nemůžeš si jenom hrát.
3: Ale může.
2: Vždyť už vyrostla z dětských střevíčků.
3: I když tančí už na bále, snímá ještě dětské. Však uvidíš. Stáhni šátek ze zlaté klece, Růžičko.
4: Kdo je to?
3: Páv, vzácný pták, kterého v našem kraji nikdo nemá.
4: Je krásný.
3: Koupil jsem ho od kupců, kteří připluli ze zámořské země. Chytili ho prý na dunách, daleko za modrým mořem. Je tvůj.
4: Děkuju, tatínku. Září duhovými barvami a třpití se mu oči. Jak se to dívá? Co má v očích, bratře? To neznám.
2: Kdyby byl člověk, řekl bych, že má v očích smutek. Ale je to jen pták. Nemůže se usmívat ani plakat.
4: Je smutný, bratříčku.
3: Ale s tebou bude vždycky veselý, jako každý, na koho se podíváš.
2: Kromě princes království měsíc.

0: Z celé zahrady mám nejraději tenhle růžový keř. Prý vyrostl v hodinu, kdy jsem se narodila. Líbí se ti, můj milý páve? Pokaždé, když se mi zatouláš, tak tě tady najdu. Mám teď svůj keř ještě radši. Co bys mi asi pověděl, kdybys mohl mluvit? Jsi se mnou rád? Já to vím. Neteskni už po vzdálené zemi. Probuď svou radost. Dám ti červenou růži. Nejkrásnější, která na mém keři vykvetla.
1: Je tu mé srdce, ale domov je daleko.
0: Ty jsi promluvil. A v očích se ti třpití jiskřička radosti.
1: Se smutkem je každý sám. Zakletý do sebe. Radost vrací lidem řeč. Navrací člověka k lidem.
0: Kdo jsi?
1: Pavý princ, růžičko.

0: kam se ten podivný pták hne, naše princezna za ním.
1: Jakoby ne on, ale princezna byla jeho hračkou.
0: Ani s mou Hojdou se neprochází jako dřív.
1: Třeba, že komtesa Hojda by měla být princezninou první přítelkyní, když vy jste první dvorní dáma.
0: Má dcera je první princezninou přítelkyní. Na tom nic nezmění nějaký pták s duhovým peřím.
2: Jen se podívejte, pro mě ani jednou nerozprostřel peří do vějíře.
1: Je tak pyšný, že jen pro tu nejvzácnější čaruje.
2: Matko, co pak nejsem dost vzácná?
0: Jsi, Hojdo. A ty mlč, sluho. Pod mě šilí.
1: Už tolikrát jste mi řekli, mé vzácné paní, že jsem poslem špatných zpráv a že má slova mění diamanty v pouhé sklo. Ale což nebývala pravda taková, že jste se s klíčkem dali oslnit a málem v něm viděli diamanty? Princezna je nejvzácnější, protože je princezna. Komtesa Hojda může být ještě vzácnější. Najde-li si za ženicha prince nebo krále?
2: Tak ať se princezna baví s pávem. Alespoň její vzácní nápadníci budou mít čas na jiné dívky. A ji, ať si vezme třeba páv.
0: Hloupá. Jen vedle princezny na tebe padne trochu jejího třpitu, perlivého smíchu a šarmu. I ke mně už se doneslo, jak si lidé říkají, Hojda, jak mohl v království růži vykvést takový bodlák.
2: Ty si...
0: Musíme překazit čarování páva. Ať se princezna vrátí k mé Hojdě.
1: Zabít ho?
2: Oškubat mu peří, vypadal by jako bažant.

0: Co se stalo, růžičko? Jako bys nežila mezi námi, ale někde, kam za tebou nemůžeme. Posloucháš svého bratra?
1: Ano. Ano, tatínku. Hraje krásně. Já jen... Myslela jsem teď na Lena. Včera jsem seděla s kolovratem u krbu, vyletěla jiskra a na vřetenu nezůstalo nic.
2: Souží jen schořelý len.
1: Ty jsi ale posměváček.
0: Dám ti přinést takovou náruč lnu, že ho nespředeš ani za rok. Ale páva pošli do zahrady. Překážel by ti při předení.
1: Ne, tatínku. Chce být se mnou.
3: Jistě se mu v zahradě líbí víc než v komnatách. Je to jen pták.
1: Ne, nechci.
0: Poruč dvořanům, ať odnesou páva.
1: A proč tu nesmí být se mnou?
0: Nemůžeš s ním být ve dne v noci. Lidé si toho už všímají.
1: Tak ať si toho nevšímají.
3: Ráno ho uvidíš.
1: Do rána je dlouho.
3: To je řečí kolem obyčejného páva.
1: Není obyčejný. On je pavý princ. Ano, žádný jiný se mu nevyrovná.
4: Tak možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, jen peří, peří. A škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi z té duhy utkanou. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží, kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Já vidím pohled žhavý, snad jako drahokam, však je to okopavý a hledí bůh ví kam. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří.
1: Nech mě, nech nás, pojď, můj pavý princi, nechte nás spolu. V zahradě pod naším růžovým keřem je nám nejlíp. Viď, můj milý.
5: Divíš se otci a bratrovi? Na zámek se sjíždějí nápadníci a nelíbí se jim, že s nimi netančíš a neprocházíš se zahradou.
1: My se nikdy nerozloučíme, ať je jich třeba plný palác.
5: Už brzy bude tvůj otec chtít, aby si jednomu z nich podala růži ze svého keře.
1: Červenou růži jsem dala tobě. Nemůžu jí trát pro jiného.
5: Růžičko,
1: vypravuj mi o své zemi.
5: Za modrým mořem, za písečnými dunami, leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů. Kdybych se mohl vrátit, zasadil bych tvou červenou růži, z které nezvadl ani lupínek. A keř z té růže bych opatroval jako oko v hlavě.
1: Vezmi mě s sebou do paví země.
5: Slyšela jsi přece. Možná, že máš prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Snad všechno, co ti vyprávím, je jenom pohádka. Tak vzdálená, že ani nemůže být pravdou.
1: Nevšímej si písní mého bratra, můj milý. Je dobrý, ale rád mě škádlí. Ať je tvé vypravování jenom pohádka, ale je krásná. Tak krásná, že už chci žít jenom v ní. Poslouchej, jak by zněla ta píseň, kdybych ji zpívala já.

0: No, tebe si vezmu, můj pavý princi. Nikoho na světě nemám tak ráda jako tebe.
1: Ah, vidíte to? Ona ho políbila.
2: Páv nám očaroval princeznu.
3: Já ji ho daroval, já ji ho odejmu.
1: Setněte mu hlavu, králi. A hned, taste.
4: Růžičko, s Bohem.
0: Princi.
5: Už se neuvidíme.
0: Kde je můj páv? Můj pavý princi?
2: Princi?
0: Co jste mu udělali?
3: Nic, dočista nic, růžičko.
2: Uletěl.
0: Proč máš v ruce meč? Ty jsi ho zahnal. Tatínku, chtěl jsi mu ublížit?
3: Já nevím, jen...
1: Chtěl tě zachránit před jeho zlou mocí.
0: Jakou zlou mocí? Je nejlepší na světě, můj pavý princ. A teď se ztratil. Páve. Páve, můj milý.
6: Sestřičko. Sestřičko, co se stalo?
2: Uletěl duhový ptáček a nevrátí se.
0: Bratříčku, vrať mi ho.
1: To máte z toho, že jste ji rozmazlovali. Dostane na co si vzpomene i na co si nevzpomene.
3: Utiš se, růžičko.
0: Já šťastná nebudu, dokud nenajdu svého pavýho prince.
2: Slyšela jsi, matko?
3: Růžičko, děvenko moje, i hojda se dnes usmívá, aby ti udělala radost. Podívej.
1: No, už dlouho jste si spolu nehráli, princezno. Stříbrné kuželky leží v koutě, zlatý míč se zakutále.
0: Nechci si hrát. Nechci, aby svítilo slunce. Nechci, abyste byli se mnou. Nechci nic, když nemám svého pavýho prince.

růžička králi a svému bratru chřadla před očima. Až se princ na její smutek nemohl dívat a vydal se na dalekou cestu, aby snad někde našel duhového páva, kterému princezna dala s růží své srdce.

0: Už 7 týdnů bloudím po neznámých krajích a o pavým princi jsem se nedozvěděl ani slovíčko. A teď se mi do cesty postavilo moře. Snad se vrátil tam, odkud ho přivezli zámořští kupci. Širá, daleká vodo, jak tě přepluju.
1: Hledáš paví království, princi? Hledáš pavýho prince?
0: Duhová rybo, jak víš, koho hledám? A jak víš, kdo jsem?
1: Neptej se, vím mnoho. Vím, že tvá sestra už poznala smutek. A že nebude šťastná, dokud se nesetká s pavým princem. A že se s ním nesetká bez tvé a mé pomoci.
0: A jak ty bys mohla pomoci?
1: Na druhém břehu moře leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů.
0: Tam je pavý princ?
1: Přenesu tě k němu. Neboj se, vstup do vln a chyť se mých ploutví.
0: Děkuji ti, rybo.
1: Přepluješ moře, jen jestli vykonáš to, oč tě požádám.
0: Nechci, aby se růžička trápila. Splním tvé přání.
1: Ať je sebe těžší?
0: Neznám nic těžšího, než její smutek. Dal jsem ti slovo, rybo.
1: Drž se dobře, princi.

0: Jsi v pavím království. Až předáš pozdravení pavýmu princi, vrať se na pobřeží. Čekej na mne 3x7 dní. A nezapomeň, co jsi mi slíbil.
1: Děkuji ti. Děkuji, vzácná duhová rybo. Nezapomenu ti tvou službu. Já se vrátím.

0: Jsem princ z království růží. Uveď mě k pavýmu princi dvořane.
1: Nevím, přijme-li tě, pane. Ale snad ho tvá návštěva trochu rozptýlí.
0: Nic bych si teď nepřál víc.
1: Byl veselý, smál se. A radost se kolem něj šířila jako vějíř z pavých per. Všichni jsme byli šťastní, než se stalo to neštěstí.
0: Jaké neštěstí?
1: Král pouští chtěl za ženu paví princeznu. Prosila svého bratra, ať ji zlému králi nedává. Raději, že utone v modrém moři, než aby se stala královnou písku, vyschlých řek, písečné bouře a žízně.
0: Ubohá princezna.
1: Král pouští od nás odešel s nepořízenou. Msta však byla strašná. Nad našimi poli a zahradami se zvedl vichr a mnoho z nich zavál pískem. Princezna zmizela a nikdo už o ní neslyšel. Prince král pouští proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Bloudíval po dunách a hledal svoji sestru. Někdo říká, že ho unesli, jiní, že uletěl sám.
0: Třeba nechtěl být lidem pro smích.
1: Spíš pro pláč. Vždycky jsme ho milovali. A princeznu taky. Je to právě 7 neděl, kdy jsem ho našel v zahradě. Vrátila se mu lidská podoba, ale duši má ztracenou. V ruce držel překrásný červený květ, který u nás dosud nikdo neviděl. Zasadili jsme jej a vyrostl keř. Podívej, teď jde právě k němu.
0: Růže? Takové růže přece rostou jen na keři naší růžičky.
1: Sedává pod ním a jakoby květy, kterým říkáš růže, hojili jeho duši. S jakou láskou a něhou se jich dotýká.
0: Paví princi.
1: Úpěnlivě čekáme na toho, kdo jej potěší a vrátí životu.
0: Snad vám přináším ten dar.
2: Uveď mě, dvořane.
1: Můj pane, přivádím ti vzácného hosta. Prince z království růží.
0: Vítám tě.
2: Jsi paví princ?
0: Toto je paví království a já jsem jeho vládce.
2: Pak ti patří pozdrav mé sestry růžičky.
0: Růžičky?
2: Co pak si na ní nevzpomínáš?
0: Růžička. Růže? Červená růže. Dvořane, tak se jmenují ty květy, už vím.
2: Je to jméno mé sestry. Vdechni vůni růže, paví princi. Zhluboka. Zavři oči. Nepřináší ti vůně obraz dívky?
0: Růžička. Ano, má azurové oči, čisté jak mořská voda, vlasy medové a ústa, lupínky růží. Stále ji vidím ve snu, jenom ji. Růžička, nejkrásnější ze všech růží. Její tvář je jak vykoupaná v rose.
2: Teď se topí v slzách. Má sestra nebude šťastná, dokud tě znovu neuvidí.
0: Ani já bez ní nežiju. Růžička mi vrátila hlas, vrátila mi tvář, ale u ní zůstalo mé srdce.
2: A její u tebe.
0: Vidíš, můžeme žít jen spolu, růžička a já. Hned pošlu loď a doprovod a svatební šaty z duhových per a vzácné dary růžičce i králi. Ale ty zůstaň se mnou, bratře. Budu trpělivěji počítat dny, které mě dělí od chvíle, kdy u našeho břehu přistane má nevěsta.
2: Rád bych zůstal, rád. Ale dal jsem slib a musím jej dodržet. Odejdu. A vrátím se za 3×7 dní.
0: Zahraj mi tedy ještě, bratře, než se rozloučíme. Tóny jsou mocnější než dálka. Rázem si tam, kde si přeješ být. Král čte starou knihu, ano. A růžička u krbu přede len.
2: A páv sklání svou korunku u jejich nohou.
0: Zahraj mi píseň, kterou si hrával růžičce. Opavím princi, zahraj.
2: Tak možná, že má prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, peří, peří.
0: Ach, škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi, zem z duhy utkanou. A víš, že růžička tu píseň zpívala jinak? Já vím, že není němý, ač tvář má neznámou, on daroval mi zemi, zem z duhy

0: Růžičko, přijeli poslové od pavího prince. Je živ a zdrav a tvůj bratr taky.
1: Žije? Žijí! Našel ho, můj báječný drahý bratříček. Můj pavý princ žije.
0: Je vládcem v zemi za mořem, v pavým království. A poslové mě jeho jménem požádali o tvou ruku. Přivezli jeho podobiznu, podívej.
1: Ach, je krásný. Tatínku, snad nejsi smutný. Já jsem tak šťastná.
0: Ztrácím tě.
1: Jen odjíždím.
0: Za moře, na kraj světa. Ještě jsem neviděl rodiče, kteří by jásali, když vdávají jedinou dceru.
1: Ještě se nevdávám. Teprve popluju za ženichem.
0: Popluješ přes moře, daleké, nekonečné.
1: Modré, jako oči pavýho prince.
0: Nebezpečné jako závist.
1: Věčné jako moje láska.
0: Hluboké jako lidská zášť. Bojím se. Růžičko, ať mi v něm neutoneš.
1: Tatínku, takhle mě vyprovázíš na cestu. Buď se mnou šťastný.
0: Budu rád, až mi poslové přinesou zprávu, že jsi šťastně doplula na druhý břeh.
1: Tak pojď se mnou, tatínku.
0: Přece víš, že nemohu, růžičko. Musím spravovat zem. Ale nedej na moje řeči. Starý člověk, ten už někdy poslouchá víc síčky než slavíky. Měla by si sebou vzít některou družku, mladou, s kterou každé zrníčko pláče proměníš v perličku smíchu.
2: Mou hojdu.
0: Ale vždyť ta se mračí, kde pak hojda a smích.
2: Je celá zarmoucená pomyšlením, že ztrácí družku svých dětských her.
0: Chceš jet, hojdo? Poslové říkají, že v pavým království jsou všichni lidé přívětiví.
1: I tobě se tam rozjasní tvář, hojdo. Uvidíš. Zůstaneme spolu. Najdeš si ženicha?
0: No co, hojdo? Co pak váháš? Tady už je přebráno.
3: A růžový princi tě stejně ani nevšimne. Ale kdo ví, jaké štěstí tě čeká v pavým království?
4: Neopustila jsem princeznu nikdy, pokud mě ona sama nezanedbávala.
1: Ještě pořád se na mě zlobíš pro pavýho prince.
2: Ale ne.
1: Všechno ti vynahradím. Staneš se první dvorní dámou paví královny.
3: Poruč si, ať tě provází náš sluha. Je sice podměšilý, ale pro tebe a pro peníze by skočil do moře. A nebo tam někoho hodil.

0: Proč jste mě volala, paní?
1: Všichni na lodi už spí. Jen kormidelník vede plachetnici temnotami bůh ví kam.
2: Šetři spánek spáčů a schovej se sem do závětří. Měsíc začíná rozlévat stříbro po vlnách. Kromě něj, ať nás tady nikdo nespatří.
1: Proto máte temný plášť?
2: Tišej! Chceš být konečně pánem? A nejen sluhou pavýho prince?
1: To chci. Být pánem.
2: Dost možná, že budeš. Chceš, aby ti tento měšec, říkal pane?
1: Ano.
2: Koupíš si, nač ukážeš, a zaplatíš si i sluhy, kterým budeš poroučet.
1: Ano. Ale zač to všechno, paní.
2: Schodíme paví nevěstu do moře. A po přistání dosvědčíš, že pravá nevěsta jsem já.
1: Ale paví princ ji zná, propadneme hrdlem.
2: Nikdy ji neviděl. Snad nevěříš povídačce o tom, že páv, který růžičce uletěl, je princ. A i kdyby, je to už dlouho a tváře dívek se mění.
1: U dvora pavího prince je náš princ.
2: Odešel. Slyšela jsem hovořit posly, že jakmile vyřídil sestřin vzkaz, vrátil se k moři.
1: Ale domů nedošel.
2: Třeba se utopil při zpáteční cestě. Slyšíš, jak vlny hučí? Blázne. Myslíš, že bych se rozhodla plout přes moře, kdybych si nebyla jista svou věcí? Běž se podívat, co dělá princezna.
1: Spí a usmívá se ze sna.
2: Tak na co čekáš? Vidíš? I měsíc se na chvíli ukryl, aby nebyl nevítaným svědkem. Pojď! Pluj. Pluj si jako kámen, růžičko. Až na samé dno. Paví nevěsto.
3: Avšak růžička neutonula. Z hlubin moře se vynořila veliká ryba. V záři měsíce podobná stříbrné lodičce. Vynesla růžičku na hladinu a tiše ji nesla mořskými vlnami tam, kam před nimi s napjatými plachtami spěchala princeznina loď. S východem slunce spatřila růžička, že šupiny ryby se třpití stejně jako duhová paví pera. Pomyslela si, že ryba je snad poslem pavího království. A znovu uvěřila, že uvidí pavího prince. A zatímco před nimi se ještě vlnila nekonečná modrá pláň, loď s hojdou přistála u břehu.
2: Pěkná země. A tolik lidí čeká, aby mi vzdalo hold.
4: Jako princezna.
2: Jsem princezna. Pamatuj si to, hlupáku.
5: To je ona.
6: Jak se mračí.
7: Říkali, že bude krásná.
5: Je ošklivá jako hodina smrti.
7: Má svatební šaty z pavých per.
2: Co okouníte?
5: Je zlá.
7: Je zlá.
2: Co ti pávy tolik křičí? Zažeňte je.
8: Nosítka pro nevěstu pavýho prince.
2: Nepůvabná země. Nezdvořilý lid. Ale já vám ukážu, jaká já jsem paní.

0: přichází princezna Růžička z království růží.
1: Je opravdu tak krásná, jako v mých snech? Má dobrá, milá Růžičko.
2: Ach, odpusťte, princi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň střípek krásy, o níž jste myslel, že je jí celý džván.
3: Buď vítána v pavím království.
4: Buď vítán, můj pavý princi.
1: To přece není ona. Přeplula za mnou moře, má na sobě svatební šaty z pavých per, které jsem jí poslal. Ale je jiná.
5: Nevšimla jsi mě? Tak vymysli něco. Udělej něco, nebo jsme ztraceni.
6: Má paní tolik strádala vaší nepřítomností, že se jí žalem proměnila tvář.
7: Nuže, je na vás, paví princi, abyste splatil dluh?
4: Ano, ano. Milovala jsem tě, i když jsi byl pouhým pávem. Má láska ti vrátila pravou podobu. Tvá sejme prokletí žalu ze mne. Jen co mi navlékneš svatební prsten, budeš mít paní, že ti budou závidět všichni králové světa.
1: Není nic, co by se dalo vytknout jejím slovům. Ale ta pýcha v nich, ta pýcha. Tak ale by Růžička nemluvila. A i kdyby byla zakletá v ropuchu, měla by jiné oči. Oči třpitné, laskavé, milující. Nikdy v nich nebyla pýcha. Poraď, dvořane.
2: Máš pravdu, pane. V očích zůstane každý tím, kým je. Ať se s ním děje cokoliv.
3: Jistě si unavena po dlouhé plavbě, paní. Ráda si odpočineš ve svých komnatách.
4: Nejsem unavena. Se svatbou nemusíme otálet.
7: Nechcete přece, princi, aby se rozneslo, že máte ošklivou nevěstu.
5: Co si to dovoluješ?
7: Jen co jí na hlavu položíte svatební korunu a tvář zahalíte svatebním závojem, bude krásná jako růže.
1: Jako růže?
3: Dobrá, svatba bude dnes. V naší zemi je však zvykem, že nevěsta nosí svatební korunu z květů.
5: No což, tu zlatou si obléknu zítra.
3: Ženich sám uvíje věnec z těch květin, které jsou mu nejmilejší. Mně jsou nejdražší červené růže. Jen růže mohou zdobit princeznu z království růží.

0: Snad střípek duhy tam na obzoru vln padl do vody. Ale ne. To je ryba. Duhová ryba. Už 3x7 dní na ní čekám. Vrací se pro můj slib a přináší mořskou vílu. Ale ne. Vždyť to je růžička. Naše růžička.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Kde to jsme?
0: Na břehu Pavího království.
1: Paví království. Děkuji ti, milá duhová rybo.
2: Neděkuji.
1: Zachránila jsi mi život. Kdybys mě přinesla k jinému břehu, prosila bych tě radši, abys mě vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, ale najednou jsem se uprostřed noci probudila ve vlnách. Duhová ryba mě zachránila. Jak se ti odměním?
2: Ti zapavím princem a buďte spolu šťastní.
1: Nic si nepřeju víc.
2: To je tvá odměna i pro mne. Ale spěchej, spěchej za ním.
0: Růžičko, vyprovodím tě.
2: Počkej. Snad si nezapomněl na svůj slib. Oh.
0: Ano, splním, co si budeš přát.
2: Ožeň se se mnou.
1: Ne.
0: S tebou?
2: Čekám tvou odpověď.
0: Máš mé slovo, prince.
2: Pojď tedy za mnou.
1: Ne, neodcházej, bratříčku. Utoneš.
0: S Bohem, růžičko.
1: Moře ho pohltilo, jako by to nikdy nebyl. Bratříčku, bratříčku, co jsi to udělal? Rybo, duhová rybo, stáhni do mořských hlubin mne. Vezmi si mne.
3: Vezmeme tě sebou. A rádi, růžičko.
1: Kde se tu vzala, paní? A ty, bratříčku?
3: Jsem princezna Pavího království. Paví princ je můj bratr. Oba nás zaklel král pouští. Mnoho našich zahrad a polí zavál pískem, protože jsme nebyli poslušní jeho vůle. Mě proměnil v rybu
1: a prince v páva.
3: Páv je v našem erbu. Král pouští doufal, že zakletého prince lidé nepoznají od obyčejného páva a jednoho dne ho zabijí. Ale u nás ho poznal každý podle očí a prokazovali mu úctu jako člověku.
0: I naše růžička v něm poznala člověka.
3: Řeč mu mohla vrátit jenom dívka, která by mu dovedla dát radost. Lidskou podobu, jen její láska.
0: Láska je mocnější než všechny temné síly. Bezbraná přepluje moře.
3: A němému dá hlas.
1: A hlasu dá píseň.
3: Mě mohl vysvobodit jen ten, kdo by se nezdráhal vzít si mě v rybí podobě.
0: Teď, když přede mnou stojíš jako dívka, překrásná, moudrá, milá, která se sama může rozhodnout, dovol, princezno, abych tě poprosil o tvou ruku.
1: Tady jsou obě dvě. Princezno, tam, kde byly před chvílí písečné duny, kvetou nádherné zahrady.
3: Král pouští zemřel závistí a zlobou.
1: A já Já mám místo své zmáčené košilky?
0: Svatební šaty z pavých per.
3: Nenechme už pavýho prince déle čekat.

0: Nebuďte smutný, můj pane.
1: Sedím tu pod keřem vyrostlým z růžičči na květu. Naklidně věnec povadlých růží. Má nevěsta tu není.
0: Ale nepravá nevěsta je pryč. A její služebník taky. Měl jste se dívat do jejich tváří, když jste kladl věnec na hlavu té dívky.
1: Díval jsem se jen na růže. Vždycky, když se jich růžička dotkla, ještě zkrásněly a zavonily silněji.
0: Ve vlasech nepravé nevěsty v okamžiku zvadly, jako postříkány jedem. Máme hledat ty dva proradníky?
1: Ať si jdou, kam chtějí. Do moře, do pouště stejně skončí, jak zaslouží. Nech mě teď o samotě.
2: Proč jsi tak smutný, můj princi?
1: Ten sladký hlas?
2: Proč schováváš hlavu do dlaní?
1: Bojím se, že si tě jen vymýšlím. Otevřu oči a z mého snu nezbude nic. To přece nemůže být pravda, že jsi tady.
2: Probudím si tě. Probudím si tě do pohádky, kterou jsme si spolu vymýšleli. Pamatuješ? Můj milý, tvoje ústa se usmívají.
1: Růžičko, ty se mi nezdáš. Podívej, věneček z tvých růží kvete. Má nevěsto.
3: A tak se všichni shledali a 7 dní a 7 nocí se slavili 2 slavné svatby. Růžový princ se svou nevěstou pak přepluli moře a vrátili se ke starému králi. Zlá dvorní dáma, když slyšela o růžiččině svatbě, vydala se hledat hojdu a nikdo víc o ní neslyšel. V pavím i růžovém království se pak štěstí dlouhá a dlouhá léta klenulo jak duha a kvetlo jak růžová zahrada.
4: Tak to byl příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí jemuž na 1000 mincí nemohlo navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, pak bloudil po dunách. Jen červená růže, jen ta měla moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši měl, když nebyl si podoben. Červená růže jen ta měla moc a láska krásná, jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná jak snění, snad za duhou, snad za mořem, jeli a nebo není.
5: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
6: Je, chudák rybička!
5: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
6: Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapík.
5: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje.
6: Co to je? Vypadá to jako kořínek,
5: povídá Křemílek.
6: Nebo by to mohl být provázek,
5: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá.
7: Byl to dračí ocásek, vy chytráci.
6: Nechtěl bys radši zpátky. No celej,
5: řekli Křemílek a Vochomůrka.
7: Ticho,
5: zamračil se na ně drak.
7: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
5: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl.
7: A teď bych něco snět.
5: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal. Zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se.
6: Brrrr! Jenže my nic jiného nemáme,
5: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé.
6: Prý nic nemají.
5: Druhá to řekla třetí, a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli.
7: I mají!
5: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá.
6: A co já? Já nic?
5: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
7: Tamhle běží!
5: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
6: To je naše poslední vteřinka, Jovaš.
8: A just není.
5: Zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
6: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
5: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň Krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krapítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupy.
3: Císařův slavík. Daleko na východě se rozprostírá veliká země zvaná Čína. A jistí lidé mají za zvláštnost, že ji obývají skoro výhradně Číňané. Dokonce i císařem je tu Číňan a malé děti hovoří čínsky, i když je to řeč složitá a těžká. Událo se tu mnoho příběhů, lepších i horších. Od události, o níž budu vyprávět, uplynulo už mnoho let, ale právě proto bude dobře si ji poslechnout, než se na ní úplně zapomene. Čínský císař, na jehož jméno se už nikdo nepamatuje, žil v nádherném zámku, který byl považován za nejnádhernější na světě. Celičký byl z jemného čínského porcelánu, nesmírně drahocenného a nesmírně křehkého, takřka průsvitného a velice choulostivého, takže bylo nutno mít se v tom zámku velice na pozoru. Podobně jemné a také poněkud zvláštní byly i mravy na císařském dvoře. Veselí bylo tlumené právě tak jako hněv a radost měla slabou příchuť smutku. Před hrubostí a násilím se tu dávala přednost mírnému a zdvořilému jednání. Ošklivost tu neměla místo, neotesanost byla přísně zakázána. Někteří lidé tu k sobě byli tak zdvořilí, že někdy trvalo velice dlouho, než se pro samé poklony někdo dostal k otázce, kolik je hodin. Začal se ptát ráno a než se doptal, někdy už zvonilo poledne. Některé zavedené zvyky se neměnily celá desetiletí. Například císař měl ve zvyku říkávat...
9: Ale ne, jak pak to?
3: A hofmistr, jak o tom ještě bude řeč, pouhé...
9: Fidon.
3: Protože se na všechno a na všechny díval hodně zvysoka. Hofmistr nebyl pro svou nafoukanost příliš oblíben. Za to císaře měli lidé rádi, protože byl mírný a nedovolil, aby se někdo zbytečně trápil. Zahrada za císařským palácem se táhla tak daleko, že ani sám zahradník nevěděl, kde vlastně končí, protože ze zahrady se vstupovalo do lesa, který se rozprostíral až k moři, které bylo tak hluboké, že veliké lodi proplouvaly pod větvemi stromu. A tam v těch větvích bydlil slavík. Slavík, který zpíval tak líbezně, že tu rybáři, lovci, pastýři i vesničané z rýžových polí nehnutě stávali celé hodiny, jen aby si poslechli jeho zpěv. Do císařského města přijížděli lidé ze všech zemí na světě. Obdivovali se městu, císařskému zámku i zahradě, ale když uslyšeli slavíka, říkali všichni do jednoho, ten je ze všeho nejkrásnější. A když se vrátili domů, vyprávěli o tom a učenci napsali mnoho knih o císařově městě, zámku i zahradě, a ti, kdo uměli básnit, psali překrásné básně o městě, o zámku i o zahradě, ale především o slavíkovi. A všichni se shodovali v jednom, ten je ze všeho nejkrásnější.
9: Ale kdo je to ten slavík? Jak to, že ho neznám? Ale ne, jak pak to?
3: Tak zvolal císař, když se o slavíkovi dočetl v knihách.
9: Což pak tu je někdo takový? A dokonce v mé zahradě? A jak to, že jsem o něm dosud neslyšel? To se o něm musím dočít v knihách? Vím o rybářích, sedlácích a lovcích, vím o tkalcích. To se o něm musím dočít v knihách? Vím o rybářích, sedlácích a lovcích, vím o tkalcích i o básnicích, kteří píšou.

0: což může znamenat velice mnoho, anebo vůbec nic. Přičemž spíš platí to druhé.
1: Je tu prý někdo pozoruhodný, kdo se jmenuje Slavik. Říkají, a píše se o tom dokonce i v knihách, že je to největší pozoruhodnost mé veliké říše. No, a jak to, že ho dosud neznám? Proč jste se mi o něm nikdy nezmínil, a?
0: Odpovědět na císařovu otázku pouhým Fidons si arcihofmistr nemohl dovolit. Císař byl vysoko nad ním a ve svých nejtajnějších snech si hofmistr představoval, že by se někdy také mohl stát císařem. Sedět na trůnu a udílet rozkazy by se mu velice líbilo.
1: Proč pak jste se mi ani nezmínil?
2: Jak těživ jsem o někom takovém neslyšel výsosti. A pokud je mi známo, nebyl dosud nikdy představen u dvora.
1: A to je to, o čem právě mluvím. Ale ne. Jak pak to? Chci, aby jsem dnes večer přišel a zaspíval mi.
2: Milost.
1: Tu vaši chybu, tu velice vážnou chybu je třeba napravit. Jak potom před lidmi vypadám?
2: Vaše veličenstvo.
1: Celý svět ví, co tu mám, a já o tom nevím nic. Jděte a najděte ho, a teď a hned.
2: Vaše vznešenosti, kde hledat někoho, koho vůbec neznám, spěchám.
0: Hofmistr běhal po schodech nahoru a dolů, ale nikdo z lidí v zámku o Slavíkovi pranic nevěděl. A hofmistr se vrátil a padl na tvář před císařovým trůnem.
2: Vaše císařské veličenstvo.
0: Náramně ho svrběla záda, protože tušil, že hněv nespokojeného vládce je už na dosah.
2: Vaše císařské veličenstvo by nemělo věřit všemu, co se píše. Nikdo z lidí, s kterými jsem mluvil, a byli to lidé vznešení, vzdělaní a vážní, o žádném Slavíkovi neví. Jsou to jen výmysly bláznivých básníků, nic víc.
1: Jak se to opovažujete tvrdit? Knihu, ve které jsem o Slavíkovi četl, mi poslal přemocný císař japonský. Už z toho vyplývá, že to nemůže být nepravda. Chci toho Slavíka slyšet. Dnes večer a tady. Jinak vás, milý pane hofmistře, rákoska nemine.
0: Ze samého strachu dostal hofmistr náramný hlad a vypravil se do zámecké kuchyně. Jak tak seděl nad pokrmem, který pro něho připravili, ulevoval si.
2: Takové trápení kvůli nějakému Slavíkovi, kterého nikdo nezná.
3: Mluvíte o Slavíkovi, vzácný pane? Toho já znám.
0: To byla malá sluštička z kuchyně, která umývala hrnce, talíře, poháry a pánve, a které si tu nikdo nikdy pořádně nevšiml.
3: Ten umí zpívat. Poslouchám ho každý večer, když se vracím k mamince. Bydlí na kraji lesa, na pobřeží.
2: Cože? Ty ho znáš? Ty?
0: Nemohl tomu uvěřit. On, vrchní hofmistr, o vzácném pěvci neví a tady to ušmuklané děvče.
3: Jak pak bych ho neznala? Ten zpívá tak krásně, že to do očí nahání slzy. Ten je ze všeho nejkrásnější.
2: Milá dívko.
0: Hofmistr se mračil, aby mu neubilo na vážnosti, ale ve skrytu se tetelil radostí, že rákoska na jeho záda nedopadne.
2: Milá dívko, opatřím ti stále místo v císařské kuchyni i povolení vidět císaře snídat, jen když mě zavedeš k tomu Slavíkovi, protože se má dnes večer z vůle samotného císaře dostavit ke dvoru.
0: Když se vypravili do lesa, táhlo se za nimi ze zvědavosti půl císařského dvora. Když tak šli, uslyšeli pojednou mohutný hlas.
2: Tak to je on? Ten hlas? Jak zní? Jaká pozoruhodná síla v tak malém...

0: stvoření. Říkala si přece, že je malý, že...
1: Ne, vzácný pane, to není on. To bučí kráva. To je docela jiné stvoření.
0: Kráva, povídáš? Fidon!
2: Cesta pokračovala. Na jednom místě v lese narazili na močál.
0: Tak to je on. Jak překrásný. Zní to jako hlas něžných chrámových zvonků.
1: Ale ne, pane. To jsou žáby z močálu.
0: Žáby? Oh, Fidon. Tak kde je ten slavík? Napínáš mou trpělivost nesnesitelně.
1: Slavíčku, kde jsi? To je náš slavík. Tamhle sedí. Slyšíte ho?
0: Takový malý? Vypadá tak obyčejně. Na pohled nemá ani trochu půvabu. A toho bych měl přivést na císařský dvůr?
1: Jiného neznám, ale tenhle je určitě ten pravý.
0: Je třeba uznat, že jeho hlas ujde. A přece nevím, no řekni mu to sama.
1: Slavíčku, náš nejmilostivější císař by byl rád, kdybys mu zaspíval.
3: Má-li to být pro jeho potěšení, s největší radostí.
0: Ano, on dokonce mluví. Fidon, vážený pane slavíku, je mým radostným úkolem pozvat vás na velikou dvorní slavnost, která se koná dnes večer v zámku našeho nejmilostivějšího čínského císaře a při níž budete mít vynikající, než kvůli jedinečnou příležitost okouzlit jeho vysoké císařské veličenstvo svým neobyčejně šarmantním zpěvem.
2: Hofmistr, vyučený ve vybraných způsobech, nedával najevo zklamání nad nevzhledným ptáčkem.
0: Ať si je, jaký je. Bude jen dobře udržovat císaře v dobrém rozmaru. Však se mi ty poklony a služby jednou vrátí.
3: Běžte napřed a řekněte svému císaři, že přijdu.
0: Máte mé díky, pane slavíku.
2: Uklonil se k zemi, byl v tom cvičený. Večer se palác rozzářil tisíci světel pestrých lampionů.
0: Jsem květiny, jen víc, jen víc. A lampiony sem, závěsy z nejlepšího hedvábí. Ta purpurová se mi nelíbí. Něco v barvách lesa, ať se náš pěvec cítí jako doma.
2: Snažil se náramně pan hofmistr.
0: A na stůl zlaté poháry, jen zlaté, povídám. A tady postavíte bidel. Je ze zlata a trnož z ebenu, aby náš pěvec dobře viděl na jeho císařské veličenstvo a císař na pěvce. Ten smeták pryč a okna do kořán.
2: Ten večer shromáždil se v sále celý dvůr. Ze zvědavosti přišlo mnoho těch, které císař nepozval. Stráže nevěděli, kam dřív skočit. Sluštička, která měla na celé věci tu největší zásluhu, mohla s hofmistrovým milostivým svolením stát vzadu u dveří. Když císař usedl a pokynul, slavík na bidelku se dal do zpěvu. Bylo to tak krásné, že císaři, ale nejen jemu, vyhrkli slzy a stékali mu po tvářích. Něco takového nikdy neslyšel. Byla to píseň o radosti i smutku, o kráse, kterou nelze přehlížet, o naději, které se nikdy nelze vzdát. Když Slavík dospíval, všichni mlčeli. Když císař promluvil, zachvěl se mu hlas.
4: Naučil jsem se mnohé. Jedno ale nevím, jak pojmenovat krásu. Rád bych se ti nějak odměnil. Písaři, pište. S radostí jmenuji Slavíka naším dvorním pěvcem a uděluji mu naše nejvyšší uznání, řád zlatého pantofle.
5: Něco takového nemohu přijmout, můj pane. Už se mi dostalo největší odměny. Viděl jsem slzy v císařových očích a věřím, že to byly slzy radosti. Nemůže být větší odměny.
2: Jak je skromný, takový pěvec, to je úžasné. Šeptali si dvořané, strážci s bambusovými holemi, soudci, kuchtíci i lokajové, o dvorních dámách ani nemluvě. Slavík onoho večera dosáhl mimořádného úspěchu. Nezdálo se však, že by to na jeho skromnosti něco změnilo.
4: Mám jen jedno přání, Slavíčku. Zůstaň s námi. Budeš mít vlastní klec a sloužící, kteří o tebe budou pečovat.
2: Ne, že by se Slavíkovi pomyšlení na klec Bůh ví, jak zamlouvala. Chtěl však hodnému pánovi udělat radost. Měl právo na procházku dvakrát denně, jednou v noci. Po každé ho přitom doprovázelo 12 sloužících. Každý z nich držel stužku pevně přivázanou kolem jeho nohou. Taková procházka byla pro Slavíka sotva velkým potěšením. Těšil se však mimořádné úctě a o ničem jiném než o Slavíkovi se nemluvilo. Za to o kleci a pevně přivázaných stuhách nepadlo ani zmínky. To v císařově zemi nepatřilo k dobrým mravům.
0: Výsosti, výsosti, zde je pro vás vynikající dar.
4: Ale ne, jak pak to? Nová kniha o Slavíkovi?
2: V balíčku, který císaři s hlubokými poklonami doručil šikmooký posel, nebyla kniha, ale vzácná hračka. Umělý Slavík. Našemu milému ptáčkovi se trochu podobal, byl však celý posázen diamanty, rubíny a safíry. Když se natáhl klíček, zpíval jednu z písní ze Slavíkova repertoáru a kýval přitom ocáskem. Kolem krku měl stužku, na níž stálo ozdobným písmem Slavík japonského císaře je chuděsem proti Slavíkovi císaře čínského.
0: To je ale krása. Proti tomu ten náš obyčejný Slavík, Fidon.
2: Hofmistrovo mínění sdíleli i mnozí jiní. Souhlasili i s hofmistrovým návrhem, aby doručitel umělého ptáka byl ihned vyznamenán titulem vrchního císařského doručovatele Slavíků. A císař dostal nápad.
4: Co kdyby nám oba zaspívali společně? Co to? Ne? Bude to skvělé dueto?
2: Neklapalo to, jak si císař představoval, neboť skutečný Slavík zpíval podle svého a umělý podle strojku, který se v něm skrýval a který bylo třeba natahovat klíčkem.
0: Jen se podívejte, nechce se přizpůsobit, zpívá si, co ho napadne.
2: Jak se dalo čekat, hofmistrův útok byl namířen proti skutečnému Slavíkovi. Ostatní oslnění lesklou hračkou se hned k hofmistrovi přidali. Ano, volali, je to pravda, nechce se ani trochu přizpůsobit.
0: Na toho nového Slavíka je aspoň spolehnutí, že zpívá to, co chceme slyšet.
2: A tak mu naslouchali po druhé, po třetí, po páté i po padesáté. Nikdo si přitom nevšiml, že Slavík, kterého před časem tak oslavovali, využil chvíle, kdy dvířka klece nebyla díky nepozornosti jednoho sluhy dobře zavřena, vylétl ven, zamířil k otevřenému oknu a vrátil se do svých věčně zelených lesů.
4: Nikdy bych neřekl, že bude tak nevděčný. No, ale snad je to tak lépe. Tomuto vzácnému daru mého japonského přítele vykazuji místo na hedvábné podušce u mého lůžka.
0: Oh.
4: A uděluji mu čestný titul Vysoký císařský pěvec z nočního stolku.
0: Oh.
2: A nezůstalo jenom u toho. Dvorní muzikus začal horlivě tvrdit, že umělý pták svými přednostmi daleko předčí nepatrného pěvce z lesu. U skutečného slavíka prý nikdo neví, co takový pták zaspívá, zatímco u umělého zpěváka je už předem všechno jisté. Bude to tak a ne jinak. Napsal o tom 25 tlustých svazků, byly ale napsány tak učeně, že ve skutečnosti je nikdo nečetl. Každý přikyvoval, že je četl a že je to náramné vědecké dílo. Vypadalo to, že všechno je v naprostém pořádku, až jednoho dne slavný umělý slavík z nočního stolku zmlkl a nevydal už ani lásku.
0: Co je s ním? Proč náš vzácný pěvec mlčí?
4: Nařizuji, abyste ho vyléčili.
2: Ale to nebylo tak snadné. Poslali pro vyhlášeného hodináře, nejlepšího ze všech. Rozebral slavíka do posledního šroubku a podrobně ho prohlédl a proklepal. Pak prohlásil, že častým hraním je jeho strojek tak opotřebovaný, že pták, jakmile ho sestaví, bude zase zpívat, ale musí se velice, velice šetřit.
4: Jak pomalu plyne čas, když člověk nemá nic, co by ho potěšilo?
2: Nejen sám císař, ale všichni Číňané byli velmi velice smutní. Také proto, že se císař těžce roznemohl.
1: Slyšeli jste to? Náš nejmilostivější císař je prý těžce nemocen. Dokonce se povídá, že umře.
2: Bylo to tak. Císař ležel na lůžku, ze svých komnat nevycházel a vypadalo to, že už nikdy nevyjde. Hofmistr byl ještě nafoukanější. Kdykoliv se ho někdo, kdo byl níže postavený, a to byli skoro všichni, na něco otázal, odpovídal jen zvysoka.
0: Fidon?
2: A s nikým se nehodlal o ničem bavit. Císař zatím ležel studený a bledý ve své velikánské nádherné posteli. Po celém zámku, po chodbách i po schodech byly položeny koberce a pokrývky, aby nebylo slyšet kroky tiše pobíhajících komorníků a vylekaných zámeckých služebných. Všude bylo ticho. A byla noc. Otevřeným oknem dopadalo na postel s císařem bledé světlo měsíce. Umělý slavík mlčky odpočíval na své hedvábné podušce, a oknem do císařovy ložnice vstoupila vychrtlá postava v dlouhém černém plášti s kápí, která zakrývala její tvář. Císař se probudil.
4: Kdo jsi? A co tu hledáš?
6: Jsem ta, která chodí ke každému jenom jednou.
4: Nejsi ty smrt.
6: Sám si to řekl.
4: A co ti za tebou? Je jich plný pokoj, tlačí se jeden přes druhého. Kdo je to?
6: To jsou tvé dobré i tvé špatné skutky. Jak vidíš sám, některé jsou přívětivé a líbezné, jiné ohyzdné, podle toho, jak jsi se v životě zachoval.
4: Nechci je poslouchat, ať jdou pryč. Je ještě příliš brzy. Co ode mne chceš?
6: Jedno po druhém. Dej mi svou korunu.
4: Korunu? Vezmi si ji, ale...
6: Dej mi svou šavli.
4: Dám ti ji, ale...
6: Dej mi svou korouhev.
4: Vezmi si všecko a jdi pryč.
6: Vezmu. Ty však půjdeš se mnou.
4: Co bych ti ještě dal? Zpívej, ptáčku, zpívej. Dal jsem ti zlato, dal jsem ti řád, zpívej, zaspívej aspoň jednou. Aspoň jednou, aby odešla.
2: Ale pták se safíry místo očí mlčel. Nebylo tam nikoho, kdo by otočil klíčkem. A smrt nepřestávala hledět na císaře velikými a prázdnými očními tůlky. V tichu, které císaři připadalo jako těžký balvan, natáhla kostnatou ruku, aby se císaře zmocnila, a náhle se od otevřeného okna ozval překrásný zpěv. Venku na větvi před císařovým oknem seděl živý slavíček. Slyšel o císařově trápení a přiletěl, aby mu zaspíval pro útěchu, aby v něm posílil naději. Jak zpíval, přízraky kolem císařovy postele bledly a vytrácely se jeden po druhém s nespokojeným mručením. A smrt, zaujatá krásou slavičího zpěvu, dokonce sama slavíka pobízela.
6: To je tak krásné. Zpívej, zpívej dál.
5: Budu zpívat, dáš-li mi císařskou korunu?
6: Ano, dám.
5: Budu pokračovat, dáš-li mi zlatou císařskou šavli?
6: Ano, dám.
5: Budu dál zpívat, dáš-li mi císařskou korou?
6: Ano, dám. Dám ti všechno, co budeš chtít. Tvůj zpěv mi připomíná velikou, sluncem zalitou zahradu s tichými hroby, odkud jsem jen nerada odcházela. Tam je mi nejlíp. Kvetou tam bílé růže, voní šeřík. Jak jen jsem mohla odejít? Musím se vrátit tam, jen tam. Musím se vrátit.
2: A smrt se rozplynula jako chladná bílá mla.
4: Děkuji. Děkuji ti, nebeský ptáčku, jak jsem tě mohl vyhnat, jak jen jsem mohl zapomenout. Zahnal si zlé přízraky mého života a svým zpěvem si dokázal zapudit i smrt. Jak se ti odměním?
5: Dost si mě odměnil svými slzami, když jsem ti zpíval poprvé. Na takovou odměnu se nezapomíná.
4: Zůstaň u mne, prosím.
5: Nebývá zvykem, aby císařové o něco prosili.
4: Budeš zpívat, jen když budeš chtít. Toho umělého ptáka rozbij na tisíc kousků.
5: A to nedělej. Sloužil tak, jak dovedl. A pokud jde o tu druhou věc, nemohu si vystavět hnízdo v zámku. Létám daleko, k rybářům i lovcům, k plavcům na řekách, k vesničanům na rýžových polích. Ale chceš-li, budu se vracet a zaspívám ti o všem, co jsem viděl. O dobrém i o zlém. I o tom, co před tebou jako před císařem zatajují. Chceš?
4: Uděláš mi radost.
5: Ale nikomu o tom neříkej.
4: Neřeknu, ale budu rád.
2: Slavík odletěl. Jistě se však vrátí. Hofmistr za dveřmi císařovy ložnice se třásl nedočkavostí. Nepřál císaři nic zlého, sedět však pod hedvábným baldachínem jako pán říše, o, to by bylo. Ale když stiskl kliku, zůstal stát překvapeně na prahu dveří a jenom rozpačitě zakoktal.
7: Fidor, vysosti.
2: Císař stál proti němu, svěží, usměvavý a laskavě ho vítal.
4: Dobré jitro, dnes nás čeká krásný den.
8: Jak si nechal vodník ušít nový kabát? Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
9: Je, to je ale hodin, měl bych už jít spát.
8: A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát.
9: Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo, ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé.
10: Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo.
9: To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne.
8: Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo.
9: To jsou mi ale moresy, hučel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne.
8: Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si Žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
9: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
8: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: Pane kolego, Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
9: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: Kmotře, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
8: Žblabuňka mávl rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
9: Když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
8: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: Psům vstup zakázán a zlatou kliku.
9: No jo, tak tady jsem na správné adrese.
8: řekl si žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl. Dobré chutnání, pozdravil žblabuňka uctivě. A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty. Jaký kabát? Koktal krejčí a lapal po dechu. No, pěkný, řekl žblabuňka. A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba a taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň. Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení. A máš vůbec čím platit?
9: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
8: A vyklopil na stůl před krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
9: Koukněte, řekl zasněně žblabuňka. Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
8: Ale krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
9: Vypadají, ale ze zlata nejsou, výjel na vodníka. Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
8: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
9: No, ještě mám barevné kamínky,
8: řekl žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
9: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
8: Ale krejčí nenechal vodníka ani domluvit. Ani šupiny, ani kamínky, křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy. A běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
9: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
11: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
9: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse. Můžete mít srdce ze zlata, ale jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
8: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
11: To se mi snad ani věřit nechce.
9: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
8: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. a v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší časy, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební a přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundaval z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
12: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu. A pak rychle dodal, ale všichni takoví nejsou.
8: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

Vyprávění 15. o Vojtově snu, ve kterém Vojta skácí komín a letadélko Káně spadne do rybníka. V noci se Vojtovi zdálo o Káněti. Vojta seděl v letadélku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka podvozku už se odlepit od země. Náhle se na letišti objevil děda Kozelka a utíkal ke Káněti s holí nad hlavou. Snad chtěl Vojtovi i Káněti nabít. Vojta se jen usmál a pohnul pákou. Vrtule se roztočily, ale Káně sedělo na zemi dál. Vojta dostal strach a přitlačil na páku ještě jednou. Ale ani teď se Káně nehnulo. Vojta už viděl průhledným bokem Káněte dědečkovu rozlobenou tvář. Ústa se mu pohybovala, jako by nadával. Špička hole opisovala ve vzduchu osmičku. Vojta cítil, že bude zle. Přikrčil se, jako by mu dědečkova hůl už měla dopadnout na záda. V tom zavál silný vítr, podebral Káně a zdvihl je do výšky. Dědeček Kozelků zůstal dole jako malinký pidi mužík. Ani hůl v ruce nedržel, byl to spíš proutek. Dědečku, teď už na nás nedosáhnete, myslel si Vojta spokojeně a hnal letadélko dál od letiště. Ale vítr jako by dostal na Káně zlost. Houpal ho na větrných vlnách nahoru a dolů a zase nahoru. Vojta se sotva stačil dívat na zem. Kolébaly se tam střechy domů, ulice, zahrádky a najednou bum! Káně narazilo do vysokého komína. Sypal se tiše dolů, jako by byl postaven z papírových cihel. Vojta se nahnul a roztáhl ruce. Chtěl ho ještě zachytit, ale kde pak komín? Ten už ležel někde dole. Vojta zavřel oči, aby se na tu spoušť nemusel dívat. Jen je otevřel, byla tu nová pohroma. Před Kánětem stála kostelní věž. Červená střecha, nad ní měděná cibulka a nahoře kříž. Řítila se proti Káněti jako divoká. Uhni, uhni, křičel Vojta. Strachem se mu až nadzdvihoval kabát. A věž poslechla. V poslední chvíli se naklonila na stranu a Káně prolétlo kolem ní. Vojtovi se ulevilo, rozhlédl se a žádný komín ani žádnou věž už kolem sebe neviděl. Letadélko Káně přeletělo město a pomalu se sklidňovalo. Tiše vrčelo a mírně se houpalo ve vzduchu, jako květ zvonku. Letadélko přiletělo nad rybník. Vojta si usmyslel, že se stoupí až dolů k vodě. Chtěl se podívat, jak tam plavou ryby. Co asi budou dělat, až uvidí Káně? Káně letělo několik metrů nad vodou a Vojta se díval ven. Kdy už uvidí kapra nebo štiku? Ale ryby jako by si dnes nevypluly ani na procházku. Zůstávali někde ve sklepě nebo v přízemí rybníka a nahoře se vlnila jen klidná voda. Ale přece, co se to dole hýbe? Vojta se stoupil s Kánětem trochu níž. Ani to jako ryby nevypadalo. Chlupatá hlava, dlouhé uši, čumák nahoru. Je to pes Kociánek! Vojtu až zabolelo na prsou, jak se o Kociánka bál. Ještě, aby se utopil. Vojta ho musí zachránit. Ale jak? Pootevřel dveře kabiny a najednou měl v ruce košík s dlouhým provazem. Spustil ho dolů a zavolal: Kociánku! Kociánku! Vlez do košíku! Kociánek zaštěkal na znamení, že o Vojtovi ví a že mu rozumí. Přece nezůstane dole v té protivné vodě, když je Vojta nahoře. Vlezl rychle do košíku a Vojta slyšel, jak kňučí radostí. Kociánku, neboj se, za chvíli budeš v kabině.
Vojta vytahoval košík vší silou, ale nemohl s ním hnout.